0: Vyslechli jsme cyklus písní pro mezzosoprán a malý orchestr Letní noci, dílo Hectora Berlioze. Sólový part přednesla Anne-Sophie von Otter, berlínské filharmoniky dirigoval James Levine.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr našeho pořadu jsme zařadili velkolepou symfonii číslo 7 C-dur Dmitrija Šostakoviče, zvanou Leningradská. Proces jejího vzniku je poněkud komplikovaný a v literatuře se objevují různé výklady. Tradičně se uvádí, že vznikla jako reakce na německou invazi do Sovětského svazu. Podle pamětí nazvaných svědectví, vydaných Solomonem Volkovem a prezentovaných jako rozhovory se skladatelem, měl však Šostakovič symfonii koncipovat již před německým útokem a při komponování slavného invazního tématu v první větě měl na mysli obecněji jiné nepřátele lidstva. V této interpretaci se také uvádí, že věnování symfonie Leningradu nemuselo odkazovat pouze na německé obléhání, ale širším způsobem na tragické osudy města. Premiéra se konala 5. března 1942 v Samaře. Symfonie byla následně provedena i v Leningradě, kde zazněla 9. srpna 1942 v tíživých podmínkách téměř roční blokády města. Krátce poté se partitura díky tajnému doručení dostala do New Yorku, kde ji 19. července 1942 provedl Arturo Toscanini se symfonickým orchestrem NBC v rozhlasovém přenosu. Časopis Time poté umístil Šostakoviče na svou titulní stranu. Symfonii číslo 7 C-dur zvanou Leningradská nyní vyslechneme v provedení Bostonského symfonického orchestru, který řídí Andris Nelsons.

0: Dozněla symfonie číslo 7 C-dur Leningradská Dmitrije Šostakoviče v interpretaci Bostonského symfonického orchestru, který dirigoval Andris Nelsons. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní hudební blok, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš dnešní hudební blok zahájíme předehrou Felixe Mendelssohna Bartholdyho ke hře Viktora Iga Ruy Blas. Mendelssohn ji napsal na objednávku Lipského divadla roku 1839 během pouhých 3 dnů. Poprvé zazněla 11. března téhož roku při lipské premiéře Igovy hry, později však skladatel uvedl také jako samostatnou koncertní předehru v lipském Gewandhausu. Vyslechneme ji v provedení Londýnského symfonického orchestru pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Dozněla předehra ke hře Viktora Iga Ruy Blas od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Londýnský symfonický orchestr řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Mše C-dur, zvaná korunovační z roku 1779, patří k vrcholným duchovním dílům salzburského období Wolfganga Amadea Mozarta. V našem pořadu zazní v interpretaci sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonney soprán, Catherine Wynne Rogers alt, Jamie McDougall tenor, Stephen Gett bass, provedení řídí Trevor Pinnock.

0: Vyslechli jsme mši C-dur zvanou korunovační, dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Jejími interprety byly Barbara Bonney soprán, Catherine Wynne Rogers alt, Jamie McDougall tenor, Stephen Gett bass, sbor a orchestr The English Concert řídil Trevor Pinnock.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sextet pro klavír a dechové kvinteto napsal Francis Poulenc v roce 1932 a poprvé proveden byl o rok později. Sextet patří k reprezentativním dílům francouzského neoklasicismu a kromě inspirace hudbou 18. století reflektuje také četné vlivy jazzu a nejrůznějších druhů dobové zábavné hudby. Vyslechneme jej v interpretaci těchto umělců. Jacques Castagne – flétna, Robert Cassier – hoboj, André Boutard – klarinet, Gérard Fezandier – fagot, Michel Berges – lesní roh a Jacques Février – klavír.

0: To byl sextet pro klavír a dechové kvinteto Francise Poulenca. Jeho interprety byli Jacques Castagne flétna, Robert Cassier hoboj, André Boutard klarinet, Gérard Fezandier fagot, Michel Berges lesní roh a Jacques Février klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonii číslo 2 D-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven roku 1802 během pobytu v Heiligenstadtu. Poprvé zazněla pod autorovým vedením 5. dubna roku 1803 v divadle na Vídeňce spolu s třetím klavírním koncertem a oratoriem Kristus na hoře Olivecké. Beethovenovu druhou symfonii vyslechneme v provedení orchestru Anima Eterna, který řídí Jos van Immerzel.

0: Dozněla symfonie číslo 2 D dur Ludwiga van Beethovena. Orchestr Anima Eterna řídil Jos van Immerzel.
1: Český rozhlas D dur.
0: Motetto Singet dem Herrn ein neues Lied pro dva čtyřhlasé sbory zkomponoval Johann Sebastian Bach pravděpodobně kolem roku 1726. Neznámé příležitost, pro kterou bylo dílo napsáno, mohlo však zaznít při oslavách nového roku 1727. Motetto nám nyní přednese Monteverdi Choir spolu s kontinuovou skupinou souboru English Baroque Soloists, provedení řídí John Elliot Gardiner.

0: To bylo moteto pro dva sbory Singet dem Herrn ein neues Lied, dílo Johanna Sebastiana Bacha. Monteverdi Choir spolu s členy souboru English Baroque Soloists řídil John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sonátu pro klavír číslo 6 A-dur zkomponoval Sergej Prokofjev roku 1940. Je první z trojice sonát, které jsou vzhledem k době svého vzniku označovány jako válečné sonáty. Vyslechneme ji v podání ruského klavíristy Alexandra Melnikova.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Hezké ráno, milí posluchači na stanici Český rozhlas Vltava. Pro vás otevíráme hudební partitury. Ničím nerušený poslech vám z brněnského studia Českého rozhlasu přeje Jan Hlaváč. Začneme dílem českého skladatele a houslisty 18. století Václava Pichla. Ten studoval v Praze na univerzitě filozofii a teologii, ovládal několik jazyků. Do češtiny přeložil také libretto Mozartovy Kouzelné flétny. Jeho hlavním působištěm byla později Vídeň a Milán. Byl nesmírně plodným skladatelem, napsal kolem 900 děl všech forem a žánrů, z nichž se bohužel mnohá nezachovala. Z díla Václava Pichla si dnes poslechneme jeho Divertimento in B. Hraje trio Cameralis.

Z díla Václava Pichla doznělo Divertimento in B. Hrálo trio Cameralis. Z Českokrumlovského zámeckého archivu vybírám dílo Františka Antonína Bečvařovského. Bude to jeho sonáta pro klavír, housle a violončelo v tónině G-dur číslo 1 z opusu 3. Na klavír hraje Dana Křístková, na housle Věra Nováková a na violončelo Marta Židlická.

Sonáta pro klavír, housle a violončelo G-dur od Antonína Františka Bečvařovského zněla v podání brněnského klavírního tria. Dana Křístková klavír, Věra Nováková housle a Marta Židlická violončelo. Dalším českým skladatelem byl klavírista a také varhaník Jan Václav Hugo Voříšek. Žil na přelomu 18. a 19. století. Byl synem vamberského kantora, který Voříška učil od 3 let základům hry na klavír a varhany. Už v útlém věku projevil mimořádné nadání. V roce 1813 odešel do Vídně, kde navštěvoval Ludvíka van Beethovena, který se o Voříškových skladbách vyslovil s uznáním. Jedním z nejvýraznějších děl, kromě klavírních skladeb Jana Václava Huga Voříška, je jeho symfonie v tónině D-dur. Je skládaná v beethovenovsko-schubertovském stylu, ale je to dílo velmi originální. Poslechněme si ji v podání muziky Florey, kterou řídí Marek Štrincl.

Doznělo dílo Jana Václava Huga Voříška, jeho symfonie v tónině D-dur. Hrála muzika Florea, provedení řídil Marek Štrincl. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte ranní hudební partitury. V nich se teď přeneseme k romantické hudbě. Nejprve to bude dílo Edvarda Hagerupa Griega. To byl norský hudební skladatel skotského původu, který žil mezi lety 1843 až 1907. Griegův kompoziční profil zpočátku formovali Robert Schumann a Felix Mendelssohn Bartholdy. Grieg je mistrem písňové a klavírní miniatury. Napsal také řadu komorních děl, jak pro violončelo, tak pro housle. Vybírám sonátu pro housle a klavír v tónině C-moll, dílo 45. Poslechneme si ji v podání houslistky Ivany Tomáškové. Na klavír hraje Renata Ardaševová.

Z díla norského hudebního skladatele Edvarda Hagerupa Griega dozněla sonáta pro housle a klavír v tónině C-moll, dílo 45. Na housle hrála Ivana Tomášková, na klavír Renata Ardaševová. Jak jsem zmínil, Griegův kompoziční styl formoval německý hudební skladatel Felix Mendelssohn Bartholdy. Jeho dílo zazní na závěr dnešních partitur. Bude to svita pro orchestr ke hře Sen noci svatojánské, dílo 61. skladatele. Hraje Státní filharmonie Brno pod taktovkou Leoše Svárovského.

0: Z díla Felixe Mendelssohna Bartholdyho dozněla svita pro orchestr Sen noci svatojánské, opus 61. Hrála Státní filharmonie Brno pod taktovkou Leoše Svárovského. Milí posluchači, a tímto dílem končí dnešní hudební partitury na stanici Vltava. Pěkný víkendový den s Českým rozhlasem vám přeje Jan Hlaváč.
1: Víkendová příloha.
2: Dobré ráno, vážení a milí posluchači a posluchačky. Začíná kulturně publicistický týdeník Víkendová příloha. K jejímu poslechu vás zve Milena M. Marešová, která ji připravila a dopoledním programem vás bude provázet. 20. červen by mohl být přezván na Den nebezpečného čtení. 20. června roku 1410. přečetl Jan Hus v betlémské kapli apelaci odmítající ničení Wyclifových knih. O 5 let později už pro něj chystali hranici. 20. června v roce 1948 bylo v československých římskokatolických kostelích čteno poselství arcibiskupa Josefa Berana, že sloužení slavnostní mše u příležitosti volby nového prezidenta neznamená souhlas církve s komunistickým režimem. Reakce režimu byla tvrdá a krutě důsledná. Jejími oběťmi byl jak sám arcibiskup Beran, čihočský kněz Josef Toufar nebo před pár dny beatifikovaní kněží Jan Bula a Václav Drbola. Aby ale čtení nebylo znejistěno, doporučuji pozornosti nové číslo Revolver Revue z té 43. letní, pozitivně pastelově růžové. Najdete v něm rozhovor s překladatelem Jiřím Pelánem o novém převedení básní Artura Remboda. Dočtete se o českých úlohách Ladislava Klímy. Pokračuje série o křížovnické škole psaná Duňou Slavíkovou. Z malých navštívíte knihkupectví France Kafky. Ale také odhalíte důvod, proč je na obálce R ze samých 7 krásek. Anketa Revolveru je na téma Broučci Jana Karafiáta. 22 osobností se vyjadřuje k pozitivnímu i rozporuplnému vztahu ke knize českého reformovaného po roce 1918 českobratrského evangelického faráře, který první náklad vydal anonymně v roce 1876. A jak reakce respondentů ankety vyznívají? Milé je zjištění, že mnohým bylo z knihy předčítáno. Ikonická říkanka Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, se mnohdy stala osobní či rodinnou modlitbičkou. Na některé z někdejších chlapeckých čtenářů působilo hmyzí společenství nudní a moc slušní, seznání směsí morbidnosti a odevzdanosti. Jinde evokují především dávno zmizelý svět. Favoritem jednoho je jiný brouček, Sekorův brouk Pytlík, další zas oblibuje Kocoura Mikeše. Vějíř názorů a náhledů stojí za přečtení, co by výchozí bod k tomu přidávám citaci z odpovědi Miloše Doležala. Farář Jan Karafiát v jednom svém zápisníku prozradil inspiraci ke vzniku broučků. Jednak to byly jeho vzpomínky na dětství v Jimramově, přísná výchova a vyrůstání z 9 sourozenci a pak zcela konkrétní geobot. Když působil v Čáslavi, ulehl jednou za parného odpoledne při pěší cestě z Peček do Hořátve na mezi a odpočíval. Pozoroval jsem ten veselý rej a schon všelijakých broučků a nosil odtud sebou zárodek toho spisku po několik roků. I to může být inspirací, protože léto začne zítra před 11. hodinou. Co nás ale čeká v následujících 3 hodinách? Už za okamžik se zaposloucháme do eseje Ingeborg Bachmannové a jejího pokusu o vlastní životopis. Před 8:30 nám uměnovědné duo Marius Winceler a Ivan Hartmann představí další pohled do katedrály, jaký neznáte. V 8:30 nás Eliška Závodná vyzve závěrečnou částí cyklu Račte se ubytovat. Ve 9:15 nám Jana Davidová Kracíková nabídne Klíč k místu, místo jako klíč. Pokračování cyklu nás opět zavede na čarovné Lomnicko. Co naznačuje diagnóza talent a jakými příznaky se projevuje, to se dozvíme od 10:00 v pořadu Michaely Vrchotové. Teď jsme ale na začátku víkendové přílohy, který rozeznívá skladba Nightingale a zpěv Leonarda Cohena.

0: Ingeborg Bachmannová se narodila 25. června 1926 v Klagenfurtu, hlavním městě Korutan, ležícím nedaleko místa, kde se stýkají hranice tří států – Rakouska, Slovinska a Itálie. Hranice nejen zeměpisné, ale i jazykové ovlivňovaly spisovatelčino dětství, které bylo poměrně šťastné až do roku 1938, kdy do země vpadla hitlerovská vojska. Děsivý zážitek poznamenal celý zbytek jejího života, jak popsala v interview v roce 1971. Ve svém díle podává Ingeborg Bachmannová svědectví o tom, jak se člověk stává obětí mocenských bojů, tlaků a násilí ve společných, velkých i soukromých malých dějinách, ať už je to nacismus, který rozmetal její dětství, či destruktivní vztah mezi mužem a ženou, jak to sama zažila při osudových setkáních s básníkem Paulem Celanem nebo s dramatikem Maxem Frischem. Pokus o vlastní životopis je název textu z pozůstalosti rakouské básnířky a esejistky Ingeborg Bachmannové. Z knihy Místo pro náhody, eseje, prózy, rozhovory, vydané nakladatelstvím Triáda v roce 2009 z překladu Michaely Jakobsenové, ho pro vysílání připravil Petr Turek. Čte Věra Kubánková.
1: Narozena 25. června 1925 v Klagenfurtu. Robert Musil se o něm vyjadřuje zhruba tak, že to není místo, kde se běžně přichází na svět. Pro mne ale je Klagenfurt místo naprosto logické. V roce 1926 tady ve městě můj otec krátký čas učil. Předtím pobýval v Krumpendorfu a Mauthenu. A obě místa ku podivu hrají určitou roli v mých myšlenkách. Z Mauthenu pochází také nynější spolkový kancléř otcův žák, především ale Mary, první nevěsta, dáma s dítětem, jež byla vdovou po důstojníkovi, psala básně a otec se jí kořil. Očividně ale nestratil natolik rozum, aby si neuvědomoval, že se do jeho prostředí nikdy hodit nebude a patrně ani k němu ne. Krumpendorf byl pro mě nejhezčím místem na koupání. Proč to nebylo jezero v Klagenfurtu, to nevím, nemám ani mnoho vzpomínek, na koupaliště v Krumpendorfu jen pár fotografií, a pak pocit, že jsme tu trávívali celé dny a pojídali studené řízky a vejce natvrdo. Pak, že jsme sem chodili pěšky z města nebo jezdili na kole. Rodiče vezli po jednom dítěti na rámu nebo v dětské sedačce. Můj otec je nejmladším z mnoha dětí staré selské rodiny. Náš dům se jmenuje Tobaj, a dřív nám patřil dvůr Rannerhof nahoře nad vesnicí, který vyhořel. Striček Jury, pian, velice milý člověk, zdali pak to zavinil. Dědeček byl ostatně taky. Pro rodiče muselo být velké štěstí, že našli byt v ulici u podjezdu. Předtím bydleli v Krumpendorfu v jednom pokoji. Tato ulice Mládí v jednom rakouském městě, ačkoliv se mi opustila v 7 letech, je spojena s tíživými nejstaršími vzpomínkami. Patří sem výbuch kamen. Rodiče byli jednou večer pryč a my se sestrou jsme seděli v ložnici a navlékali perly. Pestrobarevné perly matčiných náhrdelníků. V tom se ozvala rána a my křičeli o pomoc. Pokoj a byt už byly plné kouře, než se k nám dostala Hilda, děvče ze Zdola, a pak už to byly i rodiče. Do první třídy základní školy jsem docházela do Bismarkovy školy. Velice záhy mě nechávali chodit samotnou, ale otec mě pro jistotu sledoval. Musela jsem být nadmíru úzkostlivá a poslušná. Čekala jsem na každé křižovatce,

tu a tam jsem poslouchala, když otec doučoval mého bratrance Ernsta. Byl tenkrát rok u nás a my jsme se s ním moc rádi hráli. Velká touha po bratrovi. O Vánocích mezi okny, aby zůstalo v chladu perlička nebo jiné zvíře na slavnostní pečení, které zaměstnávalo zvlášť sestru, protože bylo mrtvé, a potom ta pestrá a temně černá péra. V Bismarckově škole nepříliš vábná sousedka v lavici, zavšivená. Velmi dobré vysvědčení, sama si ale na nic nevzpomínám. Nevím, zda jsem tam chodila ráda či ne. Vzpomínky se soustřeďují na domov. Velkým předělem bylo stěhování do vlastního domu. První noc na krabicích, bez elektrického světla. Všichni jsme ale byli dobré mysli, protože otec musel být radostí bez sebe. Koupil vkladový list. Kvůli domu přestal kouřit a pít. Předtím téměř nic nepil, jen pivo. Kouřil, ale náruživě. Spořivost rodičů, která v sobě neměla nic stísňujícího, žádné skrblictví, ale ani neměla na mne žádný vliv, to spíš na bratra. Teprve později přišel obdiv. Vzhledem k důslednosti v mnoha ohledech by bylo možno naši výchovu nazvat příkladnou. Nedostatek luxusu, nikoli však radosti, nikdy hrubé slovo, téměř žádné hračky, žádné rozmazlování, žádná pomoc s učením, dbaní na známky. Brzy jsme se naučili plavat. Ve Felachu jsme měli volnost, jakou jsme neměli ve městě, kde jsme byli pořád doma. Žádné výchovné problémy. Teprve později vzpoura a první zmatky, když se narodil bratříček, kterého jsem zbožňovala, na což matka reagovala nevraživostí. Zvláštní reakce, že nikdy nebudu mít dítě, že si žádné vlastní dítě nedokážu představit, protože jsem svého bratra příliš milovala, pokládala ho za hezčího než všechny ostatní děti. Odpustitelné lži. Když jsem byla tázána, mimochodem poprvé, kteří básníci na mě zapůsobili, domnívala jsem se, že dlužím ostatním nebo sobě nebo nějaké instanci zmínku o Eliardovi, Apolinérovi a Eliotovi a Jejcovi. Ve Vídni byla tehdy tato jména ještě velmi exkluzivní po tabula rasa všeobecné nevědomosti. A podle jména jsem ty autory znala. Dokonce jsem znala jednu Bretonovu báseň, kterou jsem nechápala, ale stála před ní v obdivu a úctě. A pak jsem setrvávala v oddaném mlčení. Ovšem ze soukromých důvodů vůči jedné Eliardově básni. Eliot mi byl lhostejný. Jejce dodnes neznám. Proč člověk lže tak dětinsky? Mohla jsem právě tak říci, že mě fascinuje švédský nábytek. Pár lidí už fascinoval. Nikdy jsem žádný neviděla, ale pak už ano a moje selská skříň mi byla milejší. Ale cítila jsem se povinována. Stupidita. Co na mne opravdu udělalo dojem? Ať se směje, kdo chce. Pečlivě jsem četla romány Lerneta Holényho, především některé stránky, protože jsem zjistila, že se můžu naučit německy. Niancím, které němčinu přesahují, interpunkci,

Konjunktivum. Studovala jsem ty stránky jako kandidát medicíny, který přihlíží prvním operacím. Obě Sicílie například, to byla kniha, z níž jsem se učila. Teď si to znovu připomínám, jež to čtu, jeden nevýznamný Lernetův román, ale opět se zvětšovacím sklem, jak staví větu a tak dále. A přece by nebylo správné říci, že mě ovlivnil. Zůstávala jsem po škole, neboť u nás se člověk ničemu nenaučil. A tady bylo čemu se učit. Jak bych se taky měla od nějakého Eliarda nebo Jejce učit němčině? A já to naléhavě potřebovala. Tohle především. Vliv jsem nepotřebovala, už tehdy ne. Byla jsem autarkní spisovatelka, ani jsem to věděla. A dnes po tolikerém vědění to odpadává jako odumřelá kůže. Nepotřebovala jsem to. Ani žádné měřítko. V celé novější a ani v klasické literatuře neexistuje nikdo, kdo by mě mohl svést. Říkám děti všem těm, kdo se opírají o Brechta nebo Joyce a další. Beatý Loro, neboli šťastný, kdo tady nezapomíná. Moje pochybná svoboda. Jsem neovlivnitelná. Má dobrodružství se odehrávají jinde. Například tu a tam v úžasu zírám na některý úvod u Balzaka. Nemá to ale nic společného s vlivem. Jak to ten člověk dělá? Nikdy jsem na to nepřišla.

0: Úvahu Ingeborg Bachmannové nazvanou Pokus o vlastní životopis z překladu Michaely Jakobsenové pro vysílání připravil Petr Turek. V roce 2009 v režii Ivana Chrze četla Věra Kubánková. Po sedmé nahlédneme do svatovíckého chrámu a Marius Vinceler spolu s Ivanem Hartmanem nás upozorní na méně známá, o to více zajímavá místa. Dnešní část cyklu Katedrála, jak ji neznáte, nazvali jeho autoři Bezbariérový přístup Vladislava Jagellonského ke katedrále. Čte Libor Vacek.
1: O opravách a pokračování stavby katedrály svatého Víta, která násilně ustala na počátku husitských bouří, se začalo uvažovat v 70. letech 15. století po nástupu polsko-litevských Jagellonců na český trůn. Ti se strategicky snažili obnovit postavení metropolitního chrámu jako centra pražské diecéze a zároveň tím hodlali upevnit svůj mocenský vliv. Část výnosu kutnohorských stříbrných dolů a další pravidelné platby byly právě určeny pro oživení činnosti svatovícké stavební hutě. Na královských zakázkách se podíleli pozvaní mezinárodně uznávaní stavitelé, mezi nimiž vynikal především architekt bavorského původu Benedikt Ried, který podnětně rozvíjel umění nového prostoru a složitých kleneb. Zahájila se stavba severní věže pod nynějším terénem ve Vikářské ulici. Došlo k položení základů k dalším pilířům trojlodí a kaple svatého Václava získala výzdobu široce pojatého cyklu monumentálních nástěnných maleb ze svatováclavské legendy. Stavební pokusy byly však zanedlouho zastaveny. Tehdejší politický, velmi omezený finanční a nábožensky rozpolcený stav země nebyl těmto záměrům příliš nakloněn. Ale přesto v mezidobí Vladislava II. Jagellonského, který programově navazoval na dědictví Karla IV. A jeho syna Ludvíka Jagellonského, se podařilo částečně obnovit někdejší lesk výzdoby národní svatyně. Patrně z Vladislavova popudu byla v místech staré královské oratoře, navržené Matyášem z Arasu, zřízena nová oratoř. Panovník mohl do ní přicházet vlastním vchodem pokrytém podklenutém můstku, který funkčně umožňoval přejítí z horního patra přilehlého křídla královského paláce, respektive z takzvané Vladislavovy ložnice, do hradního svatostánku. Existenci původní oratoře dokládá právě jádro spojovací chodby, půlkruhový oblouk a malým průchodem prolomený střední pilíř. Nad střechou pozdně gotického přímého přístupu ke svatovícké katedrále je stěží viditelná kružba okna, v jejíž spodní části neorganicky ústí dnešní vchod na tuto tribunu. Onen původní vstup nebyl dosud rozpoznán. Pouze vladař měl k užívání ještě další dva vchody, nikoli však bezbariérové, kterými mohl přes obě spirály vřetenového schodiště ve věžičce zvenčí přilehajících průčelí vkročit na svou soukromou emporu jednak od západu zvenku, jednak portálkem z předsínky přímo uvnitř, kam se menšími dveřmi sedlového portálu nesoucího královské znaky vejde z velkého hradního třetího nádvoří. Toto intimní místo pro soukromé modlitby, oddělené od ostatních věřících, bylo rozprostřeno do prostoru mezi kaplemi svaté Máří Magdaleny a svatého Kříže v řadě jižních kaplí kněžiště. Značně vystouplá konstrukce oratoře zaujme originálním řešením, které je rozpoznatelné na její síťové klenbě i dvou hrotitých, vyklánějících se, volně ve vzduchu visících obloucích. V jejich stykovém bodě supluje nosnou podporu visutý svorník, ozdobený českým lvem a polským orlem i královským monogramem, korunovaným charakteristickým vladislavským dvojitým písmenem V. I když je otázka autorství královské oratoře nejasná, tak tradičně je podle zmínek v písemných pramenech pozdější doby pokládána za práci Benedikta Rieda, který byl Vladislavem II. Jagellonským za své smělé dílo povýšen do rytířského stavu. Nejspíš však navrhoval základní kostru samonosné klenby a samotná realizace ornamentální dekorace byla připsána mistru Hanuši Špísovi z Frankfurtu. Oba dva se vedle oprav a úprav interiéru svatovítského kostela věnovali také renovaci králova obytného křídla na Pražském hradě. Pro tuto emporu bylo zvoleno extrémní architektonické pojetí pozdně gotického naturalismu, jenž klenební žebra proměnil v hustě se pnoucí, nestejně silné, zlámané, osekané a sukovité haluze. Dokonce některé jsou spolu svázány provazem vytesaným do kamene a z patek žeber vyrůstají kmeny s napodobením letokruhů, vyštípnutých suků i sloupané kůry. Dokonalou iluzi přírody ukazuje i neprodyšná spleť plastického stromového větvoví jejího zábradlí, na němž jsou zavěšeny znaky dědičných zemí Království Českého. Z jeho středu vystupuje do popředí malý arkýř, ozdobený erbem Uherského království, který naznačuje pravděpodobnou dobu dokončení oratoře, kdy se v roce 1490 Vladislav II. Jagiellonský chopil vlády v Uhrách a definitivně přesídlil do své nové rezidence v Budíně. K dokreslení poprsnice, tedy balustrády, určitě přispěla též polychromie nejen na znacích, ale i na větvoví. Při pozdější obnově byly zjištěny známky nátěrů okrového, hnědého a sitě zeleného odstínu. Její východní polovina byla při požáru roku 1541 zničena a koncem 19. století nahrazena řezbářskou rekonstrukcí ze dřeva. Virtuózně pojatá, kuriózní tribuna architektonicky vymezovala jak skutečnou, tak i symbolickou panovníkovu přítomnost na liturgických obřadech. Svým vladařským důrazem i reprezentativním posláním je přímo z Pražského hradu bezbariérově přístupná královská oratoř Jagiellonců výrazným projevem tehdejší dvorské kultury v duchu starých tradic.
0: Skončila sedmá část cyklu Katedrála, jaký neznáte, který připravili Marius Vinceler a Ivan Hartmann. Dnešní část měla název Bezbariérový přístup Vladislava Jagiellonského ke katedrále. Četl Libor Vacek. Všechny odvysílané díly si také můžete znovu poslechnout na webu stanice Vltava. Už za okamžik nás Eliška Závodná a Libor Vacek pozvou na výpravu za hotely, jejich hosty, ale především za autory, pro které byly hotely často víc než inspirací. Začíná pátá a závěrečná část cyklu Račte se ubytovat.

0: V létě roku 1927 seděl Erich Kästner v redakci a mořil se s únavným úkolem. Měl zkontrolovat a setřídit odpovědi čtenářů na soutěžní otázky vypsané novinami. Je docela dobře možné, že ho právě při této frustrující činnosti napadlo, že vítězové podobných soutěží nemusí odpovídat představám těch, kteří takovou soutěž vypisují. O pár týdnů později, konkrétně 9. srpna 1927, totiž v deníku Berliner Tageblatt vychází jeho článek na podobné téma. Nazval ho trefně Inferno im Hotel, peklo v hotelu.
1: Tři tyrolské luxusní hotely a jeden obrázkový časopis uspořádali z reklamních důvodů společnou soutěž. Časopis položil svým čtenářům poměrně jednoduchou otázku a očekával, jak napsal, originální osobité odpovědi. Z nich pak vybral tři nejpovedenější a jejich autorům věnoval rychlíkové zpáteční jízdenky do místa, které vybral trojlístek hotelů. Ten se zavázal uhradit třem vítězům 14-denní pobyt v jednom z nich.
0: První cenu získal doktor Gotthold Lehmann, druhou jistý pan Peter Sturz a třetí manželka ředitele jedné banky. Té dámě přišly 2 týdny luxusní dovolené vhod. Šlo sice už o třetí cestu v tomto kalendářním roce, ale ona považovala Alpské hory za božské.
1: Také doktor Gotthold Lehmann se považoval za šťastlivce. Byl totiž gymnaziálním učitelem. Plat a rodina by mu umožnili dovolenou na zotavenou na nejvýš pár kilometrů od místa bydliště. A rozhodně nikoli luxusní. Pro pana Petra Sturze, jak ho časopis zdvořile jmenoval, se však ta cesta měla stát nedůstojným a bolestným dobrodružstvím. Sturz byl kovodělník, čímž je jednoznačně označen důvod jeho ponížení. Toto je jeho příběh.
0: 28-letý Petr Sturz, 14 měsíců ženatý, na otázku v časopisu odpověděl, aniž by si na nějakou cenu vůbec pomyslel. Když pak mezi trojicí vítězů objevil svoje jméno, polekal se. Napsal do časopisu a poprosil, zdali by mu místo jízdenky neposlali spíš peníze v její ceně. Redakce jeho žádost odmítla. A paní Sturz, pobavená znepokojením svého muže, zašla do místního konzumu, koupila mu vázanku z umělého hedvábí, kterou mu chtěla původně koupit až k narozeninám, naškrobila a vyžehlila 3 náprsenky a několik párů manžet, vykartáčovala mu svatební oblek a to všechno zabalila do krabice. Petr si vzal svou celoroční 10-denní dovolenou a získal i 4 dny dovolené neplacené. Ze spořitelny si přinesl 30 marek pro všechny případy, i když ty peníze šetřili na šicí stroj. Časopis poslal zpáteční jízdenku do Tyrol a Sturz jel.
1: Cesta rychlíkem v kupé 2. třídy se mu líbila. Pokuřoval doutníky za 10 feniků, jedl chleba se salámem, potěšeně vyhlížel z okna, pohupoval se na polstrovaném sedadle a popískával si. Později na pár hodin usnul. V Mnichově přestupoval, znovu usnul, probudil se až za Rosenheimem a s dojetím sledoval první horské vrchy. V Kufsteinu pršelo. Přesto se na nástupišti pyšně procházel sem a tam před kupé expresu Zürich-Vídeň, v němž měl pokračovat v cestě. Jen tak stihnul nastoupit a o hodinu později litoval, že už je u cíle své cesty.
0: S krabicí pod paží a kloboukem v ruce vstoupil do hotelu. Portýr se ani nenamáhal skrývat své zděšení, když se dověděl, kdo ten ostýchavý a směšně neotesaný člověk je. Rychle ho nechal odvést do jednoho z pokojů v nejvyšším patře a spěchal za ředitelem s tou šokující zprávou. Sturz uhýbal očima, když ho liftboy vedl halou. Kolem sedící hosté na něj zírali, jako kdyby byl dámou s odhaleným bříškem. Výtah je vyvezl do nejvyššího patra. Když se chlapec vzdálil, Sturz ještě dlouho stál opřený o dveře pokoje. Neodvažoval se ani odložit svou krabici.
1: 15 minut po 3. úderu gongu se u jeho pokoje zaklepalo a liftboy volal. Už se večeří. O chvilku později Šturc stál ve velkém, nádherně osvětleném sále. Pánové v černých oblecích a dámy v šatech s holými pažemi se podobali kněžnám. Šturcovi přidělili malý, osamělý stolek. Než se posadil, několikrát se nemotorně uklonil do prázdna. Jeho zmatek ještě narostl, když mu přinesli předkrm. Nevěděl si s těmi podivuhodně barevnými pokrmy rady a polikal je, jako by se cpal jedem. Nůž a vidlička se mu chvěly v těžkých rukou.
0: Vrchní číšník pohrdavě sledoval, jak Šturcovi spadl nůž a on ho z podlahy sebral a pokračoval v jídle. To už ho nepříjemně zaujatě sledovali i všichni hosté. Celý rudý se skloněnou hlavou tam Šturc dál seděl a jedl. Cítil se prabídně a zoufale polikal všechno, co mu předložili. Když se konečně odvážil rozhlédnout kolem sebe, byl sám. Přesněji řečeno, naproti u bufetu ještě postávali dva číšníci a smáli se.
1: V hale se popíjelo víno a sekt. Šturc prošel váhavě kolem lidí v hale a rychle vyběhl schody až ke svému pokoji. Zavřel dveře a svalil se na postel jako balík. Pak vstal, svlékl se, oblek si pečlivě pověsil na ramínko, zhasnul a šel spát. Z dálky k němu doléhaly zvuky taneční hudby. A on, kdyby na to byl zvyklý, by byl nejraději plakal.
0: Zaměstnanci hotelu se k němu chovali krutěji než hosté. Zdálo se, že se mu chtějí mstít za to, že jsou nuceni obsluhovat někoho, kým pohrdají. Zlovolně ho trápili, nedali mu ani chvilku pokoje, chtěli ho co nejvíc zraňovat. A všude šířili informace o jeho omylech a pochybeních, jen aby se mu ostatní taky posmívali. Od pokojských se všichni, kdo to chtěli slyšet, ale i ti druzí, dozvěděli, že Šturc považuje dveře do koupelny za dveře do sousedního pokoje, takže se ještě nekoupal. Vrchní číšník dával k dobru, že se Šturc neodvažuje jíst paštiky, raky, drůbež a jiné pokrmy, protože neví, jak je správně konzumovat. A portýr vyprávěl všem, které to zajímalo, že pan Šturc se mnohokrát snažil navázat rozhovor se sloužícími a kočími, když večer se dávali na dvoře a hráli karty. Dokonce chtěl pomáhat při sekání dřeva. Ti mu ale dali co proto.
1: Od svého příjezdu do hotelu prohodil Šturc jenom pár slov. Byl pořád sám a stále na útěku před posměchem. I odjet předčasně se styděl. A tak osaměle chvátal hotelem plným hluku a hudby. Jenom venku na opuštěných lesních cestičkách nacházel trochu klidu. Desátý den dostal dopis od ženy. Podle data odeslání zjistil, že ho v recepci museli záměrně zadržovat. Mlčel však. Odešel do svého pokoje a přečetl si, co mu žena napíše. Ten večer hotelová kapela vyhrávala u slavnostní večeře, plakal Šturc u svého malého prázdného stolku. Vrchní číšník to roznášel všude kolem a ještě názorně předváděl, jak mu slzy kapaly na telecí frikasé. Nervové krize někoho takového, jako je kovodělník z Hutě, považovali u několika stolů za originální.
0: Když pozdě večer vešel Šturc do svého pokoje, mohl si na dveřích do koupelny přečíst tento vzkaz. Neuškodilo by ti, kdyby ses aspoň jednou pořádně vykoupal. Teprve teď zjistil, kam vedou druhé dveře v jeho pokoji. Vstoupil tam a zadíval se do vany, jako by se díval do hrobu. Od chvíle, kdy plakal, se v něm odehrála velká proměna. Jeho nesmělost ustoupila a uvolnila místo velkému vzdoru. Byl zahnán do úzkých, teď se rozhodl bránit. Chtěl urážet a trestat, ale nikdo ho už nezraňoval. Všichni jakoby instinktivně pochopili, že se změnil. Vztek ho tak užíral jenom v hloubi srdce. Nikdo se na něj nedíval, nikdo ho nesledoval. Nebyl zajímavý a navíc se stal nebezpečným. Chovali se k němu, jako by neexistoval.
1: Pro Šturce byla ta situace stejně nesnesitelná, jako ta předchozí. Sdělil v recepci, že odjede o pár dní dřív. V místní bance si vyměnil 25 marek za šlinky a když si zbalil své věci do krabice, chtěl dát pokojské zpropitné. Obrátila se však k němu zády. Vyhledal posluhu, aby dal zpropitné jemu, ale ten se mu vysmál do očí a řekl, že od někoho jako on si nic nevezme. Šturc se vypravil za vrchním číšníkem a vtiskl mu do ruky několik bankovek. Ten upustil peníze na zem a odcházel. To už Šturc nevydržel, vrhnul se na něj a zmlátil ho. Číšníci i hosté přiběhli a chtěli krvácejícímu napadenému pomoci.
0: Šturc se k ním obrátil, oni ustoupili a nechali ho bez potíží projít. U dveří se znovu otočil a s pohrdáním hodil zbytek peněz do sálu. Pak odešel na nádraží a odjel domů. O několik týdnů později Petr Šturc i jeho žena zemřeli na otravu svítiplynem. Je na snadě, že mezi onou cestou a sebevraždou lze konstatovat souvislost.
1: Tento příběh, uveřejněný v Berlínu Tageblatu v roce 1927, se už nikdy nikde neobjevil. Až teprve v roce 2010, když nakladatelství Atrium vydávalo Tři muže ve sněhu v reedici, připojilo k románu i tento Kestnerův víc než pochmurný novinový článek.

0: Článek uveřejněný v Berliner Tageblatu se stal zárodkem jedné z nejoblíbenějších knih Ericha Kästnera. Drei Männer im Schnee, Tři muži ve sněhu. Humoristický román plný komických převleků a záměn vyšel poprvé v roce 1934, tedy 7 let po vydání Kästnerova článku. Román označovaný jako pohádka pro dospělé zachoval z původního článku jen téma, tedy lidé v hotelu. Chudý muž vyhraje v reklamní soutěži pobyt v luxusním alpském hotelu, kde je neustále šikanován. Tento zdánlivě chudý muž je excentrický milionář, tajný rada Tobler. Pod pseudonymem Eduard Schulze odjíždí do Grand Hotelu, aby na vlastní kůži zažil, jak lidé reagují na chudáka. Chce studovat lidi, poznat jejich morálku. Jako společníka si sebou bere svého sluhu Johana, který má během jejich pobytu hrát bohatého rejdaře.
1: Toblerova dcera Hildegard má o otce strach, proto pro jistotu do hotelu zavolá a upozorní je, že se u nich objeví milionář, vydávající se za chudáka, a upozorní je také na některé jeho libůstky. Sbírá známky, má rád siamské kočky, francouzský koňak, horkou cihlu každý večer do postele a domácí stravu.
0: V hotelu se chystají na utajenou návštěvu a s velkou pompou vítají toho záhadného milionáře. Dojde však k záměně. Ve stejný den přijíždí i další výherce soutěže, mladý nezaměstnaný odborník na reklamu, doktor Fritz Hagedorn. Ředitel i personál hotelu ho považují za onoho excentrického milionáře a radu Toblera alias Schulzeho za osobu, která není hodna pobytu v Grand Hotelu. K úžasu všech se však oba muži spřátelí. Personál se všemožně snaží zabraňovat jim v kontaktu. Schulze je nucen bydlet v 5. patře bez výtahu v podkrovním pokojíku, kde se netopí. A navíc je každou chvilku šikanován a pronásledován s nejrůznějšími úkoly a pracemi.
1: Rozčiluje nejenom personál, ale i hosty, především dámy, kterým vadí, že nejvíc času tráví s oním domnělým milionářem. Přemlouvají personál, aby nepříjemného hosta uplatil a poslal z hotelu pryč. Nakonec je Schulze vedením hotelu vyzván k odjezdu, přesněji, aby za určitý obnos vyklidil pole. Když se tajný rada otáže, zda je vyhazován, dozví se, že o tom nemůže být ani řeči. Vedení ho prosí, aby v zájmu ostatních hostů odešel. Takže, konstatuje tajný rada, chudoba je u vás v hotelu ostuda. Vedení něco takového odmítá. Jde mu prý výhradně o dobrou pověst hotelu.
0: Tobler tedy předčasně odjíždí, stejně jako jeho sluha Johan i dcera Hildegard s hospodyní paní Kunkelovou. Ty dvě se totiž vypravily zkontrolovat počínání tajného rady a jeho sluhy přímo na místě, v hotelu. Vedení hotelu, ředitel a recepční nechápou jejich překotný odjezd. Když se po pár hodinách dovědí od Hagedorna, že on není tím domnělým milionářem, o jehož péči se usilovně snažili, naopak, on je ten chudý výherce, ředitel i recepční se téměř zhroutí.
1: To hlavní teprve přijde. V Berlíně se krátce na to tajný rada Tobler, rozhodnutý celý hotel koupit a vyhodit ředitele s recepčním, dozvídá, že to není možné. Že majitel nechce prodat právě jemu. Proč? Protože mu ten hotel už dávno patří.

0: Podle novinářky Helgi Beman čerpal Kestner při psaní románu mimo jiné také ze svých zážitků z pobytu v jednom luxusním horském hotelu někdy v roce 1925. Uprostřed vší té prominence se prý cítil nesvůj a navíc se tam k němu ani nechovali příliš dobře. Román Tři muži ve sněhu má dvě předmluvy. Ta první popisuje milionáře jako umělecký motiv. V té druhé uvádí autor své prameny. Jak píše, milionáři sice vyšli z módy, ale on má jednoho takového jako hlavní postavu románu. A připojuje, že nemůže jinak. Není to jeho vina.
1: Jel prý s přítelem Robertem do Bambergu, aby si tam prohlédli tamnějšího jezdce. Bamberského jezdce. V kupé, když nastoupili, se potkali se starším mužem, trpěl prý žlučovými kameny a celou cestu do Bambergu nepřestával mluvit. Mluvil a mluvil. To, co jim vyprávěl, se později stalo obsahem Kestnerova románu, včetně hlavní postavy, milionáře.
0: Oba přátelé jeho vyprávění považovali za vynikající námět na román i veselohru. Román chtěli psát oba, Kestner i Robert. Nakonec si hodili mincí a Kestner vyhrál. Mohl psát román. Jeho přítel Robert pak musel napsat veselohru. I v této předmluvě lze vytušit mystifikaci s cílem zamlžit Kestnerovo autorství. Ten měl totiž od začátku vlády nacionalsocialistů zákaz publikovat. První vydání jeho románu, také místo u jeho obvyklého vydavatele Deutsche Verlagsanstalt, vyšlo ve švýcarském nakladatelství Rascher Verlag.
1: Ve stejném roce jako román, tedy v roce 1934, se v Německu uváděla hra Das lebenslängliche Kind, věčné dítě. Šlo o jevištní zpracování stejného příběhu, pouze jména postav byla změněna. Jako autor čtyřaktovky byl uveden Robert Neuner. Byl to pseudonym, avšak nikoli Kestnerův. Šlo o Kestnerova dlouholetého přítele Wernera Bureho. Kestner vždycky trval na tom, že on autorem hry není. Premiéra hry proběhla v divadle v Brémách s obrovským úspěchem.
0: Podobně jako román, ten však zaznamenával úspěchy pouze v cizině. Ve Třetí říši se o něm nepsalo ani nehovořilo. Za to v Nizozemsku, Maďarsku i v anglosaském světě byl román vydáván a čtenářsky oceňován. Herbert Steindhal, dánský překladatel Tří mužů ve sněhu, dokonce Kestnerovi napsal, že v Dánsku se prodalo už 56 tisíc výtisků. V Československu vyšel Kestnerův román v překladu už v roce 1935. O rok později byl dokonce úspěšně zfilmován v režii Vladimíra Slavínského s Hugo Haasem v hlavní roli. Podobné filmové adaptace se objevily i ve Švédsku, ve Francii, kde byl autorem scénáře básník Jacques Prévert, a také ve Spojených státech amerických.

0: Hotel je neustále se vracející motiv v literatuře. Mnozí významní autoři vyprávěli ve svých dílech příběhy z hotelů. Doba na přelomu 19. a 20. století, stejně jako doba mezi dvěma válkami, byla érou velkých hotelů. Začínaly tady utajované milostné vztahy, končívaly tu špionážní a kriminální případy. Proto se také na literárním jevišti zvaném hotel pohybovali typičtí představitelé své doby. Mondénní světáci, hochštapleři, spekulanti, fabrikanti, revolucionáři, podivíni z provincie, zbohatlíci z Ameriky, podvodníci i slečny z dobré rodiny.
1: Hotel jako jeviště příběhu si autoři nevybírají náhodně. Vždyť je to ideální místo, na kterém mohou svést dohromady lidi různých národností i rozdílného sociálního původu. Jejich osudy se tady na určitou dobu setkávají, prolínají, aby se opět rozdělili.
0: Člověk vstoupí do hotelu a jeho předchozí život, jeho minulost, jakoby přestali existovat. Vstoupí otáčivými dveřmi a po pár krocích, jakoby za jeho zády, nic neexistovalo. Ocitá se v modelu jakéhosi utopického velkoměsta, ve kterém je pro lidi odkudkoliv připraveno jídlo, pití, spánek, erotika, možnosti práce i zábavy. Hoteloví hosté žijí v tomto dosti stísněném prostoru, jehož výhodou je možnost zůstat nebo kdykoliv odejít. Stejně jako se mohou zdržovat sami ve svém pokoji nebo vyhledávat kontakty ve společenských prostorách. Mezinárodní a heterogenní klientela tak tvoří jakési panoptikum, mikrokosmos, vhodný pro literární zpracování. Každý hotel má navíc svůj genius loci. Jako hotel Walter, dříve hotel Palace v engadinské Pontresíně.
1: Včera zahaleni do zarathustrovské mlhy a pod přívaly lijáku jsme šťastně dorazili do Pontresíny. Okouzlila nás, horský vzduch na nás působí jako šampaňské, napsal po příjezdu do Pontresíny v roce 1947 skladatel Richard Strauss. To už patřila Pontresína, někdy označovaná jako malá sestra Sankt Moritz, k oblíbeným turistickým střediskům ve Švýcarsku. Jedním z prvních hotelů v Pontresíně byl hotel Palace, postavený v roce 1907. Dnes se jmenuje hotel Walter, to jméno dostal po pozdějších majitelích až v roce 1945.
0: Už v roce 1918 navštívil Pontresínu Stefan Zweig. Byl známý tím, že byl neustále na cestách, jako by nikde nenacházel klid. V lednu roku 1933 ho Karl Kraus ve svém listu Fakl označil za člověka obdařeného kilometry požírající energií. Zweig se ostatně v dopisech často zmiňoval, že když je na cestách, cítí se zcela volně a svobodně. I mnohé postavy jeho děl cestují, zbavují se všednodenních pout a samozřejmě většinou bydlí v hotelu.
1: Když vypukla první světová válka, situace pro Zweiga se zásadně proměnila. Do té doby si užíval naprosté volnosti v cestování. Během války však musel zůstávat ve Vídni, kde pracoval v tiskovém oddělení vojenského archívu. V roce 1917 byl z vojenské služby propuštěn. Mohl odcestovat do Švýcarska, kde se chystalo uvedení jeho tragédie Jeremiáš v curišském městském divadle.
0: Když vlakem přicestoval do první stanice ve Švýcarsku, do Buxu, zažil senzaci, proměnu, jak sám později vzpomínal. Přechod z uzavřené válkou vyhladovělé země do neutrální zóny byl šok. Z jedné stanice do druhé to trvalo jenom pár minut, ale na ten pocit opojení Zweig nikdy nezapomněl. Když vyskočil z vlaku, zažil první překvapení. Znovu objevil všechny ty věci, které kdysi patřívaly k samozřejmostem života. Pomeranče, banány, čokoláda, chleba a maso bez lístků. A navíc v nejbližším novinovém kiosku byly ke koupi francouzské, italské i anglické noviny. To v Rakousku zakazované, se tady o pár minut dál povolovalo. Stačila prý vteřina a on, když překročil hranici, se už cítil svobodněji.
1: To opojení se přeneslo i do oblasti duchovní a on miloval Švýcarsko jako nikdy předtím. Vždycky do Švýcarska jezdil rád, ale teď si považoval švýcarského internacionalismu. Švýcarsko bylo v jeho očích místem, kde ještě i uprostřed světa propadlého válce dál silně tlouklo srdce Evropy.
0: Luxusní hotely se tehdy zdály být jakousi oázou, iluzorním světem, kde se zdálo, že svět za jejich zdmi přestává existovat, jako by se zastavil čas. Stávaly se posledními hrady luxusu. Když Zweig v roce 1917 do Švýcarska přijel, potkával se s utečenci z celé Evropy. A už tehdy si začal uvědomovat rozdíly mezi těmi privilegovanými a těmi ostatními. Svědčí o tom i esej, kterou publikoval v listu Neue Freie Presse, By den Sorglosen, U bezstarostných.
1: Napsal ji po krátkém výletu do Sankt Moritz a Pontresíny. Píše, že hrstka těch zámožných, která se před válkou toulala po celém světě za dobrodružstvím a za sluncem, teď utíká do hor, aby zapomněla na válku. Aby se všichni bezstarostně bavili a starali jenom o sebe. Švitoří mezi sebou německy, francouzsky, italsky nebo anglicky a nemají žádnou vlast. Při pohledu na ně se mu vtíral Dantův verš Non visi pensa quanto sangue costa a nikdo ani nepomyslí, co to stojí krve. A ti bezstarostní dál hrají svoje povrchní hry, pro něž si vybrali hotely jako jeviště.
0: Desítky let, jak píše Zweig, se ti bezstarostní trénovali v zahálce. Takže taková nicotnost jako válka je nemůže odradit od jejich zábavy. Všichni jsou tady ve Švýcarsku, známe je z Vichy, Ostende nebo Karlových Varů. A zase mají ti bezstarostní kolem sebe všechno, co potřebují, čeho se jim zachce. Květinářství s květinami dováženými z Itálie a Riviéry, cukrovinky a pečivo, parfémy, zkrátka všechny obchody, kam se chodívá z dlouhé chvíle.
1: Z rozsáhlé Zweigovy korespondence vyplývá, že jeho pohled na bezstarostnou společnost byl ambivalentní. Jejich životní styl sice po válce dál odmítal, ale už ne tak jednoznačně jako během první světové války. Když v létě 1926 pobýval v Zermattu v hotelu Riffelalp, ocitl se opět mezi bezstarostnými. Nevnímal je už tak negativně. V jednom dopisu se zmiňuje, že několik Američanek tady tančí od rána do večera, pokud nehrají tenis. Každá si sebou přivezla i gramofon.
0: V srpnu roku 1927 pobýval v Pontresíně v hotelu Palace. Cítil se tady znamenitě, jenom mu prý chyběla vytoužená anonymita. Podnikal také výpravy do okolí, autem, jak píše. A samozřejmě i v hotelu Palace si všímal těch bezstarostných. Pozorně sledoval hotelový mikrokosmos. Hotel v Pontresíně se měl stát jevištěm společenského dramatu, ve kterém hlavní roli se hrají prolhanost, arogance a ješitnost.
1: Zweig začal pracovat na novém románu s pracovním názvem Příběh slečny z pošty. Z jeho korespondence i deníkových zápisků vyplývá, že na něm pracoval až do roku 1931, kdy práce na něm zanechal. První verze románu uvázla zhruba v polovině. Až o několik let později, to už žil v emigraci, se rozhodl pokračovat.
0: Román Rauschdiefwandlung, Opojení z proměny, vyšel až 40 let po Zweigově smrti v roce 1982. Vydalo ho nakladatelství Fischer Verlag jako román z pozůstalosti. Ten název vybralo nakladatelství. Zweig sám svůj text, původně koncipovaný jako novela, nazval Příběh slečny z pošty.
1: Román začíná v roce 1926 ve válkou s bídačelem Rakousku. Hlavní postava, Kristýna, pochází z původně středostavovské rodiny z malé vesnice nedaleko Kremže. Válka však celou rodinu silně poznamenala. Otec zbankrotoval, bratr padl na frontě, matka onemocněla. Kristýna pracuje jako poštovní asistentka, aby sebe i matku nějak udržela finančně nad vodou. Nedostatek peněz ovlivňuje jejich každodenní život. Kristýna začíná každý den šetřením a končí počítáním.
0: Celý její život se náhle změní, když dostane pozvání od své bohaté tety, aby s ní a jejím manželem strávila letní dovolenou v mondénním švýcarském středisku. Kristýna ve švýcarských Alpách objevuje nádhernou přírodu, okouzlující hory, slunce, osvěžující vzduch. Není to však krása přírody, co Kristýnu hluboce zasahuje a proměňuje. Je to setkání s životním stylem lidí v hotelu. Maličkosti jako předehřáté ručníky, dokonalé chladivě bílé ložní prádlo, neuvěřitelný výběr při snídani. Ta, která byla zvyklá sníst jenom přesně oddělenou porci chleba za den, si teď v cukrárně, kam ji pozvala teta, pochutnává na spoustě čokoládových bonbónů a pusinek. Jakoby si musela vynahrazovat ten léta trvající hlad po všem možném. Ze všeho nejvíc jí však chutná víno, planoucí jako jantar v křišťálové sklenici. Nejdřív opatrně ochutná, pak se napije a najednou ztrácí strach z nového prostředí, začíná být bezstarostná. Pocit, který nezažívala už dlouhá léta. Okouzluje jí atmosféra slunečné bezstarostnosti, svět bez chudoby, bez práce, svět, o jakém neměla ani tušení. Všechno jí připadá jako zázrak, jako sen. Zapomíná na čas.
1: Ještě štěstí, jak podotýká Stefan Zweig, že v tomto pohádkovém domě, v hotelu, ve kterém Kristýna bydlí, čeká hlídač času, nemilosrdný gong. Ten připomíná hostům od jednoho jídla k druhému jejich nejvlastnější povinnost – připravit se pro luxus.
0: Na scéně se objevuje zrcadlo. Zrcadlo ve skříni, Zweigova základní rekvizita. Svědek Kristýniny proměny. Když se Kristýna poprvé prohlíží v zrcadle v nových hedvábných šatech, lekne se. Nevěřícně přistupuje blíž a blíž k zrcadlu s pomyšlením, že to přece nemůže být ona sama. Přece se nemohla tak proměnit. To nemůže být pravda, protože kdyby to byla pravda, musí konstatovat, že je krásná, je šťastná, okouzlená sama sebou. Skoro se vznáší. V Kristýně začalo opojení z proměny. Razantně vstupuje do světa klamu. Nemá však dostatek času, aby proměnu své životní situace promýšlela. Kdo vlastně jsem? A co na mě všichni mají? Znovu a znovu se ptá sama sebe.
1: Čas však plyne příliš rychle. Příliš mnoho překvapení, příliš málo času na to, aby se zamyslela nad svou proměnou, aby si ji aspoň trochu vychutnala.
0: Zázraky se nedějí, ani v Pondresíně. Co začalo jako pohádka o popelce, končí jako noční můra. Elitní osazenstvo hotelu Palace přijímá Kristýnu zpočátku víc než přátelsky. Když se ale začne po hotelu šířit informace o jejím prostém původu, otočí se k ní téměř všichni zády. Intrikuje se a pomlouvá. Teta se strýcem se obávají o svou vlastní pověst a tak posílají Kristýnu předčasně domů.
1: Návrat vnímá Kristýna jako vyhnání z ráje. Než odjela do Pontresíny, považovala Kristýna svůj život za nudný, ale snesitelný. Když jí společnost z hotelu vypudí jako vetřelkyni, není schopná se svým bývalým životem smířit. Mísí se v ní nenávist a hněv. Nechce si připomínat, že teď už navždycky tady budou hory, hry a hrátky, hotely a jejich pokoje se zrcadly existovat jenom pro ty druhé. Finanční nouze končí frustrací a frustrace zločinem. defraudací, na které se dohodne se svým přítelem Ferdinandem.
0: Stefan Zweig sám brzy poznal, že švýcarské Alpy symbolizují mnohem víc než jenom nádhernou přírodu. Engadín byl především symbolem luxusu. Hotel v Pontresíně byl krásný nejenom proto, že leží uprostřed kouzelné přírody, ale především proto, že nabízel všechno, co je možné za peníze získat. Zweig ostatně nepopisuje život a svět bezstarostných, bez vlastní zkušenosti. Místo, přesněji hotel, kde se první část románu Opojení z proměny odehrává, lze snadno identifikovat. Ještě i dnes se někdejší hotel Palace, dnes tedy hotel Walter, se všemi svými věžičkami podobá spíš zámku než hotelu.
1: A pokud bychom prolistovali dobové prospekty, objevili bychom v popisu vnitřního zařízení hotelu mnoho prvků, které popisuje autor románu. Koberce s vetkanými květy, květy na tapetách, lasturově bílá umyvadla s poniklovaným příslušenstvím, lampy zářící v měkce růžovém tónu.
0: A navíc i informaci o elektřině zavedené v tehdejším hotelu. Senzační novinka. Dokonce bylo možné, jak si uvědomovala i hrdinka románu, stisknutím knoflíku u hlavy postele, pod nímž byl nakreslen číšník, přivolat ho i s vozíkem zaplněným pečivem, čokoládou, kávou nebo čajem. Stejně tak stačilo stisknutím jiného knoflíku přivolat pokojskou, aby připravila koupel nebo otevřela okna, či zatáhla záclony. Člověk zkrátka mohl mít v tomto čarodějném světě 1000 přání a každé se mu v mžiku splnilo.

0: Kdyby někdo listoval populárními časopisy Výmarské republiky, nemohl by minout jméno Vicky Baum. Byla tváří moderní doby 20. let minulého století. Byla nezávislá, zaměstnaná, moderní. Jako redaktorka nakladatelství Ulstein dobila Berlínský bulvár. Pracovala v něm v letech 1926 až 1931. Její značka? Ikonický účes Bubikopf a extravagantní šaty.
1: Narodila se ve Vídni v roce 1888 a vyrůstala jako jedináček v zámožné židovské rodině. Nestála však o to být dcerou z dobré rodiny. Chtěla být víc než jenom dobrá partie. Nejenom, že vystudovala hru na harfu, vybírala si také muže po svém. Brzy se vdala, rychle se rozvedla. Po druhém sňatku se začala věnovat literatuře. Jako redaktorka, ale také jako autorka typické ženské literatury, moderního kultu, takzvané nové ženy.
0: Dobová literární kritika jí pohrdala. Její styl odsuzovala jako vykalkulovaný, příliš blízký masovému vkusu, příliš kýčovitě triviální. Její čtenářky to však nezajímalo, četlí s nadšením. A ona sama o sobě jednou prohlásila, že je prvotřídní spisovatelka druhé jakosti.
1: Po vydání bestselleru Studentka chemie Helene Willführ na ní nakladatelství Ulstein naléhalo, aby rychle napsala další román. Nakladatelství chtělo využít vlny obrovského zájmu o její knihy. Vicky Baum si uvědomovala, že na ní čeká opravdová výzva. Napsat román, odrážející, pokud možno realitu, ale okořeněný trochou fantazie.
0: Vicky Baum si jako inspiraci vybrala berlínský luxusní hotel Excelsior. Začala v něm pracovat a psát. Na jaře roku 1929 román dokončila. Mansion im Hotel, Lidé v hotelu s podtitulem Kolportážní román, začal vycházet jako román na pokračování v berlínském listu Berliner Illustrierte Zeitung od 31. března do 23. června. Stal se čtenářskou senzací a nejslavnějším hotelovým románem moderny. Byl několikrát úspěšně inscenován v Berlíně už v roce 1930. Nechybí ani populární filmová zpracování. Román byl přeložen do řady jazyků, včetně angličtiny. Pod titulem Grand Hotel byl inscenován na Broadway. O něco později zfilmován v Hollywoodu s Gretou Garbo a Joan Crawford v hlavních rolích.
1: Vicky Baum nechce ve svém románu zkoumat společnost jako sociální fenomén. Pokouší se pochopit život studiem jednotlivých lidských osudů. Snaží se výběrem svých románových figur modelovat společnost jako celek. V mikrokosmu hotelu se odráží moderní velkoměstská společnost.
0: Román začíná v hotelové hale, kde se postupně objevuje 6 hlavních postav románu a v hotelové hale také román končí. V hotelu se protínají osudy nejrůznějších charakterů. Všechny románové postavy jsou typickými představiteli výmarské společnosti. Stárnoucí baletní diva, šlechtic Hochstapler, na morfiu závislý lékař, nemocný účetní z provincie, emancipovaná žena, typická představitelka zlatých 20. a obchodník, otec rodiny.
1: Hotel se stává jevištěm jejich osudů i setkávání, zrcadlem společnosti. Panuje v něm obrovský ruch, jak píše autorka. Jednoho zatknou, druhý umírá, další odjíždí, jiný přijíždí. Jednoho odnášejí zadním schodištěm na marách, jiná ve stejnou dobu rodí. Takový je hotel. A takový je život, dodává. Každá z postav trpí následky války, má finanční problémy, trápí ji osamělost, nedostatek citu, nemožnost seberealizace. Touží po opravdovém životě, ale každá z postav si pod tím pojmem představuje něco jiného.
0: Vicky Baum se podařilo využít ve vyprávění hotel jako místo, kde se odehrávají dobové konflikty, aniž by se nutně museli vyřešit. Zároveň ale dokáže zobrazit i ambivalentní charakter života v hotelu. Zobrazuje ho jako místo, které výstižně vyjadřuje ducha doby. Hotelový život je vlastně zrcadlem života v moderním velkoměstě. Vyznačuje se anonymitou, mobilitou a masovou zábavou. Hotel se stává paradigmatem velkoměsta i moderny.
1: Hotel se stal velkým rezervoárem fantazie pro nekonečnou řadu literárních děl. Všechna nakonec spojuje jakýsi pocit bezčasí, univerzálnost. Domov může být i tam, kde odložíte své kufry a personál vám s úsměvem otevře dveře.

0: Do malebné krajiny vstoupíme za mohutnou hradbou vrchů Kozlov, Hrádka, Tábor, Smita a Bradlec, která od nepaměti odděluje úrodný kraj od drsného krkonošského podhůří. Romantická krása krajiny se zde snoubí s historií a folklórem, jež působivým kouzlem oživují zdejší prostor a nechávají poutníka propadnout mocnému geniu locí. Vydejme se na čarovné Lomnicko.
1: V našem putování čarovným Lomnickem pokračujeme na severním úbočí mytické hory Tábor nad Lomnicí nad Popelkou, výrazné krajinné dominanty nejenom podkrkonošského Lomnicka, ale i na druhou stranu do úrodných polabských rovin přes Jičínsko až Bydžovsko. Hora Tábor je prastarým poutním místem, kam přicházeli poutníci od už středověku až do 20. století. A my stojíme na úbočí a před námi na horizontu se rýsují siluety východních Krkonoš. Ale co je pro nás daleko podstatnější, je ten krajinný ráz, ta barevná paleta zelených ploch, které střídá podkrkonošská červenice, která dává neomylně najevo, že už jsme v podhůří. V kraji, kde se vše, včetně živobytí, od pradávna dobývalo mnohem tvrději než na druhé straně Tábora v úrodném Polabí, na černých úrodných hlínách. A podkrkonošská červenice, stejně jako tady ty kupičky kamenů, podkrkonošské hrobky, což jsou snosy kamenů, aby vůbec se zdejší políčka nějak rodila, to jsou neomylné známky podkrkonoší, které sice řada odborníků má tendenci vymezovat jazykovědně, podle nejrůznějších slov, ale popravdě řečeno je to krajinný ráz, je to červenice a právě snosy z polí, které nám dává neomylně najevo, že jsme v podkrkonoši jako takové. Jestliže prameny a studánky patří k nejexponovanějším místům v krajině, které pro naše předky znamenaly velmi mnoho, pak v tuhle chvíli stojíme u pramene všech pramenů zdejšího kraje, u křížovky, táborské křížovky, která je minimálně od doby baroka opředena legendárními vyprávění o zdejší léčivé vodě. Poutníci, kteří přicházeli po generace na poutní místo na Táboře, začínali své putování právě zde, u křížovky, kde si řada z nich opláchla oči neboť věřila, že voda z křížovky má léčivou moc.
2: Neteče.
1: Máte jisté pochyby, koukám.
2: Ano, ano.
1: Novra neteče.
2: Za mého dětství vím, že tady pramínek malinký tekl.
3: Lenka Morávková.
1: Odbornice na lomnickou historii, která je studnicí vědomostí a lomnické historie.
2: Ale delší dobu k tomu tak není a je to místo takové smutné bez té vody.
3: Ale je pravda, že na rozdíl od jiných studánek, kde jsme viděli malé místo, drobné místo, tak toto je kamenná
1: vana. Můžeme říct, vana, to je skoro vana, bazén,
3: je to tak?
1: Lec, který podnikatel by se za to na své zahrádce nestyděl. Jediná vada je, že tu není voda. Už od baroka byl zároveň rozšířený zvyk, že poutníci, kteří si zde oplachovali oči, zároveň měli ve zvyku z větviček vytvářet malé křížky, které házely na hladinu a podle toho, jestli se křížek potopil nebo ne, věštěli, zda v příštím roce zemřou. A právě, že se ten původní pramen neustále zanášel a vodu to znečišťovalo, protože házení křížků mělo, řekněme, negativní dopad, tak je v 60. letech 19. století zbudována tato monumentální kamenná vana.
2: A nad ní vznikla výklenková kaple, kde vidíme sochu Ježíše Krista, který žehná Lazarovi.
1: Kdybyste přijela před rokem, tak bychom vám odpověď na otázku, kam se nám poděla voda v křížovce, nedali, ale protože dnes je tady s námi další znalec lomnické historie a místní patriot pan Pavel Saska. On vůbec poprvé dnes zveřejní, jak to vlastně je s táborskou křížovkou a zároveň nám prozradí, kde se ta voda tady skrývá.
4: V roce 2025 vznikl projekt 30 letům výročí vodohospodářského sdružení a ten projekt znamená to, že se v každém městě opraví nějaký ten vodní zdroj nebo studánka. U nás tady na Lomnicku vybrali křížovku. Pracuji u severočeských vodovodů a kanalizací, takže jsem se stal i součástí té opravy. Byli jsme tady dva. V podstatě nám řekli, běžte, opravte to.

0: Ono to hotové sice je, ale chybí tady voda. A to je asi dost to podstatné, co nám u těch studánek může dost chybět. Najděte vodu. Přijeli jsme sem, viděli jsme potrubí, vlevo studny. Můj otec, který tady se mnou pracoval, tak vzal bagr, začal hrabat a světe div se, přímo před tou sochou svatého Lazara jsme zjistili, že se nachází ta stará původní studánka.
1: Takže pojďme, kde to je?
2: Vstupujeme až k patě toho sousoší.
0: Zde na zemi vidíme dva plechové dekly. Ovšem v době, kdy my jsme tady pracovali, tak ty dekly nebyly vidět. Byly zarostlé drny, trávou a my jsme tady byli v dubnu a v té době ještě tady bylo spousty sněhu. A tak jsme jenom dedukovali, kam vlastně to potrubí vede, až jenom ten vytátý sníh, který se rýsoval, udělal takový obrazec toho, kde by se to, co hledáme, mohlo skrývat.
1: Pavle, a vy jste mohli brankou a plůtkem tím bagrem sem?
0: Bagrem jsme jeli pouze a jedině před samotný plot. Zbytek se pak podkopával ručně. Tak my se tam podíváme. Nazvedáváme plechové dekly, které nejsou originální. Byly sem dány panem Zdenkem Mákou, který se tady o to leta staral a který dobře věděl, jak to tady ve skutečnosti je. Oni ti místní věděli, jak asi se tady ty poměry mají, ale nebylo to známo v široké veřejnosti a už vůbec ne nám, jakožto pracovníkům. Takže koukneme.
1: Tam je vody. Stránky.
0: Tak, když jsme na to přišli, otevřeli jsme to víko, tak jsme se nestačili divit, protože jsme vlastně zjistili, že ten nátok nebo ten přepad z té studánky, která se skrývá u toho Lazara, je mnohem výš, než je hladina samotná. Proto jsme se rozhodli, že to snížíme. Snížená byla trubka jak v té studánce, tak i v tom čele té křížovky, kde vlastně voda vyvěrá do té kamenné vany. Takže snížili jsme obě dvě strany, ale bohužel,
2: když se podíváš, tak on ten prostor je oklenutý. Z tohohle úhlu, jak stojíme, tak je vidět v těch pískovcových kvádrech ta linie oblouku a stejně tak ten oblouk tady. Takže on to není vodorovný kamenný překlad. Je vidět to původní barokní vyzdění, nebo alespoň v základech. Já si...
0: Ale tady klemba není.
2: Fakt ne? No tak já ti věřím, já jsem tam nikdy nebyl. Takhle tady ten lehký oblouk.
0: Jestli v té vodní hladině něco vidíte a pozorujete tam to dno, tak vy vlastně vidíte, a to jsem zapomněl říct, že ten vnitřek studánky, protože to okolí je hodně kamenité, aby se ta voda tak rychle nestrácela, tak celý vnitřek je vymazán jílem. A ten jíl je vymazán na tom dně, sespádován do jejich prostřední části. Takže z každé strany vlastně do takového oblouku. Celá studánka je vyzděná z pískovcových štuků, z kvádru, z červeného pískovce, možná sem tam je nějaký ten žlutý, ale v podstatě není tam žádný beton nebo jiný cizorodý materiál.
1: Pavle, a protože je to přímo pod tou kaplí, nemohla být ta studánka, za kterou chodili léčivá studánka, právě sem?
2: Ano, to je ono.
1: Přímo pod tou kaplí.
0: Není to vyloučeno, já to z žádných zdrojů nemám. Každopádně jedna věc, která mě při té opravě nebo té rekonstrukci byla trošku záhadou, tak byl kámen, který se nachází zepředu na levém rohu té studánky. Co na tom kameni je zajímavého?
1: Metr?
2: Metrkrát metr pískovcová plotnost borem ve středu.
0: On není jenom děravý.
2: To je nějaká plota?
0: On má ještě okolo svých rohů takové drážky a v každém rohu té drážky se nachází zbytek závitové tyče. Bylo mi to trošku záhadou a tak jsem se šel podívat do Lomnického muzea a měl jsem štěstí. Protože v hlavní expozici se nacházel jeden jediný pohled s malinkým obrázkem, kde ještě na té studánce stojí pumpa. Takže tento kámen, který v současné době je mimo areál, stál původně přímo na té studánce, na němž byla umístěna pumpa výrobou Josef Horák Lomnice nad Popelkou. On to byl takový spíš rušivý element, protože ta technická část před tou uměleckou částí s tím Lazarem a Ježíšem, ono to vypadalo i na té fotce dost hloupě. Takže s největší pravděpodobností v minulosti kámen odstranili i s pumpou, dali na roh té zahrádky z její venkovní strany a pumpa tudíž nerušila toho samotného svatého. Samozřejmě bylo to funkční. My tady se díváme jen do jakési šachty, kde procházelo koleno, trubek do pravého úhle a bylo to napojené z boku do té studánky. Ale plnilo to ten úkol, lidé si zde mohli nabrat vodu, rušivý element ze zahrádky zmizel. Původní studánka byla zde,
1: která je těsně před tou kapličkou.
0: Ano.
1: Jak to časově dáme dohromady?
3: Firma Josef Horák v Lomnici začala fungovat asi od 60. let 19. století a zhruba asi v těch 80. letech začala fungovat i ta slévárna, ve které si odlévala ty všechny odlitky a všechno kovové na Lomnicku. Takže opravdu to byla velká firma a vyučit se u Horáků bylo opravdu jako prestiž pro ty učedníky.
0: Fotografie se mi zdá, že to je první republika. Možná, že ještě Rakousko-Uhersko, je to pohlednice, těžko říct. Nehledě na to, že ty pumpy, ty výrobky, ten repertoár, který se pořád opakoval, se vyráběl, dejme tomu třeba 40-50 let, pořád stejně. Prostě pumpa Josef Horák vypadala tak za Rakouska-Uherska, vypadala tak za první republiky, pořád stejně. Takže určit přesně datum, kdy vznikla a kdy se dávala na studánku, bude asi těžko.
2: A tohle to je teda co, Pavle?
0: To je prvorepubliková šachta, která je vzájemně s tou studánkou propojená. Je tam bokem trubka.
3: Určitě někdo ve 30. 40. letech dělali to potrubí nahoru na tábor do hospody, protože to je v kronice.
0: To by mohla být tato prvorepublika. To je nejhlubší ze všech, takže když to podčerpou, tak seberou vodu i ty studánky.
4: A i tohle vypadá hloub, než ta studánka, takže tam je voda.
0: Oni ty hladiny nejsou všude stejné. Ale jako to, že to podčerpou, může mít za následek, že se postupně
4: tu
0: ta voda
4: vodu bude stávat.
2: A to samý tady vedle tohleto?
0: To už je to čerpání na tábor.
2: Takže to je nejmladší z toho. To je z 30. let, kdy začali čerpat tu na tábor a tohle ze 70. let. Odtáhl betonovou plotnu.
0: Prosím tě, na tohle hrozný pozor.
2: Držím to, to mi spadne.
0: Se kouknete. Vypadá čerpání na tábor. Studna z nějakých 70. let. Jako je to opravdu hluboký.
2: Opatrně.
0: Takže v případě podčerpání té studny nemusí vystoupat skrytá hladina ve studánce tak vysoko, aby mohla přepadat do té kamenné vany, do té hlavní reprezentativní části té křížovky.
1: Co to znamená, že teče na tábor?
0: To znamená to, že v těch sousedních studních je umístěno čerpadlo, takzvaná ponorka, a za pomocí potrubí je čerpána nahoru k táborské rozhledně do restaurace.
2: Budeme-li sumarizovat proměnu místa magické studánky křížovky, ke které se pojí celá řada zvyků barokní lidové religiozity, můžeme říci, že minimálně do poloviny 19. století se ten původní barokní pramen nebo ta studánka nacházely alespoň podle poznatků Pavla Sasky přímo tady v prostoru před později vybudovanou výklenkovou kaplí se sochou Ježíše a Lazara. Takže studánka se do poloviny 19. století nachází zde. Krátce po polovině 19. století dochází k vybudování této výklenkové kaple a zároveň k vybudování této mohutné kamenné vany, do které ta voda z té původní křížovky přepadává a má sloužit potřebám poutníků, kteří budou-li chtít házet na ní hladinu křížky, nebudou tak znečišťovat původní vodní zdroj. A zároveň se má za to, že někdy na přelomu 19. či začátku 20. století v blíže neurčené době je zde zbudována tato pumpa, která nejspíše slouží pro jímání vody pro potřeby poutníků.
0: Je možné, že byla tato pumpa zřízena v době such, kdy do té studánky, do toho čela nevtékalo nic, takže si každý alespoň mohl vzít za pomocí té pumpy do belíku, či mohl se opláchnout díky té pumpě.
2: Co je pro nás ale klíčové, je, že všechny tyto úpravy vlastně svědčí o tom, že o tento prostor byl velký zájem, byl v centru pozornosti zdejších obyvatel a ukazuje to na stálou intenzivní poutnickou činnost, protože s tou studánkou se stále nějakým způsobem pracovalo, můžeme říci, a minimálně byl zájem o její vodu ze strany poutníků.
3: Já bych řekla i těch, co byli nahoře na tom táboře, v té hospodě. Nemohlo to být, Pavle, že byla tady ta pumpa kvůli tomu, aby měli z hospody kam chodit pro vodu?
0: Je i tato varianta, že dotyční mohli v obdobích such vyrazit s těmi belíky dolů a napumpovat si tu vodu z té studánky. Každopádně voda se na tábor i v těch 70. 80. letech vozila. Ve věži byla nádoba, do které se to čerpalo a samospádem to pak šlo do restaurace.
2: To by znamenalo, že v 70. letech je křížovka teoreticky tekla.
0: Já to jako kluk pamatuju, že to minimálně aspoň tak čtvrtka byla plná. Dole v tom vyzděném prostoru se nacházelo aspoň tak čtvrt metru vody, ve kterém byly naházeny nejrůznější mince.
3: Přesně tak, takhle to taky pamatuju. A tekl takový malý pramínek.
0: Bylo to způsobeno dostatkem vody a tím, že potrubí, které vlastně se vykopalo, se dostávám k tomu jádru té věci, bylo natolik skorodované, že bylo potřeba ho vyměnit, což se právě v roce 2025 v dubnu stalo.
1: Tedy může teď téct voda v té vaně?
0: Když se podíváte před tu křížovku, tak zjistíte, že ten přepad byl snížen. Ale bohužel i přes tyto opatření se nepodařilo docílit toho, aby ta voda přetékala z té studánky do toho ozdobného čela. Takže musíme doufat a čekat, že bude více deštivo, abychom se mohli zase těšit z toho, že voda ze studánky plní tuto krásnou kamennou vanu.
2: Pro nás je to téma křížovky upřímně vzrušující, protože představa, že ten pramen existuje. A právě proto jsem stál hrozně o to, aby tady Pavel byl, protože tohle bychom vám neukázali. A hlavně je to jeho objev.
5: Studánka křížovka s léčivou vodou, která měla pomáhat proti očním neduhům, a na jejíž hladině se věšteckými praktikami vhazovaly křížky a z nich se usuzovalo, nakolik člověk v příštím roce zemře či nikoliv, je jednou z nejvýznamnějších studánek na širším území Lomnicka. A my máme jeden nesmírně cenný a do nedávné doby opomíjený písemný pramen, který zanechal známý vlastenecký archeolog, sběratel folklorních vyprávění Václav Krolmus.
6: O poutích na Tábor a k pramenům Labe. Jako žák jsem roku 1805 a 1814 okolo a na Krkonoších viděl a po Čechách shledal, že na vesně mnozí hospodářové a hospodyně, ba nejvíce vejminkářky, báby, o poutěch jarních, jakož okolo svatého Víta, nejvíce z pobřeží Polabského, Jizerského, z kraje Litoměřického, Boleslavského, Rakovnického, Bydžovského a Královhradeckého, poříčané od rozličných vod, potoků a řek, rybníků a jezer, pod a na Krkonoše putovali. Někteří nosí muští kohouty a ženské slepice černé. Moje sestra Alžběta roku 1805 od matky slepičku a já jsem na cestě z podhory Tábora od studně, jako jiní poutníci, kámen v zástupu nahoru Tábor nesl. A tam u chrámu páně s ostatními poutníky složil.
2: A ta ukázka Václava Krolmuse je cená tím, že on pokračuje zmínkou o tom, že řada poutníků, kteří měli v rukou černé kohouty nebo slepice, ostatně jeho sestra měla nést tenkrát slepičku, tak pokračovali poutěmi dál až do Krkonoš, kdy vystupovali k pramenům Labe, kde Rýbrcovulovi obětovali černé kohouty.
6: Ale někteří poutníci, havěť nesoucí, tuším k sedmero zřídlům pramenitých čili studničních vod, Labe a Jizery pod horu Sněžku, kde Hrubý Kal, to jest Rýbrcoul, nejhlavnější sídlo své s ohradou Měv, nesli. Mnozí kohouty do lesa pustili a slepice do jezírka, čili rybníčka neb do Hrubého Kalu vrhli. Tu kleknouce se pomodlili a posvatčili. Několik dní, nejvíce 3 dny, zde pobyli a na potom vody do rozličných nádob a lahvic sobě nabrali, lístečků, květů a bylin rozličných v lese, nejvíce ale na louce hledajíce, v zahradě Hrubý Kalově škubajíce a z kořeny rejpajíce pro svůj skot, havěť a brav, snad svantovítu, volosu, velisu, v křesťanství svatému Martinu a svatému Štěpánu zasvěcený. Mnoho otýpeček a věnečků domů nesli. Touto vodou doma zdravý a churavý dobytek svůj umývali, do krmení a nápojů toto škoření s vodou dobytku svému podávali. Takéž s ním podkuřovali a vodou chlívy vykropovali, aby na dobytku a statku požehnání měli.
2: Mohla by se zdát, že je to romantická smyšlená představa, kterými Václav Kromus jako romantik oplývá, ale on ve skutečnosti verifikuje daleko starší písemnou zprávu, která sahá až do roku 1779. Tu zprávu nám zanechal rytíř Karl Biener z Bienenberka, který jako první právě popisuje, že už v těch 70. letech 18. století byl doložen zvyk, kdy vesničané z polabských rovin skutečně putovali k pramenům Labe, kde se snažili usmířit rýbrcoul, aby neposílal do těch rovinatých polabských krajin divochu vodu, která jim ničila úrodu.
3: Po té polovině 19. století křížovka byla zkulturněna a nad ní vznikla výklenková kaple. Vidíme sochu Ježíše Krista, který žehná Lazarovi. Autory víme, byl to Alois Bílek a sochu vytvořili otec a syn Suchardovi.
2: Slavný profesor Stanislav Sucharda je autorem námětu, ale samotnou sochu nechal vysekat svého otce Antonína Suchardu. Ne, že by otec vytvořil návrh a syn ho realizoval, bylo to opačně.
3: Samozřejmě podnět k tomu dali mecenáši lomničtí, lomničtí podnikatelé, později továrníci Teodor Mastný a Václav Hornych. Takže tito dva pánové se zasloužili o to, že to tady vypadá dodnes takto krásně. Což bylo velmi důležité pak i pro tu křížovou cestu o 30 let později.
2: Z zadní strany je Alois Bílek, autor kaple. Je to 1898, že by to bylo současně s tou křížovou cestou. Postaveno dne, a teď tady máme 10. července. Je tam určitě číslice s bříškem, ale otázka jaká?
3: 98.
2: Alois Bílek se jako řemeslník a kameník hostil zbudování té výklenkové pískovcové kaple. Jako zruční řemeslník měl svoji kamenickou dílnu v podhorním újezdě Vojice u Ostroměře, to znamená, že už jsme v rovinaté krajině Jičínska u slavných hořických chlumů. A podhorní újezd Vojice, to je vlastně už ten závěrečný mlázovický chlum, kde je slavný pískovcový lom, ze kterého se vyráběla celá řada pískovcových náhrobků. Když si obejdeme hřbitově na Hořicku, Ostroměřsku, Jičínsku, tak velká část těch kamenických děl pochází právě od Aloise Bílka.
1: A jak oslovili sochaře Suchardu?
2: Jsme v těsném sousedství Novopacka a ten operační modus rodiny Suchardových byl Lomnicko, Novopacko, Jičínsko, Jilemnicko. Byl opravdu velice široký. Takovou pomyslnou výkladní skříní jsou zdejší hřbitovy. Když sjedete dolů do rovin přímo do Jičína, tak na zdejším hřbitově, jehož tradice sahá do 17. století, tak těch nejstarších hrobových polí najdete celou řadu sochařských realizací rodu Suchardů.
3: Máme od sochaře Suchardy kříž v centrální části hřbitova Lomnického. Nedávno byl opravován, takže teď je krásný. U křížovky Studánky asi po 30 letech vznikla křížová cesta se 14 zastaveními. Je podél staré cesty z Lomnice na Tábor, je to nejbližší trasa z Lomnice na ten Tábor. Když chodíme i dnes na pouť, tak se chodí tudy. Takže asi tím, jak to bylo oblíbené místo, ta křížovka tady udělala ten krásný prostor, tak vznikla ta křížová cesta. Je tady 13 kapliček, 14. zastavení je pak na Božím hrobě a každé to zastavení má svého donátora. Takže místní lidé tady z Lomnicka a z našeho města Lomnice, je to napsané z boku té kapličky, tady třeba u té první, což je Ježíš před Pilátem, tak máme napsáno, že je věnováno sousedy ze Stružence a Ksaverovic. Ksaverovice jsou dnešní Nové Dvory, to je starý název té obce. Všechny kapličky jsou stejné, jsou cihlové.
1: Nádherná litinová deska.
3: Ty desky byly odlity v Blanenských železárnách, není to místní, jsou tady krásné. Ta křížová cesta byla v 90. letech rekonstruována, ale myslím si, že už by zase potřebovala trošku nový nádech. Donátory těch jednotlivých kapliček jsou významné osobnosti toho našeho města. Třeba to další zastavení druhé zaplatili manželé František a Alžběta Matouškovi. Pan František Matoušek byl i starostou našeho města a byl to pekař, takže docela významná osobnost. A měl by to být Ježíš na sebe bere svůj kříž. Křížová cesta má asi 500 metrů a vede až na ten vrchol hory Tábor. Původní název Tábora byla hora Chlum, takže i ta vesnice pod, kam patří katastr té rozhledny a tohohle prostoru, tak se jmenuje Chlum.
1: Tak jdem na Chlum.
3: Jdem na Chlum.
1: V těch Chlumů a Chlumků je... Jsme u třetího zastavení.
3: To zaplatili manželé Pekárkovi a dočetla jsem se, že žili v Lomnici na Karlově a jejich syn byl kněz. Tak si zas myslím, že i to náboženské hledisko té rodiny mělo vliv na to, že věnovali peníze na tu výstavbu. Jak jsem říkala, každá ta kaplička má svého donátora. Byli to třeba dále bratři Svobodovi, nebo manželé Šlechtovi, nebo manželé Mastní. Takže opravdu významné osobnosti, ale našla jsem i tovární dělnici Aničku Márinkovou, takže i, řekla bych, chudá žena věnovala peníze na výstavbu kapličky.
2: Na tábor směřovalo celá řada poutních cest. Lidé sem přicházeli nejen z těch okolních vsí, které ze všech stran lemují vrch Tábor, ale přicházeli i z těch vzdálenějších lokalit, z Jičínska, z Mladoboleslavska. Takže těch cest směřuje na Tábor celá řada, ale budeme-li se bavit o této, z té severní strany od Lomnice nad Popelkou, tak to je taková ta tradiční cesta.
3: Ta tradičně nejstarší poutní cesta, kudy chodila ta procesí z Lomnice. Od kostela sem nahoru na Tábor. A je zajímavé, že v nedávné době se tyto náboženské věci a církevní obnovují postupně.
1: A je to i útěšná cesta. Les, louka, taková klidná.
2: Tak ona je zasazená do malebné krajiny, protože nejenom Rohanská obora, ale i to severní úbočí působí skutečně nedotknutou panenskou přírodou.
1: No je pravda, že v baroku to měli vymyšleno, církev, že křížová cesta opravdu musí...
3: Náročnější.
1: Náročná, ano. To je 12. zastavení.
2: A skoro už funíme k tomu poslednímu zastavení, které má výklenkovou podobu, v podobě kapličky, takže 13. zastavení. A to 14. to je součástí Božího hrobu a ta litinová deska, jak Lenka Morávková řekla, jak byly odlévány v blanenských železárnách, tak se nachází tady v té západní stěně do toho kyklopského zdiva, je umístěná a samotný objekt Božího hrobu, ten je bohužel zavřený.
3: Ježíš je snímán z kříže, by to mělo být, a vstup do Božího hrobu je tady.
1: Kyklopské zdivo, Pavle, co to znamená?
2: Kyklopské zdivo tak je z neforemných, neopracovaných, lámaných kamenů. Čedičové zdivo, hrubě lámané, nahrubo lámaný kámen.
3: Uvnitř Božího hrobu je socha Ježíše Krista. My se tam nedostaneme, to bude zamčené. Občas bývá otevřen při církevních slavnostech. Vysvěcení té křížové cesty došlo 22. srpna 1898. To je 30 let po té křížovce.
2: A krátce po menší táborské pouti.
3: Protože s tím pak souvisí samozřejmě kostel na Táboře.
2: Menší táborská pouť souvisí se stavbou kostela Proměnění Páně, ale my bychom se museli vrátit ještě hlouběji do minulosti, protože tradice poutnictví na horu Tábor, na mytickou horu Tábor nad Lomnicí nad Popelkou, sahá svými kořeny do středověku. Ve svých počátcích se pojí s legendou o prvním českém arcibiskupovi Arnoštovi z Pardubic, který během jedné ze svých cest do Klacka měl sám vlastnoručně vyřezat kříž a vynést ho sem na horu Tábor, kde kříž po vzoru Mojžíše, který povýšil měděného hada na poušti, on umístil tento vyřezávaný krucifix sem na některý ze stromů a vlastně položil základy poutního místa. V druhé polovině 14. století zde údajně má vznikat dřevěná kaple, která je objevena na počátku století 15. Nicméně první dřevěný kostel je zde vystavěn až v roce 1527. Takže jsme na začátku renesance, období, kdy forma náboženské úcty je utrakvistická, na Táboře se přijímá podobují a tato velice intenzivní tradice náboženských poutí přechází do období náboženské rekatolizace v dobách baroka, kdy písemné prameny uvádí, že to byli zbožní kartuziáni z kláštera ve Valdicích, ale to bude nejspíše pouze legenda. V praxi se má za to, že to byli naopak jičinští jezuité, kteří se snažili v duchu právě náboženské rekatolizace navázat na tradici těch táborských poutí, ovšem v tom duchu, aby verifikovali, že pouze ta pravá katolická víra je tou původní vírou. Takže typickým rysem tehdejší barokní zbožností bylo snaha akcentovat ty mýtické počátky, ať už podoba třeba raně středověkých svědců svatého Václava, ale i postavy Arnošta z Pardubic. Takže se vrací k těm počátkům a doba barokní zbožnosti je samozřejmě spojená s úctou k obrazům, křížům, takže v té době má podle legendy dojít k znovu objevení Arnoštovského kříže, který do té doby během těch neklidných časů měl být ukrytý v hromadě kamení. Zbožní kartuziáni z Valdic zaregistrovali, že nahoře Tábor se objevují světla, v zemi se ozývá zvonění zvonů, uspořádali nábožné putování na Tábor, podle legendy ten kříž našli. A nejdříve si ho odnesli k sobě do Valdic, do valdického kláštera, ale protože tradice poutí na Tábor intenzivně pokračovala dál a byl požadavek, aby tento Arnoštův kříž visel právě zde, tak kartuziáni udělali údajně kompromis. Ten původní kříž si nechali ve svém klášteře na památku a ten Corpus Christi opatřili novým křížem z fíkového dřeva a umístili na oltář kostela Proměnění Páně tady na Táboře.
1: Arnošt z Pardubic tu nemá svůj kříž.
2: A tak on tu má stále to Corpus Christi, když on ho tady už fakticky nemá, protože ten kříž je natolik vzácnou gotickou památkou, že je umístěn ve sbírkách Městského muzea a galerie v Lomnici nad Popelkou. My tady máme devoční dotýkanou kopii, ale to nic nemění na tom, že tradice poutí je zde i dnes v současné době poměrně silná.
1: Nahlédneme dveře.
2: Jestliže jsem řekl, že první kostel na Táboře je zbudován v roce 1527, tak se jednalo o dřevěnou stavbu. My teď hledíme do krásného barokního zděného kostela, který byl tady na Táboře vystavěn v roce 1704 z podnětu tehdejších majitelů lomnického panství, hraběte Václava Morcína
3: a Eva Konstancie Morcinová, jeho matka.
2: Jak vidíte, tak ústředním motivem oltářního tabernáklu je ta dotýkaná devoční kopie Ježíše Táborského, neboli Ježíška Táborského, jak se říkalo v lidových vrstvách tady po okolí. Jsme před kostelem, tak to nebude působit úplně rouhavě, ale jestliže občas lidé vykřikují pro Krista Pána, Ježíš Maria Josef a tak podobně, tak tady v okolních vesnicích se vykřikovalo něco úplně jiného. Ježíšku Táborský, Ježíšku Táborský. Protože všichni zbožní poutníci putovali právě k Ježíši Táborskému. A když se ještě podíváme nad tu prosklenou skříň s korpusem Christi, kříže od Arnošta z Pardubic, tak vidíte dva dřevěné vyřezávané andílky, kteří ve svých rukou třímají takový stříbrný kříž v podobě písmene T, který je ověnčen hadem. A to je motiv, o který jsem již zmiňoval. Je to starozákonní motiv měděného hada Nechuštána, který původně spočal v jeruzalémském chrámu a který měl podle tradice Mojžíš povýšit na poušti, když byl lid Izraele trestán za své hříchy tím, že jedovatí hadi způsobili smrt, tak Mojžíš povýšil tohoto hada a tak, jako Mojžíš povýšil měděného hada na poušti, tak Arnošt z Pardubic povýšil svou osobou vyřezaný kříž tady v kostele na Táboře.
3: Ještě se vypráví, že na stavbu kostela nebyli použiti dělníci, ale že všechen stavební materiál vynosili ti poutníci, co sem chodili právě na ten Tábor.
2: Tak ona je to podle všeho legenda, protože když se podíváte, jaké kamenné bloky byly použity na stavbu kostela, tak i ten největší hříšník by si tento záměr rozmyslel. Ale ona, ta legenda, má své reálné jádro. Kostelní účty neobsahují položku nákladů na materiál, což ale znamená pouze jednu prozaickou věc, a sice to, že to financoval majitel panství, tedy Morcínové.
3: To měli Vrchlabí, tam byla centrála panství a tu Lomnici pak přikupovali, takže Lomnice už pro ně byla spíše jenom hospodářská základna. Občas se píše, že přespali při cestě do Prahy, ale Lomnický zámek fungoval jako správní centrum.
1: V Praze měli svůj palác.
3: Ano, právě Václav z Morcinu nechal postavit tento palác a říká se, že se vyčerpal finančně a proto Lomnický zámek je postaven jenom z jedné poloviny.

0: Takže táborské poutě jsou tradičně dvě. Ta hlavní pouť spadá na svatodušní svátky a souvisí s termínem vysvěcení kostela Proměnění Páně, kdežto ta menší pouť, ta spadá tradičně na neděli po 6. srpnu a ta souvisí zase s patrociniem kostela Proměnění Páně. Takže poutníci dodnes na vrch Tábor putují ve dvou termínech.
1: 7 neděl po Velikonocích je tady táborská pouť.
0: A Lenka mě potvrdí, je taková tradice, kterou mě učila moje babička, je to, dá se říct, pronostika, a sice, že o táborské pouti vždycky prší.
1: Ano. Že by nezapršelo, stalo se málo kdy, aby o táborské pouti nezapršelo. No.
0: Takže kdo by nechtěl zmoknout, tak může vyrazit v neděli po 6. srpnu na menší táborskou pouť.
1: Ale to tady už nebudou ty stánkaři a kolotočáři.
0: A o ty tady, protože stánkaři a kolotočáři byli vždy nedílnou součástí táborských poutí.
1: Ta tradice stánků, jako trvalých stánků, už je doložena v druhé polovině 19. století, kdy tady z okolí, z Košova, z Chlumu, z Lomnice, hospočtí nebo výrobci sucharu nebo nějakých pochutin, prý na té západní straně a jižní, že tady byly dřevěné stánky, kde probíhaly ty trhy, bychom si dneska představili. Vím třeba v souvislosti s Jinovými, kteří vyráběli suchary, takže to tady byla tradice přes první a přes tu druhou světovou válku, kdy třeba na počátku druhé světové války táborské poutě byly velmi navštěvované. Dokonce se uvádí, že tady během toho víkendu se vystřídalo až 30 tisíc lidí. Ale pak to samozřejmě Němci zakázali a už byly menší ty poutě. Ale ta tradice se udržela až dodnes, takže se tady sjedou stánkaři, ty kolotočáři, co my pamatujeme z dětství. Nevím, kdy začaly jezdit tyhle poutové atrakce, to nevím, ale z té první republiky je doloženo hlavně ty stánky a prodej těch výrobků.

0: vstupné 20 korun, tak já půjdu zkusit rozměnit.
1: Takže vlezeme do té části, která je rekonstruovaná. Stažená železama, opatřena fungovým patrem. Teď se podobá tomu původnímu. Původní ochoz byl z betonu, v současné době je ze železa.
2: Všechno mnohem lehčí a jednodušší, než to bývalo.
3: Ten člověk se vůbec nezadýchá, ještě mluví celou dobu.
4: Stojíme na vrcholu Tichánkovy rozhledny. Byla pojmenována podle iniciátora výstavby té rozhledny, pana Tichánka, pana učitele, který prý až do velmi vysokého věku sem chodil nahoru a provázel turisty.
3: V kterém roce?
4: Jsme ve 30. letech 20. století. V Lomnici totiž v 80. letech 19. století vzniká okrašlovací spolek, který iniciuje výstavbu té první dřevěné rozhledny. Ta byla o kousíček v jiném prostoru, než jsme nyní, ale byla dřevěná a proto vydržela necelých 10 let. Ale v té době už ten okrašlovací spolek scháněl peníze, aby tedy vystavili tuto rozhlednu. Ta naše rozhledna má vzor v Černé studnici na Jablonecku. Byla asi 32 metrů vysoká. Ona teď tím, jak tam jsou všechny ty nástavby, tak ještě trošku vyšší. A ten rozhled je opravdu do celého kraje. Krkonoše, Český ráj a je vidět opravdu až velmi do toho kraje. I pan Tichánek udělal nákres toho, co všechno tady vidíme. Takže se to dá i dohledat, co kde je.
0: Tam dál se to jsou ty světlé plochy, to je nejvyšší vrchol východního podkrkonoší Zvičina. Za ní už máme Královedvorsko s Labským údolím a před ní je Erbenovo Miletínsko a Bělohradsko.
3: Nalevo?
4: To jsou Krkonoše, Černou horu, to už jsme viděli a přichází to tedy na celý ten hřeben a pod námi je vidět krásně Lomnice, žlutě tam svítí Lomnická radnice, krásný výhled na celý to údolí Lomnice.
3: Sem je přivedena voda z křížovky, ze studánky.
5: Sem je přivedena voda z křížovky, ale v současné době asi 6-7 let zpátky zde byl zřízen dokonce vodovod. A vodovod vede z obce Košov s tím, že někde pod úpatím křížovky, zhruba tak o 10-15 metrů níže, se nachází šachta, ze které čerpána voda na tábor. Jedná se tady o vodu tlakovou městskou. Další přídavná alternativa k zásobování vodou tábor nebo restaurace, co na ní stojí. Nádrže zde byly kdysi, byla tu jedna nádrž na schodišti, která sloužila k zásobování té restaurace. Dnes jsme ji neviděli, jelikož po rekonstrukci byla odstraněna z důvodu nepotřebnosti.
4: V souvislosti s tou rozhlednou, tak samozřejmě okrašlovací spolek si vedle vybudoval chatu turistickou. Původně tam bývala takzvaná sezimová hospoda, ty se říkal hoření nebo horní táborská hospoda. Tady se díváme na tu dolní táborskou hospodu. Ta fungovala v druhé polovině 19. století. Kolem ní vede ta křížová cesta. Ta turistická chata, která tady byla vybudovaná, byla postupně zvětšována až do těch rozměrů, jak to vidíme dnes. A hlavním tím iniciátorem byl továrník Ignác Hornych, proto se jmenuje Hornychova chata. Zajímavostí je, že okrašlovací spolek jako turisti v té době, jsme někde v roce 1911 až 13, měl jak rozhlednu, tak turistickou chatu. To nikdo v té době neměl. První turistická chata s rozhlednou, to prý nikdo nemýval. Když ukončil okrašlovací spolek svou činnost ve 30. letech, tak to převzal Klub československých turistů. Samozřejmě vidíme krásně Kozákov a Ještěd, kdy do toho ještěcko-kozákovského hřbetu patří i ten tábor. Takže tábor, Kozákov, Ještěd vzadu, krásně je vidět.
0: Nejenom, že to byl asi jediný spolek, který měl chatu i rozhlednu, ale měl nejspíše i takhle krásný výhled. Protože když se podíváte na ty nejvzdálenější horizonty, tak hledíme na západě už k začátku Lužických hor. Ta silueta, vážná silueta, v pozadí to už je začátek Lužických hor. Panorama Jizerských, vidíme Krkonoše. Tam na východě v tom možném oparu je silueta Hejšoviny na Náchodsku, vidíme na Hradecko, na jižní straně vidíme za Železné hory a bez problému je vidět na tom jihozápadním konci horizontu i k Praze. Akorát, že tady nám to brání vegetace, ale z vlastní zkušeností vím, že když si pospíšíte brzy ráno, tak kolem té 5:30 ráno se krásně začnou zrcadlit velké skleněné plochy těch výrobních a skladových hal v Praze na Černém mostě a je to kouzlo, které trvá asi 10-14 minut a pak zase zmizí, ale skutečně bez problémů lze dohlédnout až k Praze.
4: Na západ pokračuje České středohoří. Opravdu je vidět krásně na všechny kopečky v naší vlasti.
0: Máme štěstí, že jsme tady právě v této roční době, protože máme před sebou krásnou mozaiku, kde se nám střídají barvy podkrkonošské červenice a zelených ploch. Ale jak už jsem zároveň řekl, právě zdejší podmínky, nejen půdní, ale i klimatické, představují poměrně drsné klima s nízkou zemědělskou výnosností, což ovlivnilo i novodobé dějiny Olomnice nad Popelkou a statut tohoto města jako města zejména textilního průmyslu.
3: Červenice, tam nejsou brambory?
4: Tak červenice, ano, brambory, ale ta výnosnost zemědělská tady byla velmi nízká, proto je Lomnice a to Lomnicko velmi řemeslné už od té doby renesance. A ty řemeslníci postupně vylepšují ten svůj biznis v tom 19. století a stávají se z nich ty továrnici. Takže Lomnice opravdu byla velkým průmyslovým městem od té druhé poloviny 19. století až do sametové revoluce. A těch továren tady bylo obrovské množství, ať se to dnes nezdá, protože už žádné tady nefungují, bohužel. Ale byli jsme opravdu průmyslovým, hlavně textilním městem.

Jen málo který poutník vnímá pásmo blízkých vrchů lemujících český ráj na jeho severovýchodním okraji. Jen málo který poutník vytuší, že za mohutnou hradbou vrchů Kozlov, Hrádka, Tábor, Smita a Bradlec, od nepaměti oddělujících úrodný kraj od drsného krknošského podhůří, leží prostor neméně líbezný. Vždyť zapomenuté pravidlo každého putování magickou krajinou od pradávna zní klíč k místu, místo jako klíč.

0: Skončila druhá část cyklu Klíč k místu, místo jako klíč. Jeho autorka Jana Davidová-Kracíková v něm čarovným Lomnickem procházela s folkloristou, archeologem a regionálním historikem Pavlem Kracíkem, se znalcem místa Pavlem Saskou a odbornicí na lomnickou historii Lenkou Morávkovou. Ukázky četl František Skřípek. Autorem průvodní hudby je rodák z Lomnice nad Popelkou Zdeněk Zahradník. Cyklus následně poslouchejte také na webu stanice Vltava.
1: Víkendová příloha.
0: Je talent nezbytným předpokladem pro vznik prvotřídního uměleckého díla nebo jen společenským konstruktem? Také o tom i o výstavě Deník pacienta v Centru současného umění DOX hovoří autorka pořadu Michaela Vrchotová s výtvarným umělcem Jiřím Petrbokem, který dlouhá léta vedl ateliér kresby na pražské AVU, a s historikem umění Otto M. Urbanem.

0: Jedním z posledních projektů historika umění a šéfkurátora Centra současného umění DOX Otto M. Urbana je výstava věnovaná umělci Jiřímu Petrbokovi, který svým nezaměnitelným rukopisem od 90. let spoluutváří českou výtvarnou scénu. A nejenom jako umělec, ale také jako dlouholetý pedagog na Pražské akademii výtvarných umění, kde až do roku 2023 působil dlouhých 28 let. Výstava, která je v DOXu k vidění až do 16. srpna, byla pojmenována Deník pacienta, což možná i u vás, milí posluchači, vyvolává otázku, o jaký deník se jedná a kdo je tady vlastně tím pacientem. Mám radost, že ve studiu Českého rozhlasu Vltava mohu přivítat umělce Jiřího Petrboka. Jirko, ahoj.
1: Dobrý den.
0: A samozřejmě také autora výstavy Otto M. Urbana, který se Jiřího tvorbě dlouhodobě věnuje. Otto, dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
0: Výstava Deník pacienta je retrospektivní v tom smyslu, že nás od nedávných děl vede v čase až téměř k počátkům tvorby Jiřího Petrboka. Přesto to není plně bilanční retrospektiva, protože vy tam sledujete jedno téma, nebo chceme-li, jeden žánr.
2: Ano, my jsme od počátku nechtěli dělat retrospektivu. Já si myslím, že v případě takovéto výstavy by to nedávalo smysl a nebylo by to zajímavé pro mě ani pro Jiřího. Od počátku jsme se bavili o nějakém tématu, o něčem, co dlouhodobě intenzivně existuje v jeho tvorbě a na čem by se dala postavit celá komplexní výstava. A z těch diskuzí, protože jsme o té výstavě mluvili dlouhou dobu, vlastně mnoho let, tak postupně vykrystalizovalo téma autoportrétu, vlastní podobizny, sebeprezentace, sebeidentifikace a v dalších nějakých plošinách možných významů. A vlastně, když jsme se tím začali zabývat podrobněji, tak jsme si uvědomili ex post, že pracujeme i s díly, která nejenže jsou z první poloviny 90. let, ale vlastně dokonce z 80. let. A ta nejnovější jsou datována letošním rokem. Takže určitá rovina retrospektivy v té výstavě nakonec je, ale nebylo to primárně tím hlavním cílem. Ale podařilo se nám najít téma, které nám tuto dvojakost umožnilo.
0: Tak jaké já, Jiří, ve svých obrazech představuješ?
1: Možná i na tuto odpověď jsem chtěl díky tomu přijít, protože já jsem ty věci některý neviděl opravdu x let, měl jsem to v aroborech a přestože je tam docela dost starších věcí, tak jsem je nikdy v životě neměl vystavený. Takže jsem prostě až teprve na tu výstavu to nechal zarámovat, nafotit a tak dále. Pro mě je velký překvapení, že i ty staré věci, i ty současné vlastně nějakým způsobem fungují dohromady. To jsem si teda v životě nemyslel. Já naopak vždycky měl pocit, že dělám pokaždé jako něco jiného. Dělal jsem v různých cyklech. A teďko nejenom zjišťuju, že vlastně je to pořád ten jeden člověk. Takový ten jeden pacient v úzovkách.
2: To ostatně ten název té výstavy byl Jiřího nápad. Už když jsme tedy to téma měli dané a už jsme vlastně začali konkrétně na té výstavě pracovat, v tom okamžiku bylo nutné dát té výstavě i název a myslím, že jsme ani minutu nepochybovali o tom, že to je vlastně ideální název pro to, co ta výstava reprezentuje. Protože tím, že těch děl, tak my můžeme vnímat ta díla jednotlivá jako ty deníkový záznamy. Edvard Munch napsal, ve svých denících mé obrazy jsou moje deníky. V případě Jiřího to je to samé. Ono to není jenom pro Munka, ale obecně řada výtvarníků tvoří v určitých cyklech, které odpovídají nějakým dalším rovinám a tady vlastně se ukázala ideální situace, jak s tím pracovat.
0: Mimochodem, když jste zmínil název té výstavy Deník pacienta, tak pacienta píšete s velkým počátečním písmenem jako u vlastního jména. V tom vidím malou hříčku.
2: Těch vlastně hříček a takových jako schválností je tam víc. My jsme vlastně i při instalaci porušili celou řadu takových jako zaběhlých principů instalačních, co se týče rozestupu, výšky a vzdálenosti od rohu a tak. A tenhle ta určitá jako poťouchlost nebo nedokonalost nám přišla vlastně důležitá i v celkový instalaci. Ty obrazy jsou velmi dynamický, jsou plný detailů, vyžadují dlouhý pohled, vracení se, rozkrývání. Některé motivy se opakují na celý řadě děl. My jsme nakonec se rozhodli, že co největší pestrost těch děl v jednom prostoru, tím líp. A proto jsou vlastně vedle sebe, jak říkal Jiří, díla 30 let stará a současná. A jako k naší velké radosti, místo, aby mezi sebou nějak jako soupeřili, tak naopak vytvářejí velmi zajímavý spojení, který když jsme na té výstavě viděli, tak jsme vlastně z toho měli spontánně radost a říkali jsme, jak jsme překvapení, jak něco třeba vedle sebe funguje, aniž bychom to nejdřív očekávali.

0: 17. století je Gian Lorenzo Bernini svoji slavnou duši zatracenou na rozdíl od jejího protějšku Animi Beaty do mramoru údajně vytesal podle sebe. O to ptám se vás jako historika umění. Jaké místo má typ Petr Bokova autoportrétu v dějinách umění?
1: Zcela určitě v rovině otevřenosti až na hosti v tom zobrazení, který Jiří často má určitá sebeironie, schazování se, popisování se různýma zvláštníma nápisama. Takováhle otevřenost se v rovině autoportrétu objevuje už u toho zmíněného Edvarda Munka, kdy ten jeho autoportrét v pekle, nebo celá řada dalších, kde je tam polonahý a jsou interpretace, ponechme jako jejich relevantnost, který vidějí i ten obraz Výkřik jako určitou rovinu autoportrétu. Ona to určitě rovina autoportrétu je stejně, jako u Jiřího najednou tam nemusíme vidět nebo rozpoznávat konkrétní jeho tvář nebo profil nebo nějaký znak, ale on je tam v detailu, on je tam v maličký jako hlavičce někde v rohu. Ale ta sebeidentifikace nebo sebestotožnění s tou plochou toho obrazu je v tomhle tom důležitá. A tady já bych viděl tu tradici, která jde právě přes i Jamesa Ensora a nerad bych tady z toho dělal přednášku, ale určitě to místo je výrazný už tím, kolik těch děl je. Autoportrét jednou nebo párkrát za život udělá skoro každý umělec, ale aby to dílo bylo tak rozsáhlý, tak různorodý, jako je v Jiřího případě, tak to už jako ukazuje opravdu jako určitou umanutost tím tématem, nebo analytičnost, nebo nějaký hlubší zájem. A tam to vlastně začíná být zajímavý téma, jak pro historika umění, tak pro diváka a tak asi i pro samotného umělce.
0: Řekne-li se autoportrét, na první dobrou nás napadne tvář, která nese nejenom na uměleckých dílech jednu z hlavních informací o jejím nositeli. U Jiřího Petr Boka je to ale jinak, ta tvář tam často chybí, nebo ještě dříve je skryta třeba za maskou skafandru nebo plynovou maskou. Proč, Jirko?
2: No ono, jak se tady bavíme o tom autoportrétu, ono to právě není úplně autoportrét. Já se spíš vnímám jako jakýsi médium, který chodí po světě, nacucává všechny možné vlivy, věmy a tak dále. A pak to jakoby přesouvá osobu nebo malíře nebo v akci malování dostanu na plátno. Já teda nemám výtvarnou školu jako střední a tak dále, já mám pak až Akademii výtvarných umění, kde jsme teda modely měli, ale nicméně, když jsem se připravoval na tu AVU, tak jsem neměl žádný model, tak jsem vlastně kresl sám sebe. Zároveň jsem dostal knihu od Kate Kolvic, kterou beru jako svoji první učitelku. Taková nádherná bychle za komunismu to vyšlo, bylo to strašně drahý v té době, ale vlastně díky té knize jsem se dostal na AVU potom. A ona sama taky ty autoportréty hodně dělá a svoji rodinu a takový ty děti, takový to hodně sociální zázemí, takže jsem vlastně z toho vycházel a tím pádem jsem vlastně dělal i já ty autoportréty, ale ta výstava vlastně to není vůbec o mně, je to spíš otázka světa, které já nějak vidím a vnímám nějakým způsobem.
0: Později se v autoportrétech, vy už jste to zmínil, o to u Jiřího objevují také nápisy, které, a vy to poznamenáváte v textu publikace, která vychází k výstavě, ale nelze chápat jako pouhé popisky obrazu. Jak tedy?
1: No, často ty nápisy tam nejsou namalovány, ale vyřezány. Jiří, když o tom hovoří, tak tam říká, tady jsou vyřezaný. To jsou třeba ty jména všech těch studentů, kteří prošli Jiřího ateliérem. Tak v této rovině je to něco, co už je součástí toho díla, toho těla. Je to tetování třeba. Není to na povrchu, už je to součástí toho vnitřku. Takže je to nějaká sebeidentifikace s tím, co je tam řečeno někdy velmi ironicky, sarkasticky, někdy tak jako velmi vážně a syrově, ale ono je možný číst ty texty i jako určitý souvislejší soubor v průběhu jako tu výstavu jako celek. A tam vlastně se pak ukázalo, že bylo velmi důležitý, že Jiří pro výstavu připravil soubor textů, který ne každý, ale některý ty zásadní díla pro toho diváka, návštěvníka více odkrývají.
0: A já jsem se při přípravě našeho rozhovoru musela trochu kontrolovat, abych do něj nevkládala nebo příliš nevkládala svoje subjektivní čtení tvých obrazů, protože tím, že se jedná o autoportrét, máme tendenci jako diváci v něm reflektovat sami sebe. Tak si tu z bezpečného odstupu vypůjčím slova historičky a kritičky umění Věry Jirousové, která napsala recenzi k tvé výstavě, která byla na staroměstské radnici v roce 2009. Cituju ji. Postavy Petrbokových obrazů mi pokaždé připomenou známou pasáž z Castanedových zápisků, kde šaman upozorňuje svého žáka, aby měl vždy na paměti, že otvor, jímž proniká jeho introspektivní pohled do jádra věcí a nahlíží dovnitř, do nitra, mnoha nepoznaných a skrytých světů, má reverzibilní povahu. Tím samým otvorem nás můžou z druhé strany pozorovat mocní a nevypočitatelní tvorové, kteří tyto paralelní světy obývají. Přicházejí k nám tou samou skulinou v prostoru, dívají se na nás jednou nezúčastněně, jindy s agresivním zalíbením divných tvorů vyhlížejících kořist. Ať už se nám ukazují jako nebezpečná monstra nebo hrozivá stělesnění dlouhonohých predátorů, cítíme, že jejich odtažité pohledy nás sledují. Jiří, je pro tebe zpětně, když už je obraz hotový, důležitý pohled diváka anebo historika, teoretika, umění?
2: No tak vzhledem k tomu, že žiju v naší kultuře, stýkám se s lidmi, tak určitě nějakým způsobem je. Ale rozhodně to není důvod, proč to dělám. Já nevím, já nějak ty obrazy vlastně maluju, protože musím. Vlastně ani nevím proč. Nebych řekl pravdu. Moc pěkný text o té Věry Jirousové. Já si jenom pamatuju, to jsme měl výstavu v Tančnici do mě, těsně po tom, co ho dělali, tak tam dole, jak jezdí tramvaj, tak tam byly takový industriální prostory, tam jsem měl výstavu v Praze. Myslím, že druhou snad tady to prvé.
0: V jakém to bylo roce? To byly ještě 90. leta.
2: 98. První jsem měl v roce 95, to znamená 5 let po AVU. A potom myslím, že 98. A tam přišly obrazy z výstavy z Kremže, kde byly ty zahraniční umělci, jako třeba ty Čepeni a tak dále. Fotografové, malíři a sochy, tam byly objekty. No a já jsem vlastně chtěl ty věci z této výstavy tam vystavil, ještě jsme doplnili s jinýma obrazama na to téma. Byla tam Jara Vyrousova, která říkala, hele, ty nemaluješ obrazy, ty maluješ bytosti. A vlastně tady v tom textu to bylo víc básnickou formou, která vlastně pojmenovala taky, ale když jsme seděli v té hospodě, tak mi to řekla tak napřímo na tvrdo a od té doby, jak se říkám, fakt, máš pravdu, něco na tom je. Někdy v životě jsem si to neuvědomil, ale fakt je to pravda. A myslím, že i kdybych se snažil dělat sebe víc, jakože takzvaně ty obrazy, tak stejně vždycky k tím bytostem vklouznu.
0: Carlos Castaneda, na kterého se Věra Jirousová odkázala ve svém textu, byl antropolog, který se intenzivně zabýval šamanstvím. Vlastně ho žil, mimo jiné byl inspirací i pro hnutí New Age. Ty sám

0: že existuje nějaký povrch, nejen teda svoje vlastní psychika, svoje vlastní podvědomí, ale že se to dotýkalo vlastně i věcí, které jsem ani sám nemohl ovlivnit. To jsou věci, o kterých se strašně blbě mluví. A teda bych to odkazal na tu knihu, protože to je skvěle popsaná. A je to popsaný, takže opravdu takhle to jakože bylo. No a nicméně pak jsem si ale uvědomil, že na nějakém principu takového jako skoro šamanského rituálu vlastně maluju už dávno, aniž bych to tušil. Existuje celý cyklus, který zrovna na výstavě v Doxu teďko je. Jmenuje se Kojil jsem sám sebe. Byli jsme prostě vyzvaní na výstavu, která měla téma, aby jsme jak my, jak umělci, tam našli v sobě někde ženu. Byla velice konceptuální doba. Tu výstavu tenkrát dělala Milena Slavická s Písaříkem a já jsem se rozhodl, že ten koncept uvozovka pojmu spíš totálně nekonceptuálně. Že půjdu naopak velice nadřeň a velice, že to bude hodně osobní. Až extrémně osobní. Takže se vznikla celá řada tady těch obrazů, vidět to tam můžete v celku. Nakonec na tu výstavu stejně vystavil spíš konceptuální přístup, co znamená, že tam vystavili fotky, které byly přefocené. Když fotila moje sestra na nějakém táboře nebo co s mým kámošem, kdy jsme byli převlečeni za ženu, takže jsme to nazvětšovali. Ta doba byla zajímavá právě v tom, že už jsem cítil změnu nebo zlom takový ty odosobněný a konceptuální doby. A úplně jsem cítil ve vzduchu, že už musí přijít přesně ten pravý opak, proto jsem to také začal dělat. Když teďko tady něco takového vyprávím, tak už je to celkem běžný a ve světě už ten návrat taky musí duchovnímu přístupu v umění jako už dávno nastal, ale tenkrát to tak nebylo. Jak znal otázka?
1: Odpověděl jsi mi na ní, ale připomněl jsi mi ještě v souvislosti s holotropním dýcháním, že na výstavě je představeno jedno z tvých prvních děl, které, jak jsem pochopila, si vytvořil právě v souvislosti s prožitkem z holotropního dýchání. Není to klasický malovaný obraz na plátně.
0: Tam těsně vedle tady toho cyklu jako ženy, nebo když jsem tam sebe, ono to má jako oba dva názvy, jsou správně, tak je obraz, který se jmenuje Cítil jsem se být topolem. A ten vysloveně teda vychází přímo z toho holotropního dýchání. Zrovna u toho obrazu je text, který to nějak popisuje. A vlastně ten text je v tomto případě důležitější než ten obraz. Já tam jako píšu na konci, že vlastně ten obraz je spíš jakousi ilustrací k tomu textu, ale já jsem pochopil, že to jsou věci, které se nedají zaznamenat obrazem, že to nejde, to je natolik duchovní. Takže jsem jenom udělal takovou jakoby vzpomínku na tento zážitek, kde jsem se vysloveně cítil být topolem. V tom názvu je všechno obsaženo. Viděl jsem se jak zvenku, zároveň v jednu chvíli i jakoby zevnitř jsem cítil tu mízu, která od kořenu tahne větvičkám prostě nebo větvím nahoru. Je to neskutečná síla. Najednou cítím, úplně se vžívám do těch stromů. Já to teda měl od malička, já jsem cítil ty stromy, jak jako rostou, nějak jsem měl, byl jsem s nimi vždycky kamarádi, hodně jsem se ze stroma povídal. Pacient se teďko vyjádřil. Možná v té souvislosti ještě bych měl říct, že jsem potom měl teda tu čest být měsíc v Ekvádoru u šamana přímo, kde jsem teda absolvoval měsíční jakýsi pobyt tam. Já to nebyl teda jako pacient tentokrát, ale jako člověk, který mu tam měl namalovat na zeď 8 metrů anakondu, protože šaman si tam opravil teda svý teritorium, svý hřiště, kde vlastně on se tím živí. Tam jezdí americký turisti na Ciance a Jahoskový. Takže my jsme tam byli spíš kámoši, takže to bylo skvělý, že vlastně takový ty opičky kolem toho se vynechali a šli jsme jako rovnou k věci. Ale nicméně to znamenalo 3 dny po sobě, respektive 3 noci po sobě pít Jahosku s tím rituálem kolem. Den pauza a zase další 3 dny, ono to je strašně nepříjemný. To není nic zábavného určitě, ale nic příjemného tělesně.
1: A tvořil jsi pod vlivem psychedelik?
0: No, tam jsem akorát maloval tu anakondu.
1: A nikdy potom, jestli se tě můžu
0: zeptat? Indiáni mají rádi takový to hodně vizuální věci, vizuální obrazy, takže mají tam anakondu jak od Bonéana.
1: No a zkoušel jsi někdy tvořit pod vlivem psychedelik?
0: Zkusil jsem to jednou. A stejně tak jako to holotropní dýchání, ono to je hrozně blízko tomu. To je skoro to samé, myslím, ty zážitky. Prostě vzal jsem to. Obdivuju o tu Pachta, ten se tím věnuje, dělá z toho ty obrazy. Musím uznat, že to je opravdu skvěle popsaný, nebo že to opravdu takhle vypadá, jo, jako ty obrazy. Ale teda mně by to takhle nešlo. Mně vlastně ani ta vizualita, taková ta, do toho hodně, hodně vizuální, hodně takový jako barevný, abstraktní obrazy člověk vidí. Jo, tak mě spíš tam zajímaly takový ty obsahový vstupy, který do takový ty abstraktní vizuální obrazový podoby v té chvíli, když tam jste. Tak jsem tam měl takový skoro v úzovkách reální vstupy, to bych musel popsat, jo.

0: to hodně spojený s tím, že člověku je strašně blbě. Najednou tam stojím, jakože už teda si ulevím a najednou vyběhne nějaká stará paní. Strašně mi věnadá, jakože ještě není moc brzo, že je to strašně vzácná tekutina. Ať se rychle vrátím a ještě ať to nechám v sobě, tak jsem teda poslech. A šel jsem tam až potom. Nicméně druhý den jsem se dozvěděl, že jsem stál na hrobě matky tohoto šamana a že ona už je dávno mrtvá. Když jsem popsal, jak vypadala, tak říkal, no to byla moje matka. Já jsem neměl tušení, že tam někde nějaký hrob, za prvý, za druhý, jak jeho matka vypadala, nebo až takovýhle mystický věci se tam u toho dějou. To jsou věci, které mě zajímají, proto jsem to říkal.
1: Teď nevím, zda si to napsal ty v těch svých textech, anebo to popisuje o to, ale vy mluvíte o vlastně čtvrtém rozměru toho prožitku.
0: Možná až pátým.
1: Který vlastně může být dalším rozměrem i uměleckého díla, tak jak se nám to špatně asi popisuje slovy, máme-li si pomoct z hlediska teorie.
2: To je víceméně nepopsatelné nějak obecněji, protože se to velmi úzce váží k osobnosti toho tvůrce. A ty jsou pokaždé odlišné a je třeba vždycky být velmi obezřetný a na vážkách pracovat s nějakými pokusy o psychologizování nebo spíš pseudopsychologizování a různý podobné analýzy. A ono možná někdy stojí za to si uvědomit, že ta jasná pro všechny stejná interpretace nemusí být ta jediná správná a dát ten otevřený prostor i tomu divákovi. Proto i nějaká jako doslovná interpretace těch děl, my samozřejmě můžeme mluvit, co znamenají motivy třeba zeleniny, bórek zejména, různý motivy tetování, různý symboly, co znamenají děti a tak dále. Ono to pro každýho z nás znamená trošku něco jiného, ale to spojení, které Jiří přináší, si myslím, pokud těm obrazům věnujete dost času, tak jako se vám to bohatě odmění jako divákovi.
0: Já vlastně velice rád říkám, že jsem vždycky prvním divákem svých obrazů. Proto to ani neilustruju a tak dále. Když potom maluju obraz, teď popisoval jsem zážitky. A to malování obrazů vnímám úplně jinak. Tam jdu prostě jak do práce a maluju prostě obrazy. Mám nějaký ingredience, jakýkoliv, ať je to vrtačka, dítě, zelenina, úplně cokoliv, na to v podstatě jedno. Udělám z toho ten guláš a z toho guláše potom někde z podvědomí zřejmě vyplave prostě něco, nějaký zážitek nebo nějaká psychologie, která v tom obrazu je zaznamenána, nebo já nevím co. Ale rozhodně to nedělám záměrně. Nechám tomu volný průběh. Přesně jako to pěkně popsal o to Urbane. Ani já sám, přestože jsem autor, to nijak nechci popisovat, ani vlastně nevím, co vlastně dělám.
2: Ale ono by z toho mohlo vzniknout, že to je čistě intuitivní tvorba, jako nějaká automatická. Tam já bych taky vlastně byl velmi opatrný v tomto tvrdit, protože to, co mě na Jiřího obrazech zaujalo už před mnoha lety, jako to první a proto jsem se tomu jeho dílu začal věnovat víc, byly jeho citace z dějin umění, práce s dějinami umění. Líbí se mi v současném umění, když tam jsou nějak jako inteligentně, ne prvoplánově, ne nějak hloupě, ale právě inteligentně, někdy skrytě, dost modifikovaně, když se tam pracuje s odkazy na klasické západoevropské umění, v Jiřího případě od renesance, která je extrémně důležitá, to je vlastně možná období, kde je nejvíc umělců, kteří ho inspirují a když vlastně tu vazbu znáte, tak najednou tam nacházíte i někdy přímý odkazy a to samé se týká současného umění, Jiří zmínil Chapmany, ale pracovali s českými autory, s Josefem Wolfem a tak, takže tam vlastně ta otázka, do jaký míry tohle je intuitivní nebo součástí toho intuitivního procesu a do jaký míry je to vlastně závislí na nějaký znalosti, intelektuální kapacitě a chápání obrazu jako nějaký obrazový pole.
1: Vy dokonce v tom textu, který jsme zmínili a který bude brzy k dispozici, zajímavě postihujete rozdíl, jak s neklidem světa a jeho pokušením pracuje Hieronymus Bosch a jak Jiří Petrbok, mimo jiné.
2: Mimo jiné, ono se to nabízí, ty srovnání, které tam jsou, jich tam mnohem víc. A Jiří sám by mohl mluvit o celý řadě výrazných osob právě pozdní středověk, raná renesance. A je to na místě ten svět, který my budeme charakterizovat, ten bošovský, to je svět nějakého apokalyptického šílenství, kdy vlastně jsou tam samí pacienti. My můžeme možná to dílo Jiřího, nebo respektive tuhle jeho část, číst jako určitý svědectví o nějakém světě, který je vykloubený, vyvrácený, který je změtí nesmyslů a ve kterém vy hledáte nějakou orientaci, aby se z toho pacienta nestal neboštík nebo něco takového.

0: té spolupráci. Na jedné straně je pro tebe, Jiří, typická práce tedy na tom takzvaném autoportrétu, o kterém dnes mluvíme. Na druhé se ale nebráníš těsné umělecké spolupráci v podobě spoluautorství. Jako příklad můžeme uvést obraz srdce s rostlinami, květy, které jsou domalovány rukou jiné umělkyně. Se sochařem Vojtěchem Míčou jste spolupracovali opakovaně. Pro mě jsou nezapomenutelné Princezny v mlíku v podobě jakoby reklamního billboardu na Václavském náměstí. Tvůj obraz tehdy Vojtěch zasadil do rámu. Vlastně, jakkoliv to byl rám, šlo o jeho důležité téma soklu. To společné autorství je hodně těsná spolupráce. Co vás jako umělce svedlo dohromady, tedy kromě přátelství, které vás pojí?
1: Přátelství. Tak samozřejmě musím se s těma lidma rozumět. Musí se mi ty věci líbit, co dělám. Já Vojtu Míču považuji za skvělého sochaře současného. Tohle ta věc, kterou zmiňuješ, tak to bylo na Václaváku vystavený. Bylo to tam půl roku snad. Měli jsme předtím spolu výstavu v Roxy. Myslím, že tam tenkrát byl ještě Krištof Kinter jako kurátor. A tam vlastně ta spolupráce vznikla jakoby ještě víc. Takže jsme potom udělali ještě společnou velkou výstavu na tomhle Slovaku.
0: A když jsme u Princezen v mlíku, ty jsi se k něm po čase vrátil a jsou znovu vystaveny právě v Doxu.
1: Jo, a protože jsem měl výstavu galerii, která byla bývalá mlíkárna, platforma, kterou náš bývalý student Hubálek založil, tak jsem já chtěl podpořit, tak jsme tam teda udělali výstavu. Jmenovala se Princezny mlíku. A tam šlo o to, že jsem prostě ty princezny, které jsou právě z roku 1998, jakoby převlíknul za tu dobu. Jak měnila se móda, tak jsem ty manekiny převlíknul do nějakých současných obleků. Obleků v ozovkách samozřejmě, protože možná bych řekl psychologie v současné době, nebo situace v současné době, nebo genderový problémy v současné době. Takže vlastně ta forma vytváří ten obsah. Tady bych rád ještě zúraznil, aby jsme to nezapomněli, že to vždycky myslím tak trošku ironicky. Takže to zkazuju, aby to nebylo tak hrozně patetický, nebo já nevím, obsahový a politický.
2: Ještě Jiří, zmiň v té souvislosti ty oči na těch obrazech.
1: Jako bych ten obraz, nebo ty manekiny z toho obrazu vzal a převlíknul na ruby. Takže vlastně to, co tenkrát byli lidi, kteří byli někde schovaní vevnitř, v nějakých plynových maskách a fetišistických oblecích a tak dále a byly vidět jenom jejich oči, kde mohl být jediný kontakt s nima, tak teďko je to naopak, že vlastně člověk vidí věci, které normálně pod obleku nevidí nebo neváví, jako třeba chlupy, tetování, jizvy, tajný piercingy, které nemají vidět jenom pro přítelka třeba, ale ty oči jsou tentokrát komiksový, takový jako vyprázdněný.
0: Doxu je k vidění také tvoje nedávná práce. Chtěl bych být Cindy Sherman. Ve tvých dílech ale najdeme poměrně často citace řady dalších umělců, jako je už zmíněný Krištof Kinter nebo například bratři Chapmanové. Proč právě těchto umělců, co tě s nima pojí, kromě přátelství?
1: Většinou jsou to sochaři nebo lidi, kteří dělají objekty. U ty Cindy Sherman jsou to fotky, ještě manipulované fotky počítači, nebo někdy, no většinou, nebo málo kdy, teda to snad se myslelo jednou, že jsem nějak použil malíře, protože ty sochy jsou vlastně objekty. A mně jedno, jestli budu dělat vyšák, sochu, tank, všechno to jsou jakýsi objekty, které já potom vlastně maluju, pracuji s nimi jako s modelem pro ty obrazy. V podstatě necituju to jejich umění, ale používám ty jejich umělecké předměty jako věc, s kterou potom obsahově pracuji úplně jinak. A nějaký ten obsah, který už nesou sami za sebe, tak samozřejmě tam zůstává. Ale pracuji už s tím redmentem i s tím obsahovým. Jo? Když použiju, já nevím, krtečka jako večerníčka, tak předpokládám, že ty lidi mají s tím spojený nějaké určitý svoje věci, zážitky, zkušenosti a já ho tam použiju úplně jiným způsobem, než se normálně dělá a tím ty lidi trošku znejistím. A někdy to dělám velice vědomně, někdy to tam přijde jako by samo. Někdy je to hodně podvědomí, ty zážitky třeba z toho dýchání, někdy to naopak velice záměrně, obsahově jakoby schodím, ironizuju. A v tom spočívá ta moje práce.
0: S bratry Chapmanovými jste se dokonce potkali na společné výstavě. Vystavovali jste v kremské Kunsthalle. Tam začal tvůj vztah k ním?
1: Ne, můj vztah začal tou Orbánem, který mě s nima seznámil, protože tenkrát na vernisáž jsem nejel z nějakého důvodu, už nevím z jakého, ale nějak jsem nemohl prostě. Na té výstavě jsem potom samozřejmě byl. A hlavně na tom bylo dobré, že jsme ty věci měli vlastně v jednom, to byla velká výstava, jo, to je bývalá továrna, ale měli jsme to právě v jedné místnosti skoro k sobě a tam jsem si právě uvědomil, jak nám to krásně jde dohromady.
0: A Jake Chapman o tobě dokonce napsal povídku.
1: Ano, napsal povídku do katalogu. Katalog se jmenuje Hleda třetí. Já jsem tam měl ten třetí prvek, vlastně jak Čepeni vycházeli z cyklu Goji Hruzy válek, grafický cyklus. A pak se udělali soché, nějak prostě použili, zneužili. Tak já jsem prostě nějak využil nebo zneužil a schodil skoro v dobrým slova smyslu samozřejmě. Některých objekty. Byl jsem takový ten třetí prvek v tom, no. Proto peklo na třetí.
2: Já jsem vlastně měl možnost je seznámit ještě předtím, než ta kniha vznikla, a ty Jiřího věci se jim velmi líbily a právě Jake, který je z té dvojice ten, co píše, je to ten muž slova, tak opravdu napsal povídka o Jiřím Petrbokovi, se to jmenuje, a je to součástí toho katalogu. Trošku díl mu to trvalo, ale my jsme jako počkali a teď jsme rádi, že jsme počkali a že tam ten text máme.
3: Jake Chapman, povídka o umělci Jiřím Petrbokovi. Gregorimu Fourierovi zas tak moc nesešlo na tom, že jeho zbožňování Jiřího Petrboka nebylo opětováno. Ovšem, když se smířil s tím, že smrtelný fakt jeho existence jí byl lhostejný, pak mu to, že vypadala šťastně pokaždé, když ji zapnul, vždycky zvedlo náladu. Tahle fascinace Jiřím Petrbokem je hluboce nehygienická, pronesl Hans Voss, zatímco balancoval vedle svého pomocníka, který seděl na židli a otcovskou rukou lehce tlačil na Fourierovo rameno, ohromen pohledem na dospělého muže dohnaného až na samý konec židle pouhou silou svodu ženy. Bez toho, aby odlepil svůj želatinový pohled z plošší čtvercovější obrazovky, Gregory Fourier nenásilně vyšle letmé pokrčení ramen naproti lehkému odporu dlaně svého nadřízeného. Někdo by mohl říct, že moje vášeň pro zprávy o šesté je důkazem hluboké empatie s ostatními, soucit s neblahým stavem světa. Empatie? Soucit? Mein Gott! Fosova ruka se odtáhne dřív, než bude smrtelně infikována. Ale vy se na ten program díváte jenom proto, abyste se na ní popásl těma odpornýma očima. Na ní? Ona? Je to buď ona, nebo se oddávat té hnusné společenské intimitě světa. Chci vás upozornit, že pokud se nemůžeme spolehnout na vřelý souhlas široké a zdravé masy lidí, ale jsme závislí na mrňavých klikách, jež se svou blazeovaností jedna za druhou zajímají jen sami o sebe, náš živočišný druh by se nedal tolerovat, už bychom byli mrtví. Gregory se zakroutí na své židli, aby pozdravil mrazivě toporné svraštěné čelo svého balancujícího zaměstnavatele. A stejně, Herr Voss, proč se domníváte, že mě nevede empatie, ha? Konec konců člověk v sobě dokáže empatii objevit bez toho, aby byl altruistou. Čelo Hanse Fosse se skrabatí až k hranici své natažlivosti. Zůstává zmaten až do chvíle, kdy falešný tón ukrytý těsně pod povrchem Fourierova kňourání jeho paměť pošťouchne k tomu, že se rozvzpomene. Svraštělé čelo se mu povolí a tím je pohnut k vřelému smíchu. S nadšením, jež je teď osvobozeno od starostí, se začne soukat do rukávu platěného roucha od Oxfamu se srdečným smíchem tlumeným v kapuci, která nemá otvor pro ústa. A proč tyhle fěci nikdy nemají díru na pusu? Nemůžete být bez tváře a mít hlas. Já, chytráku. Zapamatujte si, jednoho dne už vás nikdo nebude milovat. Hans Voss ze sebe vykašle beztvarý smích a strašidelné prostěradlo se na chvíli nafoukne, než tiše splaskne. No, všichni musíme mít svá tajemství, já? Gregory autonomně pokývne, uhranut pohledem na Jiřího Petrboka, jak mistrně přesouvá papíry na hlasatelském stole. Za chvíli uvidíte, jak lidé vítězí ve válce s chorobou. Když Jiří Petrbok otevírá pusu při slově choroba, odhalí své dokonalé bílé zuby.

0: to zmíněný text uvozujete citátem Artura Rimbauda. Já z něj kousek přečtu. Nyní se snažím žít, co možná nejzhýraleji. Proč? Chci být básníkem a pracuji na tom, abych se stal vidoucím. Tomu vy neporozumíte, ale asi bych vám to ani neuměl vysvětlit. Jde o to, dojít k neznámému rozrušováním všech smyslů. Je to příšerné utrpení, ale je třeba být silný, být rozený básník a já v sobě básníka rozpoznal. To není vůbec moje vina. Není správné, když se říká já myslím. Mělo by se říkat myslí to ve mně. Promiňte mi tu slovní hříčku. Já je někdo jiný. Zajímají mě ta poslední slova. Myslí to ve mně. Umělci o sobě někdy mluví a před chvílí to udělal i Jiří jako o médiu. Vím, na jak tenký led se pouštím, ale využívám situace a ptám se, je tohle klíč k tomu, co nazýváme umělecký talent?
1: Je to určitě jedna ze součástí toho, co nazýváme umělecký talent, protože umělecký talent můžeme vnímat opravdu jako velký soubor specifických předpokladů a určitých okolností. A v tomhle případě tahle věc je jednou ze součástí toho talentu. Bez toho určitého zaujetí té umanutosti, když Jiří říká, a známe se opravdu dlouho na to, abych neměl důvod o tom pochybovat, že prostě tvoří, protože musí, že ho nějak vlastně, co se děje, nezajímá a logicky žijeme v prostředí, ve kterém žijeme, takže jsou tady důvody ty věci pak vystavit, ale i tohleto jako puzení, ta neodbytnost toho, ta se možná nedá naučit. A talent většinou je něco lehce ezoterického, co vnímáme jako těžko definovatelnou věc, která se nedá naučit. A ono není talent jenom, že udělám dobrou čáru nebo mám nějaký barevný cítění, ale i právě tato rovina, která je spíš možná v rovině nějakých sociálních schopností, nebo že i to je nezbytnou součástí.
0: Jiří.
2: Tak on ten talent má určitě dva póly, takový jakýsi, jako tu obsahovou a tu formální. Na oba dva musí nějaký talent být. Já jsem teda těch 28 let učil na AVU a tam jsou talentovní přijímačky, takže jsem u toho byl poměrně blízko a musím říct, že ano, něco jako talent existuje. Nejdřív jsem byl asi ten Jitky Svobodový, ale nicméně jsem se toho zúčastnil jakoby úplně regulárně taky samozřejmě. Pak jsem to chvilku teda vedl s Petrem Maňousem a posledně s Martinem Grbocem, který byli mý asistenti. A měl jsem prostě tu kliku, že z nějakého důvodu prostě se do našeho ateliéru, to byl ateliér Kresby, se hlasilo hrozně moc lidí. Jo, že třeba někomu se hlasil 8 lidí, ale k nám 80. Takže jsem si jakože opravdu mohl vybrat. Někdy jsem nevěděl, jestli mám jí vzít 5 třeba. Někdy jsem třeba nevzal ani jednou a vzal jsem naopak ještě někoho jiného z jiných ateliérů. Je to absurdní. Ale to proto, protože jsem viděl ten talent. Ale mluvit o tom, co je talent, nebo není. Kdybyste se mě na to takhle zeptali, tak fakt nevím, co mám jako říct. Jo. Jako když se vás zeptám, co je to život, nebo jako, co je to umění, jo, nebo prostě, to je úplně stejná otázka, co je to teda ten talent. Když se mě na to zeptáte, tak to vím, a když to mám říct, tak nevím, co mám říct. V každém případě koupnul jsem se za pár minut, možná vteřin jsem věděl, že ten má talent a ten ne, že to je něco magického, že jsem to dlouho neskoumal. Spíš šlo o to, v těch 80, když jsem vzal teda těch třeba 10 na přijímačky, tak jestli z těch 10 vemu 3, 4 nebo jak. To už pak jsem zkoumal trošku díl, protože to není jenom talent, který na tu školu by se měl dostat, ale jsou tam určitě nějaké sociální možnosti, nebo je třeba ten člověk je moc mladý, nebo tak dále, tak dále. Ale nicméně ten talent sám o sobě jsem viděl okamžitě.
0: Jak se vede talentovaný student?
2: Vede se dobře. Jako mě to teda hrozně bavilo, jo. To jsem rád, že jsem to mohl dělat tu práci.
0: Když jsme u otázky talentu a jak vlastně je velmi těžko definovatelné, anebo nedefinovatelné, co to vlastně skutečně je, tak zajímavá už je samotná etymologie. Talent je původně řecké slovo, označuje váhovou a měnovou jednotku. Ve smyslu nadání se označení talent začalo užívat až v křesťanské epoše. Byla to právě Bible, která uvádí měnu talent jako metaforu daru, nadání. O to vy už jste to naznačil, ale přesto, proč právě talent, na kterém, a na tom se myslím, shodneme tady, vlastně stojí nejenom vizuální umění, tak proč je pro nás tak těžko definovatelný?
1: Možná proto, že to je fenomén, který není spojen výhradně s uměleckou tvorbou. Můžete použít slovo talent i v celé oblasti sportovní.
0: Zůstaňme u uměleckého talentu.
1: No ale to už se pak dostáváme do situace, že ten umělecký talent je jiný než ten sportovní a už máme několik různých jako rovin talentu. Ono tomu nechat to tajemství, něco, co vlastně Jiří celkem dobře řekl, když se mě zeptáte, vím, co to je, ale nevím, jak to charakterizovat. Protože je to velmi subjektivní, velmi těžko popsatelný a jak jsem říkal na začátku, z mýho pohledu velmi komplexní věc a v tom je ten sportovní nebo umělecký stejný. Jiří tady hovořil o akademii a já jsem za 10 let, co jsem na akademii působil, učil dějiny umění možná 500 studentů a v současnosti, řekněme nějakých 10 let po absolvování, je jich na té scéně pár desítek. A určitě ten talent mělo takový ten prvoplánový mnohem víc lidí.
0: Než jsme začali natáčet, tak jsme mluvili o německém vizuálním umělci, teoretikovi a pedagogovi Josefu Beuysovi, který na počátku 70. let na Düsseldorfské akademii vyzval, aby do jeho ateliéru byli přijati všichni zájemci o studium bez ohledu právě na talent. A svůj koncept, že každý může být umělcem, shrnul do termínu sociální socha. Jak se s odstupem 50 let díváte na zmíněnou Beuysovu epizodu?
1: Jako na každý jiný podobný výrazný manifestační krok nebo událost, která se v dějinách moderního umění stala, včetně toho, že ty proklamované teze, které tam byly, se neukázaly jako životaschopné.

0: O to váš odborný zájem se pohybuje mezi uměním přelomu 19. a 20. století. Patříte do úzkého okruhu historiků umění kolem profesora Petra Wittlicha, kteří v prvních desetiletí po revoluci v českém prostředí otevřeli téma české, především rané moderny. Nelze tady jmenovat všechny vaše odborné výstupy, ale možná bych zmínila alespoň výstavy jako V barvách chorobných idea dekadence a umění v českých zemích 1880 až 1914. Jste ale také autorem například monografie Edvarda Munka. Mimochodem součástí této knihy jsou právě ty Munkovy deníky, o kterých jste na začátku mluvil. A pak je tam střih. A zajímá vás současné umění. Zase jen namátkou pro Rudolfinum jste připravil už zmíněnou výstavu bratří Chapmanů nedávno, Davida Lynche, Prodox, a samozřejmě se věnujete také českým umělcům, jako je například Jan Hýsek, zmíněný Josef Bolf a tak dále. Jak do tohoto vašeho odborného zájmu, který je zhruba zarámován přelomy dvou století, zapadá tvorba Jiřího Petrboka?
1: Přirozeně, a jak jsem už se zmínil v té jedné z předcházejících odpovědí, ty vazby, které třeba lze vysledovat k Munkově dílu, jsou pro mě velmi zajímavé. Existuje řada výstavních projektů, které byly zejména teda v Norsku, ale i jinde v zahraničí, které mapovaly reflexe Munkovy tvorby v současném umění. A v podstatě Jiřího dílo, když jsem se s tím seznámil poprvé, pro mě představovalo podobný přístup, podobnou věc jako ty Munkovy autoportréty nebo Munkovy obrazy taky. Ono, když se podíváte na Munka, tak zjistíte, že podobně jako Jiří má několik témat, která se vlastně jakoby cyklicky opakují a nazírají ze všech možných úhlů a barevných souvislostí a kompoziční, ale vlastně to tematické rozprostředí je relativně malý, ale o to intenzivní, a ta intenzita mě zajímá, a já tady nechci říkat všechny možný paralely, třeba který bych si k Jiřího dílu jako historik umění dokázal představit. A vy jste tady zmínila vlastně Boyse a tu tezi, kterou měl. Ono vlastně v té době se také začalo velmi intenzivně hovořit o konci obrazu, o smrti klasického malovaného obrazu, že to už jako skončí, že teď umění bude prostě se ubírat jako jinými cestami, a opravdu byla doba, kdy se zdálo, že ten obraz je jakoby na okraji, nebo s ním bylo pracováno velmi specificky, a Jiří by samozřejmě mohl být jako příkladem toho, že ta teze o smrti obrazu nebyla realistická nebo nenašla naplnění, protože i několik desetiletí potom, kdy se ta diskuze objevila, tak najednou, a není to jenom Jiří, je to zase celá generace malířů, které vlastně vrátili obrazu jeho význam, jeho váhu. A v Jiřího případě, a to je myslím specifický, a to by z hlediska teda, pokud se to snažíme nějak teoreticky ukotvit, tak Jiří je ve svém přístupu velmi konceptuální. A pokud bychom měli něco označit jako konceptuální umění nebo konceptuální malba, tak to bude Jiří, protože ten jeho přístup, jak pracuje vlastně s tím obrazem, jak ty obrazy přemalovává, ty obrazy prostě mají třeba 3-4 vrstvy a už jsou třeba vystavené, vrátí se z výstavy do ateliéru a znovu do nich vstupuje. Takže jednoduchá odpověď na tu otázku, Jiří jako výrazný představitel současné konceptuální malby.
0: Máš k tomu něco
2: doplnění? To jsem rád, že říkáš.
0: Podle čeho si o to vybíráte umělce, se kterými spolupracujete?
1: Úplně jednoduchá hlediska, to dílo mě musí nějak oslovovat tak, abych měl zájem se tím zabývat. To znamená, že klade otázky, že klade nějaký odpor, který mě ale připadá smysluplný se jim zabývat, hledat, proč klade odpor. A naštěstí se mi stává, jako v tomhle případě, ale vlastně i v těch dalších, že můžu spolupracovat i s lidmi, kteří jsou lidsky vstřícní, přátelští, empatičtí, tolerantní, což je, myslím, stejně důležitý jako ten talent, o kterém jsme mluvili, nebo kvalita toho díla. Pro mě osobnost toho tvůrce, se kterým spolupracuju, je možná stejně důležitá jako to dílo samotné. Pokud bych to měl tak jako nadlehčeně říct, tak prostě nemám ten luxus mít čas na to spolupracovat s Pitoncem.
0: Znáte se dlouho, spolupracujete dlouho. Výstava Deník pacienta rozhodně není vaší první výstavou. Jak vypadá váš dialog při přípravě výstavy?
2: Jdeme na pivo, že jo? Ne, tak o to přijde vždycky ke mně do ateliéru. Já ukážu možnosti, vytáhnu všechno možné, co mám počítači. Já hodně pracuji s návrhama v uvozovkách se skicema, který dělám na počítači, takže to už bereme jako skoro i vlastně použitelnou, vystavatelnou věc samo o sebe. Ale nicméně tam je hodně vidět ta obsahová rovina.
1: No
2: ale protože se tak jako známe dobře, tak myslím, že i jako jak třeba ten název, nebo jak každý řekne něco a nějak se vlastně doplňujeme, že jsou to takové schody, nebo že bychom se nějak někde neschodili, nějak se nevzpomínám.
1: Ne, já si taky nevzpomínám a tam třeba bych teďka připomněl další důležitou věc, kterou jsme udělali, že jsme vlastně v ateliéru díky našemu kolegovi Matyášovi z Doxu, tam produkčnímu, jsme si mohli udělat něco, na co jsme se chystali hrozně dlouho, to znamená přenášet stohy pláten a papíru z místa na místo častokrát nedostupný a opravdu se probírat věcmi, o kterých jsme věděli, že někde jsou, ale já jsem je třeba nikdy neviděl, nebo Jiří je neviděl x let a tady díky té výstavě jsme opravdu udělali tuto depozitární archeologii a vlastně jsem moc rád, protože řada hlavně z těch starších věcí, které tady na výstavě jsou a mají na ní poměrně jako významný, prominentní místo, tak právě byly součástí těch jako konvolutů, který pak Jiří přinášeli z různých dalších míst. Co myslím, že by bylo důležitý v té spolupráci, že vlastně jsme měli dost času ty věci probírat i na tom pivu xkrát, že možná proto, jak říká Jiří, že ta samotná finální fáze přípravy byla tak vlastně bezproblémová, že jsme vlastně asi na to byli už tak sladěný a připravený před tím, že vlastně nebyl důvod, proč dojít k nějakým jako disharmoniím.
2: Já si pamatuju, když si Matyášem přišli do ateliéru, vybrat nějaký konkrétní, už trošku konkrétnější věci. Já jsem vytáhnul úplně něco jiného ze skladu a o to říká, no tak to uděláme úplně jinou výstavu zřejmě tady prostě. A nakonec jsme tam dali všechno.
0: No na to jsem se chtěla zeptat, když použiju vaši nadsázku v těch archeologických vykopávkách anebo v ateliéru u novějších prací. Překvapilo vás něco, jakkoliv znáte perfektně tvorbu Jiřího Petrboka, co jste tam našel, co jste tam viděl? Bylo tam pro vás nějaké překvapení?
1: Bylo. Určitě bych bylo víc. První, co mě napadá, je série kreseb Zimní zahrada, která je vlastně kreslená na foliích a ten efekt, že to je na té folii, je vlastně velmi zajímavý a jako vděčný výtvarně a to jsem vlastně z těch reprodukcí nevěděl. Jiří často na povrchy těch obrazů ještě vlepuje nějaký předměty. Někdy je to, že gumový srdce, někdy něco dalšího. Není to úplně často, ale není to zase tak jako výjimečný. To je taky moment, který vás vždycky překvapí, protože na té reprodukci není zřetelný. No. Celá ta série Kojil jsem sám sebe, jako ženy, jak to má ty dva názvy, je vlastně od poprvé vystavena, jakkoliv je už z poloviny těch 90. let. Ta série je vlastně pořád velmi jako, když se na ní podíváme, jak v té barevnosti to bude znít hloupě, ale jako je svěží, je taková čerstva, nezestárla časem, jo. A to byl vlastně i důvod, ze kterého my jsme měli oba velkou radost, že nám umožnil ty starší věci tak přímo propojit s pracemi z nedávných let.
0: Bylo něco, co se vám nepodařilo získat, co vám tam chybí?
2: Ano. Měl jsem takových 5-6 ještě vybraných věcí, které do toho tématu hodně teda zapadly úplně do zemoc a nechtěli nám je půjčit sběratel soukromý.
0: A co jsme přišli jako diváci?
2: Přišli jste o takový kultovní, nebo takový ten důležitý obrazek Ego dobře hoří, jak stojí postava v plamenech. No nicméně, já jsem našel ve skladu jiný, podobný téma, úplně ze stejné doby, možná jsem ze stejného týdne. A ten se jmenuje Palachu není nikdy dost a je to taková nudle, kde jsou jenom botasky s nožičkama a taková jinak, jak to celý plamen dlouhý je ten obraz, je asi 2,5 metru dlouhý, ale nicméně 40 cm úzký. Co vlastně adekvátně nahrazuje tady to období nebo tady ten moment, no, té práce. Ještě jeden obraz, který mě teda mrzí, který by tam měl být, jinak ty ostatní jsou nějak nahraditelný, budou všechny v katalogu. Ale jeden obraz mě mrzí dost, a to se jmenuje Sudičky, a tam jsou takový tři ženský, takový tři babizny, podobný mý matce a mým ženě, a možná mý babice někdy, který strkají ruku takovou kočárku a z kočárku vychází takový světlo. Je to takový celý, je to taková koláž, tak je to starý obraz. Jo. Jak v té době postmoderny se kladly ty různé věci k sobě, tak já jsem vždycky z toho chtěl znova udělat zpátky ten obraz. Takový, jakože, jo. Takže tam je nějaká turbína z letadla, pod tím je ten kočárek, který s těma různě divně ironicky spáchanýma bytostma těch čarodějnic, sudiček, nevím co. A ten mě mrzí hodně, protože ten si měl vystavený akorát na jedné výstavě snad.
0: V katalogu ale bude, předpokládám také.
1: V katalogu bude, my jsme od začátku věděli, že ten soubor děl, který máme, ten výběr, že na výstavě určitě nebudeme moct ukázat všechno. My jsme měli v tom prvním výběru možná 150 děl a bylo jasné, že prostě na výstavu můžeme počítat maximálně s polovinou. Ale ta důležitá díla, která jsme do výstavy nedali, tak jak Jiří už tady zmínil, tak budou všechna v katalogu.
0: Mezi váma je evidentně velký profesní respekt. Jirko, jak moc je pro tebe jako umělce důležitý Otův názor? Může být do určité míry formativní, nebo takhle to nefunguje?
2: Formativní ne, ale jinak si názoru velice vážím a jsem hrozně rád, když se mu věci líbí.
0: Uzavírá Jiří Petrbok. Děkuji za rozhovor.
2: Děkuji za pozvání.
0: I vám o to.
1: Taky děkuji za pozvání.
3: Předvedete mi to názorně, říká Jiří, strachy přitažená na kraj své židle. Jistě, že předvedu, ale... Je to bezpečné, nestane se vám nic, je to jenom teoreticky? Ano, ano, ano. S tím si tu svoji krásnou hlavičku nelamte. Filcový pahýl se posouvá k jeho ústům. Člověk vidí, jak ho profesor vůbec nechce přijmout, ale jeho váhání je jen chvilkové. Okamžitě se poddá a vezme ho do úst. Všechno je připravené až na to, že popruhy po stranách přístroje visí dolů. Darwin vystřelí dopředu, aby svého pána připásal. Popruhy ještě nejsou pořádně zapnuté, když stroj začne pracovat. Lůžko se chvěje, jehly mu tančí po kůži a brány se houpou nahoru a dolů. Jiří na to chvíli zírá, než jí dojde, že kolo v přístroji má skřípat, ale všechno je tiché, bez sebemenšího slyšitelného zahučení. Pak zaslechne zvuk zevnitř jádra přístroje. I profesor vzhlédne. Vychyluje se snad hnací kolo z osy? Stroj přestává fungovat. Jeho tichý chod byla jen iluze. Brány teď bodají do profesora a lůžko jeho tělo neotáčí, ale zvedá celé se chvějící směrem nahoru k jehlám. Jiří začne křičet a Darwin šíleně vřeští. Žena a opice si nepřejí nic jiného, než aby se celá ta věc zastavila, ale nemohu udělat nic, co by jejich společnou touhu rychle změnilo ve skutečnost. Toto je vražda, čistá a jednoduchá. Brány se zvedají vzhůru a ze strany na stranu spolu s prošpikovaným tělem. Krev vytéká ve stovkách potůčků, nesmíšená s vodou, vodovodní trubky taktéž selhaly. Profesorovo tělo se z těch jehel neuvolní. Krev příští ven a on se vznáší nad lůžkem, aniž by spadl dolů. Brány se chtějí pohnout do své původní polohy, ale jako by si uvědomili, že se nedokážou zbavit svého nákladu, zůstanou trčet ve vzduchu. Pomoz mu, křičí Jiří na opici, ale opice je příliš malá a neinteligentní na to, aby dělala cokoliv jiného, než řvala hrůzou a metala na místě salta. Chce vzít za profesorovu hlavu, aby ho vytáhla z dosahu jehel. Přes svoji vůli se podívá do profesorovy bolestí skřivené tváře. Jeho rty jsou pevně semknuté, jeho oči se poulí za samý práh svého menisku a přesto je jeho pohled klidný. Špička velké železné jehly mu pronikla do čela. Tělo konečně poklesne jak dlouhé, tak široké na lůžko, jako když se snáší noc, tuhé jako synalé maso na márách balzamovače. Na profesorových zádech čerstvé tetování. Jiří Petrbok navždy.
4: Diagnóza talent, tak pojmenovala pořad jeho autorka Michaela Vrchotová. Hovořila v něm s výtvarným umělcem Jiřím Petrbokem a s historikem umění Otoem Urbanem, který je také kurátorem aktuální výstavy Jiřího Petrboka v Pražském centru současného umění DOX. Je nazvaná Deník pacienta a vidět ji můžete do 16. srpna. V pořadu Diagnóza talent, ukázku z povídky o umělci Jiřím Petrbokovi, z pera Jakea Chapmana četla Vladimíra Bezdíčková. Hudebním doprovodem byla skladba Bian Ravena Chekna. A také tento pořad můžete následně poslouchat na webu Stanice Vltava. Třeba už za okamžik, protože dnešní víkendová příloha, kterou pro vás za technické spolupráce Davida Šindeláře připravila Milena M. Marešová, končí. Přeji vám dobré a klidné dny a za týden se těším na slyšenou.
5: Další víkendová příloha Stanice Vltava tady právě skončila. Je to ten okamžik, kdy Milena Marešová a tým jejich spolupracovníků už pomalu přemýšlejí, co vám nabídnou ve víkendovce příští týden. Už to bude poslední červnová, její první stránku otočíme v sobotu 27. června opět o 8. hodině raní. Milí posluchači, sobotní dopoledne se tedy s 11. hodinou překlápí do své poslední hodiny, ale rozhodně ani to vltavské ještě neřeklo poslední slovo. Od mikrofonu Vltavy vás zdraví Martina Kolajová a z našeho technického pracoviště Nataša Vodvářková. A my vás už za chvíli pozveme do světa sametových melodií, improvizace i nadčasové elegance. Čeká nás totiž pravidelná sobotní hudební půlhodinka s klasickým jazzem. No a nahrávky, které ani po desetiletích neztratily své kouzlo, vybírá pro dnešní půlhodinku s klasickým jazzem Jan Pospíšil. No a až dozní poslední tóny jazzových velikánů, otevřeme společně stránky knih a v našem literárním pořadu o 11:30 přivítáme další hosta, a tím tentokrát bude spisovatel Michal Vývek. Bude mluvit třeba o tom, kteří spisovatelé měli na jeho tvorbu zásadní vliv. Ovšem své čtenářské vyznání, ke kterému vás pozveme o 11:30, zaměřené na vlastní knihy, vysvětluje tím, že si je oproti cizím dílům prostě pamatuje lépe. Odvážím se nicméně svou poškozenou paměť takto veřejně otestovat. Na které přečtené knihy jsem navzdory všem nepříznivým okolnostem nikdy nezapomněl, tak to říká Michal Vývek, hostem knižního pólu bude dnes v 11:30. Posloucháte Vltavu, pěkné dopoledne.
6: Jazzové dopoledne. V jazzovém dopoledni vás zdraví Honza Pospíšil. Dnes se opět podíváme ke kořenům jazzu, k té nejdůležitější surovině, bez které by jazz nebyl jazzem. Opět se budeme věnovat blues. V minulém díle jsme si poslechli Mamie Smith, Bessie Smith a Claru Smith. Teď navážeme s další jmenovkyní Trixie Smith, které se přezdívalo jižanský slavík a měla jemnější hlas než její jmenovkyně. Poslechneme si její píseň The World's Jazz Crazy, So Am I. Celý svět šílí po jazzu stejně jako já. Z Trixie Smith uslyšíme například Louis Armstronga. Píseň je z roku 1925.

Bluesové zpěvačky to neměly jednoduché a řada z nich už s nástupem swingu měla po kariéře. A přestože v dobách své největší slávy vydělávali obrovské sumy, umírali v chudobě. Trixie Smith měla na rozdíl od většiny ostatních černošských zpěvaček vzdělání na univerzitě. Pocházela z měšťanské rodiny a kolem roku 1915 utekla do New Yorku s cílem prosadit se v showbiznisu. S nástupem swingové éry přesedlala na divadelní herectví na Broadway a natočila i několik filmů. V éře swingu zaznamenala comeback s písní Jack I'm Mellow, která je o kouření marihuany a dodnes je na digitálních platformách její nejhranější píseň. Jack a Mellow z roku 1938 spolu s Trixie Smith hraje například klarinetista a soprán saxofonista Sidney Bechet.

Vrátíme se ke kořenům blues. Po Mamie Smith byla druhou zaznamenanou zpěvačkou Lucille Hegamin, přezdívaná Cameo Girl podle vydavatelství Cameo Records, anebo Harlem Stutter, harlemská frajerka. Teď si poslechneme nahrávku skladby Jazz Me Blues, která byla pořízená v roce 1920, pouhé 3 měsíce po Crazy Blues od Mamie Smith. Tato nahrávka ukázala, že úspěch Mamie Smith nebyl náhodný a odstartovala nahrávací boom černošských bluesových zpěvaček.

Lucille Hageman, rozená Lucille Nelson, měla od dětství skvělé hudební zázemí a zpívala v kostelních sborech. V 15 letech utekla k divadlu a začala cestovat s kočovnými vaudevillovými představeními po celém jihu. Když odešla do Chicaga, provdala se za klavíristu a kapelníka Billa Hagemana, se kterým vytvořili silný umělecký pár. V roce 1919 se přestěhovali do New Yorku, kde se stávají senzací místní harlemské hudební scény. S nástupem velké hospodářské krize ve 30. letech zájem o blues opadá. Lucille Hageman v roce 1934 hudební kariéru zcela opouští a 30 let pracuje jako zdravotní sestra v newyorských nemocnicích. Lucille svou předchozí hudební kariéru úspěšně tajila a většina jejich pacientů a kolegů ani netuší, že je ošetřuje velká nahrávací hvězda. Comeback zaznamenala v 60. letech, když se objevil revivalistický zájem o jazz a blues 20. let. Teď si pustíme její píseň z roku 1925 My Sugar.

Další zpěvačka bude Aida Cox. Vyrostla v chudé rodině, která pracovala na tabákových plantážích a už ve 14 letech utekla ke kočovnému minstrel divadlu. Také prošla touhle nejtvrdší školou kočovného divadla. Zatímco většina zpěvaček byla vydaná na milost a nemilost bílým manažerům, Aida Cox byla skvělou podnikatelkou. Založila a sama produkovala obří putovní show Raising Cain. Vlastnila divadelní stany, najímala desítky muzikantů a tanečníků a jako jedna z mála Afroameričanek měla ve 20. letech auto s řidičem. Teď si pustíme její píseň Wild Women Don't Have the Blues. Divoké ženy nezažívají smutek nebo deprese, protože se nenechávají omezovat muži a když je partner naštve, najdou si jiného. Typický příklad ženského emancipovaného blues.

Seznámíme se s další zpěvačkou. Jmenuje se Ma Rainey, matka blues. Byla to průkopnice, která přinesla syrové jižanské blues do nahrávacích studií na severu. Ukázka, kterou si poslechneme, se jmenuje Deep Moaning Blues z roku 1928.

Další zpěvačka bude Alberta Hunter. Na rozdíl od například Bessie Smith si většinu svých textů psala sama. A protože se nenechala napálit od bílých agentů, dala se napsat jako autorka. Jako první naspívala svoje Downhearted Blues, ale o rok později ho přespívala a proslavila Bessie Smith. A díky autorským právům získala Alberta Hunter velké finanční prostředky. A protože se jí nechtělo snášet rasové segregační zákony, odjela do Evropy. Tam v Paříži, Londýně nebo Kodani koncertovala. Po ukončení své hudební kariéry také pracovala jako zdravotní sestra v newyorské nemocnici. Zde působila až do svého důchodu. Potom se k hudební kariéře vrátila a koncertovala až do své smrti v roce 1989. Na závěr si pustíme Albertu Hunter a její píseň Texas Mourner Blues. V dnešním jazzovém dopoledni se s vámi loučí Honza Pospíšil.

Tak právě dospívala poslední ze zpěvaček, kterým svoji dnešní jazzovou půlhodinku vyhradil Jan Pospíšil, a dospívala přesně v 11 hodin a 30 minut. A to je každou sobotu, každé sobotní dopoledne u nás na Vltavě čas pro setkání s knihami. A hostem dnešního knižního pólu bude spisovatel Michal Vývek.

0: Mohlo by se zdát, že má-li klíčové knihy ze své knihovny vybírat spisovatel, bude to mít jednodušší než lidé jiných povolání, ale minimálně v mém případě tomu tak není. Je třeba říct upřímně, přestože to nevyhnutelně bude znít narcistně, nejdůležitější pro mě vždy byly, jsou a dáli Bůh i budou knihy vlastní. Mé knihy, mé více či méně povedené děti. Mám jich už 40, věřili byste tomu? Spisovatelem jsem se stal tak trochu náhodou. Náhoda, jak známo, přeje připraveným. A já jsem minimálně trochu předpřipraven byl, jakkoliv ona příprava, dávám to slovo raději do uvozovek, neprobíhala nijak řízeně, ale spíše spontánně, jakoby nevědomky. Myslím tím, jak svou magickou nevědomost, tak i nevědomost svých rodičů, kteří samozřejmě nemohli tušit, že vychovávají budoucího spisovatele. V roce 1962, kdy jsem se narodil, byli oba velmi mladí a ještě studovali. Můj tehdy 22-letý otec VŠHT, 20-letá matka právnickou fakultu. Maminka byla v dětství členkou Dismanova uměleckého souboru a už jako mladá dívka účinkovala v menších rolích v divadle na Vinohradech, kde se jako komparzista v postavách komorníků a méně významných mušketýrů v mládí objevoval i můj otec. Občas mne rodiče na zkoušku nebo dokonce na večerní představení museli vzít sebou, díky čemuž jsem už v nějakých 3-4 letech běžně slýchával dialogy ze Shakespeara, Moliéra nebo Čechova. Do divadel, například do činoherního klubu, do Reduty nebo do Violy, chodili oba moji mladí rodiče pochopitelně i jako diváci, přestože skutečným milovníkem divadla byla pouze maminka. Obávám se, že tatínek lásku k divadlu a literatuře kvůli mamince tak trochu předstíral, ale tak či tak se mnoho desítek až stovek hodin raného dětství prožil v intelektuálním divadelním prostředí. Chodit do divadla pro mne bylo zcela přirozené, stejně jako hodně číst. Měl jsem to štěstí, že v dětství mi rodiče každý večer před spaním četli. Nejen nejrůznější klasické pohádky, ale i Karafiátovy broučky, Foglarovy hochy od Bobří řeky a spoustu dalších knih, hlavně těch dobrodružných, jejichž autory ani názvy už si nepamatuji. Ale na tu rezavou branku do zahrady Jiřího Trnky vzpomínám dodnes. Knihovna rodičů byla velká, takže když jsem začal brát rozum, měl jsem z čeho vybírat. Vybavuje se mi Škvorecký, Hrabal, Páralovi, Milenci a vrazi, Remark, Hemingway, Alberto Moravia, povídky Čechova. Někdy v 17. jsem v policích knihovny objevil i výbor české milostné poezie s názvem Mým snem si prošla a následně jsem byl verši Halase, Seiferta, Skácela nebo Hrubína okouzlen natolik a tolikrát jsem je sám pro sebe nahlas deklamoval, že je i dneska dokážu zarecitovat z paměti, což je vzhledem k mé tragicky poškozené paměti, co říct. V tvých kotnících se zhlíží kvítí a ptáci krůčků tvých jdou zobáčky si omočiti do hudby v podpacích. František Halas nebo Antonín Sova. Když ona přišla na můj sad, vše právě odkvétalo, tak nevrle a tulácky v obzoru slunce spalo. O, proč tak pozdě, řekl jsem k ní a tak dále. Jak už asi nyní tušíte, začal jsem básně i psát. Co by 16-letý, 17-letý a dokonce ještě 18-letý panic jsem psal převážně, světe div se, erotickou poezii. Krátká ukázka, moje raná báseň s názvem Plachý hříšník. S krutou obratností těch, co vybírají hnízda ptákům, uchvátil ňadro v živůdku, ale pod tíhou studu sklopil zrak, neboť se bál, že v jejich očích uvidí poděšený stín křídel matky zoufale kroužící nad prázdným hnízdem, ale ona řekla, máš něžnou obratnost těch, co sbírají hříbky v mechu. Naštěstí mi jednoho dne Petr Bílek, tehdy známý literární kritik a mimo jiné i lektor literární přílohy dnes již dávno zaniklého časopisu Mladý svět, přátelsky doporučil, abych namísto své afektované milostné poezie zkusil psát trochu civilnější povídky, čímž mne díky bohu zbavil postpubertální básnické kletby a udělal ze mne prozaika. Psát povídky jsem se samozřejmě učil od mistrů tohoto žánru, Gogola, Bunina a Čechova. Říkali, že se na nábřeží objevil nový host, dáma s psíčkem, Dmitrij Dmitrič Gurov, který byl na Jaltě 2 týdny a už si tu zvykl, začal se též zajímat o nové hosty. Když seděl v restauračním pavilonu u Wernera, viděl, jak po nábřeží přešla mladá dáma, drobná blondýnka v baretu, a za ní běžel bílý špicl. Potom ji potkával v městském parku a na náměstí několikrát za den. Procházela se sama, vždy ve stejném baretu s bílým špiclem. Nikdo ji neznal, nikdo o ní nic nevěděl, říkal jí prostě dáma s psíčkem. Povídkový žánr jsem studoval také u Grahama Greena, Raymonda Carvera, Karla Čapka, France Kafky, Bohumila Hrabala, Oty Pavla nebo později třeba Arnošta Lustiga, s nímž jsem měl tu čest se několikrát setkat osobně a dokonce s ním v restauraci na Malé Straně sníst ve 3 lidech celou pečenou kachnu. Četl jsem i jiného skvělého povídkáře, Petra Šabacha, se kterým jsem sice kachnu nikdy nejedl, ale za to jsem s ním mnohokrát popíjel lahvové pivo, jednou i u mne doma na Sázavě. Dědek vedle něj byl pravý opak. Nohy mu ze židle málem nedosahovaly na podlahu. Měl na sobě umolousané šedivé šaty a pořád se prohledával nebo drbal nebo co. Povídám ti jasně, že to ukazovali v televizi, ječel strašně nahlas. Blbost, řekl s plnou pusou ten druhý. V životě jsem neslyšel podobnou kravinu. Co no, betonový lodě, jdi do hajzlu, co no, ukazovali je v televizi, křičel první dědek. Rozlížel se kolem a v očích měl prosbu o pomoc. Naše pohledy se na okamžik setkaly. Pro mě to bylo dlouhých pár vteřin. Beton nemůže plavat, namítl vážně Plešoun. Hoď si do polívky kus betonu a pozoru, jak se zachová. Půjde ke dnu. To ti říkám já. Co? No. Povídky jsem mimochodem začal psát poté, co jsem v roce 1982 na vlastní žádost předčasně ukončil studia na Vysoké škole ekonomické v Praze. Následující rok jsem pracoval jako noční vrátný, což bylo pro budoucího spisovatele báječné povolání, neboť jsem si prakticky po celou pracovní dobu mohl číst, až do chvíle, kdy jsem na koženkovém gauči v prosklené kůkani usnul. V té době jsem bydlel v pronajaté garsonce v Bohnicích. Byt byl nezařízený, spal jsem na molitanu na podlaze, ale zároveň jsem tam na polici objevil Škvoreckého zbabělce. Pátek 4. května 1945. Seděli jsme v Port Arturu a Beno řekl, tak revoluce se odkládá na neurčito. Jo, řekl jsem a strčil jsem si plátek do úst. Z technických důvodů, ne? Bambusový plátek chutnal jako vždy příjemně. Hrál jsem na tenora taky z toho důvodu, že se tak příjemně cucal. Po přečtení téhle knihy jsem okamžitě zatoužil napsat podobný román. Čtivý a zábavný příběh odehrávající se na pozadí velkých dějin. A dovolím si neskromně prohlásit, že o necelých 10 let později se mi napsat čtivý a zábavný román, dokonce s jistým společenským přesahem, skutečně podařilo. Nazval jsem ho Báječná léta pod psa. Ještě předtím jsem byl ovšem neméně okouzlen i spoustou dalších románů, které jsem toužil napodobit. Samozřejmě zde v této souvislosti nemohu nejmenovat další pro mne důležitou knihu. Svět podle Garpa od Johna Irvinga. Garpovu matku Jenny Fieldsovou zatkli v Bosnu roku 1942 za to, že zranila v biografu nějakého muže. Bylo to krátce poté, co Japonci bombardovali Pearl Harbor a lidé byli vůči vojákům velice tolerantní, protože najednou se stal vojákem prostě každý. Ale Jenny Fieldsová byla ve své nesnášenlivosti vůči chování mužů obecně a vojákům zvlášť naprosto neoblomná. Báječná léta pod psa jsou doufejme románem dostatečně originálním, nicméně některé jeho dílčí pasáže, například samotný začátek, se k okouzlení Irvingem bezmála přiznávají. Kvído se měl podle zjištěných předpokladů narodit v prvním srpnovém týdnu roku 1962 v porodnici v Podolí. Jeho matka měla v té době za sebou 12 divadelních sezon, avšak velkou většinu svých převážně dětských rolí v Jiráskových, Tylových, Kohoutových a Makarenkových hrách považovala za mírně kompromitující hříchy mládí. Pod slupkou ochotnického zanícení byla Kvídova matka, někdejší hvězda školních představení, ve skutečnosti velmi citlivá a kromě Zity ji také nikdo jiný nesměl prohlédnout. Paní Zita, primářka podolské porodnice, která znala Kvídovu matku od dětství, se trpělivě snažila jejímu rozmaru vyhovět a přislíbila jí, že přeorganizuje služby lékařů tak, aby v onen kritický den neasistoval na sále ani jeden muž. Báječná léta pod psa byla ovšem až mou druhou vydanou knihou. Předcházela jí novelka Názory na vraždu, komorní psychologický příběh, jenž byl pro změnu nepatrně inspirován žánrovým experimentem Sebastiana Japrisota v jeho zdánlivě detektivních románech jako Pas na popelku nebo Vražedné léto. Jak říká sám autor, není to už detektivka, protože to má styl. A zhruba tohle bych mohl prohlásit i o Názorech na vraždu. Chtěl jsem košatým, místy bezmála vančurovským stylem napsat poloviční detektivku. Ono sobotní odpoledne před Danielinou smrtí dosáhla sázavská pouť prvního vrcholu. A to ať už šlo o počet návštěvníků, o hluk, o obchodní obrat či o míru všeobecné hysterie. Teploměry ukazovaly 29 stupňů a horké záchvěvy vzduchu sebou přinášely pach deodorantů a potu. Barevné balónky praskaly žárem a jejich duté rány občas provázela ozvěna zuřivého pláče. Konečně proč ne? Vždyť ve srovnání s argumenty všech těch vyvolávačů je má fabulace stále ještě poctivá. V této lehce vynucené čtenářské zpovědi se rozhodně nemohu vyhnout ani své třetí knize, která vyšla i hned po Báječných letech pod psa. Nápadům laskavého čtenáře. Tuto sbírku škádlivých literárních parodií, stejně jako její druhý díl s názvem Nové nápady laskavého čtenáře, v tomto setkání s knihami napříč prostorem a časem musím zmínit už proto, abych připomněl, že v ní opravdu nejde o svévolné kádrování známých spisovatelů, kterým ve většině případů nesahám ani po kolena. Není to drzý, ryze subjektivní slovníček domněle mizerných spisovatelů, ale přátelské oborové škádlení, nevinné popichování většinou již mrtvých autorů nad jejich knihami, ať už nad jejich obsahem, nebo nad jejich formou či stylem, se svobodomyslný člověk přece klidně může občas zasmát, a to dokonce i v případech mnoha autorů či knih, které má upřímně rád. Pouhá půlhodinka a provedu svůj další pověstný žertík. Pod magnetofon jsem připravil příslušné kazety a papírovým ubrouskem jsem vytřel skleničky na koňak. Potom jsem z kapsy saka vytáhl onu inkriminovanou pohlednici a bůh ví pokolikáté jsem si přečetl její text. Milá Olgo, stálo tam, pesimismus je morfium lidstva. Podepisovat petice má hluboký smysl, to ať se Kundera třeba staví na hlavu. Tvůj Vašek. Na patře náhle zastavil výtah, kdo si zaklepal. Plán se vyvíjel zdárně, byl jsem skutečný tvůrce života. Chtěl jste se se mnou sejít, řekla s úsměvem. Odpuzoval mne i způsob, jak mluvila. Najednou jsem dostal strach, že začne zlehčovat své manželství a okrádat mne tak o jeho hodnotu právě ve chvíli, kdy se má stát mou kořistí. Jen mi pro Boha neříkejte, že máte nešťastné manželství, řekl jsem rychle. Vašek je skvělý muž, třeba jak přece podepisoval ty petice. Nechápala. Svlékněte se, Olgo, řekl jsem tichým hlasem. Dívala se mi do očí strnulým pohledem. Prosím, řekla. Podstoupil jsem a svlékl si sako. Jsem vaše pokoušení, řekl jsem temně. Svlékněte se, předveďte mi tu vernisáž a pěkně largo. Nezmohla se na jediné slovo. Přiblížil jsem se těsně k ní. Na jejím krku se zlatě zablízkla olympijská medaile. Jsi truchlivý vůl, zařval přítel Koska ze sousedního pokoje. Tohle je paní Čáslavská. Cítím, že by mohla přijít ještě další námitka. Příliš mnoho tu mluvím o sobě a o vlastních knihách a příliš málo o knihách jiných autorů. To je sice neomluvitelné, nicméně v mém případě je tu celkem logické vysvětlení. Vlastní knihy si na rozdíl od knih jiných autorů pamatuje i spisovatel s poškozenou pamětí. Odvážím se nicméně svou poškozenou paměť takto veřejně otestovat. Na které přečtené knihy jsem navzdory všem nepříznivým okolnostem nikdy nezapomněl? Které knihy jsem si schopen vybavit na první dobrou, jaksi bez nápovědy Googlu? Nepřekvapivě jednak ty, které jsem přečetl relativně nedávno, v posledních řekněme 2 letech, takže jsou díky tomu umístěny na relativně viditelných místech v mé 2 rozvody a 3 stěhováními fatálně poničené knihovně, a také si vcelku logicky dodnes vybavuji ony ojedinělé knihy, které mě kdysi dokázaly natolik zaujmout, že jsem je v některých případech přečetl 2x, nebo dokonce 3x. Třeba nádherně minimalistické povídky Raymonda Carvera nebo román Saul Bellow a Herzog, Bibli nás rozvedených intelektuálů. Je tohle tatínek toho dítěte, paní? Zeptal se policista. Madeleine stále ještě neráčila dát ani pohledem najevo, že Herzoga poznává. Ano, řekla, rozvedla jsem se s ním, nedávno. Bydlí v Massachusetts? Nevím, kde bydlí, nezajímá mě to. Herzog žasl, nemohl potlačit obdiv nad její dokonalou sebevládou. Nikdy nezaváhala. Rány z mých 2 rozvodů se naštěstí dávno zahojily. Do mého života se vrátila láska, ale zároveň přichází i stáří a s ním i změna mých čtenářských preferencí. Už ne Bukovský nebo Kerouac, ale třeba Frederick Beckman. Muž jménem Ove, kouzelný příběh zdánlivě nerudného starce nebo tajný deník Hendrika Groena 83 a 4 roku. Namátkou ukázka života v domově pro seniory. Neděle 27. ledna. Snažil jsem se, ale nevydržel jsem až do konce binga. Když vypukla hádka o cenu za 5. místo, což byla klobása z diskontu, ani ne za 1 euro, vymluvil jsem se na migrénu a šel do svého pokoje. Mít migrénu je dobrá věc, protože je to všemi akceptovatelná omluva. Nebo Hamlet z 5. Avenue, román o lásce v jiném domově důchodců, tentokrát americkém. Jméno autora tohoto románu jsem zapomněl, ale aspoň vidíte, respektive slyšíte, že si s tou poškozenou pamětí zase tolik nevymýšlím. A na samý závěr krátká ukázka z mé vlastní knihy, románu Laškování a skalpování, která na téma stáří nepřímo navazuje. Obvodní lékař z polikliniky Prosek, který už dříve znepokojeně zaregistroval jak Lubošovo náhlé zhubnutí, tak i jeho nápadně zežloutlá oční bělma, svému letitému pacientovi na základě o něch typických průvodních příznaků nemoci minulý týden bez velkých obezliček sdělil, že by se mohlo jednat o rakovinu slinivky a vypsal mu žádanku na sonografické vyšetření v IKEM. Šance na vyléčení údajně existuje pouze v případech, kdy nádor zasahuje jen samotnou slinivku a lze ji tudíž komplexně odstranit. Toto stádium choroby je však zachyceno u sotva 20% případů. Luboš už tedy sice ví, že většina pacientů umírá během 1 roku, avšak zatím ještě netuší, že pozdní záchyt nemoci je bohužel i jeho případ. A docent Julius Špičák mu to dnes v IKEM potvrdí. Bohužel jste si vybral jednu z nejhorších možných nemocí, informuje redaktora bezmála vyčítavě. Nádor na slinivce je v tomto stádiu už neoperovatelný. Nepamatuji si, že bych si tu nemoc vybíral, namítne skleslé Luboš. Vždyť víte, jak to myslím, vzdychne lékař. Karcinom pankrátu se dlouho téměř neprojevuje, především tedy nebolí a když poprvé vyšly jasné signály, bývá už většinou pozdě. Tonoucí Luboš se ještě chytne stébla naděje ve slově většinou, ale i on už ví, že je to jen zoufalý, marný pokus. A opravdu tedy nemohu doufat, že bych mohl spadat do oné šťastné menšiny, hlesne. Tuší, jakou odpověď dostane a nemýlí se. Bohužel ne. Game over.
1: O svých setkáních s knihami hovořil v dnešním vydání pořadu Knižní pól spisovatel Michal Vývek. Pořad připravil Petr Šrámek a další čtenářské setkání s knihami vám na Vltavě nabídneme opět za týden. Ostatní už odvysílané díly pořadu pak najdete k poslechu na našem webu Českého rozhlasu Vltava a také v aplikaci Můj rozhlas.

0: George Gershwin, Summertime, dnes dopoledne na Vltavě v podání Milese Davise, ačkoliv tato slavná árie, Gershwinova árie, byla původně napsaná pro operu Porgy a Bess v roce 1935. Stala se velkým jazzovým i popovým standardem a zazněla v desítkách filmů, nejčastěji třeba v ikonických cover verzích od umělců jako Louis Armstrong, Ella Fitzgerald a nebo Janis Joplin. Ale to plné filmu nás na Vltavě čeká právě letos.
1: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
2: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
1: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

Tak to jsme si na Vltavě v rámci sobotního dopoledne stačili ještě připomenout dva umělce, jejichž spolupráce je považovaná za jednu z nejvýznamnějších v historii kinematografie. Autorem hudby k filmu Kaberiny noci z roku 1957 režiséra Federica Felliniho je legendární italský skladatel Nino Rota a jeho nezaměnitelný soundtrack z prvky lirického jazzu a pouťových melodií úžasně podtrhoval tragikomický osud římské prostitutky Kabirie. No a mezi ikonické motivy Felliniho filmu patří skladby jako Nights of Kabiria Mambo, kterou jsme právě slyšeli v jedné z řady úprav. Tolik tedy ještě jednou připomínka, že letošní léto na Vltavě bude filmové. A nás už za malou chvíli čeká polední koncert, ale ještě předtím vám nabídneme polední zpravodajskou relaci.

0: Sobota 20. června a právě bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Po odebrání polského státního vyznamenání Volodymyru Zelenskému vrací Polsku své řády i další představitelé Ukrajiny. Navzdory příměří Izrael znovu útočil na Libanon, zemřelo nejméně 5 lidí. Pardubické východočeské divadlo dnes uvede premiéru Erbenovy Kytice. Diváci ji uvidí na venkovní scéně pod hradem Kunětická hora. A jaké nás čeká počasí, bude jasno až polojasno, přechodně až zataženo, místy přehánky anebo bouřky i velmi silné, teploty až 36 stupňů. Polský premiér Donald Tusk skritizoval odebrání nejvyššího státního vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. O tom rozhodl polský prezident Karol Nawrocki včera. Důvodem bylo pojmenování jedné z ukrajinských vojenských jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Pro Ukrajince je symbolem boje proti Rudé armádě. Ve 40. letech se ale podílela na masakrech Poláků ve Volyni.
2: Polský premiér Donald Tusk na sociální sítě napsal, že konflikt mezi Polskem a Ukrajinou dělá radost Vladimíru Putinovi a šokuje spojence. Prezidenti Karol Nawrocki a Volodymyr Zelenský by podle něj měli emoce usměrňovat a ne podněcovat napětí.
3: Nemůžeme zapomnět o naší historii.
2: Včera prezident Nawrocki zdůvodnil odebrání řádu Bílé orlice prezidentovi Zelenskému tím, že Polsko musí dbát o čest polských obětí volyňských masakrů. V reakci na Nawrockého rozhodnutí se svých polských vyznamenání vzdali i ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha, šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov nebo ukrajinský velvyslanec v Polsku Vasil Bodnar. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Při izraelském úderu v jižním Libanonu zemřelo nejméně 5 lidí, uvedla to libanonská státní tisková agentura. Podle ní letadla a drony útočily v oblasti Nabatýja přes noc až do rána. Tel Aviv dlouhodobě tvrdí, že v Libanonu zasahuje proti militantnímu hnutí Hezbollah. Agentura Reuters ale připomíná, že mezi Izraelem a šítskými milicemi podporovaných Iránem mělo od včerejšího odpoledne platit příměří. Už ve středu podepsali americký prezident Donald Trump a jeho iránský protějšek Masoud Pezeškian memorandum o porozumění, které má zajistit mimo jiné právě příměří na všech frontách na Blízkém východě, včetně Libanonu. Horka na jihozápadě Německa místy doprovázejí prudké lijáky a bouřky. V Mannheimu hasiči přes noc zasahovali u desítek stromů popadaných na silnice, na koleje i domy. Nedaleko hranic s Francií udeřil blesk a zranil 9 lidí.
4: 6 z nich skončilo v nemocnici, včetně 13-letého chlapce. Všichni přijeli do Ramštatu na jihozápadě Německa na turnej házenkářů a kempovali ve stanech na ploše hřiště, kam blesk taky asi v 11 večer udeřil. Zranění zřejmě nejsou tak vážná a podle serveru Badische Neuesten by všichni měli být ještě dnes propuštěni. Podle meteorologů bude extrémní počasí v Německu i v dalších dnech. Očekávané jsou bouřky, ale znovu i teploty kolem 38 stupňů Celsia a k tomu platí i vysoké riziko lesních požárů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Centrem Londýna dnes projde pochod za opětovné připojení Velké Británie k Evropské unii. Je to už jeho 4. ročník a očekává se účast tisíců lidí. Pochod zároveň připomene 10. výročí referenda o Brexitu. Podle průzkumu agentury YouGov si 6 z 10 Britů myslí, že odchod z Evropské unie byl chybou. Britská ekonomika zároveň v důsledku Brexitu utrpěla 6% ztrátu, vyplývá to z analýzy dat Bank of England. Australský zpěvák Nick Cave je v Praze. 68-letý hudebník večer vystoupí jako hlavní hvězda festivalu Metronom na letišti v Letňanech.
5: Zpěvák si pro fanoušky připravil 2,5hodinovou show. Nebude to tedy zkrácený festivalový koncert, se kterým většina interpretů vystupuje na letních akcích. Nick Cave se skupinou The Bad Seeds zahraje své největší hity, které vydal od roku 1979. Na festivalu Metronom dnes vystoupí i velšská rocková formace Manic Street Preachers. Jiří Štefl, Český rozhlas.
0: A pardubické východočeské divadlo dnes večer na vyhlídce pod hradem Kunětická hora představí v premiéře novou adaptaci Erbenovy Kytice. Hudební inscenace přináší 7 známých balad, mezi nimi Zlatý kolovrat, Vodníka nebo Svatební košile. Divákovi nabídne různé žánry, horor, drama, ale i komedii.
6: Navrané! bujném jede koni.
2: Kytice v režii Janky Ryšánek-Šmitové ukazuje ženy, které mají jen málo šancí něco se svým životem udělat, přitom ale nesou maximální vinu.
7: Je to téma komunity, která vypráví příběhy, aby si poprosila o odpuštění.
2: Hudbu složila do představení performerka a skladatelka Vladivojna Lačia.
8: Ta muzika má veliký náboj,
2: říká herec Jan Vápeník. Přidanou hodnotou inscenace je pak kulisa hradu a také exteriér.
7: To počasí mění scénografii, takže i když tam nemáme žádné přestavby, tak když začne foukat, jsou mraky, svítí sluníčko, je mlha, tak se nám vlastně ta scénografie neustále mění.
2: Dodává režisérka z Kunětické hory Naďa Kubínková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: A dnes čekejte, že bude jasno až polojasno, během dne ale přechodně oblačno až zataženo a postupně se místy s větší pravděpodobností v Čechách vyskytnou přehánky nebo bouřky. A ty mohou být i velmi silné, doprovázené přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru kolem 80 km v hodině. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 630 stupňů, v tisíce metrech na horách bude kolem 27. A víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
0: A Český rozhlas Vltava vám teď, milí posluchači, bezmála 7 minut po 12. přeje stále pěkné odpoledne. Tím vás provází od mikrofonu Martina Kolajová, ovšem už za malou chvíli mě vystřídá autor dnešního poledního koncertu Zdeněk Havlíček a o 1:30 to bude čas vltavské povídky a my se dnes opět, a to dnes už 2:30, vrátíme k dílu básnířky a spisovatelky Ingeborg Bachmannové. Poslechneme si její povídku, která se jmenuje Mládí v jednom Rakousku. Městě. Ale teď je tu slibovaný polední koncert, tedy bezmála 90 minut s klasickou hudbou a čekají nás písně slunovratu a pohádky léta. Tak totiž zní podtitul dvou poledních koncertů tohoto víkendu, které připravila, také nás jimi bude provázet Zdeněk Havlíček.
1: Polední koncert.
10: Začíná astronomické léto. Dny dosahují svého vrcholu, slunce vystupuje nejvýše nad obzor a příroda se zdá být na okamžik v dokonalé rovnováze. Letní slunovrat byl odedávna spojován s oslavami, obřady i představami o kouzelné moci přírody. V lidových tradicích patřila svatojánská noc k okamžikům, kdy se stírá hranice mezi skutečností a světem snů, pohádek a tajemných bytostí. Také tuto krajinu navštívíme ve dvou poledních koncertech nazvaných Písně slunovratu a pohádky léta. V tom dnešním uslyšíte hudbu, která oslavuje přírodu, letní večery i svět fantazie. Vedle Antonína Dvořáka, Josefa Suka, Frederika Diliuse, Claude Debussyho a Karla Marie von Webera zazní také skladba, která je s tématem svatojánské noci spojena snad nejvíce. Felix Mendelssohn Bartholdy napsal předehru k Shakespeareově komedii Sen noci svatojánské roku 1826. V pouhopouhých a vzhledem ke genialitě hudby jen těžko uvěřitelných 17 letech. Dokázal tu s neobyčejnou představivostí vykouzlit svět lesních víl, elfů, zamilovaných dvojic i rozpustilého skřítka puka. Tajuplné akordy dřevěných dechů a jako svatojánské mušky zářící tóny smyčců otevírají bránu do jedné z nejslavnějších hudebních pohádek romantismu.

Předehru k Shakespeareovu Snu noci svatojánské hráli vídeňští filharmonikové pod taktovkou Christiana Thielemanna. Hudba, kterou Felix Mendelssohn Bartholdy napsal v pouhých 17 letech, dodnes fascinuje lehkostí, s níž dokázal vykreslit třpitivou atmosféru letní noci, obývané vílami, elfy a dalšími pohádkovými bytostmi. Teď se přesuneme z říše fantazie do skutečné přírody. Také Antonín Dvořák patřil ke skladatelům, kteří v ní nacházeli neustálý zdroj inspirace, ale i vnitřního klidu a řádu. Když v roce 1891 komponoval trojici koncertních předeher v přírodě Karneval a Otello, zamýšlel je původně jako cyklus nazvaný Příroda, život a láska. První z trojice je oslavou harmonie člověka s okolním světem a jedním z prvotně uvažovaných názvů díla byla také Letní noc. Koncertní předehru v přírodě Antonína Dvořáka hraje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Tomáš Netopil.

Dvořák je nadšeným obdivovatelem přírody a půvabů v jejich. Jaký div, že dojmy, jejíž vyvolala v něm stěšená zátiší příbramských lesů, vtělili se v nejkrásnější úbor hudební, psal okouzlený recenzent časopisu Dalibor po premiéře předehry v přírodě Antonína Dvořáka. My jsme ji slyšeli v podání pražských symfoniků s dirigentem Tomášem Netopilem. Jeden z původně uvažovaných titulů předehry byla Letní noc. Letní noc na řece teď prožijeme spolu s jednou z nejpozoruhodnějších, ale také nejpřehlíženějších osobností britské hudby přelomu 19. a 20. století. Její Frederick Delius. Skladba Summer Night on the River vznikla roku 1911, a to jako první ze dvou kusů pro malý orchestr, byť později se stala číslem druhým. Posluchače zve k tichému pozorování řeky za dlouhého letního soumraku, kdy se krajina pomalu noří do šera a čas jakoby na okamžik přestal plynout.

To byla Letní noc na řece Friderika Deliuse. Royal Scottish National Orchestra řídil David Lloyd Jones. Dotyčnou řekou byla Loan, na kterou shlížela bujně rozkvetlá zahrada Deliusovy vily ve francouzské obci Grès, nedaleko Fontainebleau. Tato vytříbená symfonická báseň o délce pouhých 6 minut byla výsledkem mnoha a mnoha rozjímavých hodin, které zde skladatel strávil. Deliusovým mladším českým vrstevníkem byl Josef Suk a ten byl, podobně jako Gustav Mahler, především letním skladatelem. Jindy než o prázdninách se pro poslání reprodukčního umělce k soustředěné kompoziční práci nedostali. Nás teď čeká čtvrtá věta ze Sukovy hudební básně Pohádka léta, která vznikala v letech 1907 až 1909, tedy v období, kdy se skladatelův hudební jazyk výrazně proměňoval. Inspirací mu nebyla konkrétní pohádka ani literární předloha. Letní krajina se zde stává obrazem lidského nitra, vzpomínek, tužeb, neklidu, ale i zhojení a smíření. Ve větě čtvrté, ve skercu nazvaném V moci přeludů, převládá ovšem neklid a neskrotná touha. Královskou liverpoolskou filharmonii řídí Libor Pešek.

Královská liverpoolská filharmonie Libor Pešek a čtvrtá část V moci přeludů z hudební básně Pohádka léta Josefa Suka. Obzvláště horké letní odpoledne vykresluje, nebo spíše maluje, Claude Debussy ve svém slavném Preludiu k Faunovu odpoledni. Hudba tohoto preludia je velmi volnou ilustrací krásné Mallarmého básně, píše Debussy. Neklade si za cíl ji shrnout, spíše naznačit různé atmosféry, uprostřed nichž se během spalujícího odpoledne odvíjejí Faunovy touhy a sny. Unaven pronásledováním plachých nymf a nesmělých najád, oddává se smyslné rozkoši, snu o naplněné touze, o naprostém ovládnutí celé přírody. Tolik tedy Debussy vlastními slovy. Ikonické dílo hudebního impresionismu z roku 1894 nám zahraje flétnista Peter Lloyd a London Symphony Orchestra s dirigentem Claudiem Abbadem.

Hrál flétnista Peter Lloyd a London Symphony Orchestra s dirigentem Claudiem Abbadem. Claude Debussy ve svém preludiu k Faunovu odpoledni zachytil svět snu, fantazie a horkého letního odpoledne. Také následující skladba nás zavede do letní krajiny, tentokrát však v mnohem komornějším a intimnějším měřítku. Josef Suk napsal svůj klavírní cyklus Letní dojmy roku 1902, tedy několik let před vznikem rozsáhlé symfonické svity Pohádka léta, z níž jsme dnes slyšeli část V moci preludů. Už tady se však setkáváme s podobným okouzlením letní přírodou a proměnami nálad, které přináší blažený letní den, pravděpodobně ve skladatelových rodných Křečovicích. Tři kusy cyklů nesou názvy V poledne, Hra dětí a Večerní nálada. Od sluncem zalitého poledne přes bezstarostnost dětské hry až k večernímu stišení vytvářejí půvabný hudební oblouk, v němž Suk zachytil letní den s jemností a básnickou citlivostí sobě vlastní. Letní dojmy opus 22b Josefa Suka hraje klavírista Pavel Štěpán.

16. března roku 1905 zazněl v premiéře klavírní cyklus Josefa Sucka Letní dojmy. Bylo to v Berlíně a hrál světoznámý pianista Artur Schnabel. V dnešním vltavském poledním koncertu zněly Letní dojmy v podání Pavla Štěpána. Putování krajinami léta a slunovratu dnes zakončíme návratem do světa pohádek. Karl Maria von Weber patří k zakladatelům německé romantické opery a jeho poslední dokončené jevištní dílo Oberon je plné kouzel nadpřirozených bytostí i dobrodružných příběhů. Libreto čerpá z legend o králi elfů Oberonovi, známém mimo jiné ze Shakespeareova Snu noci svatojánské. Není tedy náhodou, že se náš dnešní pořad uzavírá právě touto hudbou. Začínali jsme Mendelssohnovým pohádkovým světem svatojánské noci a po cestě letní krajinou mezi přeludy sny.

a vzpomínkami se k pohádce znovu vracíme. Předehru z opery Oberon Karla Marie von Webera hrají London Classical Players pod taktovkou Rogera Norringtona.

0: Hudbou letošního dvojitého jubilanta Karla Marie von Webera se uzavřel dnešní vltavský polední koncert. Předehru k jeho opeře Oberon jsme poslouchali v podání London Classical Players. Tento orchestr dirigoval Roger Norrington. Poslouchali jsme první ze dvou poledních koncertů tohoto víkendu s podtitulem Písně slunovratu a pohádky léta, které připravuje hudební redaktor Zdeněk Havlíček. Letní slunovrat nastává právě zítra, tedy v neděli 21. června, dopoledne v 10:24 našeho středoevropského letního času. A je to okamžik, který zítra dopoledne oznámí začátek astronomického léta na severní polokouli. A to znamená mimo jiné, že nás čeká nejdelší den a nejkratší noc v roce. U nás bude onen nejdelší den trvat přibližně 16:22, zatímco noc pouhých 7:38 k tomu. A oslavám slunovratu a také přírody bude patřit také nedělní vltavský polední koncert a v něm si mimo jiné budete zítra popolední moci poslechnout nádherné 3 symfonické skici od Claude Debussyho s názvem Moře.
1: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července Amfiteátr Lochotín Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července Amfiteátr Plzeň.
2: Povídka.
0: A už po druhé v dnešním vltavském vysílání bude patřit náš program dílu rakouské básnířky, esejistky a také prozaičky Ingeborg Bachmannové. Narodila se před 100 lety 25. června, tedy 100 let od jejího narození si připomeneme příští týden. A my jsme dopoledne v dnešní eseji, respektive o 8. hodině raní, poslouchali její autobiograficky laděný text s názvem Pokus o vlastní životopis. A teď se vracíme k povídkové tvorbě básnířky a spisovatelky Ingeborg Bachmannové a budeme poslouchat povídku, která se jmenuje Mládí v jednom rakouském městě. Čeká nás povídka, která vyšla ve sbírce 30. rok na začátku 60. let u nás v překladu Josefa Čermáka a vypráví o dramatickém dospívání před válkou a během ní o dětech, které se náhle ocitly ve víru malých i velkých dějin. Povídku Ingeborg Bachmannové Mládí v jednom rakouském městě čte Věra Kubánková.

Přicházíme-li za krásných říjnových dnů od ulice Radeckého, spatříme vedle městského divadla skupinu stromů ozářenou sluncem. První strom před těmi tmavě rudými třešněmi nerodícími žádné ovoce se tak vznítil podzimem. Veliká zlatá skvrna, že vypadá jako pochodeň, kterou upustil anděl. A teď hoří a podzimní vítr a mráz ho ne a ne uhasit. Kdo by mi tedy chtěl co vykládat o padajícím listí a bílé smrti před tímhle stromem? Bránit mi, aby mi neutkvěl v očích a abych neuvěřila, že mi bude vždycky zářit jako v této chvíli a že pro něj neplatí zákon světa. V jeho světle teď znovu poznávám i město s bledými zotavujícími se domy pod tmavými kšticemi z cihel a kanál, po němž občas od jezera připluje člun a přistane v srdci města. Přístav je sice mrtvý od té doby, co vlaky a nákladní auta dopravují náklady do města rychleji, ale z vysokého mola stále ještě padají do ostrůvků vody, květy a ovoce. S větví se sype sníh, při oblevě se s hukotem valí dolů voda a přístav se rád znovu zvedá a vynese vlnu a s tou vlnou loď, jejíž pestrou plachtu vstyčili při našem příchodu. Z jiných měst se sem lidé stěhovali zřídka, protože město mělo příliš málo lákadel. Přicházeli ze vsí, protože na stacích už pro ně nebylo místo a hledali příbytky na kraji města, kde jsou nejlacinější. Tam také byla ještě pole a rumiště, veliká zahradnictví a parcely, na nich se po léta sklízela řepa, zelí a fazole, chléb nejchudších přistěhovalců. Ti si sami kopali sklepy, stáli ve spodní vodě. Za krátkých večerů od jara do podzimu sami tesali krovy. A ví Bůh, jestli se jak živi dočkali glajchy. Jejich dětem na tom nezáleželo. Byli už zasvěceni do prchavých vůní dálek, když hořely ohníčky a pekly se brambory a v zemi nikoho mezi hřbitovem a letištěm se usadili cikáni, tažní ptáci se svou nesrozumitelnou řečí.

činžáku v ulici u průjezdu si děti musí zouvat boty a hrají si v punčochách, protože dole pod nimi bydlí pan domácí. Smějí jenom šeptat. A to šeptání si už v tomto životě neodvyknou. Ve škole jim učitelé říkají, měli byste dostat nařezáno, abyste pořádně otvírali ústa. Nařezáno. Mezi výčitkami, že jsou příliš hlučné, a výtkami, že mluví příliš potichu, si děti mlčky zvykají. Ulice u průjezdu se nejmenuje podle hry, v níž projíždějí loupežníci, ale děti si to dlouho mysleli. Až později, když už je nohy zanesly dál, spatřili průjezd, ten malý viadukt, po kterém jezdí vlak k Vídni. Tudy museli projít zvědavci spěchající k letišti přes pole přes výšivky podzimu. Kdo si dostal nápad postavit letiště hned vedle hřbitova? A lidé v K říkali, že je to výhodné pro pohřbívání pilotů, kteří se tam nějaký čas učili létat. Ale piloti jim nikdy neudělali tu radost a nezřítili se. Děti pokaždé křičeli letadlo, letadlo, natahovali po nich ruce, jako by si je chtěli chytit, a civěli do zoologické zahrady mraků, v níž se letadla pohybují mezi larvami a hlavami zvířat. Děti sloupávají z tabulek čokolády Staniol a bzučí na něj zvonky u panenky Sálské. Děti musí ve škole ukázat paní doktorce hlavu, jestli nemají vši. Děti nevědí, kolik uhodilo, protože hodiny na městském farním kostele se zastavily. Vždycky přijdou ze školy pozdě. Děti. Vědí jakž takž, jak se jmenují, ale slyší jen, když se na ně zavolá děti. Úlohy. Dolní linka a horní linka, stojatým písmem, učit se z paměti podle pomůcek na zapamatování. Ve výparech na olejovaných podlah několika stovek dětí, trpasličích pláštíků, spálené pryže, mezi slzičkami a plísněním, stáním v koutě, klečením a nezdolným šuškáním musí zvládnout abecedu a násobilku, pravopis a desatero. Děti svlékají stará slova a oblékají nová. Slyší o hoře Sinaj a vidí Ulrichsberg s jeho řepnými poli skřivany a smrky porostlý cedry a trním. A jedí šťovík a okusují kukuřičné klasy, než uzrají a stvrdnou, nebo si je nosí domů a opékají je na žhnoucím dříví. Holé palice mizí v bedně na dřevo a pak se jimi zatápí. A na ně se přiloží cedr a oliva, začnou doutnat, zdaleka hřejí a vrhají na zeď stíny. Čas trofejí, čas Vánoc, bez pohledu vpřed, bez pohledu vzad, čas nocí s dýňovými maskami duchů a nekonečných hrůz. V dobrém, ve zlém, bez naděje. Děti nemají budoucnost, bojí se celého světa. Nemají o něm představu, znají jen tady a tamhle. Neboť to se dá zakreslit křídou. Hopkují po jedné noze do pekla a oběma nohama skáčou do nebe. Jednoho dne se děti stěhují do Henselovy ulice. Do domu bez pana domácího. Do kolonky, která se krotce a úzkoprse vylíhla s pomocí hypoték. Bydlí dvě ulice od Beethovenovy třídy, kde jsou všechny domy prostorné a s ústředním topením, a vedle ulice Radeckého, kterou projíždí červená tlamatá tramvaj. Patří jim teď zahrada, v níž se vpředu pěstují růže a vzadu jablůňky a rybízové keře. Stromky nejsou větší než děti, a vyrůst mají společně. Sousedé nalevo mají boxera
a vpravo zas děti, které jedí banány, v zahradě mají hrazdu a kruhy a jsou celý den ve vzduchu. Skamarádí se se psem, s Alim, budou na kordy se sousedovit s dětmi, které všechno lépe vědí a všechno lépe dovedou. Ještě raději jsou sami mezi sebou. Zalezou na půdu a ve svém úkrytu někdy hlasitě křičí, aby vyzkoušeli své zakrnělé hlasy. Tiše rebelansky vykřikují, když spatří pavučinu. Sklep se jim protiví, protože jsou v něm myši a zápach hnijících jablek. Každý den chodit dolů vybírat nahnilé malináče, vykrajovat je a jíst. Děti lační po cizím zakázaném ovoci, protože všechna ta nahnilá jablka se nikdy nesnědí, protože jablka hnijí stále dál a nic se nesmí zahodit. Nestojí o jablka, o příbuzné a neděle, kdy musí chodit na procházku na Kreuzberg, kousek nad domem, jmenovat květiny, jmenovat ptáky. V létě žourají děti zelenými okenicemi do slunce, v zimě stavějí sněhuláka a zabodávají mu do tváře uhlíky místo očí. Učí se francouzsky. Madeleine est une petite fille, elle est à la fenêtre, elle regarde la rue. Hrají na klavír italskou písničku. Snění. Hrašení jara. Už neslabikují, čtou noviny, z nichž vyskakuje vrah z vilnosti. Vrah se mění v stín, jejž vrhají stromy za soumraku, když jdou děti z náboženství, a vyvolává šelest chvějícího se bezu v zahrádkách. Kaliny a floxy se rozhrnují a na okamžik odhalují jeho postavu. Děti cítí vrahu v rdousivý hmat, tajemství skrývající se v slově vilnost, z něhož jde větší hrůza než z vraha. Děti si div oči nevyčtou. Jsou nevyspalé, protože byli příliš dlouho v divokém Kurdistánu nebo u zlatokopů na Aljašce. Špicují uši při milostném dialogu a chtěli by mít slovník na tu nesrozumitelnou řeč. Lámou si hlavu nad svými těly a nad noční hádkou v pokoji rodičů. Všemu se smějí, nemohou se udržet, padají smíchy pod lavici, vstanou a smějí se dál, až dostávají křeče. Ale vraha z vilnosti brzy chytnou v jedné vsi v Rozentálu, ve Stodole. Na obličeji má stébla sena a šedivou fotografickou mlhu, takže zůstane navždycky nepoznatelný, nejen v ranních novinách. Doma nejsou peníze. Do prasátka necinkne jediná mince. Před dětmi se mluví jen v náznacích. Nemohou uhodnout, že se země zrovna chystá prodat sebe a nebesa k tomu. U stolu děti tiše sedí, dlouho žvíkají každé sousto. A v rádiu to zatím hřímá, hlas hlasatele čtoucího zprávy létá po kuchyni jako kulový blesk a zanikne, až když nad rozvařenými brambory poděšeně nadskočí poklička. Elektrika nesvítí. Po ulicích pochodují kolony vojáků. Nad hlavami se třepetají prapory. I když vše se v troskách řítí, zpívají venku. Ozve se časové znamení a děti si cvičenými prsty začínají němně vysílat zprávy. Děti jsou zamilované a nevědí do koho. Brebentí svou hatmatilku, vymýšlejí si, až jsou podivně bledé, a když už nevědí, jak dál, vynaleznou si řeč, která je poblázní. Moje rybo, moje udice, moje liško, moje pasti, můj ohni, ty má vodo, ty moje vlno, mé uzemnění, ty moje když, ty moje ale, buď a nebo, mé všecko, dají se do sebe, buší do sebe pěstmi a perou se o to pravé slovo
které neexistuje. Nic to není. Ty děti. Mají horečku, zvracejí, mají třesavku, angínu, černý kašel, spálničky, spálu, prožívají krizi, dělá se nad nimi kříž, zápasí mezi životem a smrtí a jednoho dne tu leží ochablé a bez citu a ovšem smýšlejí jinak. Řeknou jim, že vypukla válka. Na rybníku pod Kreuzbergem se dá ještě několik zim bruslit, pokud pumy nerozmetají led. Hladký skelný parket uprostřed je vyhrazen dívkám ve zvonových sukních, které jezdí vnitřní, vnější kroužky a osmičky. Pruh po kraji ledu patří rychlobruslařům. V ohřívárně připínají hoši větším dívkám brusle, a ušními chránítky se dotýkají kůže nahubených nohou, bílé jako labutí šíje. Chceš-li něco znamenat, musíš mít brusle s botami. A kdo má jenom dřevěné s řemínkem jako děti, jezdí si v zavátých koutech rybníka nebo se dívá. Večer, když si bruslaři a bruslařky zují boty, hodí si je přes rameno a vystoupí na dřevěnou tribunu rozloučit se, když všechny tváře září přítmím, svěží a podobné novému měsíci, rozžehnou se pod ochrannými stříčkami světla. Zapnou se ampliony a 16letá dvojčata známá po celém městě scházejí po dřevěných schůdcích. On v modrých kalhotách a bílém pulovru, ona v modrém nic na trikotu tělové barvy. Klidně čekají, až zazní intráda a pak se vrhnou z předposledního schůdku na led. Ona zmáchnutím křídel a on skokem znamenitého plavce a několika dlouhými mocnými rozmachy zajedou ke středu. Tam dívka začne první figuru a mládenec před ní drží světelnou obruč, kterou dívka obestřena mlhou proskočí, zatímco gramofonová jehla začne skřípat a hudba se rozplizne. Staří páni vyvalují oči pod ojíněným obočím a muž s lopatou, s nohama omotanýma hadry, odstraňující sníh z dráhy kolem rybníka, opírá bradu o násadu lopaty a sleduje dívčiny kroky, jako by vedly do věčnosti. Ještě jedenkrát děti žasnou. Příští vánoční stromky padají opravdu z nebe, v plamenech. A děti dostávají dárek, který nečekali. Víc volného času. Při poplachu smějí nechat sešity na lavici a utíkají do bunkru. Později smějí skládat cukroví pro raněné nebo plést ponožky a líkové koše pro vojáky na zemi, ve vzduchu i na vodě. A ve školních úlohách vzpomínat vojáků pod zemí a na dně mořském. A ještě později smějí kopat zákopy mezi hřbitovem a letištěm, které už dělá hřbitovu čest. Smějí zapomenout na latinu a učit se rozeznávat hluk motorů na obloze. Už se nemusí tak často mít. Nikdo se už nestará, jestli mají čisté nehty. Děti navazují svá švihadla, protože nová se nedostanou. A baví se o rozbuškách a talířových pumách. Děti si v troskách hrají nechte projet lupiče. Ale někdy tam jen sedí, civějí do prázdna a neposlouchají už, když se na ně zavolá děti. Je tam dost střepů pro nebe a peklo, ale děti se třesou, protože jsou promáčené a je jim zima. Děti umírají a děti se učí letopočtům 7letých a 30letých válek. A bylo by jim jedno, kdyby popletli všechny nepřátelské spory, jejich pohnutky a příčiny, za jejichž přesné rozlišování dostávají v hodinách dějepisu jedničku. Pochovají Aliho a potom jeho pány. Čas náznaků minul. Mluví se před nimi o ranách do týla, o věšení, likvidování, vyhazování do povětří. A co neslyší a nevidí, to čichají.
jako třeba mrtvé ze svatého Ruprechta, které není možno vyprostit, protože se na ně zřítilo kino, kam děti jednou tajně šly na romanci v mol. Doma už nikdy nesvítí světlo. V oknech není jediná tabulka. Všechny dveře jsou vyvráceny. Nikdo se nehýbá a nikdo se nezvedne. Říčka Glan neteče nahoru a dolů. Stojí. A zámek Cigoln stojí a nezvedne se. Svatý Jiří stojí na Novém náměstí, stojí tam s kyjem, ale draka nezabil. Vedle něho stojí císařovna a nezvedne se. O město, město. Město ptačího zobu s visícími kořeny. Doma není světlo ani chleba. Dětem říkají, tiše, hlavně buďte tiše. V těchto zdech mezi okružními třídami, kolik je tu ještě zdí? Žije ještě pták ohnivák? 7 let mlčel. 7 let minulo. Ty mé město, neměsto, nad oblaky, pod skalami, pod nocí, nade dnem, mé město a má řeko, já tvá vlna, ty mé uzemnění. Město s Viktrínskou a Svatovickou třídou. Všechny okružní třídy musím jmenovat jejich jmény jako velké okružní dráhy hvězd, které se dětem také nezdály větší. A všechny uličky, Hradní a Obilnou, ano, tak se jmenovali, Rajskou. A na náměstí nesmím zapomenout, Senovážné a náměstí Svatého Ducha, abych vyjmenovala všechno jednou provždy, abych vyjmenovala všechna ta místa. Vlna a uzemnění. A jednoho dne už nikdo dětem nevystaví vysvědčení a mohou jít. Vyzvou je, aby vstoupili do života. Jaro slehne s čirými běsnícími vodami a porodí stéblo. Dětem už není potřeba říkat, že je mír. Odcházejí s rukama v roztřepených kapsách a s hvízdnutím, které má varovat je samé.

protože jsem byla tenkrát mezi dětmi v tom městě a že jsme udělali místo dalším. Vzdávám se Henselovy ulice i pohledu na Kreuzberg a za svědky beru všechny ty smrky, sojky a to výmluvné listí. A protože jsem si uvědomila, že Hostinský už nedá ani groš za prázdnou láhev od sodovky a limonádu mi už také nenaleje, přenechám druhým, ať si chodí ulicí u průjezdu. A ohrnu si límec, když ji přecházím, hledíc do prázdna, abych došla k hrobům za městem. Já, návštěvnice, na které nikdo nepozná, odkud pochází. Tam, kde město končí, kde jsou hroby, kde stojí síta plná zbylého štěrku a kde písek přestal zpívat, tam si můžeš chvilku sednout a položit tvář do dlaní. Pak víš, že všecko bylo, jak to bylo, že všecko je, jak to je, a nechceš už hledat důvod toho všeho. Neboť tu není žádná hůlka, která by se tě dotkla, žádná proměna. Lípy a bezový keř, nic, co by dojímalo tvé srdce. Ani vodopád dětských let, ani dům koupený v dražbě, ani věž cigulnu, dva chycení medvědi, rybníky, růže, zahrady plné zlatého deště. Co se nám může zjevit v nehybném rozpomínání před odjezdem, před všemi odjezdy? Je toho pramálo, co by nás osvítilo. A mládí k tomu nepatří. Ani město, v němž jsme je žili. Jenom když strom před divadlem vyjeví svůj zázrak, když hoří pochodeň, podaří se mi zahlédnout, jak se všechno mísí jako vody v moři. Mladistvá domýšlivost, slety nad oblaky v bělostném žáru, nové náměstí a jeho pošetilé pomníky, s pohledem na utopii. Tehdejší sirény s bzučením výtahu, v kterém si činžáku. Suché krajíce chleba potřené marmeládou s kamenem, do kterého jsem kousla na břehu Atlantiku.

0: Mládí v jednom rakouském městě, tak se jmenovala lyrická proza rakouské autorky Ingeborg Bachmannové, kterou do češtiny přeložil Josef Čermák a její prozu pro vysílání připravil Jiří Hubička. V režii Josefa Melče jsme lyrickou prozu Ingeborg Bachmannové poslouchali v podání Věry Kubánkové. Rakouská spisovatelka Ingeborg Bachmannová se narodila před 100 lety, 25. června roku 1926. A my si její tvorbu budeme v těchto dnech na Vltavě připomínat mnohokrát. Například zítra vás o 2:30 čeká další její povídka. Tentokrát se jmenuje Přijde smrt a my jsme ji vybrali z knihy Tři cesty k jezeru a bude ji číst Apolena Veldová zítra o 2:30. Ale Ingeborg Bachmannová byla nejenom spisovatelkou, ale také, jak známo, básnířkou. A k jejím veršům se vrátíme zítra v pravidelném vltavském světě poezie. Protože jedna z nejvýznamnějších rakouských spisovatelek 20. století po hvězdném startu své poezie v 50. letech se později věnovala už jen proze a dramatu, ale přesto se v její pozůstalosti našlo množství rozpracovaných i hotových rukopisů. Mimo jiné i několik srdcervoucích básní, které vznikly po návštěvě Prahy v roce 1964. Svět poezie a verše Ingeborg Bachmannové s kulisami jako Václavské náměstí nebo židovský hřbitov. Poslouchejte zítra na Vltavě 11:55. Teď máme 1:30 po 14. hodině. Z Vltavy přejeme dál pěkné odpoledne. Nabídneme vám opět hudbu klasickou i zajímavé vyprávění víkendové vltavské odpoledne. Přesně takové, jaké má být. My jsme si v dnešním poledním koncertu připomněli letní slunovrat, který byl odpradávna oslavou síly světla a plodnosti, kterou slavili Keltové i Slované. Letní slunovrat bude právě zítra 21. června. Ovšem my si teď v následujícím hudebním pořadu připomeneme svatojánskou noc, která připadá letos na noc z 23. na 24. června. A jak známo, je to jedna z nejmagičtějších nocí v roce, spojená se svátkem svatého Jana Křtitele. A je to také období oslavy léta, kdy se podle tradic otevírá svět kouzel a příroda má největší léčivou sílu. A právě této nejkratší noci plné hudby bude patřit následující vltavská odpolední hodinka, kterou připravila Lucie Podroušková.
1: Staří mistři. Nejkratší noc roku bývala časem ohňů, bdění a zpěvu. Na prahu léta se v evropské tradici setkávaly staré obřady slunovratu s vigílií svátku narození svatého Jana Křtitele. Dnešní pořad nás zavede na noční hudební putování od středověkého chorálu přes renesanční tance a polyfonní meditace až k barokním snům letní noci. Uslyšíte hudbu, která provázela svatojánský čas jako chvíli proměny a velkých očekávání. Úvod pořadu patří starobylému hymnu Ut queant laxis, zpěvu ke svátku Jana Křtitele, který zazníval při svatojánských vigílích už ve středověku. Nyní už zazní v podání Le Petit Chanteur de Lyon, řídí Jean-François Duchamp.

Le Petit Chanteur de Lyon přednesli středověký hymnus Ut Queant Laxis, který vznikl pravděpodobně v 8. století a jeho autorství je tradičně připisováno Paulu Diákonovi. Text byl určen pro nešpory svátku Jana Křtitele. Ten patří k nejvýznamnějším postavám křesťanské tradice. V evangelích vystupuje jako prorok, který žil na poušti, kázal pokání a symbolicky očišťoval lid křtem v řece Jordán. Právě odtud pochází jeho označení křtitel. Jeho úkolem bylo připravit příchod Ježíše Krista, stát na hranici mezi starým a novým časem a poukazovat na příchod světla, které má teprve přijít. V křesťanské symbolice je Jan často chápán jako hlas volající na poušti, tedy ten, kdo neukazuje na sebe, ale na někoho, kdo ho přesahuje. Jeho život je spojen s motivem přechodu, očisty a očekávání. I proto se jeho svátek v evropské tradici pevně propojil s obdobím letního slunovratu, kdy se dny začínají prodlužovat a noc se symbolicky obrací k ústupu. Hymnus Ut Queant Laxis, který jsme si před malou chvílí vyslechli, ve svém textu prosí o uvolněný hlas, schopný důstojně opěvovat světcovi činy. Doslova můžeme text přeložit jako: aby mohli služebníci tvoji volným hlasem rozezvučit zázrak díla tvého, očisti vinu z našich poskvrněných rtů, o svatý Jene. Z počátečních slabik jednotlivých veršů tohoto hymnu ut, re, mi, fa, sol, la si benediktínský mnich Guidos Areca vytvořil a pojmenoval systém pro výuku zpěvu, z něhož se postupně vyvinula dodnes používaná solmizace. Jeden z nejstarších svatojánských chorálů tak zároveň stojí u zrodu evropského hudebního myšlení. Svatojánská noc, jak již bylo řečeno, byla nocí ohňů. Plameny na návrších měly chránit, očišťovat i připomínat světlo, které pak podle evangelia prostupuje temnotou. Ve středověké duchovní imaginaci se oheň stává také obrazem vnitřního životního pohonu. Dlouho předtím, než byla nejkratší noc spojena se svátkem Jana Křtitele, rozhořívaly se na evropských návrších ohně letního slunovratu. Křesťanská tradice tyto starší obřady nezrušila, ale proměnila jejich význam. Oheň zůstal jako znamení ochrany, bdění i světla přicházejícího do temnoty. Stejně tak se s tímto obdobím pojí zeleň a představa vrcholící životní síly přírody. Středověká spiritualita tyto obrazy nezavrhla, ale opět proměnila. Hildegarda z Bingenu pro tuto sílu používala slovo viriditas, zelenou živost prostupující člověkem, krajinou i hudbou. Její zpěv o Ignis Spiritus Paraclete oslavuje oheň, který neplane na návrších, ale uvnitř těch, kdož uvěřili. Přednese soubor Sequentia.

To byl zpěv O Ignis Spiritus Paraclity Hildegardy z Bingenu v podání souboru Sequentia. Svatojánská noc ovšem rozhodně nebyla jen nocí samoty a rozjímání. Byla také časem společného zpěvu, poutí a kruhových tanců s repetitivním, často až hypnotickým rytmem. Ve středověkém rukopisu Libre Vermel de Montserrat se dochovaly písně určené poutníkům bdícím dlouho do noci. Stella Splendens, neboli Zářící hvězda, je skladba, která spojuje prostou taneční rytmiku s duchovní radostí poutní písně. Opakující se melodie a kruhový pohyb jakoby připomínaly noční procesí nebo společný tanec pod otevřeným nebem. Během svatojánské noci se tu setkává středověká zbožnost s velmi starou zkušeností kolektivního rytmu a bdění. Přednese La Capella Real de Catalunya a Hesperion 21 pod vedením Jordiho Savala.

To byla duchovní zářící hvězda Stella Splendens v podání souborů La Capella Real de Catalunya a Hesperion 21, které řídil Jordi Savall. V podobném duchu se ponese i další hudební ukázka, a sice tanec estampie, který patří k nejstarším dochovaným evropským tanečním formám. Jejich typický puls a neustálé návraty motivů jakoby stále nesly ozvěnu obřadního tance kolem ohně. Nyní nám estampii Belicha na středověkou fidulu přednese Baptiste Romain.

Baptist Romain nám právě na středověkou fidulu přednesl estampy s názvem Belicha. Po chvíli, kdy se svatojanská noc rozezněla rytmem středověkých tanců, se vracíme zpět k postavě světce, s níž byla nejkratší noc v křesťanské Evropě po staletí spojována. Moteto Internatus Mulierum, připisované Josquinu de Pré, rozjímá nad postavou Jana Křtitele v jemné renesanční polyfonii, která jakoby po nočním víření znovu otevírala prostor ticha. Text vychází z Evangelia podle Matouše, ve kterém se píše: Amen pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevstal nikdo větší než Jan Křtitel, avšak i ten nejmenší v nebeském království je větší než on. Text patřil k nejvýznamnějším liturgickým formulacím janovského svátku a v renesanční hudbě se objevuje opakovaně. Zhudebnění připisované Josquinu de Pré vzniklo pravděpodobně na přelomu 15. a 16. století a dodnes je ceněno pro svou neobyčejnou průzračnost a klidnou vnitřní architekturu. Teď už nám jej přednese Dobinčová konzort.

Moteto Internatus Mulierum Josquena de Pré přednesl Dobinčova konzort. V této chvíli se svatojanská noc přesouvá z liturgického a rituálního prostoru do roviny snu a divadelní imaginace. Hudba Henryho Persla je součástí semiopery The Fairy Queen, která vznikla jako barokní hudební adaptace Shakespeareovy hry A Midsummer Night's Dream. Perslova The Fairy Queen využívá motivy ze Shakespeareova textu, ale nezhudebňuje ho přímo jako operu. Hudba zde figuruje ve vložených scénických číslech, která doprovází jednotlivé alegorické výstupy a vytváří kontrast k mluvenému činohernímu textu. V Perslově pojetí vzniká představa snového, proměnlivého prostoru, charakteristického spíše pro barokní estetiku než pro původní alžbětinské divadlo. Úryvek z této opery přednese soubor Arcangelo, zpívá Anna Prohaska, řídí Jonathan Cohen.

Hornpipe Gemol a píseň See, Even Night Herself Is Here právě přednesla Anna Procházka za doprovodu souboru Arcangelo. Svatojánská noc pomalu končí. Oheň dohořel, sen se rozplynul a zůstává jen ticho před raním rozbřeskem. Kantáta Christ und der Herr zum Jordan kam zazněla poprvé v roce 1724 v Lipsku při bohoslužbě k svátku Jana Křtitele. Johann Sebastian Bach v ní zhudebnil Luterův chorál, který připomíná Kristův křest v řece Jordánu a význam křtu v křesťanské tradici. Úvodní sbor patří k nejpůsobivějším Bachovým chorálovým fantaziím. Nad pevným chorálním nápěvem se rozvíjí bohatá orchestrální sazba, v níž proudící melodické linie často bývají vykládány jako hudební obraz tekoucí vody Jordánu. Není náhodou, že právě tato hudba uzavírá naše putování svatojánskou nocí. Po obrazech ohně, letního slunovratu, nočních tanců i snových vizí se pozornost obrací k druhému živlu, který je s Janem Křtitelem neoddělitelně spojen, a to k vodě. Tam, kde na počátku pořadu zaznívaly zpěvy Nejkratší noci, se nyní otevírá prostor nového dne a symbolické obnovy. Bachova hudba tak nepřináší pouze závěr, ale třeba i nový začátek. Pro dnešek se ale už tímto chorálem loučí Lucie Podroušková.

0: Johann Sebastian Bach vytvořil na text reformátora Martina Luthera Christ unser Herz zum Jordan kam řadu významných děl a tím nejznámějším je chorál BWV 7, který jsme právě poslouchali na závěr dnešní Vltavské hodinky se starými mistry. Je to Bachovo rozsáhlé duchovní dílo pro sola, sbor a orchestr. Bach ho zkomponoval pro svátek svatého Jana Křtitele a premiéru měla skladba, která právě dozněla před 300 roky, konkrétně před 2 roky, roku 1724 v Lipsku. A Bachův chorál uzavřel pořad, který věnovala jeho autorka Lucie Podroušková Nejkratší noci, svatojánské noci a my jsme pro svatojánský čas poslouchali zpěvy a tance v celé uplynulé vltavské hodince. Posloucháte Český rozhlas Vltavu, 3 minuty nás dělí od 15. hodiny, což bude tak jako každou sobotu i dnes čas, kdy vám nabídneme rozhlasovou hru. A dnes to bude rozhlasová hra Jiřího Kamena, napsaná na motivy Goethova románu Spříznění volbou. Je to 4. román tohoto německého básníka a dramatika Johanna Wolfganga Goethe a líčí rozpor mezi konvenčním manželstvím a také přirozenou erotickou silou mezi stavovskými normami a citem. Pojďme si teď poslechnout ukázku z rozhlasové hry, která vznikla na motivy stěžejního díla světové literatury.
1: Chemici dodají ještě čtvrtou látku, aby nikdo nezůstal sám. Přitažlivost, spříznění, rozchod a sloučení. 4 bytosti dosud sloučené ve dvojice opustí svá spojení a znova se slučují. A zase prchání, vyhledávání, zmocňování. Podle vyššího řízení? Nebo možnost vůle a volby, a tedy spříznění volbou?
0: Spříznění volbou, takový je název i dnešní rozhlasové hry, začíná už za malý okamžik a je to název románu, Goethova románu, který pochází z chemické terminologie 18. století. Ostatně o chemii byla řeč také v předchozí ukázce, jak známo Goethe se o chemii velmi zajímal a onen název označuje reakci, při níž se 2 sloučené prvky díky přítomnosti jiných rozdělí a vstoupí do jiných sloučenin. Vy, co se zajímáte o chemii moderní, tak určitě znáte termín podvojná záměna. No a nás tedy čeká hra, která je tragickým milostným příběhem a líčí napětí mezi láskou a konvenčním manželstvím, mezi citem a také stavovskými normami. A stejně jako Goethův román, i naše dramatizace bude za chvíli rozvíjet příběh manželské dvojice Eduarda a Charlotte. Tolik tedy pozvání k naší rozhlasové hře a ještě jeden tip z dnešního vltavského odpoledne, ten se týká 17. hodiny a vizitky, jejímž hostem bude herec Martin Donutil. Ten hraje v nové inscenaci Funerál, s jejímž námětem přišla Dola fabriky Vanda Hübnerová. V Klauniádě na téma pohřeb jsou 4 herci a všichni se spolu podílejí na režii. Ve vizitce bude Martin Donutil dnes popisovat, jak vznikala jeho role cynického majitele pohřební služby. Řeč bude také ale o herec jako takovém nebo o uměleckém vlivu jeho otce Miroslava Donutila. V jakém směru o sobě říká, že je stará škola, jak hledá autenticitu na jevišti a co je jeho životním motem, tak to jsou některé otázky, na které ve vizitce bude odpovídat Martin Donutil dnes odpoledne od 5. hodiny.
2: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kekubazové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
4: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: A vaším sobotním odpoledním společníkem v sobotu 20. června je Vltava. Těší nás to, je právě 15 hodin.
2: Český rozhlas Vltava.
4: Umění slyšet.
0: A jestli jste se v tomto horkém sobotním odpoledni uchýlili někam do stínu, máte u sebe třeba nějaký chlazený nápoj nebo dokonce zmrzlinu a máte chuť si poslechnout zajímavý příběh, rozhlasovou hru, Ten čas a stanice je právě teď tady pro vás. Na Vltavě pro vás máme sobotní odpolední hru, která se jmenuje Spříznění volbou a je to rozhlasová hra, kterou na motivy stejnojmenného románu Johanna Wolfganga Goethe napsal Jiří Kamen. Nás čeká hra o promeškané lásce a jejím hledání, o odříkání, o manželství, o smrti a osudu, o mýtu, o přírodě, kterou si lidé neúspěšně chtějí přetvořit k obrazu svému, ale také o kráse a její křehkosti.
2: Sobotní drama.
0: Rozhlasovou inscenaci hry Jiřího Kamena Spříznění volbou natočil v roce 2007 v plzeňském rozhlasovém studiu režisér Miroslav Buriánek a do hlavních rolí obsadil Pavla Kikinčuka, Martina Stránského, Kamilu Kikinčukovou a Andreu Černou.

nač ta přísnost? Což pak vše, co činíme, je pro věčnost? Což pak se neoblékáme z rána, abychom se na večer opět oblékli? Neodjíždíme na cesty, abychom se opět vrátili? A proč bychom si tedy nepřáli odpočívat vedle svých drahých? Být na pouhé stůl.

si dodají ještě čtvrtou látku, aby nikdo nezůstal sám. Přitažlivost, spříznění, rozchod a sloučení. Čtyři bytosti dosud sloučené ve dvojice opustí svá spojení a znova se slučují. A zase prchání, vyhledávání, zmocňování. Podle vyššího řízení? Nebo možnost vůle a volby, a tedy spříznění?

0: A je v těsném spojení s látkou B a nelze ji od ní odtrhnout ani násilím. Látka C, která je ve stejném vztahu k D. Obě dvojice dáme dohromady. A se vrhne k D, C zase k B. Kdo opustil druha? Kdo první vstoupil do nového spojení?
1: Eduard, bohatý baron v nejlepších mužných letech, očkuje rouby na mladé kmeny ve své školce.
2: Paní baronka dnes dokončí mechovou chaloupku u skály naproti zámku.
3: Nádherný rozhled. Ves, kostel, zámek a sady.
1: Hřbitov a rybník.
0: Naše chaloupka je asi příliš těsná.
4: Pro nás dva je tu přece místa dost.
0: I třetí by se sem vešel.
4: I čtvrtý?
0: Zítra ráno přijde poštovní posel. Musíme se rozhodnout už dnes. Tady na samotě máme klidnou a jasnou mysl. Chci našeho přítele setníka vzít k nám.
4: Taková věc se musí uvážit, promyslet.
0: Nemá zaměstnání, toho mučí. Ve smutném postavení se odstl bez vlastní viny. Práce pro blaho blížních je jeho jediná vášeň. To má složit ruce do klína? On, dokonalý odborník, tak zdatný, vzdělaný a schopný muž, který muka své opuštěnosti tak pociťuje?
4: Psala jsem přátelům i přítelkyním, dostal nabídky.
0: To je pravda, ale ty nabídky způsobují nová muka, nový neklid. Nikdo ho nežádá, aby obětoval sebe, své přesvědčení a svůj život. Bez oběti nemůže žít. Stále na něj myslím. Chci ho mít u nás.
4: To je od tebe laskavé, ale pamatuj na sebe. Pamatuj také na nás.
0: Jeho blízkost bude pro nás příjemná a výhodná. Vyměří pozemky, bude spravovat naše statky. To přece chceme dělat sami, on nás to naučí.
4: Muži myslí na jednotlivosti. Na věci, které mají bezprostředně před sebou, protože jejich údělem by měl být čin. Ženy uvažují jinak. Starají se o rodinu, protože ta je jejich osud. Zajímají je vztahy. Setník u nás nepatří přece do našeho života, do našich plánů. Když jsme byli mladí, milovali jsme se z celého srdce. Odloučili nás od sebe. Ty jsi musel vzít bohatou a starou ženu, já zámožného muže, kterého jsem nemilovala. Tvá žena ti matersky odkázala veliké jmění. Tak jsme se shledali. Milovali jsme své vzpomínky. Konečně jsme mohli spolu žít. Naléhal si na sňatek. Váhala jsem. Jsme stejně staří a tak jsem zestárla já jako žena, ne ty jako muž. Nakonec jsem ti nechtěla odepřít, co spovažoval za své jediné štěstí. Svou jedinou dceru jsem dala penzionátu. Dala jsem tam Otýlii svou milou neteř, abychom žili sami na venkově, abychom zkusili, jestli si tak sami dva vystačíme.
0: Ano, náš život byl dobrý do dnešního dne. Musíme chtít víc. Co já jsem vykonal v zahradě a štěpnici, co ty v parku, má patřit jen poustevníkům?
4: Co tvé deníky z cest? Chtěl jsi mi je číst? Měli jsme je dát spolu do pořádku. Jsou neocenitelné, ale zmatené. Chtěli jsme z těch listů a sešitů sestavit celek. Ve vzpomínkách jsme spolu měli procestovat svět. Už jsme dokonce začali. Po večerech se zvracel k flétně, doprovázel jsme pokusy s klavírem.
0: Přítomnost setníka nebude překážet. Všechno se jen zrychlí. Cestoval se mnou. Lecos zaznamenal jinak. Dáme své zápisky dohromady a teprve pak z toho vyplyne celek.
4: Můj cit se brání. Jaké si tušení mi prorokuje špatné události?
0: Chceš mě vylekat svým věštěním?
4: Nejsem pověrčivá. Nic není pro žádný vztah tak osudné jako příchod třetího. Znám ty převrácené životy přátel, sourozenců, milenců, manželů příchodem nové osoby.
0: Nevěděli, co se s nimi děje. Jen neuvědoměle živořili. Byli bez zkušenosti.
4: Počkejme pár dní.
0: Co kdybychom nechali rozhodnout los?
4: V nouzi je naházíš kostky.
0: Co mu mám napsat? Musím sednout a psát!
4: Napiš klidný, rozumný a utěšující dopis.
0: To je, jako bych nepsal vůbec.
4: Napiš pouhé nic. Je to někdy nutné, dokonce také laskavé, než vůbec nenapsat.
0: Milý setníku, odpusť. Dlouho jsem nepsal. Budu stručný. Příště napíšu víc. Jen buď klidný. Co pak mohu poslat takový dopis?
2: Charlotte, ráno si nejkrásnější.
4: Nechceš si o setníkovi promluvit znovu? Včera si mu měl napsat dopis.
2: Jsi neodolatelně krásná. Charlotte.
4: Mám povolit milenci, co jsem odepřela manželovi. Něco ti tají. Otýlí mé neteři se v penzionátu stýská. Má dcera Luciana je stvořena pro svět. A pro svět se tam vzdělává. Naučit se jazyky, dějepisu a všemu ostatnímu je pro ní hračkou. Dívky v penzionátu ji uctívají jako bojni. Otýlie není nadaná ani dovedená. Podobá se své matce, mé drahé přítelkyni. V Otýliiných dopisech poznám povahu její matky. Udělám z ní nádherné stvoření, když se budu moci stát její učitelkou. Má dcera dobře ví, že Otýlie je na nás naprosto závislá a pyšně využívá své výhody vůči ní. Kdo je tak silný, aby ho takový útisk nezabolel? K čemu pak naše dobrodiní?
0: Vezmi si Otýlii, ponech mi setníka. S pomocí boží se nám snad pokus vydaří.
4: To nebezpečí se netýká jen nás. V jednom domě bude žít setník. Muž ve věku, kdy se stává schopným a hodným lásky. Muž v tvém věku, Eduarde. A dívka, která má tolik předností.
0: Hezká je, oči má pěkné, ale na mě žádný dojem neudělala.

0: Manželé se procházejí novým sadem. Naproti běží sluha a volá:
1: Račte, milosti, rychle přijít do zámku. Pan Mittler právě tryskem přijel do dvora. Máme vás najít a zeptat se, je-li ho zde potřeba. Volal za námi, slyšíte? Ale rychle, rychle, rychle,
2: rychle. Doufám, že mě nemáte za blázna. Je-li mě tu potřeba, zůstanu na oběd. Ale nezdržujte mě, mám dnes ještě mnoho práce. Je to vážné?
0: Náramně vážné. Je to poprvé, co jsme my, novomanželé, zmateni. Nevíme si rady.
2: Nic na vás nevidím. Jestli si ze mě děláte blázny, vás jindy v tom nechám. Tak rychle, rychle.
3: Má k nám přijet můj přítel setník a Otýlie. O to se přeme.
0: Mittler býval knězem. Urovnával sváry v domácnostech, mezi sousedy, statkáři a celými obcemi. S Mittlerem se žádní manželé nerozvedli.
1: Vyhrál v loterii, koupil si statek, dal do nájmu a zůstal věren svému zvyku. Nezdržovat se v žádném domě, kde není třeba, aby něco urovnal.
2: Tohle, že je nějaká rozepře. Já mám udělovat rady? Ať si pěkně každý poradí sám, jak umí a dělá, co musí. Dopadne to dobře? Ať se raduje ze své moudrosti a štěstí. Dopadne to špatně? Jsem tu já, Mittler, pan prostředník. Vezměte přátele k sobě nebo je nechte, kde jsou. Všechno je to jedno. Nejrozumnější plány se zhatí, nejpitomnější zdaří. Nelamte si hlavu. Vzkažte, já přijdu a pomůžu. Jakože se jmenuji Mittler.
1: Mittler vyskočil na koně. Na kávu nečeká.
0: Šarlota v rozpacích šeptá. Tady to máš, Eduarde. Rada třetího je k ničemu, když se poruší rovnováha mezi dvěma blízkými osobami.
4: Smyslný člověk se často směje, kde není nic k smíchu. Ničím lidé tolik neprozrazují svou povahu, jako tím, co jim připadá směšné.

0: Zapomněli jste, že dnes máte svátek? Nemáte stejné jméno, Oto?
1: Jako děti jsme se taky jmenovali. Když jsme spolu žili v penzionátu, vznikalo z toho mnoho omylů. Tak jsem mu dobrovolně podstoupil to pěkné, lakonické jméno.
2: Tak velkodušné to nebylo. Jméno Eduard se ti líbilo více. Má překrásný zvuk. Tedy je-li vysloveno krásnými ústy.
1: Půjdeme na vrchol kopce. Nahoře je rozhled a volněji se dýchá.
0: Tentokrát se ještě musíme vyšplhat po staré namáhavé pěšině. Doufám, že příště vás mé nové schody pohodlně dovedou až

0: se lesknou hloubce. Strmé skály se odrážejí v jejich hladině. Prudká řeka se vlévá do rybníků v rokli s mlýnem skrytým v zeleni. Svěží a zdravé, mohutné platany a vysoké topoly obklopují prostřední rybník.
1: Tyto stromy jsem sám v mládí zasadil. Zachránil jsem je. Uprostřed léta je dal jako mladé kmínky můj otec při zakládání nových sadů vykopat.
2: Nejdříve tvou krajinu vyměříme kompasem. Je to lehká a veselá práce. Nástroje mám sebou. Potřebuji několik myslivců a sedláků. Přes den budu venku, večer a ráno budu rýsovat a stínovat.
1: Na tvých rysech můj majetek vyvstává velmi zřetelně a v barvách jako nové stvoření. Zdá se mi, že ho teprve teď poznávám, že vlastně až teď je můj.
2: I s krajinou zacházej podle plánu. Vyvaruj se náhody.
1: Vysvětli to mé ženě.
2: Nedělej to. Nemá odvahu změnit krajinu. Hraje si s ní. Má oblíbená místa. Neodváží se odstranit překážku. Má strach z oběti. Jde jako žena jen na půl cesty. Krajina v ní vyvolává touhu.
1: Tobě se snad nelíbí její sady u mechové chaloupky?
2: S námahou se vydrápala nahoru a teď k tomu výkonu nutí každého, kdo chce nahoru. Přitom by stačilo srazit jedinou skálu.
1: Je to opravdu tak snadné?
2: Snadné. Ale nemluv s ní o tom. Zlobila by se. Co je uděláno, nechme, jak to je.
1: Musí mi to říct. Nechci mít tajemství.

0: nejsem spokojená jako ředitelka penzionátu. Je stále skromná a ochotná, ale to se mi nezamlouvá. Nelíbí se mi její střídmost v jídle a pití. Mívá bolení hlavy na levé straně. To jsem chtěla ve svém dopisu říci o tom krásném a milém dítěti. Milostivá paní.
1: Ten brzy umře, když někdo dělá něco proti své povaze.
0: Otilie chápe všechno. Divná je ovšem jedna věc. Lecos ví a tváří se, jako by nevěděla nic, když se jí na to ptám. Učí se ne jako dívka, která má být vychována, ale jako někdo, kdo chce sám vychovávat. Není to divné, vaše milosti?

0: Kde jsou dokumenty, papíry, doklady?
1: Nevím, obchod je pro mě zábava.
0: Mapa je hotová. Popíšeme statek, rozpočty, práce, nájemné. V obchodu buďte přísní a vážní. Ale v životě? Svobodní a nedůslední. Je to roztomilé a osvěžující.

0: Máme vše k záchraně utonulých.
1: Vyprávěj, setníku, co se ti ve vodě osudného přihodilo?
2: Nenuť setníka ke smutným vzpomínkám. Mluvte o fyzice a chemii. Včera jste četli něco o spříznění. Vzpomněla jsem si na svou přítelkyni.
1: Podobenství tě svedlo a zmátlo. V těch knihách se pojednává jen o hlínách a nerostech. Ale člověk je narcis. Všude vidí svou bytost jako v zrcadle. Ve zvířatech, rostlinách, kamenech.
0: Svou moudrost i hloupost tam vidí. Půjčuje sebe zvířatům, rostlinám, počasí a bohům.
2: Co to slovo spříznění znamená?
0: Všechny předměty přírody spolu souvisejí.
1: Chovají se jako přátelé, rychle se spojují a přitom zůstávají stejné. Tak se mísí víno s vodou. Jiné jsou jako olej a voda. Rozejdou se.
0: Ale louhem spojíme vodu s olejem. Látky, které se při setkání rychle zmocňují jedna druhé a navzájem se přeměňují, jsou spřízněné. Vápno chová velkou náklonost ke všem kyselinám. Má neodolatelnou chuť spojit se s nimi.
1: Spletité případy jsou nejzajímavější. Teprve na nich poznáš různé stupně spříznění. Vztahy užší, silnější a vztahy vzdálenější, slabší. Spříznění se stává zajímavým, když způsobuje rozluky.
2: To smutné slovo se vyskytuje i v přírodních vědách.
1: Chemici jsou mistři lučby.
2: Spojování je větší umění, větší zásluha. Mistr sjednocování v každém oboru je všude vítán.
0: Vápenec je vápená hlína těsně spojená s jemnou kyselinou, kterou známe v plynné podobě. Položme vápenec do kyseliny sírové. Kyselina se zmocní vápence a spojí se s ním v sádru. Ona jemná vzdušná kyselina však vyprchá. Současně vzniká rozluka i nové spojení. Jednomu spojení se dává přednost před druhým. Jedna látka si volí druhou. Spříznění volbou.
2: To není svobodná volba, ale přirozená nutnost. Za vším je jen příležitost. Příležitost dělá zloděje i vztahy. Tu možnost volby má ve své moci jen chemik. Ten ty bytosti svádí k sobě. Vápenec a jemná kyselina. A jsou-li pohromadě, pak je s nimi amen. Je mi líto vzdušné kyseliny, která se opět musí protloukat nekonečně.
0: Záleží na ní. Může se spojit s vodou.

0: a v podobě minerálního pramene osvěžovat zdravé i nemocné.
1: Sádra je hotová od hlavy k patě. Má se dobře. Ale co ta vypuzená bytost plahočící se bez domova?
0: Spříznění volbou. Spojení dvou bytostí je zrušeno třetí bytostí. Jedna z bytostí dosud krásně spojených je vypuzena do pusté dálky.
2: Chemici dodají ještě čtvrtou látku, aby nikdo nezůstal sám.
0: Přitažlivost, spříznění, rozchod a sloučení. Čtyři bytosti dosud sloučené ve dvojice opustí svá spojení a znova se slučují. A zase prchání, vyhledávání, zmocňování. Podle vyššího řízení nebo možnost vůle a volby a tedy spříznění volbou.
2: Štěpení, polcení, stravování, nové podoby.
0: Látka A je v těsném spojení s látkou B a nelze ji od ní odtrhnout ani násilím. Látka C, která je ve stejném vztahu k D. Obě dvojice dáme dohromady. A se vrhne k D, C zase k B. Kdo opustil druha? Kdo první vstoupil do nového spojení?
2: Ty jsi A, Charlotte. A já tvé B, protože na tobě závisím a jdu za tebou jako B za tvým A. Kdo je C? To je jasné, je to náš přítel Sedník. Musíme se postarat ještě o D, abychom nevyprchali do neurčita. D bude Otýlie. Otýlie musí přijet.
1: Spříznění volbou. Odpoledne jsem poslala pro Otýlii. Vdává se moje hospodyně. Potřebuji pomocnici.
3: Jen takový přírodospitec je hoden naší úcty, který nám věci nejcizejší, nejpodivnější dovede vylíčit v jejich nejvlastnějším živlu. Co bych za to dala, kdybych jednou mohla slyšet vypravovat Humboldta?
4: Smaragd svou nádherou léčí naše oči. Lidská krása působí ještě více na naše smysly a ducha. Kdo ji spatří, toho nic zlého neovane. Eduard ji vidí o Otýlii. Cítí harmonii v sobě i ve světě.
0: Nahoře na svahu postavíme letohrádek s výhledem do krajiny a na zámek. A u potoka bude zeď.
1: Číst vaši mapu našeho kraje je příjemná zábava.
0: Povedeme pohodlnou cestu na kopec. Tím získáme kámen na výstavbu zdi.
1: Předem stanovíme částku, kolik to bude stát. Rozdělíme je na měsíce. Účty vedu sama.
2: Nevěříš nám?
1: Ne. Když máte volnou ruku, tak ne. Svobody dovedou ženy lépe využít než vy, muži. Teď už jen chybí, aby ty tři rybníky tam dole byly spojeny v jediné jezero.
0: To by šlo. Vždyť kdysi tvořili jediné horské jezero.
2: Jen nic neproveďte s mými platany a topoly.
5: Plány jsou hotové. Charlotte a Setník spolupracují každý den.
6: S prací je to jako s tancem. Lidé, kteří drží stejný krok, poznají, že k sobě patří.
7: Setník chce zbourat krásnou besídku.
6: Ano, říká Charlotte.
7: Otýlie sama sladí Eduardu čaj.
6: Chrání Eduarda před průvanem.
7: Charlotte otevírá okna. Procházky se prodlužují.
5: Eduard a Otýlie. Setník a Charlotte za nimi.
2: Na prsou nosíte miniaturu s podobiznou vašeho otce, milá Otýlie. Místo na vašem srdci si zaslouží. Ale trnu strachy, že vás Miniatura zraní, když zdvíháte dítě. Zahoupá se kočár, prodíráte se křovím. Odložte ji na posvátném místě.
3: Schovejte mi jej u sebe. Vážím si vaší laskavé péče.
2: Ty stromy na břehu rybníka jsem sázel já sám, drahá Otilie.
3: Jak dlouho tam stojí?
2: Vy jste ještě ležela v kolébce, milé dítě. A já jsem je už sázel.

0: hradech, kde je všechno v sázce, žijeme klidně dál, jako by se nic nedělo.
1: Nerozcházejme se ještě. Dlouho jsem nehrál na flétnu, Charlotte.
2: Ano, ale nemohu najít naše sonáty.
3: Promiňte, vzala jsem si je do svého pokoje.
1: Vy mě chcete doprovázet na křídlo?
3: Pokusím se.
0: Přinesla noty a usedla ke klavíru. Posluchači žasnou, jak dokonale se Otýlie naučila té skladbě a jak ji dokonale přizpůsobuje Eduardovu pojetí.
1: A teď setník a Charlotte. O to půjčím ti svoje housle. Charlotte si sedne ke klavíru.
0: Charlotte si sedne ke klavíru.

0: Narozeniny Charlotte. Po službách božích v kostele se hosté i domácí vydávají novou cestou kolem kostela k mechové chaloupce.
1: Pokládání základního kamene nové kaple, který svým rohem označuje pravý roh budovy, přesností pravých úhlů její pravidelnost a svou vodorovnou a kolmou polohou, kolmost a vodorovnost všech stěn a zdí.
2: Nadšení vesničanů.
0: Charlotte dojatě tiskne sekníkovu ruku.
2: Do vytesaných výklenků v základech ukládají hosté různé předměty pro budoucnost. Nejlepší staré víno s označením jeho ročníku. Mince letos ražené.
0: Mladý důstojník trhá knoflíky svého stejnokroje a hází je do výklenku.
1: Dámy prudkými pohyby vyndávají hřebínky z účesů. Do výklenku vrhají flakony, prsteny, brože.
2: Otýlí je svléká z krku zlatý řetízek, na kterém předtím byla zavěšená podobizna jejího otce. Tiše jej klade na ostatní klenoty.

0: Zítra přijede hrabě.
1: To ani baronesa nebude daleko.
2: Zamilovali se do sebe. Ona byla vdaná, on ženatý. Víc toho nevím.
0: Vášnivě se do sebe zamilovali.
1: Dvojí porušení manželství vyvolalo skandál.
0: Baronesa se rozvedla. Hrabě nikoliv. Na oko se rozešli. V zimě spolu nežijí, ale v létě jsou spolu na cestách a v lázních.
1: Jsou starší než my.
0: Jsou to naši přátelé, i když ne všechno, co dělají, se nám líbí.
1: Mohli s tou návštěvou počkat. To čisté dítě Otýlie by nemělo takový příklad ještě znát.

0: Pan Mittler přijel právě do dvora. Jak je možné, že jede pomalu? Tak pomalu.
1: A hned se ptala, je-li ho zde potřeba?
0: Ale rychle, rychle.
2: Včera jsem se z té duše radoval v rodině, kterou jsem smířil. Jsi mi to ale sobec, řekl jsem si. Raduješ se jen s lidmi, které si sám přiměl ke smíru. Proč se jednou neraduješ s přáteli, kteří sami, bez tvé pomoci, žijí spolu v míru a blaženosti? A tu mě máte.
3: Přijede hrabě a baronesa.
2: Neměl jsem přijít a teď mě odtud vyháníte? S nimi nebudu pod jednou střechou. Že mám takovou smůlu, když si někde chci odpočinout. Kde mám klobouk a bičík?
4: Baronesa k nám přijíždí na narozeniny každý rok.
2: Kdo se jen prstem dotkne manželského stavu? Kdo slovem či dokonce skutkem napadá tento základ veškeré společenské mravnosti, toho si vypůjčím. A kde už nemám sílu, to nechci vidět. Manželství je prvopočátek a vrchol veškeré kultury. Z divocha dělá člověka. Nerozlučné musí být, neboť přináší tolik štěstí, že žádné neštěstí proti tomu není nic. A vůbec, jaké pak neštěstí? Netrpělivost člověka občas zachvacuje. Myslí si, jak je nešťasten. Jen chvilku posečkejte a hned uvidíte, jak budete rádi, že dosud trvá, co trvalo tak dlouho. A k rozvodu není vůbec nikdy dostatečného

0: Sami jste si vini, když se dočkáme takových překvapení. Pozemské věci a hlavně manželské svazky považujeme za pevné. Sňatek není veselohra. Na jevišti vidíme sňatek jako konečný cíl odkládaného přání. Pak padá opona. Svět je jiný. Hraje si i za oponou. Když se náhodou zvedne, lépe nevidět a neslyšet.
1: Snad to není tak zlé, hrabě. V divadle si můžete zahrát znovu.
0: Každý sňatek by měl být uzavřen jenom na 5 let. Je to krásné, posvátné, liché číslo. Za 5 let se manželé poznají, mají děti. Po 5 letech se můžou pohádat, rozejít a zase smířit. Není to krásné? Není krásné překročit termín a nevšimnout si toho?
1: O trestuhodných věcech se nesmí mluvit chválihodně. Otýlie, je drahé dítě, neposlouchej to.
0: Kdyby mělo být manželství nerozlučné? Jen když jsou oba manželé potřetí oddáni. Takové osoby se bez manželství nemůžou obejít.
2: Kdyby to tak bylo, měli by naši hostitelé už 2 stupně šťastně za sebou.
0: Jim se to povedlo. Pomohla jim smrt.
1: Nechte mrtvé odpočívat.
0: Vzpomínáme na ně ve cti. Byli skromní. Spokojili se s několika lety. A nechali vám dědictví.
2: Stálo vás to ta nejlepší léta?
0: Byli jste, Charlotte, s Eduardem tou nejkrásnější dvojicí u dvora. Když jste tančili, všichni se dívali jenom na vás.
1: Od těch dob se toho tolik změnilo.
0: Eduard měl být vytrvalejší. Jeho rodiče by nakonec povolili. Získali byste 10 let mládí.
2: Charlotte nebyla bez viny. Eduarda z duše milovala a potají si ho přála za chotě, ale někdy ho mučila.
3: Ano, trápil jsem se.
2: Muž, který se tehdy ucházel o její ruku, měl šarm.
0: Milá baroneso, ani vám nebylo lhostejný. Byla jste Charlotte nebezpečná.
2: Žena, kterou jste kdysi uctíval, má nad vámi stále moc. Milý hrabě, pro tu ženu uděláte víc než pro mě.
0: Charlotte na prvního muže jsem neměl rád. Trhal tu krásnou dvojici. Předurčenou dvojici. Charlotte a Eduard. Nemuseli se bát zkušebních 5 let. Druhého nebo dokonce 3. manželství.
1: Pokusíme se, abychom dohonili, co jsme promeškali.
0: To není snadné. Vaše první sňatky byly přesně takové, jaké nemají být. Zkazili něhu. Byly to sňatky na jistotu. Aspoň jedna strana jich chtěla. Jako byste se spojili jen proto, aby potom šel každý svou cestou. Krásná noha je darem přírody. Viděl jsem dnes Charlotte při chůzi. Chtěl bych políbit její střevíček. Takový půvab nepomíjí. Je půlnoc. Veďte mě, Eduarde. Slíbil jsem baronese, že ji ještě navštívím.
2: Eduard bere světlo. Svítí na cestu po tajných schodech.
4: Sestupují s hrabětem do dlouhé chodby. Na jejím konci otevírá malá dvířka. Vystupují po točitých schodech nahoru.
2: Baron dává světlo hraběti.
4: Hrabě mizí v malých dveřích.
2: Eduard zůstává pod mě.
4: Charlotte mluví s komornou.
1: Otýlie sedí dole a píše. Je už pozdě, řekni, ať jde spát.
5: Pracuje pro mě. Opisuje smlouvy.

0: Jako ve snu Otýlii uviděl Eduard.
1: Sedí a píše.
2: Chce být s ní.
0: Odtud se do jejího pokoje nedá dojít.
1: Stojí před dveřmi Charlotte. Podivná záměna se odehrává v jeho duši. Představuje si za dveřmi Otýlii.
3: Zamčeno. Charlotte neslyší Eduardovo klepání. Myslí na nabídku hraběte, že sedníka zaměstná. Má strach. Zdá se jí, že sedník stojí před ní. Jeho plný dům. A nyní by měl odejít.
4: Každá rána přebolí, ale ten strašný čas, než bude po bolesti. Až bude po bolesti, čas umře.
0: Sedník! Ne, to není možné. Mám halucinace. Ale kdo jiný by v noci šel za mnou? Je tu někdo?
5: Já tu se.
0: Ano, za dveřmi stojí Sedník.
5: Eduard.
6: Ptáš se, proč přicházím? Učinil jsem slavnostní slib, že ještě dnes večer políbím tvůj střevíček.
4: To tě už dlouho nenapadlo.
6: Tím hůř a tím líp.
0: Jak vroucně si přála, aby manžel odešel. Zdálo se jí, že setník na ní hledí svíčitkou. Ale to, co Eduarda mělo vzdálit, přitahovalo ho tím mocněji.
2: Plakala. Slzy byly tak půvabné.
1: Smím zůstat? Jsi tak krásná.
3: V měsíčním světle jsou obrazy silnější než skutečnost. Eduard chová v náručí Otýlii. Charlotte cítí blízkost setníka. Blízké se prolíná se vzdáleným. Slastné kouzlo. Ráno se Eduard tiše odplíží. Cítí se jako zločinec. Slastné kouzlo.
2: Setník se mi neobyčejně líbí, Charlotte. Má důkladné, soustavné vědomosti. Co dělá, zdá se vážné a logické. Tato známost mi přichází nadmíru vhod. Vím o místu, kam by se dokonale hodil. A jestli ho tam doporučím, založím jeho štěstí a zavděčíme se zároveň vysoko postavenému

0: A kde založíme přístaviště na druhé straně? Myslím, že u mých platanů.
1: Mě to moc napravo. Daleko od zámku. Ještě to promyslím.
2: Setník stojí na zádi člunu a bere veslo.
0: Charlotte nastupuje.
3: Eduard také. Bere druhé veslo.
2: Náhle si vzpomněl na Otilii.
3: Kvůli projížďce po jezeře se opozdí.
0: Rychle se rozhoduje. Podává setníkovi veslo a skáče na břeh.
3: Park rozšíříme k vesnici. Rybníky spojíme v jedno jezero.
4: Stmívá se. Měli bychom se vrátit na břeh.
3: Tento člun je velmi dobrý. Jeden člověk ho dvěma vesly ovládne.
2: Charlotu ovládá hluboká tesknota. Takový stesk nepoznala.
3: Kroužení člunu, údery vesel, lehounký vánek ve vlnách, zvuky vrákosí, šum ptačích křídel, záblesky prvních hvězd.
0: Přízračné ticho.
2: Neodváží jí setník daleko odtud, aby ji pak vysadil z loďky a opustil?
3: Sama se brzy naučíte ovládat člun. Je to krásné. Plavit se sám na hladině.
4: Ví už o tom. Tuží to. Nebo je to náhoda, která zvěstuje můj osud. Ví, že mu hrabě nabídne práci. Stmívá se. Měli bychom se vrátit na břeh.

0: Člun najel na Mělčinu.
1: Setník vstoupil do vody a Charlotu vynesl v náručí na břeh.
2: Tiskne ji k sobě. Prudce jí líbá.
3: Charloto, odpustíte mi.
4: Tento okamžik je osudný pro náš budoucí život. Tomu nezabráním. Aby nás bylo hoden, závisí na nás. Musíte odjet, milý přítel. Hrabě má nabídky hodné vás. Těší mě to. Bolí mě to. Musíme být odvážní a změnit své postavení. Jen tehdy vám odpustím. V naší moci totiž není, abychom změnili své pocity, svou lásku. Odjedete, setníku.

0: Budeme srovnávat, co je opis a co originál.
1: Eduard se podíval na opis.
2: První stránky psala pečlivá, něžná dívčí ruka. Pak se její tahy proměňují. Nabývají větší volnosti a lehkosti. Čte poslední stránky.
3: Proboha, co je to? Vždyť je to můj rukopis.
4: Konec opisu je jako originál. Jako by ho psal sám Eduard. Otýlie mlčí.
3: Ty mě miluješ. Otýlie, ty mě miluješ.
4: Eduard a Otýlie si leží v náručí. V noci pak Eduard nespí. Tisíckrát líbá listinu s Otýlíným rukopisem. Vynechává závěr smlouvy. Nebude líbat vlastní písmo.

0: Rok a den zasazení platanu a topolů na břehu rybníka je zároveň rok a den Otilína narození. Není to zpříznění?
1: Velké vášně jsou beznadějné choroby. Co by je mohlo vyléčit, činí je teprve nebezpečnými.
0: Otilie, zdá se mi, že se setník už ke mně nechová jako ke starému příteli.
1: Nelíbí se mi, že k vám není upřímný. Slyšela jsem, jak jednou řekl Charlotě. Kdyby už jednou přestal s tím hudláním na flétnu, nikdy se to pořádně nenaučí. Kdo to má poslouchat? Strašně mě to bolelo. Přece vás tak ráda doprovází.

0: Eduard vtiskl Otýlii lísteček do ruky.
1: Otýlie odpovídá.
2: Eduard si dává psaníčko za vestu. Vesta je podle módy krátká a Otýlino psaníčko vypadává.
0: Eduard si toho nevšiml.
1: Psaníčko zvedá ze země Charlotte. Zběžně ho čte.
3: Tady je něco tvou rukou psaného. Možná bys to nerad ztratil.
4: Přetvařuje se. Uvědomila si obsah psaníčka? Nebo jí mate podobnost našich rukopisů?
1: Otýliny narozeniny.
0: Na zámecké nádvoří přicházejí tesaři s hudbou. Nesou bohatý věnec, složený z mnoha květinových kotoučů jako pyramida. Pronášejí svůj vinš a vyprošují si na krásném pohlaví hedvábné stuhy a šátky.
2: Lesní rohy a bubny. Stavba je vyzdobena podle Setníkova návodu chvojím a květinami. Na Řím se je z květů sestaveno datum. Otýlino jméno, které Eduard poručil architektovi sestavit, Setník ukryl stranou.
1: Stuhy a šátky pestře vlají, proslov zaniká ve větru. Eduard tančí s Otýlií. Mladší hosté se přidávají.
0: Eduard domlouvá s ohněstrujícem výjevy večerního ohňostroje. Soumrak pod platany.
1: Křik! Zřítil se břeh. Několik osob padá do vody.
0: Všichni se hrnou k místu neštěstí.
1: Jeden chlapec se vzdaluje od hráze, topí se.
5: Člun na protější straně nemůže vyplout, je naplněn potřebami k ohňostroji.
1: Chlapec volá o pomoc. Setník schazuje šat. Dav obdivuje jeho silnou postavu. Vrhá se do vody.
0: Setník předává domněle mrtvého chlapce do rukou lékaře.
6: Zůstaňte. Za chvilku dám znamení, aby ohňostroj začal.
3: Neměli bychom zábavu odložit? Ten chlapec je možná mrtvý.
6: Lékař udělá vše, co je jeho povinnost. My bychom jenom překáželi.
3: Ohňostroj je nevhodný. Odejdeme, Otýlie.
6: Neskončíme tento den v nemocnici. I bez nás polomrtví procitnou a živí se osuší. Začněte s ohňostrojem.

0: Rakety zašuměly, dělové rány zahřměly, světelné koule stoupaly k výši, ohnivý hadi se svíjeli a praskali, ohnivá kola syčela. Zprvu každé zvlášť, pak po dvou a nakonec všechno najednou stále prudčeji, jedno po druhém a dohromady.
1: Nad jezerem vyšel měsíc. Chlapec byl opět probuzen k životu.
2: Řeknu se své krásné a ušlechtilé lásky. Rozloučím se se Setníkem. Každý den se s ním radím o Eduardově vášni. Setník je tak moudrý. Je mi tak blízký. S kým se budu radit? Pomohu manželu i Otýlii. Vyléčím je z jejich nemoci.
3: Moje milá Otýlie, Charlotte miluje Setníka a určitě si sama přeje rozvod. Věř mi. Já si vezmu tebe a Setník Charlotte. Je to tak jednoduché.

0: Já jsem to dokázala. Setník nás opustil. Má skvělé vyhlídky na uplatnění u dvora a naději na výhodný sňatek. Poslala jsem setníka pryč. Já jsem to dokázala. Proč by se tobě nemohlo povést totéž, co mě? Chci po tobě jen tolik násilí, kolik jsem si sama způsobila.
1: Zlo, má milá Charlotte, které nás zachvátilo, je snad nevyléčitelné. Možná ne. Cítím jedno. Musím získat odklad pro sebe a pro nás všechny. Přináším oběť. A tudíž mohu žádat. Opouštím dům. Vrátím se. Ale až se dostaví klid a naděje. Ty budeš zatím paní domu. Chci, aby Otýlie byla u tebe. Pečuj o ní. Něžně. Laskavě. Nepokusím se o tajné spojení s ní, slibuji.

0: Charlotte a Otýlie sedí u jednoho stolu.
1: Charlotte mluví o setníkově novém místě a jeho chystaném sňatku. Ráno Otýlie v člunu vyplouvá na jezero. Na jezerní hladině sní o cizině, kde se setká s Eduardem.
2: Vzpomeň si na onu chvíli, kdy jsi jako milenec navštívil svou ženu, sevřel ji do náručí jako nevěstu. Uctívejme v této podivuhodné náhodě řízení nebes. Nové pouto našeho manželství, naše dítě, zachránilo štěstí našich životů.
0: Eduard dočetl dopis a zatoužil po konci. Po své smrti.
1: Život je nesnesitelný. Jeho smrt vrátí přátelům, milým štěstí.
3: Odjede do války, kde smrt je pravděpodobná a vítězství jisté.
0: Otýlii odkáže statek. O všechny se postará. O Charlotu, nenarozeňátko. O setníka, o služebnictvo.
4: Bytosti vzdálené a zesnulé nám připomínají různé pomníky a památky. Nic však není tak významné jako obraz. Obcování s milovaným obrazem, nepodobným, má v sobě něco rozkošného.
0: Přípravy architekta k vymalování kaple. Otýlie sama koloruje drapérii. Neustálým cvikem nabyli Otýlie a architekt větší volnost.
1: Obličeje, které maloval architekt sám, se všechny začínají podobat Otýlii. Nakonec z výšin azurové klenby nebeské v kapli schlížela Otýlie sama.
3: Jediným vysokým oknem složeným z barevných skel sem padalo vážné pestrobarevné světlo a vytvářelo prazvláštní náladu.

0: Ať děláme, co děláme, vždy si sebe představujeme vidoucí. Myslím si, že sníme jen proto, abychom nepřestávali vidět. Snad jednou vnitřní světlo z nás vystoupí a my už žádné jiné nebudeme potřebovat.
1: Šarlotě se narodil syn. Otec je stále pryč. Nedá synovi jméno. Bude se jmenovat Otto.
0: Vůbec se Eduardovi nepodobá.

0: Pyskem přijel do dvora a hned se ptal, je-li ho zde potřeba. Ale rychle, rychle, rychle, rychle, rychle.
1: Křtiny se nesmí odkládat. Žádné rozpaky, námitky. Eduard se vrátí, až uslyší, že má syna. Sám napíše oznámení a kmotrovské listy. O štěstí rodiny musí vědět všichni. Kmotrem budu já a Otilie.
2: Držím dítě v náručí a dívám se do jeho otevřených očí. Bojím se. Zdá se mi, že se dívám do svých očí. Jsou to moje oči.
1: Nevěřím svým očím. Takovou podobnost jsem ještě neviděl. To dítě se tolik podobá setníkovi. To dítě je potomkem nás všech. Cítíte to také tak? Důstojný patriarcho, vám už je lépe. A tak můžete říci se Simeonem. Nyní propouštíš služebníka svého pane podle slova svého v pokoji. Nebo viděli oči mé spasení tohoto domu.

0: jaro. Otýlie vynáší spící dítě ven. Květy se usmívají na uvítanou jeho dětství. Mladé keře a rostliny budou dospívat s ním.
1: Kam oko pohlédne, všechno bude tvoje. Musíš vyrůstat s matkou a otcem. Eduard musí být šťastný. Nikdy ho neuvidím. Jen chci vědět, že je šťastný. A já nikdy nebudu náležet někomu jinému.
2: Podzim.
3: Letní květy se odvážně rozvíjejí naproti zimě. Astry nad zemí vytvoří nebeplné hvězd.
4: Bylo to zázračné dítě. Velké, krásné a zdravé.
3: Jeho dvojí podoba udivuje. Jeho tělo se stále více podobá Setníkovi. Jeho oči nelze rozeznat od očí Otýlie.
2: Otýlie se dítěti stala matkou. Vynáší dítě v náručí ven. Bere sebou knihu.
5: Moje láska k Otýlii mě vehnala do války. Chtěl jsem se zbavit života. Ale nedokázal jsem to. Tolik ji miluji. Neumím se zříct si naděje na štěstí být s ní.
6: Uvědom si drahocenost svého vztahu ke své ženě. Narodil se vám syn. Proto musíte žít společným životem.
5: To je ješitnost, když si rodiče namlouvají, že mají pro děti takovou důležitost. Všechny bytosti si naleznou obživu a pomoc sami. Syn, který záhy ztratí otce, nemá šťastné dětství. Ale získá náskok pro život.

0: Setník odjíždí na zámek.
1: Charlotte je na návštěvě u sousedů.
2: Setník se vrací do hospody.
0: Eduard se lesem blíží k jezeru. Poprvé uvidí hladinu nového jezera.
3: Otilie, nikdy jsem nepochyboval o naší lásce. Setník je u Charlotte. Teď se rozhoduje o našem osudu. Prosím tě o tvůj souhlas.
4: Chci, abys byl šťastný. Budeš šťastný s Charlottou a se synem.
3: Přísahám, že ne. Přežil jsem válku, abych tě mohl obejmout.
4: Podívej se na svého syna.
3: Pane Bože na nebi, kdybych měl pochybovat o svém příteli a své paní, tento zjev by svědčil proti ním. Což pak to není setníková podoba? Takovou podobnost jsem, jak tě živ, neviděl.
4: Podobá se mně. Podívej se mu do očí. Odejdi, Eduarde. Tak dlouho jsme žili v odříkání. Tak dlouho jsme tiše trpěli. Charlotte nesmíme ublížit. Ať ona rozhodne o našem osudu. Jsem tvá. Jen když ona řekne ano, vrať se do vsi.

0: slunce zapadá. Z hladiny jezera stoupá vlhká vůně. Otýlie myslí na Charlotu. Stmívá se. Má se odvážit s dítětem na vodu?
1: Běží k člunu. Skočí do člunu, uchopí veslo. Vyjíždí na jezero.
2: Otýlie s dítětem v náručí, s knihou v levé ruce a s veslem v pravé ruce.
1: Člun se zakymácí. Dívka ztratí rovnováhu, padá do člunu. Veslo jí vypadne z ruky, chce ho zadržet. Dítě a kniha padají do vody.
0: Zachytí šaty dítěte.
2: Konečně se jí podaří vytáhnout dítě z vody. Jeho oči jsou zavřeny. Nedýchá.
0: Slyšela o záchraně utonulých. Svléká dítě do naha a osouší je svými mušelínovými šaty. Jediným trhnutím obnažuje svá ňadra a tiskne na ně mrtvé dítě.
1: Zahaluje dítě do šálu, dýchá na jeho studené tělo.
0: Na nebi probleskují hvězdy.
2: Vítr žene loďku k platanům.

Po druhé se mi, Charlotte, děje to též. Člověk zažívá podobné příhody podobným způsobem. Krátce po matčině smrti. Seděla si na pohovce a já jsem měla hlavu v tvém klíně. Nespala jsem, nebděla jsem. Tehdy si mě litovala, že jsem zůstala na světě jako ubohý sirotek. Dnes jsem znovu slyšela tvůj tichý hlas. Eduardovou ženou se nikdy nestanu. Bůh mi otevřel oči. Strašlivým způsobem. Budu pikat za svůj čin.

0: Na zámecké nádvoří jíždí kočár s otylí. Za ním na koni Eduard. Šarlota vybíhá až na práh. Otylie uchopí ruce obou manželů a spojí je. Eduard se vrhá kolem krku Šarlotě. Pomoz jí, prosí.
1: Vybočila jsem ze své dráhy. Není pro mě návratu. Nepřátelský démon nabyl nade mnou moci. Zvenčí mi brání, abych nalezla klid.
0: Pan Mittler právě tryskem přijel do dvora a hned se ptal, je-li ho zde potřeba. Ale rychle. Nesesmilníš. Jak je to hrubé, jak neslušné. Úplně jinak zní, měj úctu k manželskému svazku. Kde vidíš manžele, kteří se mají rádi, radujte se. Štěstí příští z každé povinnosti. A hlavně této, která nerozlučně spojuje muže a ženu.
2: Sedmé přikázání nám snad odpustíte.
0: Všechna ostatní, jen když zachráním to jediné. Ostatní se na něm stejně zakládají.

0: vrátí do svého pokoje. Za chvíli přibíhá její služebná a křičí: umírá, slečna umírá. Já za nic nemohu, pláče dívka. Slečna se vrátila do pokoje a já jsem jen řekla: podívejte se na ty své krásné šaty. Jsou to šaty pro nevěstu, pro vás. Otýlie už dlouho nic nejí, pláče služebná.
1: Což pak už nikdy neuslyším tvůj hlas. Vrať se jediným slůvkem pro mne do života. Dobrá. Dobrá. Půjdu za tebou. Tam si spolu promluvíme jinou řečí.

0: Byla na oslavu narozenin. Na hlavu jí posadili věnec z aster. Třpití se jako smutné hvězdy.
1: Všechno moje činění je jen napodobování. Co pro ní bylo blaženstvím, je pro mě mukou. A přece pro to blaženství musím podstoupit tato muka. Musím za ní touto cestou. I k mučednictví je třeba nadání.

0: Mittler nalezl Eduarda mrtvého.
1: Na stole dopisy od Otílie, uschlé květiny a její vlasy.
0: Usnul blaženě v myšlenkách na svou světici.
2: V kapli rakev s jeho tělem leží vedle Otílie. Tak odpočívají milenci vedle sebe.
0: Dívají se na ně zjasnělé, zpřízněné podoby andělských tváří z klemby.
3: Proč tu nemůžeš zůstat sedět? Pomyslela jsem si tiše, dlouho, dlouho, až by přišli přátelé. Na uvítanou povstaneš? Ukážeš jim laskavým pohybem

Látka A je v těsném spojení s látkou B. A nelze ji od ní odtrhnout ani násilím. Látka C, která je ve stejném vztahu k D. Obě dvojice dáme dohromady. A se vrhne k D, C zase k B. Kdo opustil druhá? Kdo první vstoupil do nového spoje?

Na Vltavě jste o sobotním odpoledni poslouchali rozhlasovou hru Spříznění volbou, kterou na motivy stejnojmenného románu Johanna Wolfganga Goethe napsal Jiří Kamen. V režii Miroslava Burianka účinkovali Andrea Černá jako Charlotte, Pavel Kikinčuk v roli Eduarda, Martina Stránského jsme slyšeli jako Setníka, Kamilu Kikinčukovou jako Otýlii a dále účinkovali Tomáš Šolc, René Přibyl a Jindra Brendlová. Hra, kterou jsme dnes na odpoledne na Vltavě uvedli, byla natočena v plzeňském rozhlasovém studiu v roce 2007. Poslouchali jsme tedy tragický milostný román a dvě zásadní postavy, dva archetypy tragické lásky v evropské kultuře. Tak jim bude věnována dnešní taktovka v 16 hodin a 30 minut. A o němi dvěma dvojicemi jsou Romeo a Julie a Tristan a Isolda. A tyto archetypy tragické lásky budeme poslouchat samozřejmě v hudebním zpracování z pera Richarda Wagnera, Petra Iliče Čajkovského a Sergeje Prokofjeva. Ještě předtím, ale než bude půl páté, pro vás máme klavírní hudbu Leoše Janáčka a poslechneme si jeho cyklus s názvem V mlhách, a to v nahrávce klavíristy Igora Ardaševa.

To byla poslední klavírní miniatura Leoše Janáčka, poslední z klavírního cyklu nazvaného V mlhách. A zatímco jsme jeho impresionistický otisk jeho nelehkého období poslouchali v podání klavíristy Igora Ardaševa, teď nás čeká opět setkání s klasickou hudbou a budeme vybírat z nahrávek Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Vážení posluchači, dnešní pořad Taktovka věnujeme orchestrálním skladbám doslova naplněných láskou. Přiblížíme si tři díla s milostnou tématikou, které do svého repertoáru zahrnul Symfonický orchestr Českého rozhlasu. U poslechu pořadu vás vítá Lenka Harigelová. Prvním dílem, do kterého zlehka nahlédneme, je slavné hudební drama Tristan a Isolda Richarda Wagnera. Ojedinělé dílo, které mělo premiéru v roce 1865 v Mnichově, navždy změnilo chápání opery jako hudební a divadelní formy. Ve středověkém příběhu o mocné, ale zapovězené lásce bretonského šlechtice a irské princezny Richard Wagner rozvinul své pojetí opery jako komplexního díla, kde všechny složky slouží co nejsilnějšímu vyznění celku. Autor není jen autorem hudby, ale také operního libreta. Zaposloucháme se nyní do úvodu druhého jednání tohoto díla, které nás zavede do tajné noční schůzky milenců v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky. V roli Isoldy uslyšíme sopranistku Ricardu Merbet.

Vyslechli jsme ukázku z druhého dějství opery Tristan a Isolda Richarda Wagnera v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky. V roli Isoldy zpívala Richarda Merbet. Dalším dílem, které je postaveno na tragickém příběhu dvou milenců z Verony, je drama Williama Shakespearea Romeo a Julie. Příběh o zakázané lásce dvou mladých lidí ze znepřátelených rodů, který ukončí smrt obou milenců, inspirovalo mnoho hudebních skladatelů. Mezi nejznámější patří zpracování Petra Iliče Čajkovského a Sergeje Prokofjeva. Petr Ilič Čajkovský svoji jednovětou symfonii Romeo a Julie zkomponoval v roce 1869. Dílo zrcadlí jeho vnitřní svět plný zádumčivosti a životního pesimismu, zároveň však naznačuje i touhu po naději a smíření. Ukázku z jeho symfonické básně Romeo a Julie vyslechneme v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka.

Dozněla ukázka ze symfonické básně Romeo a Julie Petra Iliče Čajkovského v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka. Stejnou předlohu tragické lásky milenců z Verony zpracoval též ruský skladatel s ukrajinskými kořeny Sergej Prokofjev. Svoji hudbu pro balet o třech dějstvích Romeo a Julie komponoval od roku 1935 a její cesta na divadelní scénu nebyla úplně jednoduchá. Balet původně vznikal pro petrohradské Kyrovovo divadlo, které ale od projektu upustilo a stejný osud dílo potkal také v roce 1936 ve Velkém divadle v Moskvě. Světová premiéra baletu se tak uskutečnila v Brně 30. prosince 1938. Choreografii k představení vytvořil tehdejší ředitel brněnského baletního souboru Ivo Váňa Psota. Po premiéře byly ještě v partituře provedeny změny a v roce 1940 byla provedena konečná podoba v Kyrovově divadle. Vážení posluchači, rozloučíme se poslechem úvodních částí baletu Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva s názvem Montekové a Capuleti a Julie děvčátko v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka. Od mikrofonu se s vámi loučí Lenka Hrigelová.

0: Tak to byla vltavská půlhodinka s pražskými rozhlasovými symfoniky. Uzavřela je ukázka z baletu Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva. Poslouchali jsme nahrávku Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka a v ukázkách z Prokofjevovy baletní hudby jsme poslouchali část Julie Děvčátko a předtím jste určitě poznali jeden z hitů klasické hudby Pochod Monteků a Capuletů, což je nejslavnější část baletu Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva. Poznali jste skladbu, která je proslulá svojí temnou, majestátní a také rytmicky výraznou melodií, která skvěle vykresluje, hrozivou atmosféru a píchu obou rodin. Tolik tedy rozloučení s pražskými rozhlasovými symfoniky, tedy alespoň pro tuto chvíli vltavského odpoledne. Nás čeká další hudební výběr v 18 hodin. To bude hudební výběr Otakara Svobody. Ten každou sobotu připravuje vltavský jazzový podvečer. A Jakub Koenig je autorem dnešního Sedmého nebe. Je to pořad, který otevřeme v 19 hodin. Ve 20 hodin se pak opět vrátíme ke klasice, k 340. výročí narození barokního mistra Benedetta Marcella. Dnes večer v rámci operního večera uvádíme tříaktovou romantickou operu německo-švýcarského skladatele Joachima Raffa s názvem Benedetto Marcello, která je životem italského skladatele inspirována. Dnešním operním večerem nás provede od 20. hodiny jeho autorka Daniela Čermáková. A zítra večer se vydáme na koncert a vydáme se do Litomyšle za kolegiem 1704. Renomovaný ansábl se svým šéfem Václavem Luxem přivezl na Mezinárodní festival Smetanova Litomyšl další velkolepé barokní dílo Oratorium Susanna Georga Friedricha Händla psané pro Londýn před bezmála 4 staletími. A je to dílo, které otevírá témata, jež v nestenčené míře rezonují i dnes. Čest, spravedlnost, farizejské navštění. Kolegium 1704 přivádí tuto fascinující hudbu na druhé zámecké nádvoří, kde už před lety okouzlilo publikum svým mimořádným provedením Mesiáše. Těšte se, zítřejší vltavský večer bude večer plný napětí, emocí a také barokní virtuozity, který nejen publikum na litomyšlském nádvoří, zámeckém nádvoří, ale i publikum, které se sejde u rozhlasových přijímačů, vtáhne do samého srdce příběhu koncert klasika zítra ve 20 hodin.
1: Čest, spravedlnost, farizejské nařčení.
2: Aktuální témata rozezní na festivalu Smetanova Litomyšl Händlovo oratorium Susanna.
1: V přímém přenosu ze zámeckého nádvoří v Litomyšli provedou domácí i světoví solisté a ansámbl Collegium 1704 v čele s Václavem Luxem.
2: V koncertu klasika v neděli 21. června od 20 hodin.
1: Na Vltavě.
3: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
4: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
4: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
4: Veroniky Kekubařové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
4: 24. listopadu v pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz.
5: Popmese 2026. Einstürzen Tenoybauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappem. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
0: A Vltava teď hlásí 17. hodinu a minutu k tomu. Naše sobotní odpoledne 20. červnové pokračuje. Už za chvíli pro vás budeme mít vizitku.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A hostem následující hodiny je herec Martin Donutil. Co je jeho životním motem a jak hledá autenticitu na jevišti? I na to se Martina Donutila letos v dubnu v rozhlasovém studiu ptala Karolína Koubová.
2: Vizitka.
0: Do
6: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Chtěl jsem mít před otcem náskok, protože on má jamu a já jsem chtěl být hercem v mladším věku než on, říká divadelní, televizní a filmový herec Martin Donutil o svých hereckých začátcích, kdy se už v 15 rozhodl studovat herectví na konzervatoři. Martin Donutil je hostem dnešní vizitky. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Před kamerou se přitom objevil ještě dřív, konkrétně v 6 letech. Na jevišti prošel scénu brněnského divadla Husa na provázku nebo městskými divadly pražskými, kde stvárnil řadu výrazných rolí. Na podzim ale stále angažmá opustil a vydal se na volnou nohu. Jedním z jeho aktuálních projektů je inscenace Funerál v režii Vandy Hübnerové, která s černým humorem a poetickou nadsázkou proměňuje poslední rozloučení v oslavu života. Tak začneme s dovolením Funerálem. Měli jste premiéru na konci března. Je to vlastně taková klauniáda na téma pohřeb, smrt. Můžete víc přiblížit, jak se s humorem mluví o smrti?
7: V prvé řadě s tímhle námětem přišla Vanda, takže jako hlavně je to její téma. Já jsem hrozně vděčný za to, že nás do toho přizvala jako do autorského projektu, takže jsme všichni na tom měli podíl a mohli jsme do toho mluvit a ty svoje zážitky, ať už negativní nebo pozitivní, kolem smrti a kolem toho celého procesu zpracování toho těla nějak jako do toho přinášet. A já myslím, že ta vtipnost k tomu patří, že to odlehčení tam prostě musí být a když se člověk tomu dokáže zasmát, tak dokáže nějak odtabuizovávat tohleto téma a myslím si, že už je to trošku zapotřebí, že ten strach ze smrti, který všichni v sobě máme, je třeba trošku jako pohřbít, odstřihnout, zbavit se ho a umět k té smrti přistupovat jako s nějakým vědomím toho, že nás to prostě všechny čeká, že to musíme přijmout a nebát se toho.
6: Jak říkáte, ta inscenace je Vandy Hübnerové, je to autorský projekt, sama to i režírovala, ale zároveň to zkoušení tedy bylo takové, že jste přinášeli i své nápady, jak to probíhalo? Jak dlouho jste třeba zkoušeli?
7: No, zkoušeli jsme dlouho. Vanda měla pořád strach, že máme málo času, takže jsme zkoušeli od 10 do 4 většinou, včetně sobot. Když to šlo, tak jsme se snažili tam toho narvat co nejvíc a vymýšlet a je to...
6: No, to je tady ta denní dotace, ale myslela jsem v tom rozmezí, řekněme, zkoušeli jste měsíc?
7: No, zkoušeli jsme 3 měsíce zhruba, nebo 2, 2,5, no. Ale jako
6: intenzivně.
7: Intenzivně. Ta demokracie na tom divadle není úplně funkční. Ono se to často říká, že demokracie do divadla nepatří a když máte 4 lidi, kteří mají všichni stejný hlas a každý jiný názor, tak se pak jako těžko určuje, kterou cestou se půjde, která je ta správná. Pak ty věci se tak jako proplítají, pak nefungují společně, takže musíte hledat mezi něma nějaký spojovací jazyk, pak se musí každý vzdávat toho svého nápadu pro jakoby dobro toho celku a tak podobně, takže ten proces byl náročný.
6: Takže jste hledali společný hlas tou demokratickou cestou a nakonec to tady určila režisérka a autorka Vanda Hübnerová, nebo?
7: No, to je právě to, že Vanda nebyla režisérka, ona se té režie vzdala, ona přinesla ten námět a řekla a teď jsme v tom všichni prostě čtvrtinově, takže ten tam nebyl ten finální hlas, že jo. My jsme museli opravdu tou demokratickou cestou projít k tomu, že jsme se museli opravdu všichni dobrat, byly to jako sáhodlouhý debaty, někdy několika dení, kdy jsme se museli dobrat prostě jednoho výsledku a ostatní museli ustoupit a jako byla to zajímavá zkušenost, ale dost náročná.
6: Tak zdá se mi, jako by vám byla bližší tedy zkušenost třeba, nevím, skutečně toho klasického zkoušení, kde má hlavní hlas režisér.
7: Těžko říct, jako ono to má něco do sebe, ale já zase čím jsem starší, tím víc jsem paradoxně, někdo to mívá v mládí, já jsem to měl hodně v pubertě a pak mě to na chvíli přišlo, teď začínám být zase drzej, co se týče té profese. A baví mě být jakoby nějakým způsobem právě tvůrčí a nějakým způsobem do toho zasahovat a nebýt jenom ten plnič těch jako požadavků toho režiséra. No, takže vlastně
6: mě... z té interpretační pozice dostáváte víc k tomu, že byste chtěli jako vyjadřovat také něco svého.
7: Ano, ano, jako herec se na tom prostě nějakým způsobem podílet a dostávat do toho svoje věci, ale ne vždycky to prostě se setká s úspěchem samozřejmě a já jsem tomu otevřený, ale těžko říct, která z těch cest je vlastně správná, asi ani jedna a obě zároveň.
6: Aha. Nesete těžce, když třeba některé vaše nápady spadnou pod stůl?
7: Právě, že jako takhle, když jsem o nich hodně přesvědčený, tak za ně lobuju fakt dlouho. Ale když po třetí nebo po čtvrtý narazím na stěnu, tak uznám svoji chybu a to, že to nefunguje a nechám se přesvědčit, nebo jsem vždycky aspoň proto, aby se ten nápad vyzkoušel, abychom se na něj podívali a pak i sám třeba uznám, že to jako nefunguje. Ono většinou ta teorie s tou praxí jako se ne vždycky úplně potká.
6: A konkrétně ve Funerálu hrajete cynické bývalého šéfa pohřební firmy. Tak jak ta role vznikala a co vás na ní baví?
7: Vznikala jako celý to představení. No, my jsme vlastně jako vůbec neměli určený, kdo bude šéf. Já se omlouvám, že se na vás nekoukám, ale vy, jak tady máte to studio tak zdobený, tak mě to za váma interferuje.
6: Koukejte se, na co chcete, Martine.
7: Jenom abyste se neděsila, tak, že mi to interferuje a pak se mě z toho motá hlava, tak budu koukat ano. Spíš do země, a abyste si to nebralo osobně.
6: Určitě do toho stolu, tam se vždycky uzemníme, ono je to takové vltavské studio, je krásné,
7: ano,
6: ale
7: hodně plavoucí.
6: Plaveme, ale
7: ano,
6: tak.
7: Ano.
6: Takže. Takže cynický šéf pohřební služby.
7: Ano, cynický šéf pohřební služby, říkám, my jsme neměli vůbec rozdaný, jak se budeme jmenovat, jaký budeme mít jakoby postavení v té firmě, vlastně vůbec nic. Vanda přinesla to téma a to bylo všechno. To položila na stůl a s tím jsme pracovali. Já, jelikož si rád hraju se slovy a rád tak jako blbnu, tak jsem nám začal ze srandy vymýšlet jakoby vtipný jména, kolegové se toho chytli a začali si ty jména pak upravovat anebo vymýšlet taky, takže třeba já jsem Prokop Hrobokop. A podobně, je tam Veršulín Plaček, je tam Plamena Hroudová. A sami takovýhle jako jména, který souvisí nějak s tím pohřebnictvím. No a vlastně až po tom, co se nám staly určitý události v tom představení, jeden kolega nám odešel, místo něj přišel Mára Zelinka. A všechno se to tak jako začalo jinak sumírovat a už byly nějak rozdaný texty, který já jsem potom prvním kolegovi začal přebírat a začal jsem jakoby tak mluvit za tu pohřební službu, tak jsem dostal ten cejch toho, že teda budu jako šéf té pohřební služby, takže se to rozhodlo asi, já nevím, 2 týdny před premiérou. A vlastně tam, až jsme začali pak hledat nějaký svoje specializace a to, čím se bude každá ta postava jakoby ubírat a na co se bude specializovat, takže tak.
6: To vypadá jako velké dobrodružství, ano. I to, že jste museli jaksi se na sebe naladit, aby potom z toho vzniklo představení, které drží pohromadě. Mění se nějak i co se týká těch jednotlivých večerů a představení před lidmi?
7: Těžko říct, zatím za sebou máme 2, které byly hned 2 večery po sobě, s tím, že samozřejmě člověk po té premiéře je vždycky trošku společensky unavený, takže jako...
6: Neměli jste čas na reflexi.
7: Ten druhý večer spíš splní to, co splnil ten první a je rád a nemá šanci na nějaký invence v rámci toho a hledání nějaký svobody, ale myslím si, že prostor pro svobodu tam určitě je a že to představení určitě ještě poroste.
6: Každopádně tedy v La Fabrice máte i další, teď 26. dubna a v květnu vyprodáno, pak jste přidali reprízu a v následné sezóně budete hrát taky. A to mě zajímá, jaké to pro vás bylo třeba právě v prostoru Holešovické La Fabriky, tam jste hrál poprvé, ne?
7: Super zkušenost. Já jsem ten prostor jako znal samozřejmě, ale málo kdy jsem do něj zavítal a když se pak člověk odstne na té volné noze, tak samozřejmě jako se začne rozhlížet po těch příležitostech a po těch místech a to, že mě Vanda přivedla do fabriky, beru jako velký plus, protože si myslím, že jsem našel prostor, který je mi fakt blízký. Mm-hmm. Ať už jakoby lidma, který tam pracují, nebo tím, jak vypadá, nebo tím, jaký diváci do něj chodí, jako strašně mi to sedlo.
6: To se také dostáváme potom k tomu, že jste tady opustil stále angažmá. Ještě určitě o tom budeme mluvit, ale abychom uzavřeli tady funerál, tak navíc je to dost, když říkáme klauniáda, tedy i divadlo založené na pohybu, ne?
7: Taky.
6: Byla to pro vás nějaká změna oproti třeba klasickým činoherním rolím?
7: Změna určitě, ale nemůžu říct, že bych na to jako nebyl zvyklý tím, že mám za sebou vlastně konzervatoř, která i tomu pohybu se dost věnuje a pak jsem strávil 6 sezon na provázku, který není úplně klasickým divadlem a taky dost cílí na pohyb a na nějakou jako obecnou, všeobecnou průpravu toho herce. Tak jsem se vlastně tak jako trošku vrátil někam ke kořenům, který mi trošku scházeli, takže to byla příjemná cesta.
6: Říká herec Martin Donutil, který je dnes ve vizitce a vybral nám také hudební tady program. První je kapela System of a Down, Lost in Hollywood, tak jenom prosím, jestli nám ji uvedete, proč?
7: Jasně, ono já, když jsem dostal za úkol vybrat 5 skladeb, tak jsem zjistil, že je to strašně těžký, ne proto, že bych nevybral těch 5, ale protože jsem jich vybral asi 20. A pak tím se jako nějak prokousat, tak jsem si musel stanovit nějaký rámec, takže jsou to takový skladby nebo kapely, nebo uskupení, nebo interpreti, který mě v průběhu života nějak jako provázeli a ovlivňovali a samozřejmě jsem vybíral System of a Down, hraje dost tvrdou muziku, tahle písnička je taková víc soft, tak abych úplně nevyděsil posluchače, ale je to pro mě dost zásadní kapela, s kterou jsem vyrůstal a která mě dost ovlivňovala v mých bouřlivých letech, tak asi tak.

0: Na Vltavě pokračuje vizitka. Dnes je naším hostem divadelní, televizní a filmový herec Martin Donutil. Mluvili jsme o inscenaci Funeral, která měla premiéru 24. března v La Fabrice. A vy jste právě mluvili o tom prostoru, že si zažíváte teď volnou nohu takzvaně a že tenhle prostor vám zrovna velmi konvenuje. Vy jste na podzim tedy odešel z angažmá z městských divadel pražských. Tak co bylo tím hlavním impulzem?
1: Je to jednoduchý, byl to syn.
0: Aha, takže a myslíte, že na volné noze budete mít víc času na rodinný život?
1: Ne, samozřejmě, teď jsem to hodně zjednodušil a vypadá to jako protimluv, ale vlastně, když jste v angažmá, tak máte dost jako nalajnovaný celý ten rok. A máte nalajnovaný zkoušení, máte nalajnovanou práci a vlastně víte, že nebudete mít volno. Takže já jsem to nejdřív se snažil nějak vyřešit tak, abych to volno měl a pak ho mohl vykompenzovat jako o to větší prací příští sezónu. Úplně se to nepotkalo jakoby s kladným přijetím a druhá varianta pro mě tím pádem byla jasná, protože já jsem věděl, že chci být ten první rok toho života, chci být doma, chci být ženě k ruce, co nejvíc to půjde. Mm-hmm. A nechtělo se mi ho prostě prožít v divadle a zkoušet, takže jsem odešel, díky tomu jsem rok neskoušel, protože jsem vlastně tu sezonu ještě dojel. Ono to vypadá, že jsem na volný noze od září, ale jakoby vlastně jsem, ale...
0: Ale musíte ještě dokončit své povinnosti v městských divadlech pražských.
1: Už když jsem jakoby se rozhodl, tak ještě mi dojela celá ta sezona a pak až od nový sezony jsem byl vlastně na volný noze, takže už je to třeba rok a půl. A díky tomu jsem ten rok vlastně mohl být doma se ženou a se synem, bejt i kruce, zažít si celý ten vývoj toho miminka od začátku, všechno to vidět. A pak teprve jako zvolna se začleněvat do práce, kterou si sám vybírám, ty termíny si sám řeším a tím pádem jsem mnohem svobodnější a mnohem víc variabilní pro rodinu, což pro mě bylo důležitý.
0: Určitě svobodnější a variabilnější, ale také ta, je tu menší jistota.
1: Ne? To rozhodně.
0: Takže to jste také musel zvažovat vzhledem k rodinnému životu.
1: To jsem zvažovat musel a samozřejmě jsem věděl, že ho hodně riskuju tímhle, ale zase na druhou stranu, co si budem, on ten plat v divadle je sice jistota, ale žádná závratná jistota to není. Takže jako jsem počítal s tím, že kdyby bylo nejhůř, tak prostě vystoupím ze své komfortní zóny a půjdu klidně rozvážet jídlo nebo dělat něco, abych ty peníze jako nějak dokázal sehnat. Naštěstí, klepu vám tady na stůl, se to neděje a moje komfortní zóna zůstala zachovaná, takže jsem šťastný. Jsem na volný noze, práce je krásná práce a krásná práce se rýsuje, takže všechno je pořád.
0: Tak povězte, jaké projekty máte teď před sebou a co se realizuje a jak si vlastně vybíráte, do čeho jdete a do čeho ne?
1: Ono je to dost jednoduchý. Teď budeme točit druhou sérii Záhadných případů, což zabere hodně času a já se na to strašně těším, protože ta první série to pro mě byla krásná zkušenost díky tomu, že jsem tam byl i s tátou, i s manželkou zároveň. Ze začátku mě tohle kombo trošku i děsilo, protože...
0: Já se vám nedivím.
1: Jak to bude fungovat, ale tím, že vlastně my jako mimo tu práci na sebe s tátou za stolik času nemáme, protože on je furt zapřažený, já jsem zapřažený, takže se vídáme tak jako třeba o víkendu na jeden rodinný oběd.
0: A není to divné, že se potom tady potkáváte víc, že tak si něco řeknete mezi klapkami? Nebo?
1: No není, vlastně je to hrozně fajn, to je to, čeho jsem se bál a je to strašně příjemný. My jsme měli jeden karavan, byli jsme tam i se ženou, i s tátou, probíral a vlastně

0: s Lubošem Balákem do divadla Metro, teď jsem dělal s Vandou ten funerál a jestli mě to odtáhne od divadla, tak jedině vědomně. Já jsem jakoby za A jsem rád, že teď mám příležitosti před kamerou, protože mi to chybělo a samozřejmě s tím divadlem, když jste v angažmá, tak to nejde úplně dohromady, to divadlo vám trošku jako v tomhle, i když musím říct, že byli velmi, velmi benevolentní u nás v divadle, ale i tak vám to prostě kolikrát nevíde, ty termíny se krajou, jsou tam generálky, nejde to, nedá se s tím zajíbat a tak. Ale za B já už v sobě nějak jakoby teďka pociťuju, že přece jenom ono je mě sice 35, ale u divadla už jsem vlastně nějakých 14 let teďka v kuse. A bylo to dost intenzivních 14 let, kdy jsem se jakoby nezastavil, protože jsem byl vždycky na plný úvazek a vždycky to všechno jako jelo naplno. Takže mám trošku pocit, že jsem teď toho divadla přehlcený a že abych jakoby znovu objevil tu jiskřivou lásku, kterou jsem k němu mýval, tak si od něj potřebuju na chvilku odpočinout nebo to trošku zmírnit, takže to dělám zcela vědomně.
1: Čili 6 let v divadle Husa na provázku v Brně.
0: 7 v MDPčkách a teď sezónu na Volný.
1: Takže teď máte nádech na to, abyste znovu objevoval krásu divadla.
0: Ano.
1: Byl jste tedy už unavený z jevištních prken v angažmá. Dá se to tak říct?
0: Dá se to tak asi formulovat. No, jakoby je to zvláštní pocit, když na tom jevišti pak už stojíte každý večer, nebo toho máte fakt hodně, tak už tam nejdete s takovou tou vnitřní nervozitou, která vás k tomu hnala dřív, která byla tak jako zdravě nervózní, ale už tam jdete, jako by se nechumelila. Prostě,
1: jako do práce.
0: Jako do práce, no. A to mě začalo hrozně štvát, protože pak jakoby vlastně, když dojdete a to, kvůli čemu tam jste, vás nevzrušuje tak, jak by mělo, tak je něco špatně. Takže já mám pocit, že jsem si prošel nějakým náběhem na vyhoření. Naštěstí doufám, že tu zatáčku ještě vybírám včas, abych nezískal nějaký jako smutek v určitý profesi nebo něco, ale myslím si, že je na čase jako trošku zvolnit v tomhle směru.
1: Říká herec Martin Donutil, který přijal dnes pozvání do vizitky. Zahrajeme si další song, který jste pro nás vybral, Anyone But Me, Joe Krukes, tak jestli můžete také přiblížit.
0: Ano, tuhle přiblížím rád, tuhle písničku jsem poslouchal, když jsem randil se svojí ženou, takže a poslal jsem ji i jí, ať jsem nevěděl, jaký má hudební vkus a jí se taky moc líbila, takže nás to spojuje.
1: Takže to takový ryze osobní playlist, kdy jste říkal, že System of a Down bylo, když jste tady jako měl ty drsné dospívající
0: ano.
1: roky ano. A teď už jsme se posunuli dál taky.
0: Ano. Love me or leave me and let me be lonely. Inside my head there's a voice that controls me. I'd rather be somewhere else with anyone.

0: inside my head, a voice that controls me. I'd rather be somewhere else with anyone but me.
1: Posloucháte Český rozhlas Vltava, konkrétně Vizitku, dnes s Martinem Donutilem, divadelním, televizním a filmovým hercem. A my jsme mluvili o tom, že jste tady přešel na volnou nohu a že tady v sobě nacházíte opět takovou tu radost čistou z divadla, z divadelních rolí. Mluvili jsme o vaší inscenaci, nebo o inscenaci Funeral, která měla premiéru v La Fabrice v březnu. A mě právě zajímalo, podle čeho si tady vybíráte, do jakého projektu teďka půjdete, když máte tu čerstvou zkušenost z volné nohy? Říkal jste, tak budete pokračovat v záhadných případech, ale je něco, do čeho byste nešel, nebo jste otevřen všemu?
2: Rozhodně je spousta věcí, do kterých bych nešel, a jak říkám, jako jsem drzejší s věkem v tomhle směru a už si jakoby vybírám nebo se ozývám, když se mi něco nelíbí, takže...
1: Co se vám nelíbí, kde vede ta linie, hranice?
2: Je to individuální, jako já třeba obecně nejsem nakloněný jako nějakým explicitním scénám na jevišti, pokud nemají opodstatnění, protože
1: se tak vždycky říká,
2: no,
1: ano.
2: Protože pokud nahota, je to
1: ne, nebo ano, pokud tady je tam
2: zbytečný, vlastně mi to není jakoby příjemný, není to moje komfortní zóna, a jsou herci, kolegové, kteří s tím absolutně nemají problém, nebo je to naopak dokonce baví a mají jakoby potěšení, když se můžou i předvíst nějakým způsobem. Mě tohle to jakoby úplně neláká. To samý i u filmu, jako já vlastně jsem v tomhle trošku stará škola a jakoby to čím dál tím víc realistický, jako znázorňování nějakých postelových scén nebo věcí, mě vlastně z pohledu diváka přijde zbytečný. Několikrát přijde, že jakoby já pak se cítím nekomfortně za ty lidi, protože si představuju, že museli, čím si museli projít a co museli dělat nějak jako proti svý vůli, a že vlastně se to dá pojmenovat i tím před nebo po, a vlastně pracovat s lidskou imaginací, která je v tomhle mnohem nosnějším jako faktorem, než to explicitní ukazování. Takže jakoby i já se těmhle věcem samozřejmě vyhýbám. I proto, že mám doma ženu a dítě a chápu, že jsem herec a měl bych tyhle věci oddělovat, ale úplně to v praxi jako nefunguje.
1: To zní skoro jako takové nějaký morální přístup, ne-li moralistický.
2: Ano, což je u téhle profese dost zvláštní, ale mám to tak a nic s tím neudělám.
1: A co se týká třeba žánru, nebo nemyslím, ale třeba si říkám, šel byste do reklamy například, nebo...
2: Zase bych musel vědět konkrétně, jako je fakt, že tomu se vyhýbám. Vyhýbám se i nekonečným seriálům a takovýmhle věcem a... Je to proto, že já u všech věcí mám jedno motto. A to je, že si říkám, že chci, abych až jednou budu na konci svojí kariéry, se mohl s hrdostí otočit a říct si, jo, na tuhle cestu jsem pyšnej. Aby tam nebylo nic, co bych si říkal, tohle jsem neměl dělat, tímhle jsem to jako podělal, za tohle se trochu stydím. Mm-hmm. Prostě já chápu, že pak, když člověk má jako už rodinu a musí řešit ty peníze, tak musí dělat ústupky. Je to samozřejmě jiná pozice, než když se mě takhle se mě mohlo machrovat dobře třeba ve 20, ale furt se snažím si to jako držet i kvůli tomu dítěti, protože chci, aby ono tu moji cestu vnímalo podobně jako já.
1: Mm-hmm. Vy jste to se svým otcem takhle měl?
2: Jo, mám to tak.
1: A máte. Jenom připomenu naši známou e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. Dnes je naším hostem Martin Donutil, takže pokud na něj máte nějaké otázky a podněty, pište, budeme moc rádi, když tady zazní. Martine, takže to jsme si rozdělili, podle čeho byste se tak orientoval, co vzít, co nevzít. A říkal jste, že jste 14 let vlastně u divadla, což ve vašem mladém věku je docela unikum, nebo už můžete se nějakým způsobem ohlédnout, jaké to bylo právě třeba na provázku, jaké to bylo v městských divadlech pražských, jaké to je teď na volné noze. Jaké to je, když to porovnáváte?
2: Tak začnu tím provázkem. První angažmá. To už vám nikdy nikdo neodpáře, to je prostě to, co vás formuje úplně nejvíc. To je můj názor. Jakoby pak už ty další věci už jsou vždycky nějaká nástavba. Takže provázek je pro mě prostě... Já to vnímám tak, že jako na konzervatoři jsem si ještě úplně neuvědomoval, co studuju, proč to studuju, a byla to spíš taková jako pubertální jízda, kterou jsem dost prozlobil a revoltoval. Takže ten provázek beru zároveň jako takovou vysokou školu pro mě. že jsem neměl tu amu a místo toho to byl pro mě provázek.
1: A provázek má svou vlastní poetiku divadelní a tak dále, takže ten vklad potom...
2: Ještě o to víc, že tam byl Vladimír Morávek v plné síle, když já jsem tam nastupoval, a Vladimír Morávek je dost specifický tvůrce, ale musím říct, že to bylo náročný pod ním, ale zároveň má neuvěřitelný talent jako dávat dohromady prostě kolektiv, což se mu povedlo skvěle. My jsme fungovali úžasně, my jsme byli fakt jako jedna velká rodina. A tím, že já jsem byl fakt mladý a měl jsem tam jako k dispozici bydlení a všechno, tak jsem si to strašně užíval. Tu nově nabitou svobodu prostě v tom Brně, když se člověk odstěhuje od rodičů ještě do jiného města a žije takhle jako plným životem, který je prostě skrz to divadlo naplněný, protože v těch 21-22 máte pocit, že nic víc není, prostě, že tohle je to. A to bylo prostě senzační. Navíc tam byli fakt úžasní kolegové, ať starší nebo mladší, moji vrstevníci. Hodně nás nabrali spolu, což taky vždycky dělá pro ten jako pocit toho kolektivu hodně, protože jsme byli všichni na stejné lodi, že jsme nastupovali společně, takže to byly fakt úžasné roky. Městský divadlo pražský, já vlastně takhle to fičelo na tom provázku a až někdy kolem nějaký 4., 5. sezóny už jsem začal cítit takový úpadek, protože jsem toho měl hodně, protože už jakoby to byl stereotyp nějakým způsobem. A do toho tam přišel jako zjevení Michal Dočekal, který tam začal zkoušet Dynastii s náma. A já jsem se mu tak jako mezi řečí zmínil, že bych chtěl do Prahy jednou, ale nepočítal jsem to vůbec, jsem to nebral jako apel na něj, nebo že by z toho jako něco čouhalo konkrétně, ale on za rok za mnou přišel a řekl, jak jsi mi říkal, že chceš do Prahy, tak s tebou od příští sezony počítám v městských divadlech pražských. Což pro mě bylo překvápko, znovu nový vítr. Vlastně se do jistý míry zopakoval ten model toho provázku, takže jsem znovu ožil v komunitě prostě lidí, protože nás zase nabrali hodně, celý vedení městských divadel pražských se měnilo, přišly inscenace jako Vojna a mír, Anděle v Americe, který byly prostě obrovský, nádherný kolektivní práce a zase jsme jako žili v té komunitě, ale zase po nějakých 3-4 letech už jsem začal cítit ten úpadek, už jsme všichni jako začali zakládat vztahy, manželství, rodiny a podobně a už to zase jakoby nějak upadalo a třešničkou na dortu bylo to narození toho potomka a ta nemožnost vybrat si, že bych chtěl být s ním v rámci toho angažmá, takže jsem zase jakoby vytušil tu dobu, kdy je třeba vzít do zaječích a jelikož jsem neměl nic konkrétního, tak jsem odešel na tu volnou nohu, zariskoval jsem, protože to je podle mě hodně risky, když nemáte žádnou jako pozici, já jsem vůbec nevěděl, jestli o mě někdo bude stát na té volné noze, jestli jako budu mít šanci se uživit. A jsem šťastný, že zatím v rámci možností to tak je a že si to vlastně užívám, protože teď mám pocit, že tady moc není šance na stereotyp, na té volné noze.
1: Martin Donutil už k radosti naší zvukařky ťuká pouze na čelo, ne na ten stůl. Ano. Ale já jsem se ptala právě na ty éry i v souvislosti s vaším hereckým výrazem. Mluvil jste o Vladimíru Morávkovi, o Michalu Dočekalovi, potkal jste se s řadou dalších režisérů. Teď ten autorský projekt Vla Fabrice, který zase byl úplně jiný, protože tam jste si to režírovali tak kolektivně. A vlastně tady přichází další ještě dotaz od paní posluchačky Rychlíkové ze Zlína. Zdravím do vizitky vás, Karlino, i vašeho hosta. On souvisí s tím, na co jsem naťukla. Chtěla bych se zeptat, kdo Martina vedle možného tatínka herecky ovlivnil? Jaký typ herectví preferuje? Kdo byl nebo je jeho opravdu velký herecký vzor? Mm-hmm.
2: No, jako do jisté míry je to určitě Vladimír Morávek, jelikož ten mě opravdu formoval v těch nejmladších jakoby letech, kdy jsem byl nejvíc tvárnej, si myslím. Dost tvrdě, ale dost přesně. A naučil mě vlastně, jak pracovat s tou jeho specifickou režií. Já jsem vždycky měl už od konzervatoře jakoby ambice jít trošku alternativnější cestou, takže to je ten typ herectví, který mě baví, ne úplně ta čistá činohra, ale něco trošku experimentálnějšího, co mě jakoby naplňuje něčím, nějakou větší hravostí. Mm-hmm. I když teď zpětně jakoby už v pokročilejším věku začínám objevovat i krásy toho jakoby činoherního herectví, ale skrze nějakou civilnost, ne úplně skrze jakoby to velký divadelní herectví.
1: Ale liší jako, se to hodně od třeba toho, co jste viděl za herectví u svého otce?
2: No, jak přičem, táta je hrozně variabilní, takže to je těžko soudit. Táta prostě, je fakt, že on mě v tomhle ovlivnil dost, protože už když jsem se v 19 letech s ním potkal na jevišti Národního divadla, což bylo neuvěřitelný, v inscenaci Sluha dvou pánů, do kterých jsem naskočil, tak mě vlastně vysvětlil, jak jakoby musí herec hrát na velkém jevišti, jak musí přidat na hlase, jak to zároveň musí působit tak, aby to nepůsobilo tak, že křičí, ale ale že prostě má ten hlas podpořený a všechny tyhle věci, které jsem znal z konzervatoře, ale jenom jako teoreticky, tak mě vlastně vysvětlil v praxi. Jenomže pak přišlo to specifický, ten provázek, který je fakt jako specifický divadlo, mohl jsem se tam potkat fakt se spoustou režisérů, jako třeba s panem Pitínským, nebo s Honzou Mikuláškem. To byly prostě úžasné jako zkušenosti, za který jsem strašně rád.
1: A různé režijní přístupy určitě a práce s hercem.
2: Ano, ano, právě. Jakoby každý z nich má úplně specifickou, úplně jinou, takže pochopíte, že prostě divadlo není něco, na co si uděláte jeden klíč a pak to prostě bude fungovat, ale vždycky to ovlivňuje ta tvůrčí osobnost. A zároveň všichni tihle lidé až vlastně na Vladimíra, s kterým to bylo trochu těžší, tak s váma i vedli ten dialog, což prostě bylo strašně mě sympatický a asi tam mě to jako naťuklo v tom, že mě baví podílet se na tom, na té tvorbě a na tom procesu a nebýt jenom nějaký plníč prostě. Pak jsem se potkal s Michalem Dočekalem, což je úžasná divadelní osobnost, jakoby práce s ním mě neuvěřitelně bavila po každý a pokračovalo to tady vlastně jako v městských divadlech dalšíma příležitostma a jako vlastně každý mě ovlivnil a kdybych měl vypíchnout nějaký jeden vzor, tak kromě táty já si myslím, že se snažím jako jít svou vlastní cestou a i u toho táty to mám tak, že jakoby k němu vzhlížím za to všechno, co dokázal, ale zároveň se snažím jako odlišit a jít trochu jinudy, takže ani v tom to není, jako nemám vyloženě někoho, komu bych se snažil dorovnat nebo ho napodobit nebo od něj něco jakoby si převzít, co bych já používal, spíš se vymezovat.
1: Říká divadelní televizní a filmový herec Martin Donutil, pište nám vaše další dotazy na vizitka@rozhlas.cz, ale my si teď zase zahrajeme a vy jste vybral PSH, Společný zájmy, čili Peneři Stříčka Homeboje.
2: Ano.
1: Tak se už tady tak usmíváte u toho.
2: Jo, no to je moje repový já, to je moje základní škola, to je to, kde jsem jako já jsem vyrůstal na sídlišti, takže a tohle CDčko jsem objevil u bráchy, tajně jsem mu ho sebral a vypálil si ho od něj a je to vlastně první věc, která mě přivedla k repu jako takovýmu a to se mnou táhne až doteď.
3: Hej, PSH, ano, ANS, Petržanka, Praha, spoločná vec, spoločné záujmy, kamarát, to sú tie veci, ktoré vidíme rovnako, hej.
4: Na jednej, druhej strane,

0: Pokračuje vizitka, dnes je naším hostem herec Martin Donutil. A teď použiju jednu vaši citaci. Za příjmení se nestydím a stydět nehodlám. Jdu se svým příjmením klidně do první linie, rád se k němu hlásím, stejně jako k tomu, od koho pocházím. Nevidím v tom problém. A my jsme si už před písničkou povídali o tom, že samozřejmě vás ve vaší herecké kariéře ovlivnil váš otec Miroslav Donutil, ale že zároveň se snažíte taky tak trochu si jít jinudy. Mm-hmm. A mě vlastně zajímá, že to asi musí být docela těžké z toho stínu otce vystoupit a jít si tu kariéru, jako Martin Donutil.
1: Já na vás navážu, mě se totiž, to je podle mě na to dobrá odpověď, mě se spoustu lidí vždycky ptá, jaký to je být synem jako Mirka Donutila nebo být synem slavného herce a já jim na to odpovídám taky otázkou, říkám, a jaký to je nebýt, protože já to nevím, že jo.
0: Ale já jsem se vás ptala, jaký to je vystoupit
1: z toho stínu. A já vlastně jako nevím, jaký to je nevystupovat z toho stínu, protože to neznám tu situaci. Já jsem se narodil do téhle situace, do situace toho, že táta je tam, kde je, že je tím, kým je, a že já jakoby žiju a rozhodl jsem se dělat tu stejnou profesi, což už samo o sobě je prostě moje volba, ale těžká. A stejně tak jsem se rozhodl v té profesi nenásledovat jakoby jeho kroky, ale jít jinudy, protože mi to přijde jako nejlogičtější a protože cítím, že stejně tak, jako jsem cítil svoji podstatu, že tohle je moje cesta, že chci dělat tuhle práci, tak cítím, že tohle je moje cesta nedělat jí stejně jako táta, že prostě my máme jakoby jiný energie. To, že jsme oba exhibicionisti, to evidentně mám po něm, to se asi nezapře. No, myslím si, že jo, ale já jsem dost dvojaký, protože jsem blíženec, takže ve mně se spoustu věcí strašně pere a jsem vlastně introvert, extrovert, někdy potřebuji být doma sám zavřený, vůbec nevidět lidi. Někdy naopak jako vyžaduju jejich přítomnost a jejich pozornost, ale mám to prostě jako hozený jiným směrem než ten táta.
0: Takže a řekněte mi prosím, kdybyste to měl specifikovat, v čem přesně třeba jdete jinudy než váš otec?
1: Tak obecně mě vždycky, jako říkám, bavily víc alternativní cesty. Bavilo mě nebýt jakoby bavičem. Já to ani neumím. Takže
0: jsem se chtěla zeptat, jak jste přistupoval vlastně k tomu, co váš otec tady fenomenálně taky umí to vyprávět ty historky, ale taky si říkám, že to pro vás jako dítě nemuselo být někdy jednoduché.
1: To mi nevadilo, to jako to spíš mi vadilo, že byl táta furt někde na cestách, než to, že by byl jako zábavný vypravěč, protože to on samozřejmě praktikoval i doma, ale
0: Měl jste baviči takhle i doma.
1: Jo. Tak on, víte co, to táta už to taky xkrát říkal, ale u nás se prostě razí takový pravidlo, že první publikum je v obýváku. První publikum jsme my vždycky. Takže táta, když měl nějakou historku, tak si samozřejmě nejdřív zkoušel na nás, pak na nějakých známých, někde třeba u ohně, u menší společnosti nějaký, a pokud fungovala, tak ji teprve začlenil do těch svých pořadů. To je důležitý, jakože nikdy nevyšel prostě s historkou, kterou vypálil rovnou do lidí a nekonfrontoval se tím, že třeba nefunguje.
0: Dobře, promiňte, to jsem vás odvedl o to, takže vyjdete spíš jaksi alternativní cestou a nejste úplně bavičem.
1: Tohle jsem si několikrát vyzkoušel, jakoby tu, dokonce i jednou jsem s tátou nějaký takhle pořad absolvoval, někde jsem s ním i jel a zjistil jsem, že to fakt není pro mě, že ho strašně obdivuju za to, že to jako dokáže takhle utáhnout a že ho baví sedět na tom pódiu sám a těm lidem prostě vyprávět historky, ale já se v tom vůbec necítím.
0: Vy jako stand-up komik třeba.
1: Vůbec si to jako nedokážu představit. To už je trošku zase, jako tam už máte nějakou jako přípravu a funguje to na trošičku jiných principech, i když vlastně ne tolik. Ale ani to by mě asi nalákalo. Teď nejblíž tomu je vlastně to V kůži Marty Gotwaldový, to představení, který dělám, což je monodrama, kde jsem jako přes hodinu sám na jevišti a vlastně je to dost komediální, je tam dost komediálních prvků, ale jako není to úplně to, o čem bych teďka výhledově do budoucnosti jako šel a říkal si, tak touhle cestou se chci vydávat. Jsem rád, že jsem si to vyzkoušel, jsem rád, že to představení jedno mám, že to jako dělám, ale mě prostě fakt baví experimentovat, baví mě objevovat, snažit se objevovat nějaký jako nový prvky v divadle, nový vyjadřovací nějaký jako způsoby, nějak to oživovat nebo prostě hledat nový témata, vytvářet přesně nějaký jako autorský věci, spolupodílet se na nich, kombinovat prostě divadlo třeba s rapem by mě zajímalo, nebo s nějakou jako hudbou, experimentovat. Mě prostě tohle baví víc, než jako jet zajetý klasický koleje.
0: Mě by zajímalo ještě, když si třeba se svým otcem povídáte o divadle, tak jak se liší ta realita, nebo jak to srovnáváte, ta realita světa mladého herce, divadelního, filmového, televizního od té, co třeba zažíval váš otec, a jak se ty pohledy liší?
1: Myslím si, že se moc neliší. Táta je jako velmi pokrokovej v tomhle, takže spoustu mých věcí jako na provázku viděl, i vlastně skoro všechny premiéry viděl i v MDPčkách. A myslím si, že jako on dokáže jít s dobou a furt vidí prostě to, protože si myslím, že to gro toho divadla je pořád stejný. Někde to tam je to jádro, ten voříšek je tam furt zakopaný a ten je furt o té opravdovosti prostě. Ta tam musí být vždycky. Jakmile tam není, tak to nefunguje. A to, co na to nastavíte, to je prostě nějakým odrazem doby, ale myslím si, že jako tak zkušený herec jako můj táta už dokáže prostě tou nástavbou nějak vidět skrz a vidět prostě tu pravdu pod tím, a pokud tam je, tak se mu to líbí. Mm. A je jedno, jaký principy to využívá nebo jaký formy.
0: Jak vy hledáte tu autenticitu nebo opravdovost na jevišti? A když bych si měla představit celý vlastně ten proces, když dostanete roli, tak jaký zkoušíte, jaký je váš přístup?
1: Tak pokud je to postava a není to tak, že jste tam za sebe nebo nějak jakoby to vymýšlíte, tak pro mě je prostě vždycky základ si tu postavu nějakým způsobem oblíbit. Najít si nějakou obhajobu pro to, protože pokud máte být vy tou postavou, tak i když je to záporná postava, tak v ní musíte najít něco, aby byla prostě reálná, aby to, protože jakmile jakoby vy sám k ní budete přistupovat s despektem a budete chtít stvárnit prostě zmetka, který je špatnej, tak to vždycky bude působit jenom jako nějaký obrys nebo malůvka nebo prostě nějaký čertík z krabičky a nikdy tam nebude zatím podle mě ta lidskost, protože ten člověk, i když dělal špatné věci a byl zlej, tak sám sebe musel mít nějakým způsobem rád. Pak to prostě funguje. To je třeba teďka mluvím o Karlu Čurdovi, kterýho jsem hrál v Rokoku. A já jsem vlastně jakoby celý to zkoušení za něj furt, i když jsem ho odsoudil za spoustu věcí, tak za spoustu věcí jsem za něj jako lidsky loboval, abych dokázal najít ty barvy toho, proč se rozhodoval tak, jak se rozhodoval.
0: Abych
1: to nedal do škatulky, jako on se prostě rozhodl, že bude zlej a že bude svině, to nikdo neudělá. Ten člověk zatím má vždycky nějakou jinou motivaci a důležitý je prostě snažit se dostat do něj a pochopit ty jeho pohnutky a to proč a co ho k tomu vedlo. To podle mě jako dělá tu postavu reálnou.
0: A máte dát asi širokou škálu, portfolio těch rolí, čili když jste zmínil Karla Čurdu a tak pak třeba potom komické, komediální role máte také v oblibě, nebo byste řekl, že spíš jste, řekněme, herec těch vážných dramatických rolí, psychologických?
1: Na to se bude těžko odpovídat, protože nevím, jestli to úplně je mojí volbou a mojí cestou, ale já jsem prošel divadlama, kde se moc komedie jako nenosila. Provázek byl, že jo, hodně alternativní, takže i ty komedie byly vlastně, ale byly dost jako takovým ujetým způsobem, asi kdybych měl vypíchnout, tak vypíchnu Romeo, Julie a já, což bylo představení od Jirky Jelínka, kde nás 6 chlapů si hrálo s ledničkama v ujetých kostýmech s nalepenýma knírkama a já jsem hrál s obřím nakrouceným rakousko-uherským knírem Julii. Tak to byla zábava. Trvalo to hodinu a prostě jsme si tak jako blbli, ale nebyla to ta klasická komedie. Mm-hmm. A potom, když jsem přišel do těch jako městských divadel pražských, tak tam se komedie moc nenosila. Tam se to jako mám pocit bralo nějak jako takový podřadnější žánr, což si nemyslím, že je úplně pravda, a dělali se tam prostě těžký kusy. Mirek Han už říkal, vy jste nejdepresivnější divadlo v Praze, tady je prostě všechno hrozná depka. A je to pravda. Takže tam já jsem se ke komedii moc nedostal a moc jsem si k ní nepřičuch a vlastně až teď na té volné noze skrz toho Luboše nebo i skrz tu Vandu a vlastně nějaký komediální prvky, který jsme tam zakomponovávali, tak si začínám osahávat humor na jevišti a zjišťuju, že je to těžká disciplína. Kolikrát jako vlastně mnohem těžší než ta dramatická role. Ale možná tím, že na ní nejsem zvyklý a že mě prostě teprve překvapuje a učím se s ní pracovat.
0: Když si říkám, že jste stál poprvé před kamerou, tuším v 6 letech, tak pak jste šel na konzervatoř taky brzo v 15, to jste říkal, že to vlastně bylo trošku možná i předčasné. Proč jste se rozhodl pro herectví? Věděl byste?
1: Věděl. Popíšu vám to úplně přesně. Teda za A, jakoby je fakt, že už jsem si něco zahrál, když jsem byl malej, ale bral jsem to jako takovou okrajovku. Pak jsem takhle točil někdy ve 12 letech s tátou 3+1, nějakou povídku Hajzlík, nebo jak se to jmenovalo. A vím, že jsem se tam potkal s Michalem Hruškou, který byl tou dobou v prvním ročníku na konzervatoři, a ten mě ještě říkal, jako, a proč neskusíš konzervu, to je super, jako to by tě bavilo, ty, proč neděláš herectví? A vlastně mě do toho jakoby trošku nahlodal. Do té doby já jsem o tom vůbec neuvažoval. Ale byl jsem vždycky třídním šaškem, vždycky jsem dělal prostě průšvihy, musel jsem sedět v první lavici celý svoje studia.
0: Aby na vás bylo vidět.
1: Ano, a pak jsme byli my, ten první ročník, kdy na střední školu se dala podat jenom jedna přihláška. A výjimkou byly umělecké školy, které ty přihlášky podávaly už v lednu, takže ta se nepočítala do toho průměru. A já jsem si říkal, tyjo, tak co, když mě nikam nevemou, mám jednu šanci vybrat si nějaký naši chtěli gymnázium nebo něco. A co, když to nevyjde, tak musím risknout ještě tu konzervu. Třeba to půjde, jako asi by mě to bavilo. Takže úplně vlastně z
0: trochu náhody, pragmaticky.
1: Ano, trochu pragmaticky, protože jsem samozřejmě díky průserům neměl úplně dobrý známky, takže jsem věděl, že z průměru jako to na ten gympl asi úplně nepůjde. Tak jsem to zariskoval a vlastně už když jsem na ty přijímačky na tu konzervu dělal, tak jsem si řekl, hele, jestli to nevíde teď, nevíde to nikdy. Já už nebudu ten typ toho člověka, který to bude zkoušet prostě
0: x let po sobě. Protože na ty umělecké školy dost často se lidé dostávají až po několikáté.
1: A já jsem si v sobě jako pevně stanovil, hele, jestli to nevíde na poprvé, tak je to znamení, že to nemám dělat, prostě už tak jako vím, že tam to srovnání bude a ještě
0: tu pragmatickou motivaci přece jen asi potom už se praxi muselo doplnit něco jiného, proč to herectví děláte, ne?
1: No, já jsem si vlastně celou konzervatoř ještě moc neuvědomoval, co jako dělám a co studuju. To byl fakt takový průlet pubertální, a myslím, že jako ono je to super, protože jsem fakt měl náskok, ale ty lidi jsou strašně mladý v tu dobu, jako proto x lidí z konzervy vůbec nedělá tu profesi. A já fakt až někdy kolem pátýho ročníku, kdy jsme vlastně začali jako už líst na jeviště a něco hrát, tak jsem začal chápat, o čem ta profese je a jestli mě jakoby nějakým způsobem naplňuje a začal jsem si k ní jako vyvíjet lásku a pak o tom jsem právě mluvil, to přišlo až na tom provázku, až tam jsem si jakoby vlastně uvědomil, o čem ta profese je a že mě jako baví a naplňuje.
0: Říká Martin Donutil, divadelní, televizní a filmový herec, který byl dnes ve vizitce s námi. Moc vám za to děkuju.
1: Já taky. Naschledanou.
0: A na závěr se vrátíme do Brna. Jiří Bulis, Jedno jméno.
1: Ano.
2: Páni docenti, připravte přístroje, vezou pacienta, co mu je nejspíš hysterie, duševní úraz a změny traumatické, léčí naše zařízení elektrické, šoky vyvolají změnu příhodnou, co zůstat má, co vytěsnit úhodnou.

0: Tak to byla na Vltavě víkendová vizitka a připomínka návštěvy herce Martina Donutila, který byl hostem vizitky letos 13. dubna. Zítra opět o 5. hodině odpolední vám nabídneme vizitku Kastelána hradu Kašperk Václava Kůse. Asociace nestátních otevřených památek mu udělila ocenění Kastelán roku 2025, a to za nasazení a péči o historické dědictví. Nejvýše postavený královský hrad v Čechách, založený Karlem IV. A postaveným za pouhých 5 let, se stal jeho domovem a letos v něm odstartoval 7. sezónu. Je to syrový, opravdový, autentický život, popisuje Václav Kůs ve vizitce. Jsem rád, že moje práce je kombinací duševní a fyzické činnosti. Jaká je spolupráce s hrady v sousedním Bavorsku a proč dává rád návštěvníkům prostor k nekomentovaným prohlídkám a co je to pro něj montérkové období? Tak i to jsou otázky, na které ve vizitce odpovídá kastelán hradu Kašperk Václav Kůs zítra mezi 5. a 6. hodinou odpolední.
1: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července Amfiteátr Lochotín Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července Amfiteátr Plzeň.
0: Jen pár krátkých okamžiků, milí posluchači, nám zbývá do 18. hodiny. Pod večerním programem Vltavy vás stále provází Martina Kolajová. Přeji vám pěknou sobotu, nerušený poslech. A připomínám, že celý tento týden jste spolu s námi, a tedy s Vltavou, mohli sledovat také dění okolo Nových Varhan v chrámu svatého Víta. 7 staletí neměla svatovícká katedrála plnohodnotné varhany monumentálního nástroje. Se svatostánek na Pražském hradě dočkal až letos. A vy jste několika letou cestu od Národní sbírky až po první koncert mohli sledovat právě ve vysílání Českého rozhlasu Vltava. V pondělí se poprvé v katedrále svatého Víta rozezněly nové varhany. Včera se konal slavnostní koncert, který zahájila skladba Ivo Bartoše Fantazie na chorál svatý Václave. A my jste tuto skladbu vybrali hlasováním na našem webu, na webu Vltavy. A týdenní hudební oslavy nových svatovíckých varhan už zítra, tedy v neděli 21. června, završí speciální gala koncert. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě vystoupí Český národní symfonický orchestr s dirigentem Janem Kučerou a solisté.
2: Svatý, svatý, svatý pán.
3: Hradišťan s Jiřím Pavlicou, orchestr, sbor a varhany. Tímto unikátním spojením večerní koncert vyvrcholí. Ještě předtím v katedrále vystoupí houslista Pavel Šporcl i 80 dětí ze sboru základních uměleckých škol nadačního fondu Magdaleny Kožené. Koncert uzavře takzvaný svatovítský varhaní oktáv, cyklus koncertů, který je poděkováním všem, kdo přispěli na stavbu nových varhan. V pondělí pak bude následovat zádušní mše v katedrále za všechny podporovatele, kteří se rozeznění nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: A z Českého rozhlasu Vltava ještě jednou pěkný podvečer. Ten teď bude jazzový, hudební. Čeká nás pravidelná sobotní půlhodinka Otakara Svobody. A v 18.30 třetí kapitola četby z románu současné české autorky Lenky Elbe. Její román se jmenuje Uranova a my ho na Vltavě posloucháme na pokračování v podání Marie Štípkové.
4: Jazzový podvečer.
5: Od úplných novinek až k ohlédnutí se propracujeme v dnešním jazzovém podvečeru. Začneme tou první verzí, ukázkou z aktuálního alba herce, zpěváka a klavíristy Jeffa Goldblama. A právě ve třetí roli se představí coby doprovazeč vedle do Mildred Schneider Orchestra pro hostující zpěvačku Melody Gardot ve standardu Misty.

Vrátíme se ještě k novince Jazz at Lincoln Center Orchestra Wynn na Marsálise, kterou nazvali We the People, a pustíme si A Hot Jam on Grant.

Po velkých jménech je na řadě méně známá dánská zpěvačka Malin Mortensen. Doma to neplatí. Má za sebou už řadu desek, ale tu aktuální, se kterou chce zřejmě prorazit do světa, Malin and Christian natočila s americkým pianistou Christianem Sensem a řadou přizvaných muzikantů. Tak posuďte, jak se jim daří ve skladbě Go Away, Little Boy, vypadni chlapečku.

A další málo známé jméno Bella White pohybuje se v oblasti mého oblíbeného stylu amerikána a vydala novou desku A Sign in the Water, ze které vybírám Dream Song, Co chtít víc.

A přicházejí dvě ohlédnutí. To první, 4 roky staré, za zajímavou nahrávkou amerického pěveckého kvarteta Manhattan Transfer z VDR Funk Orchestra, kterou pojmenovali 50 a je na ní i standard The Man I Love.

A na závěr, duet osobností opět výborných, Gretchen Parlato s Lionelem Luekem. Asi nemusím dodávat, že zpěvačka a kytarista vydali před 3 lety desku Lean In a na ní skladbu If I Knew. Kdybych to byl býval věděl, podle Knoflíka.

0: Tak to byla poslední skladba sobotního podvečerního hudebního výběru O ty svobody. Poslouchali jsme uznávanou americkou jazzovou zpěvačku Gretchen Parlato.
1: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
2: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kek-Kubařové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
4: Četba na pokračování.
0: Je krátce po půl sedmé a my pro vás teď na Vltavě, milí posluchači, máme třetí setkání s románovou prvotinou české spisovatelky Lenky Elbe. Na pokračování čteme její román s názvem Uranova. Je to román, ve kterém ústřední roli vedle hlavních postav hraje i město Jáchymov, jak se svou významnou historickou tradicí, tak i s pozdější nechválně proslulou temnou minulostí. Z románu Lenky Elbe Uranova čte Marie Štípková.

Musel ten náhrobek vidět znovu. Stálo tam vážně Angelino jméno? Možná se mu to jen zdálo. Po tom mučivém zvracení už svému úsudku nevěřil. Nebyl tam. Stařec s hodinkami tam už nebyl. Nářadí, konev, kýbl, všechno pryč. A stejně tak zmizel veškerý mech z žulové desky. Prvotní šok už měl za sebou. Teď tu byl ten sekundární. Kdo ten hrob nechal udělat? Příbuzní. Pokud věděl, tak příbuzní zmizeli. A kdo je ten starý chlap? A co ty hodinky? Řetězce otázek, hypotéz a závěrů začínaly postupně v jeho hlavě tvarovat buclatou představu o konspiraci spočívající v kamuflovaném propadu zeminy, jímž se zakryl zločin, který spáchal nebo mu minimálně nějak asistoval ten divnej starý chlap. A proč je sakra na hrobu jiný datum smrti? Bylo přece 20. srpna, když mi volala, ne 21. Kamenná váza na žulové desce už nezela prázdnotou, ale byly v ní krásné čerstvé lilie. Lilie? Zařval, tentokrát jen vnitřně. Pak se zhroutil. Taky vnitřně. Jako obvykle na sobě nedal nic znát a sebejistě došel zpátky k Menšikovi čekajícímu u brány. Urovnal si kalhoty, košili zastrčil zpět za pásek a ještě si pro jistotu otřel ústa hřbetem ruky. Pane Menšik, ten muž, co tu byl, neznáte ho náhodou? Položil otázku klidně, jako kdyby mu nezáleželo, zda odpověď bude kladná či ne. Který? Ten starý? Henry přikývl. To být Schmidt. On žít v hotel Sklodovska. On pracovat tam jako zahradník a opravář. On opravovat věci 24 hodin 7 dní v týdnu. Tenhle Menšik už vůbec neměl ten familiární výraz narušující Henryho teritorium. Dokonce se zdálo, že si spíš začal držet odstup. Změnil se. Jakoby snad mluvil s jiným britským turistou, než kterému vysvětloval rozdíl mezi mapou s červeným a modrým pruhem a kterého poslal sem na hřbitov. I Henry cítil, že se změnil. Něco na něm bylo jinak. Druhým vysvětlením mohlo být, že Henry měl po celou dobu jejich hovoru naprosto ohavně pozvracenou košili. Toho si všiml ovšem až poté, co se rozloučili a mladý muž i se svým bicyklem zmizel z dohledu. Henry nechtěl přijít k Suzanne poblitý, a tak se svlékl, u brány zahodil košili do popelnice a k taxíku došel polonahý. Kde máš košili? Procedila zoufale mezi zuby. Nebylo divu, ono mít na sobě oblekové kalhoty a od pasu nahoru být kompletně nahý nikdy nevypadalo dobře, ani v 80. letech v televizi, ani na konci tisíciletí u Jáchymovského hřbitova. Henry se pokusil o strojený úsměv, aby rozvolnil dost napjatou náladu. Suzanne, drahá, mlčela. Ubytujeme se tady, ano?

0: hotelu Skolodovská to bylo zase do kopce nahoru skrz tu část města, kde umřeli i domy. Okna s popraskanými tabulemi, v nichž se jen tak držely ostré střepy a za nimiž kdysi někdo žil a teď už nežije, na sebe přitahovala pozornost. Henry si tak ani nevšiml, kde tak si zabočilo. Najednou už projížděli otevřenou tepanou bránou, na níž byl mezi florálními ornamenty i název Sklodovská. Auto vjelo po prašné cestě do dvora, kde se před nimi rozprostřela upravená zahrada s trávníkem, záhony, altánem a lavičkami a zatím vším stála dvoupatrová historická budova, o dost menší než ostatní lázeňské hotely v údolí, ale přesto z ní vyzařovalo něco monstrózního. Přinejmenším velkého. Z čelního pohledu vypadala tak trochu jako maketa Buckinghamského paláce, jen s tím rozdílem, že prostřední část byla kulatá jako rotunda. Vršek se honosil silně romantizující věžičkou a levé křídlo bylo zabořeno do vysoké strmé skály, jež budovu ze severní strany převyšovala. Nad vchodem se střížkou s nápisem Sklodovská si všimli rozlehlé půlkruhové terasy, která kopírovala oblé stěny prostřední části domu a byla podpírána neméně kulatými sloupy. V omítce krémové barvy bylo možné rozeznat starý vymytý nápis Hans. Evidentně bylo záměrem jej tam částečně ponechat. Díky zelenošedé barvě oken a dveří dům dobře zapadal do zeleně, jež ho obklopovala. Suzanne byla okouzlena. Henry si z hlouby svojí momentálně lehce paranoidní duše přál, aby zase řekla něco s těmi slovy pompézní ambiance. Ale neřekla to. Ještě než stichl motor, Henry si v hlavě srovnal itinerář cesty, kterou se v příštích 5 minutách hodlal ubírat. Zaprvé měl v úmyslu vystoupit z taxíku, posléze otevřít kufr od auta, v němž by odemkl svůj cestovní kufr, v něm by našel košili, kterou by si na zadním sedadle oblékl. Za druhé by nechal taxikáře a Suzanne počkat venku a šel by zjistit do recepce, zda je vůbec v hotelu volno. Moc si přál dostat se zpátky do role civilizovaného turisty s dobrými způsoby, který tady v Jáchymově ještě nezanechal žádnou stopu. V samém začátku prvního bodu se mu ale plán začal hroutit. Sotva se totiž dostal ke kufru auta, kdo si otevřel a přidržel vstupní dveře do hotelu. Ten někdo byl on. Pleť jako strouchnivělé dřevo a v tom už teď měl Henry jasno, pohled zabijáka. Zkrátka ideální portýr. Henry váhal, zda ho nenechat čekat a pokračovat ke kufru auta podle plánu, nebo zda se rovnou ubírat k němu. Udělal krok dopředu směrem k hotelu, pak hned krok dozadu k autu, pak zase dopředu a dozadu. Takže s tím odhaleným hrudníkem mezi klopami saka vypadal jako swingující drogový díler. Nakonec se na všechno vykašlal a vyběhl do schodů. Ve dveřích prošel kolem Schmidta jako by nic, ale blesklo mu hlavou, že ten chlap možná už dávno ví, že se na něj vyptával. Stařec nejevil známky zájmu a vyšel z hotelu ven. Když Henry vstoupil do prostorné haly, dýchl na něj duch staré a na základě tamního vybavení i velmi dekorativní doby. 20. léta, odhadoval. Interiér byl starosvětský, ale tak nějak jinak. Všechno bílé v kontrastu s tmavým, nejspíš ořechovým dřevem. Staré, ale čisté, naleštěné a prolnuté zvláštní vůní. Suzanniny nároky na ambiánc 100% naplněny. Uprostřed haly visel ze stropu velký, svítivě zelený lustr a na jejím konci stála bílá skříň s klíči od pokojů, před ní bílý pult a mezi tím vším mladá žena. Také v bílém. Usmívala se. Velmi zvláštně, se usmívala. Vypadala, jako by snad levitovala 10 centimetrů nad zemí a vlastně do té recepce vůbec nepatřila. Najednou se ozvalo tlumené dupání.
1: Schweinhund! Vykřikl někdo. Debil! To je debil! Kretén!
0: Zařval kdosi jiným hlasem. Výměna urážek, o jejímž zdroji zatím nebylo jasno, přišla zrovna ve chvíli, kdy se Henry snažil s dívkou z recepce navázat oční kontakt a k pultu mu zbývalo asi 10 kroků. Celé to směřovalo nahoru ke schodišti pokrytému těžkým vzorovaným kobercem. Hlasitá hádka pokračovala. Henry tušil, že v němčině šlo především o nadávky. Ve své mateřštině zaslechl jakési pokusy o uklidnění situace, pak zase něco v němčině, potom nadávka v angličtině, do toho něco francouzského akcentu. Jak se to blížilo, rozeznával směs přízvuků. Na schodišti se objevil postarší vousatý muž v hotelovém županu, v patách ho následoval obrýlený muž v pruhovaných pyžamových kalhotách a manžestrovém saku. Tihle dva se běhli ze schodů před recepci, županový vousáč muže v pyžamu odstrčil, za nimi se běhli další 3 muži, kteří nevypadali moc odlišně, byli jen trochu víc formálně oblečeni a na rozdíl od těch 2 řvounů se zdáli být příčetní. Skupinka 5 mužů obklopila pult recepce a velmi hrubě narušila hotelový ambiance, jímž si byl Henry ještě před chvílí tak jistý. Zůstal stát. Rozhodl se vyčkat, než se to vyřeší a atmosféra se zas uklidní.
1: Ne, ne, ne, slečno, tohle jako hotel nemůžete tolerovat. Oni mě přestěhovali, řval vousáč v županu na dívku za pultem, která se ovšem tvářila, jako by se právě zrodila z erupce hvězdy a celá tahle situace pro ní nemohla být vzdálenější. Švárc, neblázni, to bude v klidu, uklidňoval rozezleného kolegu jeden z těch příčetných podle přízvuku evidentně Henryho krajan. V klidu? Vy hajzlové, vy, ten kretén Bilek vás donutil, abyste mě přestěhovali. Dávám si Radonovou koupel a vy mi potají přenesete moje spodky na 6,
0: řval županový vousáč jménem Švárc na ty 4 ostatní.
1: Ty tam nemáš co dělat, houkl na něj pan manžestrové sako a pyžamo, vulgo kretén Bilek.
0: Ale ti 3 příčetní ho odstrkovali, aby nedělal problémy. Mohu vám nějak pomoci? Zapojila se konečně i dívka z recepce, aniž komukoli z nich věnovala pohled.
1: Ano, podávám stížnost na nedobrovolný přesun z pokoje 8 na 6. Zatímco jsem podstupoval proceduru, profesor Bilek si se mnou prohodil pokoj. Já jsem ovšem ten, kdo je zapsaný na 8. Byl jsem přestěhován násilím za pomocí těchletěch Chapman, Dufour a Boerio. Musíte zasáhnout,
0: podal hlášení do ruda rozpálený Švárc, díky kterému se Henry zorientoval ve všech jménech i národnostech. I později se neustále oslovovali příjmením a titulem, takže si to ještě mnohokrát zopakoval. Dívka v recepci o krok couvla a oběma rukama naznačila, že si chce od jejich hádky udržet bezpečnou vzdálenost. Vypadalo to na nezvykle komplikovanou klientskou stížnost. A tak se Henry smířil s tím, že čekat bude dlouho. Úkrokem doprava popošel k sametovému sofa v barvě Bordeaux a posadil se.
1: Pochop, my to neudělali schválně, vysvětloval Švarcovi profesor Chapman. Jinak to nešlo. Prosím tě, kdo by to s Bilekem vydržel, kdyby nebydlel na 8?
0: Opodstatňoval svůj čin a mávl směrem k německému kolegovi, který v tu chvíli vykročil k hotelové restauraci.
1: Vždyť o nic nejde, no ne.
0: K uklidňování Švarce se přidal se svým francouzským přízvukem i profesor Dufour.
1: Že nejde? No, Tak podle všeho tady profesoru docentu Bilekovi, kandidátovi věd, asi o něco jde, když to celý zorganizoval a vy jste mu ještě pomáhali, prohlásil s čistě proklamovanou jízlivostí Švarc a obrátil se na dívku v recepci. Slečno, chci, abyste zařídili, že budu zpátky na pokoji 8, neboť Bilek nejenže neobhájil svoji teorii a nebude pořád sedět na té stejné židli na univerzitě, ale nedostane ani můj pokoj, zakřičel Švarc tak, aby to jeho nepřítel slyšel a poprskal, co mohl, včetně dívčiny tváře. Trojice Chapman, Dufour i Boerio zachrochtali smíchy. Bileka to ovšem rozzuřilo a vrátil se zpátky k pultu. Švarc, ty nulo! Zapiš si za uši, že 8 je vždycky moje. Každý rok. Já potřebuju velký pokoj. Potřebuju balkón. Loni i předloni jsem měl pokoj 8. Takže žádný změny. Na 6 budeš ty, hulákal Bilek a pak poručil dívce. Vy ten pokoj přepište na mě. Kde bereš tu drzost? Letos byla prostě 8 moje. Přijel jsem dřív, už jsem tam měl vybaleno, kontroval Švarc. Ty nemáš co dělat ani na 8, ani na téhle konferenci, ani na univerzitě, zaječel Bilek. Já, že tam nemám co dělat? No slyšeli jste to? Švarc těkavým pohledem hledal oporu mezi ostatními. Ti ale překvapivě pouze krčili rameny. Bilek už nereagoval, jen sykl a napřaženou paží vytvořil pomyslnou zeď mezi sebou a ostatními. A všichni se vážně na to gesto zastavili a ucouvli. Bilek se otočil a zaplul do dveří restaurace. Henry fandil Švarcovi, dle všech odposlechnutých argumentů měl na 8 nárok on. Oddychl si. Jenže ještě to nekončilo. Ten profesor, kterému říkali Chapman, chytil potupeného Švarce kolem ramen a za použití nátlaku svých dalších 2 kolegů ho usadil na sofa do těsné Henryho blízkosti.
2: Dufour, Chapman, zavrtěl útrpně hlavou. Jak jste mohli?
0: Téměř se rozbrečel. Slzy netekly, jen si naslintal do těch svých vousů, v nichž už se mu v tu chvíli držely i nějaké drobky.
1: Já opravdu jen držel dveře, bránil se už klidným tónem Chapman a Henry si na něm v tu chvíli všiml, že má zapínání u košile posunuté o 1 knoflík. Zíral na ně jako na klauny v cirkusu, což asi v zápětí ucítili. Naráz se na Henryho obrátili. Rychle stočil pohled ke stropu, který mu dal možnost upnout zrak k extravagantnímu lustru z velmi zářivě zeleného skla a strojeně pokyvovat hlavou nad jeho řemeslným zpracováním. Celá tahle epizoda trvala sice až nesnesitelně dlouho, nicméně Henry mu přinesla i značnou výhodu. I v saku bez košile a s dechem kyselým od zvratků se blížil obrazu lázeňského hosta mnohem víc než tahle komická pětice. Hello, spustila ta snová recepční poté, co se dotkl pultu. Dobrý den. Problémy? Zeptal se zdvořile Henry. Evropská konference jaderné chemie. Vědci. Profesoři, radioaktivní pošuci, konference, takže to asi nemáte volný 2 pokoj. Dívka se otočila ke skříni s klíči a hned zase zpět. Vlastně máme, ale bohužel zbyla už jen 7. 7 je v pořádku, šťastné číslo. Usmál se Henry a přiložil k ústům ruku, aby překontroloval stav dechu. Ale hned vedle je 8. Upozornila ho tichým hlasem dívka a přitom se rozhlížela kolem. U nás dáváme na 8 kretény. Henry chvíli přemýšlel, jestli se nepřeslechl. Nemohlo dojít
0: k chybě v překladu? S čím by si slovo kreten mohla tak splést? Ne, ona asi vážně myslí kretény.
1: Na osmičku. Koncentrujeme potížisty, co se k nám rádi vracejí. Jako například tady, přešla k šeptání. Profesor Pilek. Loni to totiž vypadalo, že Švarc je ještě větší kretén. A tak jsme se nebránili dát ho letos na osmičku. Ale jak jste asi viděl a především slyšel, potvrdilo se, že to byla chyba.
0: To nikomu neříkej. Utnul ji zpoza recepce mladý muž v obleku a pokračoval. Pardon, už jsem zpět. Mohu vám nějak pomoci, pane?
1: Henry pochopil, že jako recepční tady ve skutečnosti pracuje tento muž.
0: Promiňte, pane, kolegyně zaskakovala. Normálně pracuje jako lázeňská sestra a jen vás chtěla upozornit, že váš pokoj číslo 7 sousedí s osmičkou, kde byl ubytován profesor Švarc, česká kapacita v oblasti chemie. A nyní tam tedy nejspíš bydlí profesor Bilek, také kapacita. Oba jsou z univerzity v Heidelbergu. To vás ovšem asi nezajímá. Pánové sem jezdí každý rok a jedinou potřebnou informací pro vás je, že jsou poněkud nevyspytatelní ve svém chování.
1: Víc nevyspytatelní než člověk, který hodlá v tomhle hotelu pronásledovat starého údržbáře, aby ho usvědčil z 30 let staré vraždy ženy, jejíž tělo se nikdy nenašlo? Pošetilého chování nějakého německého profesora se Henry rozhodně nebál.
0: Takže radonovou terapii budete chtít? Ano,

První noc v pokoji 7, v pokoji, který sousedil s osmičkou, byla dobrá. Alespoň pro Suzanne, protože spala v kuse celé 2 hodiny. Pro ní něco jako zázrak. Mimo úsek těch 2 úspěšných hodin se probouzela v různě dlouhých intervalech. A to nejspíš i kvůli tomu, že Henry dost často vstával a významnou část noci seděl na posteli s očima otevřenýma do kořán. Zíral do tmy. Tedy jen do takové té poloviční tmy, protože schválně odtáhl zatemňovací závěs, aby se do té černočerné verze dívat nemusel. Přehrával si v hlavě záznam celého dne. Schmidt. Franz Schmidt. Oči zabořil do obrysu reliéfní ozdoby kolem závěsu lustru. A protože nemrkal, pomalu, ale jistě mu vysychaly oční bulvy. Pořád ho drželo přesvědčení, že Schmidt je určitě součástí nějakého spiknutí. Schmidt Angelino tělo tenkrát buď našel a nějak s ním naložil, nebo ji vlastníma rukama. Zkrátka to bylo něco víc než nějaká trapná nehoda. Angela by si přece zasloužila víc než nějaké náhodné propadnutí do starého dolu. Měla by dostat něco víc. I Henry chtěl něco víc. Být součástí něčeho velkého. Nebo prostě aspoň něčeho. Opravdu si myslím, že ty podlahy jsou původní, pronesla Suzanne při cestě na snídani, doprovázena vrzáním pod nohama. Poprvé se chystali jíst v místní hotelové restauraci. I její interiér dokonale splňoval Suzannina estetická kritéria. Přinesu vám čerstvý chléb. Vajíčka si dáte jak? Zeptala se mladá servírka, jejíž hlavu zdobil šachovnicově kostkovaný šátek. Chléb. Když to vyslovila, Henry sebou sice škubl, ale překvapivě málo. Vypadalo to, že okolnosti, které ho dohnaly k tomu, aby se tu ubytoval, pomalu, ale jistě, stenčovaly jeho strach z onoho slova. Doktor Polak je geniální. Víc než chleba teď musím řešit hrob své přítelkyně, jejího vraha a možná i svoje hodinky. Vajíčka si dal Henry míchaná, Suzanne pošírovaná. Proč jsou na stole ty zubní kartáčky? Podivila se při čekání Suzanne. Henry zvedl hlavu, aby zjistil, o čem je řeč. Očima přelétl prostřený stůl a opravdu. Vedle několikadílné soupravy příborů ležel na stole i malý zubní kartáček, vyrobený ze dřeva, nejspíš bambusu, a u něj malé zlaté zrcátko. Důvodem těch kartáčků je ranní várka makového koláče, ozvala se servírka obložena talíři s jídlem. Pečeme čerství každý den, je to naše specialita. Dovysvětlila mírným hlasem a položila na stůl talíře s vajíčky a tác s podlouhlým kusem závinu nacpaným jakousi černou hmotou. Henry se rozhlédl po všech přítomných hostech. Profesoři i staříci, všichni se v tu chvíli nezřízeně cpali makovým koláčem. Jedna stará dáma, opírající se loktem o své chodítko, si náhle všimla jeho zájmu a věnovala mu široký úsměv. Zuby měla úplně černé. Oprava, zubní protézy měla úplně černé. Jak tak Henry žvíkal černomodrou hmotu z rozemletých semínek máku, která se mu postupně usazovala do mezizubních prostor, snažil se smířit s tím, že až si dřevěnými kartáčky vyčistí zuby, bude muset podstoupit vstupní lékařské vyšetření. Suzanne ho totiž absolvovala už předchozí den a dle jejich slov to bylo velmi důkladné, jejímu zdraví prospěšné a hlavně to bylo v ceně. No,
A jak tak s naprosto čistými zuby seděl před ordinací vyšetřujícího lékaře a zmocňovaly se ho příznaky syndromu bílého pláště, chodbou prošel Schmidt. Ke zhoršení Henryho paranoidního stavu přispěl fakt, že přes rameno měl přehozenou obrovskou kosu. Na vstupní vyšetření Henry nedorazil.

Na Vltavě posloucháte premiérovou četbu na pokračování z románu Lenky Elbe Uranova a právě jsme si v podání Marie Štípkové poslechli třetí kapitolu. Četbu připravila Klára Vičíková, natočil režisér Dimitrij Dudík.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, vítám vás u pravidelného pořadu Sedmé nebe. Jmenuji se Jakub Koenig a příští hodinu vám budu pouštět výběr z písniček, které mám rád a které mi cvrnkly do nosu zejména poslední dobou. Vrátil jsem se k tématu tuzemských zpěvaček, písničkářek a hudebnic. Hlavně proto, že během letošního jara vyšlo několik silných a výjimečných alb, které by bylo škoda minout. Začneme pěkně z čerstva. Fantastickou novou desku Pozvěma Nepřijdem vydala zpěvačka a skladatelka Katarzia teprve 27. května 2026, takže je úplně čerstvá. Rád bych vám novou desku představil skladbou Máme si čo povedať.

To byla nádherná píseň Máme si čo povedať z nového alba mé kolegyně z pořadu Sedmé nebe, zpěvačky Katarzie. Naposledy jsem vám tu pouštěl brzy na jaře jednu z jejich nejstarších skladeb Paranoje z alba Generácia Y, vydaného před 13 lety. Cesta, kterou tato nesmírně talentovaná umělkyně slovenského původu prozatím ušla, je neuvěřitelně barevná a pestrá a báječně se poslouchá. Nové album mi přijde hluboké a temné jako tůň pod jezem. Kdo má rád intenzivní ponory, tady si užije svoje. A pojďme dál. Další výtečná deska se silným ženským hlasem vyšla také v květnu pod hlavičkou kapely Něco něco. V našlapané písničce Mám ráda můžete slyšet Alžbětu Trusinovou, kterou byste si mohli vybavit už z nadějné kapely Neřvi mi do ucha a která během posledních pár let našla v souboru Něco něco skvělou kapelu i vlastní autorskou a interpretační jistotu. Na novém albu, nazvaném Majonéza, je zase o kus zdravější, otevřenější a sebevědomější. A to je super, však poslouchejte sami.

dohráli Něco něco a jejich z Brusu nová píseň Mám ráda. Vystřídá je hudebnice, herečka a performerka Julie Getz. I ta vydala svou poslední desku letos v květnu. Považte, taková úroda. Album Nonte Audio odkrývá Julien bohatý hudební svět. Na výsledné podobě nahrávky se podílel hudební skladatel a producent Ivan Acher a já pro vás vybral písničku Zatopená šachta, ke které na YouTube najdete navíc ještě působivý a docela zneklidňující videoklip.

břičo. A když praskneš bublinku vzduchu, vyplivne černý

Přijde mi trochu škoda, že většinu zpěvaček, které vám dnes pouštím, vnímá mainstreamový posluchač jako nějaké tajuplné návštěvy z podivuhodné a nebezpečné země jménem alternativa. Přitom je každá píseň úplně jiná, každá naprosto svá, s vlastními tématy, hudebním jazykem a příběhem. Na druhou stranu je úžasné, že mohu všechny tyto dámy, alespoň takhle nepřímo, pozvat na společnou plavbu po rozhlasových vlnách. Kormidlo teď přebírá zpěvačka a skladatelka, která si říká Niva a která se pečlivě skrývá za důmyslně vytvořeným virtuálním avatarem. Zatím poslední singl s názvem Skin vydala na konci letošního ledna. Poslouchejte.

0: Posloucháte Sedmé nebe s Jakubem Koenigem, věnované tuzemským zpěvačkám. Právě jsme slyšeli hudebnici tvořící pod jménem Niva a teď něco kompletně odinut. Písničkářku Sabinu Ludániovou jsem potkal několikrát osobně a strávili jsme spoustu hodin povídáním o hudbě. A pak jsem ji jednou slyšel zpívat. A úplně mi zaskočilo. Ne, že bych nebyl zvyklý potkávat v jednom kuse samé ultratalentované, nadané a pracovité lidi, ale takový veliký, sytý a krásný hlas, to jednomu dokáže vzít na chvilku vítr z plachet. Pokud vás v následující písničce Poslední drink okouzlí tak, jako mě, rozhodně si projděte i zbytek Sabinina repertoáru. Stojí za to.
1: Tak si dám poslední drink, než se rozloučím. A na cestu se vydám, pak se ukloním.

Stejné iniciály, jako má Sabina Ludániová, která právě dohrála, má i následující objev, zpěvačka Sára Lagová. Ještě docela nedávno jsem ji ke své škodě vůbec neznal. Její EPčko nazvané Vidím tam, které vyšlo letos v březnu, mi doporučila k poslechu violončelistka Dorota Bárová, kterou jsem mezi zdejšími zpěvačkami zmiňoval minule. Sářin hlas a hlavně písnička nazvaná Liška se mi hned usadily v hlavě. A tak se o ně s vámi podělím. Sára Lagová a její Liška.

0: mám.
1: Zatímco Sáru Lagovou, která před chviličkou dospívala lišku, jsem objevil sotva před měsícem, Kláru Vytiskovou, kterou uslyšíte za chvíli, znám léta, ještě z dob její kapely Toxic. Dokonce jsem pro ní zkoušel v začátcích napsat jeden český text, ale moc se mi to nedařilo a ani nevím, jestli se to k ní tehdy vlastně dostalo. Někdy v roce 2010 moderovala pořad Medúza, kde jsem byl hostem a úplně mě odrovnala její bezprostřednost a radostná energie. Stejná, kterou slyším třeba ze songu 3000 dní z Klářina posledního alba Vega, oceněného cenou Anděl v prestižní kategorii Zpěvačka roku 2025. Haló.

To byla paráda. A zase změníme žánr. Mezi další hudebnice, které by mohly a neměly uniknout vaší pozornosti, patří bezesporu Lenka Zbořilová, která pod jménem Pivoňka natočila desku Co se stalo na obloze, nikomu neřekneme. Po mnoha letech, kdy zpívávala většinou anglicky, se poprvé otevřela možnosti psaní v rodném jazyce. A jde jí to výborně. Dokáže být zároveň intimní i pevná, křehká i autorsky jistá. A tak si pustíme první singl z alba Song Potrestaný.

To byla Lenka Zbořilová alias Pivoňka a její mírně zasněný potrestaný. Další písničku Samota má na svědomí výjimečná skladatelka vystupující pod jménem Květach. Možná už jste narazili na její báječné debutové album Hejno černých koček. Nebo jste třeba zaregistrovali společný dialog s Lenkou Dusilovou v písni Vdechni mi život. Možná ano, možná ne. Já mám pro vás teď nachystaný letošní čerstvý single Samota, který spatřil světlo světa 6. března. Tady je.

Jak sami slyšíte, co píseň, to svébytný umělecký vesmír. Každá z umělkyň na to jde úplně po svém, vlastní cestou, s vlastním příběhem a vlastními východisky. Pokud by tuhle barevnou mnohost chtěl někdo zamáznout ze stolu jako holčičí písničky, přijde o všechnu tuhle sílu a krásu. Hudebnice Sára Vondrášková, která vystupuje jako Never Soul, překvapila dubnovou deskou Rest Your Wound on Mine. Jestli jste ji měli zařazenou jako éterickou dívku se silným hlasem a jemnými syntezátory, přišel čas svůj názor trochu přehodnotit. Nová nahrávka je totiž nebývale drsná, divoká a docela radikální. Pustím vám skladbu Pety, ať víte, co mám na mysli.

Takovou Neversoul jste ještě asi neslyšeli, že? No a další letošní deskou, která vám mohla proklouznout mezi prsty, je album Zábrana. To natočila zpěvačka kapely Lanugo Markéta Foukalová s klavíristou a skladatelem Martinem Braunerem. Společně zhudebnili básně Jana Zábrany a jak se popasovali s nelehkým úkolem, si můžete poslechnout v báječné písni Svět hučel.

0: až bude zase světlo, báseň přejde.
1: To byl prosím pěkně básník Jan Zábrana, proměněný v píseň Markétou Foukalovou a Martinem Brunerem. A před předposledním zastavením našeho dnešního setkání ještě kompletně změníme náladu. Hudebnice a vizuální umělkyně Petra Hermanová zazářila před pár lety už s vynikající kapelou Fjordmos. V roce 2012 vyhráli jako objev roku cenu vinila, v roce 2018 pak Anděla v kategorii alternativa a elektronika. Introspektivní solová deska In Des Eyes Petru ale představuje v jiné, temnější a mnohem melancholičtější podobě. Pojďte to prozkoumat se mnou.

A úplně na závěr jsem si dnes nechal zpěvačku Olgu Koenigovou, která se svojí kapelou Ile vydala dvě úspěšná alba Ve tvý skříni v roce 2013 a Pohádky v roce 2018. Pokud vím, v současné době koncertují spíš sporadicky, ale věřím, že od nich ještě nějakou hudbu čekat můžeme. Docela dlouho jsem se rozhodoval, kterou písničku vybrat a už jsem sahal po hitovce Holka ve tvý skříni. Ovšem, pak mi ruka sklouzla a já vytáhl přenádhernou, mrazivou a podmanivou písničku, která se jmenuje Zmrzlou. Třeba vás v tyhle letní dny trochu osvěží a dýchne na vás trošku severského čerstvého povětří. Těším se na příště. Jakub Koenig ze Sedmého nebe. Hraje Olga Koenigová s kapelou Ile a píseň Zmrzlou.

0: Tak to bylo sobotní Sedmé nebe a Sedmé nebe je pořad, který na Vltavě naladíte každodenně a tedy i zítra.
1: Matt Gold a Dustin Laurenzi, klíčoví spolupracovníci chicagské kreativní scény, představují Devotional Fate.
2: Společné album elektroakustických rytmických improvizací, rovným dílem meditace a tanec.
1: Jejich nové album V sedmém nebi s Jaromírem Honzákem.
2: Poslouchejte v neděli 21. června od 19 hodin na Vltavě.

0: Bůh ví, koho měl na mysli norský jazzman Eyolf Dahle, když skládal a nahrával skladbu The Lonely Banker neboli Osamělý bankéř.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Krásný sobotní večer vám teď o 8. hodině přeje od mikrofonu Vltavy Martina Kolajová a zvu vás na rozhlasový večer, který nás vezme na cestu napříč staletími, čekají nás příběhy i hudební světy. A už za malou chvíli se přeneseme do atmosféry operních jevišť a necháme se unést dílem Joachima Raffa s názvem Benedetto Marcello. Čeká nás opera, ve které se romantická hudební obrazotvornost svého tvůrce setkává s poctou významné osobnosti Bena hudební historie. Pak to bude v 11 večer, obrátíme list a vrátíme se k dalšímu pokračování slavného románu Johna Irvinga Svět podle Garpa. Čekají nás další osudy T.S. Garpa hrdiny. Jehož život je stejně nečekaný, dojemný i absurdně komický, jak vůbec svět kolem nás. No a dnešní vltavský večer uzavřeme v přítomnosti hudební. Otevřeme totiž rozhlasovou fonotéku a představíme vám dvě nové nahrávky skladeb současných autorů Juraje Gažmerčíka a Jana Mikisky. Je to hudba, která vzniká tady a teď a nabídne nové zvukové krajiny. To vše v půlhodince s názvem Soudobá hudba, kterou pro dnešní vltavský večer připravila Renáta Spisarová. Tak tedy od operního díla o barokním mistru Benedetto Marcellovi přes moderní literární klasiku až k nejnovějším hudebním výpovědím. Takový bude váš dnešní večer, pokud setrváte ve společnosti Českého rozhlasu Vltava. Přijměte tedy pozvání k poslechu, přeji vám krásný večer.

večer. Titul pro dnešní tři hodiny vyhrazené hudebním dramatům určilo 340. výročí narození muže, který patří k nejpozoruhodnějším osobnostem benátského baroka. Potomek starého šlechtického rodu Benedetto Marcello stál celý život jednou nohou ve světě vysoké politiky a druhou ve světě hudby. Aristokrat, právník, státní úředník, básník i skladatel žil ve světě opery, ale zároveň se jí vysmíval. Marcello nebyl člověk, který by se nechal snadno unášet módou. Naopak, když na počátku 18. století ovládla Evropu italská opera se svými hvězdnými pěvci, okázalými dekoracemi a virtuózními áriemi, pozoroval tento svět s rostoucí skepsí. Když roku 1720 vydal anonymně satiru Il Teatro alla Moda, tedy divadlo podle módy, způsobil menší skandál. S nemilosrdným humorem si v ní utahoval z operních hvězd, skladatelů, impresáriů i publika. Nikdo nebyl ušetřen. Marcello zesměšňoval prázdné efekty, přemrštěnou virtuozitu i proměnu opery v obchodní podnik. Jeho knížka je dodnes jedním z nejživějších svědectví o zákulisí operního světa 18. století. Kdyby věděl, že se jednou sám stane hrdinou opery, nejspíš by se tomu zasmál. Jenže zápletka, kterou mu připravil jeho vlastní život, je pro operní příběh přímo stvořená. Šlechtic Marcello se totiž zamiloval do své žačky, zpěvačky neurozeného původu Rosany Scalfi. Aristokrat a prostá benátská dívka uzavřeli tajný sňatek, který však tehdejší společnost odmítla uznat. Po Marcellově smrti tak byla Rosana zbavena dědických práv a zůstala téměř bez prostředků. Tento příběh o 100 let později zaujal německého skladatele švýcarského původu Joachima Raffa, který jej proměnil v operu Benedetto Marcello, dílo, které připomíná, že za jmény hudebních dějin se často skrývají osudy stejně dramatické jako příběhy jejich operních hrdinů. Titul, který dnes večer zazní, je tedy odtajněn a k jeho poslechu vás zve Daniela Čermáková. Dobrý operní večer, milí posluchači. Joachim Raff není dnes jméno, které by rezonovalo v širokém povědomí milovníků klasické hudby. Proč se nestal součástí kánonu hudebních titánů takzvaného dlouhého 19. století, které začalo francouzskou revolucí v roce 1789 a skončilo vypuknutím světové války v roce 1914, je předmětem odborných debat, každopádně za svého života byl ceněn jako významný skladatel romantismu. Narodil se v roce 1822, zemřel o 60 let později a pokrývá tedy střední desetiletí této epochy. Jeho pátá opera Benedetto Marcello z roku 1878 vznikla na sklonku Raffovy kariéry i života, bylo mu tehdy 56 let. A bylo to 2 roky poté, co byl v Bayreuthu uveden celý prsten Nibelungův. Když Raff komponoval Benedetta Marcella, už dávno se distancoval od Franze Lista, jehož hudebním asistentem byl v mládí. Začal odmítat složitost harmonie a frázové struktury v Listově i Wagnerově hudbě. Libretto si napsal skladatel sám, děj je z větší části smyšlený, ale 4 hlavní postavy a jejich vztahy jsou zcela reálné. Krom Benedetta Marcella je to skladatel Johann Adolf Hasse, slavná operní diva Faustina Bordoni, zde představovaná jako 27-letá studentka zpěvu, a Rosana Scalfi, v tomto případě 20-letá žačka zpěvu, rybářova dcera. Většina děje se točí kolem otázky, který muž si vezme kterou ženu. Výsledek není žádným překvapením, Hasse a Faustina Bordoni se brzy stali a zůstali snad nejslavnějším hudebním párem 18. století. Marcello a Rosana, jak už bylo prozrazeno, na začátku se též vzali ve skutečnosti tajně. Ale my si vyslechneme jejich příběh tak, jak jim ho vymyslel Joachim Raff. V přijímacím salonu svého učitele Benedetta Marcella zpívá Rosana veselou písničku o rybce. Pán domu má zpoždění a když v zápětí přichází Faustína na svou vlastní lekci, dívka se obává, že Marcello už na její výuku nebude mít mnoho času. Pozdraví se a Faustína navrhne, aby jí Rosana mezi tím něco zaspívala. Po chvíli váhání se Rosana pustí do písně o Kupidovi. Faustína ji schovývavě pochválí, ale pak poukáže na místa, která by mohla ještě zlepšit. Píseň po ní zopakuje mnohem lépe, načež ohromená a skleslá Rosana musí uznat, kolik se toho ještě musí naučit.
Faustína ji však povzbudí a dívka získá novou odvahu. Konečně vstupuje Marcello, omluví se a vysvětlí, že dnes nebude žádná hodina. Místo toho mají Faustína a Rosana něco zaspívat jeho německému hostu, slavnému skladateli Adolfu Hasemu. Obě žačky znají jeho pověst a jsou z tohoto návrhu zaskočeny. Hasse se objeví a Marcello ho seznámí s Rosanou a Faustínou, o nichž svému hostu již nadšeně vyprávěl. Rosana začíná, její smutná píseň pojednává o neopětované lásce. Hasse ji srdečně chválí za její procítěný přednes, zatímco její zmatený učitel se diví, že tak náhle našla ten správný výraz. Faustína okamžitě pochopí, že Rosana zpívá o své lásce k Marcellovi a je rozlobená, že on to nevidí. Zaspívá veselou píseň o Slavíkovi, která všechny přítomné uchvátí. Ale Faustína je zklamaná, protože Hasse nic neříká. Což jí Marcello vysvětluje tak, že je to způsobeno hlubokým dojmem, který ve skutečnosti její vystoupení na návštěvníka udělalo. Než chce s Rosanou opustit místnost, požádá Hasseho, aby Faustíne sdělil svůj názor. To se stane, poté co jsou oba sami, přiznájí svůj hluboký obdiv. Faustína ho pozve na večerní společenskou akci, kde bude zpívat a on by mohl hrát. Marcello a Rosana se vracejí. Hostitel požádá všechny, aby s ním povečeřeli, což všichni rádi přijmou. Půvabná opera Joachima Raffa musela čekat více než 120 let, než se dočkala své premiéry, a to v podobě koncertního provedení v roce 2002 v německém Metzingenu, které dnes uvádíme. Zpívají Detlef Roth, bariton, jako Benedetto Marcello, Johannes Kalpers, tenor, jako Johann Adolf Hasse, Melba Ramos, soprán, jako Faustina Bordoni, Margarete Josvik, mezzosoprán, jako Rosana Scalfi. Hraje SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern, diriguje Gregor Novak.

Vyslechli jsme první dějství tříaktové opery německého skladatele švýcarského původu Joachima Raffa, který se ve své páté opeře nechal inspirovat životními osudy reálných hudebních osobností barokní epochy, skladatelů Benedetta Marcella a Johanna Adolfa Hasseho a jejich reálných životních partnerek Rosany Scalfi a Faustiny Bordoni. Svým životním příběhem se Joachim Raff rozhodně kvalifikuje jako typický romantik. Bez peněz a v raném věku prohlášený za bankrotáře, dokonce strávil nějaký čas ve vězení jako dlužník, žil na okraji hudebního světa. Jeho prvním kontaktem s představiteli kánonu byl Mendelssohn, kterému poslal některé ze svých raných klavírních prací. Velký skladatel byl natolik ohromen, že je doporučil svému vlastnímu vydavateli a také naléhal na jejich autora, aby se vzdal svého zaměstnání a stal se profesionálním hudebníkem. Opuštění dobře placeného místa vyvolalo trvalý rozkol s rodinou a rychle uvrhlo Raffa do chudoby, kterou nedokázal zmírnit ani po přestěhování do Curychu. Tam se protloukal více či méně jako příležitostný skladatel, když se dozvěděl, že Franz Liszt, tehdejší superstar evropských pódií, vystoupí v Bazileji. Pěšky a bez peněz se Raff vydal do Bazileje, kde o dva dny později, promočený a bez lístku, stál před vyprodaným koncertním sálem. A velký Liszt se nad ním slitoval, nechal na pódium přinést židli a Raff mohl poslouchat a kochat se z bezprostřední blízkosti. A co víc, Liszt a Raff se dali do řeči a Liszt svého mladého obdivovatele uvedl do německého prostředí. Problémy s obživou však tímto zdaleka nebyly vyřešeny. Následoval mučivý život plný podlézání vydavatelům a přesvědčování neochotných impresáriů, aby se zastali jeho děl, ale nakonec se mu podařilo najít si místo v hudebním establishmentu, když byl v roce 1877 jmenován prvním ředitelem nově založené konzervatoře Hoch ve Frankfurtu. Právě v době, kdy se německý stát konsolidoval, si dříve chudí a potulní hudebníci mohli najít své místo. Romantismus se stával konzervativním. V té době byl Raff mimořádně populárním symfonickým skladatelem a jeho hudba se hojně hrála. Na konci dlouhého 19. století však byly jeho skladby opomíjeny a stále čekají na svou renesanci. Jeho pátá opera Benedetto Marcello, kterou dnes mimochodem uvádíme ke 340. výročí nikoli jejího autora, ale hlavní postavy, se dočkala v roce 2002 při koncertním provedení v německém Metzingenu. Ve svém bytě u Canal Grande se Faustína připravuje na slavnostní večer. Její myšlenky se upínají k Hassemu, do kterého se, zdá se, zamilovala. Ten tiše vstoupí do místnosti, zaslechne její monolog a bez okolku jí přizná své city k ní. Faustína sice zpočátku dělá drahoty, ale vzájemná přitažlivost je neodolatelná a nakonec si při odchodu na večerní společenskou událost vyznají lásku. Později večer je před Faustíniným bytem slyšet zbor z kostela Santa Maria della Salute, který zpívá Ave Maria. Objeví se maskovaný Marcello a před domem chce svádět Faustínu zpěvem serenády. Slyší ale, že se Faustína a Hasse blíží v gondole a plný žárlivosti poslouchá jejich zamilované řeči. Schová se, zatímco ti dva vstupují do domu a přísahá, že se Hasse mu pomstí. Když Hasse opět vyjde ven, Marcello mu zatarasí cestu a obviní ho, že mu Faustínu přebral. Hasse se tváří smířlivě, Marcello však chce souboj a tak oba muži tasí šavle. Zatímco zápasí, Faustína ve svém bytě zpívá modlitbu, kterou se však Marcello nenechá uklidnit. Znovu zaútočí, ale jeho protivník ho rychle odzbrojí. Faustína zaslechne rozruch před svým domem, otevře dveře na balkón, vidí, co se stalo a s výkřikem se hroutí. Hasse odchází, Marcello měl jeho život ve svých rukou, ať si jej ponechá jako záruku přátelství. Tak si vyslechněme druhé dějství opery Marcello Joachima Raffa. Zpívají Detlef Roth, bariton, jako Benedetto Marcello. Tenorista Johannes Kalpers stvárňuje Johanna Adolfa Hasseho. Sopranistka Melba Ramos zpívá Faustínu Bordoni. A mezzosopranistka Margaret Josvik vystupuje v roli Rosany Scalfi. Hraje rozhlasový orchestr Kaiserlautern, diriguje Gregor Novak.

Autor díla, které dnes tvoří náplň operního večera, kterým vás provází Daniela Čermáková, a z něhož právě doznělo druhé dějství, německý skladatel švýcarského původu Joachim Raff, mezinárodního uznání dosáhl v roce 1863, kdy jeho první symfonie i kantáta získaly významné ceny. Po těchto úspěších jeho hvězda stále stoupala, až byl po určitou dobu považován za předního německého symfonika. V roce 1877 byl Raff jmenován zakládajícím ředitelem Hochovy konzervatoře ve Frankfurtu a vedl tuto instituci k tomu, aby se stala jednou z předních německých hudebních škol, a to až do své náhlé smrti v červnu 1882. Navzdory svému konečnému úspěchu ve většině ostatních oblastí hudební tvorby měl Raff s operním žánrem málo štěstí. Jeho prvním pokusem byla čtyřaktová velkolepá hrdinská opera Král Alfred. Složená ve Stuttgartu v roce 1848, byla před svou úspěšnou premiérou pod záštitou Lista ve

Výmaru v roce 1851 zcela přepracována a následně se dočkala dalších uvedení jak tam, tak ve Wiesbadenu, než na dobro zmizela z jeviště. Povzbuzen počátečním úspěchem pracoval Raff 4 roky na libretu i hudbě 5větého hudebního dramatu Samson, které dokončil v roce 1857. Přes přísliby uvedení zůstávalo dílo neinscenováno, a to až do roku 1865, kdy se ho ujal Ludwig Schnorr von Carolsfeld, tvůrce Wagnerova Tristana. Bohužel vyhlídky na Schnorrovu inscenaci Samsona se rozplynuly s jeho náhlou smrtí a s ní zmizela i jakákoliv naděje na uvedení Raffovy opery. Obrátil se k lehčímu žánru a v roce 1870 sklidil skromný úspěch s Paní Skřítek, jiskřivou 3aktovou adaptací Paula Rebera podle Calderonovy slavné komedie La Dama Duende. Ta měla opět premiéru ve Výmaru. Raffovým pokusem využít tohoto příznivého přijetí byla jeho druhá komedie Di Parole. Dokončil ji v roce 1872, kdy jeho kariéra dosahovala vrcholu. Šlo o zhudebnění jeho vlastní adaptace hry aristokratického amatérského dramatika. Ale naděje premiéry ve Výmaru se rozplynuly a ani toto dílo nebylo nikdy uvedeno. V době, kdy Raff v roce 1875 začal psát libreto své předposlední opery, musel už pochybovat o svých schopnostech jakožto skladatele pro jeviště, vzhledem k jeho úspěchům v téměř všech ostatních hudebních žánrech. Poté, co se ve svých prvních 2 operách pokusil o vážné drama a v dalších 2 o komedii, rozhodl se pro méně konvenční a svérázné dílo, u něhož Raff v kontextu Wagnerovy dominance v německé opeře možná tušil, že má jen malou šanci dostat se na jeviště. A nebo prostě chtěl zkomponovat něco, co by potěšilo jeho samotného. Kunst und Liebe, umění a láska, jak se jeho 5. opera původně jmenovala, měla být dílem skromného rozsahu, spíše komorním než epickým dramatem, zabývajícím se vztahy, láskou a ztrátou. Zda, jak se domnívá Volker Tosta ve své předmluvě ke kritickému vydání partitury, bylo Raffovým záměrem napsat dílo na téma lásky v uměleckých kruzích a v této souvislosti se zamyslet nad pravdivostí a smyšleností uměleckého vyjádření, tedy o tom se lze jen dohadovat, ale tato témata jdou z libreta jasně vyčíst. Samotný příběh je Raffovým vlastním výtvorem a důvody, proč se ho ujal, známy nejsou, ale můžeme se domnívat, že jeho celoživotní láska k hudbě barokní éry ho vedla k tomu, aby jako mužské protagonisty zvolil právě 2 z předních skladatelů 18. století, Benátčana Benedetta Marcella a Němce Johanna Adolfa Hasseho. Raffova dcera Helena uvedla, že její otec vždy choval zvláštní náklonost k tomuto vážnému velkému skladateli, kterého si vybral za svého hrdinu. A možná není náhoda, že přibližně v době, kdy začal pracovat na libretu, ho violončelista Ernst de Munk požádal, aby napsal klavírní doprovody k některým z Marcellových sonát pro sólové violončelo. Raff začal s kompozicí opery v roce 1877 ve Wiesbadenu. V průběhu téhož roku však odešel do Frankfurtu nad Mohanem, kde se ujal funkce ředitele Hochovy konzervatoře. Vzhledem k obrovskému pracovnímu nasazení, které bylo spojeno se zřizováním této instituce, se dokončení partitury protáhlo až do roku 1878. Raff nazval své nové dílo lyrickou operou a tento neobvyklý pojem přesně vystihuje charakter jeho skladby. Jedná se o okouzlující dílo bez nepříjemné přeslazenosti, prostoupené stejnou melodičností, která charakterizuje více než 100 skladatelových písní a která je dovedně přizpůsobena každé dramatické situaci. S pouhými 4 zpěváky, krátkým mužským sborem za jevištěm a skromně obsazeným orchestrem se dílo blíží komorní opeře a demonstruje jednu z nejdůležitějších hudebních zvláštností svého tvůrce. Souběžný pohled vpřed i vzad. Ze všech 6 oper, které Raff napsal, je tato pravděpodobně nejvíce inovativní. Přitom Benedetto Marcello v žádném případě není parodií barokní opery. Partitura je spíš plná hudebních prvků, které musely v kontextu tehdy dominující Wagnerovské ortodoxie působit jako vědomé anachronizmy.
Její předehra a la Rossini nemá žádný tematický vztah ke zbytku díla, jako hlavní představitelka je zapotřebí koloraturní sopranistka, náznaky barokních forem jsou vpleteny do hudebních struktur, pěvecký hlas má přednost před orchestrem, přičemž čistě orchestrální epizody zabírají asi třetinu celkové hrací plochy. To vše předjímá vývoj 20. století a odvrací se od norem své doby. Před námi je tedy závěrečné třetí dějství opery Benedetto Marcello Joachima Raffa. V Marcellově přijímacím salonu Rosana žasne nad ruchem v domě. Obává se, že Marcello byl vzhůru celou noc a nemá náladu na hodinu zpěvu. Když si všimne jeho nové písně, zaspívá ji s rostoucím citovým prožitkem. Píseň pojednává o zoufalství odmítnutého milence a Rosana si uvědomí, že Faustína Marcella odmítla. Ale se smutkem si přizná, že ona sama pro něj stále nic neznamená. Marcello vstoupí a oznámí šokované Rosaně, že opouští Benátky a přestěhuje se do Breše, kde bude guvernérem. Ví, že ona Benátky miluje a ujišťuje ji, že jí zde zajistí to nejlepší vzdělání. Navzdory jeho přesvědčování je Rosana rozhodnutá, že ho neopustí a bude ho následovat kamkoliv. Zabránit tomu by mohl jen silou. Marcello s překvapením a vděčností zjišťuje, že je připravena zasvětit mu svůj život a že tedy není odsouzen k osamělosti. K její radosti souhlasí, že s ním může jít, ale poukazuje na to, že je unavený z učení a ptá se jí, co by v budoucnu dělala bez zpěvu. Rosana odpoví, že by byla šťastná i jako jeho služebná. Marcello musí, zatímco Hasse a Faustína váhavě vstupují, nakonec konstatovat, že ta dívka pro něj znamená mnohem víc, než si byl ochotný připustit. Všichni si uvědomují trapnost okamžiku, který přeruší Hasse, když Marcella osloví mistře. A Ital na to reaguje tím, že ho požádá, aby mu říkal příteli. Hasse oznamuje, že se s Faustínou budou brát a odjedou do Německa. Faustína prosí Marcella o odpuštění a zdůrazňuje svou vděčnost za vše, co pro ně udělal. On svým návštěvníkům sděluje, že jako guvernér Breše bude mít málo času na hudbu, ale že s ním pojede Rosana. Faustína je potěšená a svěřuje mu, že Rosana ho vždy milovala, načež Marcello přiznává, že si až dosud neuvědomoval, co k němu Rosana cítí. Všichni se shodují, že události dopadly lépe, než se odvážili doufat a obě dvojice se šťastně rozcházejí. Zpívají Detlef Roth, bariton v roli Benedetta Marcella, Johanna Adolfa Hasseho zpívá Johannes Kalpers, tenorová role. Faustínu Bordoni stvárňuje Melba Ramos, soprán a Margarete Josvik, mezzosoprán, zpívá roli Rosany Scalfi. Hraje rozhlasový orchestr Kaiserslautern, diriguje Gregor Novak.

Damen, die Mienen, die Heulen, die Worte so gold.

Ne jeden, hned několik románových motivů obsahuje život velkého benátského mistra 18. století Benedetta Marcella. Benátský politik, který skládá hudbu po večerech vedle státní služby, hudebník, který se vysmívá opernímu žánru, zatímco je jeho součástí, šlechtic, který se zamiluje do zpěvačky neurozeného původu, kterou si tajně vezme, ačkoliv je jejich vztah pro benátskou aristokratickou společnost nepřijatelný. A právě tento příběh zaujal o více než 100 let později německého komponistu švýcarského původu Joachima Raffa. Skladatele, který se pohyboval ve světě Lista, Schumana a Brahmse a který v Marcellovi neviděl jen slavného benátského hudebníka, ale především člověka. Člověka rozpolceného mezi povinností a citem, mezi společenským postavením a osobním štěstím. A ještě jeden paradox. Muž, který napsal nejjízlivější satiru na operu své doby, tedy Benedetto Marcello, se nakonec sám stal hrdinou opery. A tu jsme vyslechli právě dnes na nahrávce z koncertního provedení díla z roku 2002. Zpívali Detlef Roth, bariton, jako Benedetto Marcello. Johannes Kalpers, tenor, jako Johann Adolf Hasse. Mel Baramos, soprán, zpívala roli Faustíny Bordóny. Margarete Josvik, mezzosoprán, Rosanu Scalfi. Hrál rozhlasový orchestr Kaiserslautern, dirigoval Gregor Novak. A přiblížili jsme tak jednak hudební řeč málo známého autora Joachima Raffa a za druhé připomněli benátského barokního mistra. Od jehož narození to zanedlouho bude 340 let. Marcello sám se komponování oper vyhýbal. Jednak ho k tomu netlačili existenční důvody, jak jsme řekli, komponoval si pro potěchu vedle své druhé kariéry ve státních službách a hlavně o opeře, divadle a všem s tím spojeném si myslel své. Kromě satirického spisu Il Teatro alla Moda vytvořil rozsáhlé dílo duchovní a vokální hudby, zejména pak slavný cyklus žalmů Estro Poetico Armonico, který mu přinesl evropskou proslulost. Cyklus vznikal v letech 1724 až 1727 a představuje prvních 50 Davidových žalmů. Texty nejsou zhudebněny v tradiční latině, ale v italských básnických parafrázích benátského poety Girolama Giustinianiho. To samo o sobě bylo neobvyklé. Marcello neusiloval o hudbu pro liturgické účely, ale šlo mu o umělecké a intelektuální zpracování biblické poezie. Zatímco většina italské hudby té doby stavěla na virtuózních efektech a pěvecké brilanci, Marcello se snažil vrátit důležitost slovu. Pro něj nebyla hudba samoučelnou ozdobou textu. Měla odhalovat jeho význam, náladu a duchovní obsah. A právě v Estro Poetico Armonico nejlépe uskutečnil ideály, které později hájil i ve své slavné satyře Il Teatro alla Moda. Sbírka vyšla v 8 rozsáhlých svazcích a byla po celé Evropě přijata s mimořádným obdivem. Současníci v ní viděli spojení starého kontrapunktického umění s moderním výrazem baroka. Marcello také navštěvoval benátské synagogy a do několika žalmů začlenil melodie, které tam slyšel. 11 žalmů tak obsahuje motivy převzaté z aškenáské a sefardské tradice. Dílo se tak stalo jedním z nejstarších evropských pramenů, dokumentujících židovský liturgický zpěv. Kontratenorista Terry Vej ze sbírky Estro Poetico Armonico Benedetta Marcella bude zpívat žalm O Dike Lode.

To byl Terry Way a La Gioia Romanica s Jürgenem Banholzerem a jeden z žalmů duchovní sbírky Estro Poetico Armonico Benedetta Marcella, kterému je připisováno také 300 kantát. Jejich rukopisy se nacházejí v nejvýznamnějších hudebních knihovnách v Evropě a Americe a mnoho z nich tam čeká na své novodobé premiéry. A některé se už dočkaly před pár lety, například katalánská sopranistka Núria Rial natočila na své nové CD celkem 4 tyto kantáty, z nichž právě 3 měly novodobou premiéru. CD natočila s ansámblem La Floridiana s Nicoletou Parašivescu a my si poslechneme kantátu Ti sento amor, ti sento, což je srdcervoucí žalospěv o neopětované lásce.

To byla tedy Nuria Rial a La Floridiana s Nicoletou Parašivescu a kantáta Ti sento amor, ti sento Benedetta Marcella. Kantáta byla nahraná na tomto CD v novodobé premiéře. Jednou z nejvýznamnějších vokálních kantát, kterou složil italský barokní skladatel Benedetto Marcello, je Ariana Abandonata. Zpracovává antický příběh o opuštěné Ariadně na ostrově Naxos. A nám ji bude zpívat Magdalena Kožená, hraje Collegium 1704 s Václavem Luxem.

0: Magdalena Kožená s kolegiem 1704 a Václavem Luxem přednesla kantátu Ariana Abandonata, jedno z nejpopulárnějších děl italského barokního mistra Benedetta Marcella, jemuž jsme věnovali tento večer ke 340. výročí jeho narození. A to skrze jeho dílo a také dílo o něm. Operním večerem vás provázela Daniela Čermáková, mějte se krásně a klidnou noc.
1: Zázračná moc hudby provede prince i ptáčníka úskalými hororové cesty.
2: A na jejím konci čeká na každého vytoužená dívka.
1: Mozartova kouzelná flétna, unikátní archivní nahrávce dirigenta Wolfganga Saváliše s vídeňskými filharmoniky a pěveckými legendami Hermanem Prajem, Peterem Schreierem nebo Helen Donát.
2: V operním večeru v sobotu 27. června od 20 hodin.
1: Na Vltavě.
3: Nodo, dny nové opery Ostrava. 7 světových premiér, 7 pohledů na svět. Opera 21. století s mezinárodními týmy a solisty. Skladatelé od nás, z Kanady, Velké Británie, Slovenska i Spojených států amerických. V Ostravě denně od 23. do 27. června. Generálním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Vltava.
4: Ahoj. Zajedeme dnes na ty trosky?
5: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
4: Že bych vyrazil za váma?
5: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
6: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
7: www.lfs.cz.
6: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Četba s hvězdičkou.
8: Hodinka zbývá do půlnoci a před námi je už 24. kapitola četby na pokračování z kultovního románu Johna Irvinga Svět podle Garpa.

0: T.S. Garp, Svět podle Bensonhavera. Součást románu Svět podle Garpa, který napsal John Irving. Hope Standishová sledovala hodiny na palubní desce starého pick-upu, v němž ji unášel psychopatický násilník Oren Raff. Uplynulo jen půl druhé hodiny od chvíle, kdy ji přepadl v jejím domě a s nožem v ruce donutil nastoupit do auta, aby ji někde za městem v kukuřičných polích znásilnil a zabil. Tím se ani netajil. A neuplynula ani půl hodina od chvíle, kdy na prasečí farmě jeho rodiny vyměnili jedno auto za druhé, zatímco Orenovi bratři nebo strýcové nevěnovali zoufalé Hope ani tolik pozornosti, co svým chovným sviním. Věděla, že je ztracena. Že až na těch hodinách uplyne další hodina, nebude už mezi živými. Slíbil jí ale velkoryse, že ji zabije dobře. To jí paradoxně dodalo trochu odvahy. Tohle, co děláte, je špatnost, pověděla mu. Byl z toho docela překvapen. Ne, to není. Nic špatného nedělám, paní. Chcete mě přece znásilnit. A to je přece špatnost. Ale já se s váma chci akorát vyspat. Bude se vám to líbit, uvidíte. Tentokrát už i v autě ani k ničemu nepřivázal. V pustině kukuřičných polí stejně neměla kam utéct. Nemáte žádné právo mi něco takového dělat, řekla Hope. Oren dupl na brzdy, až Hope narazila na tvrdou přístrojovou desku. Čelem se odrazila od předního skla, v prsou se jí natrhl nějaký malý sval. Pak šlápl na plyn a s ní to opět hodilo zpátky.
1: Nenávidím, když se se mnou chce někdo hádat, pohrozil.
0: Z nosu jí tekla krev. Zaklonila hlavu a zkoušela krev chutnat. Z nějakého důvodu jí to uklidňovalo, pomáhalo jí to myslet. Oren se na ní podíval a zasmál se. Plivla na něho tenonkou slinu s krvavým okrajem. Popadl jí za vlasy svou tlapou, plochou a širokou jako podrážka. Chytila ho oběma rukama za předloktí, jedním trhnutím si přitiskla k ústům jeho zápěstí a kousla ho do měkké části, kde nerostou chlupy. Chtěla ho tímto pošetilým způsobem zabít, ale sotva mu stačila prokousnout kůži. Měl v paži takovou sílu, že jedním pohybem vytrhl celé její tělo ze sedadla vzhůru, až mu padla setrvačností přes klín. Zátylek jí přimáčkl k volantu, do hlavy jí zahoukal klaxon a hranou levičky jí rozbil nos. Pak se touž rukou zase chopil volantu. Rozevřenou dlaní ji chytil za hlavu a přitiskl obličej k žaludku. Když cítil, že se nebrání, nechal jí hlavu položenou na sténech. Měla oči pevně zavřené, aby tolik necítila bolest v nose. Věděla už, že on na žádné dohadování nebude. Jeho dlaní spočívala vzadu na krku. Jeho prsty se jí zaplétaly do vlasů. Několikrát zahnul doleva, pak několikrát doprava. Věděla, že každá odbočka znamená ujetou míli.
1: Berte to z té lepší stránky, říkal jí pak docela klidně, jako by tišil nějaké zvíře, než je podřízne. Váš kluk se z toho dostal. A přitom jsem ho chtěl oddělat taky.

Inspektor Bensonhaver měl daleko lepší pocit, když kolem sebe viděl hodně volného prostoru. Díval se teď na svět z nadhledu, po jakém vždycky toužil. Kroužil nad plochou otevřenou zemí v helikoptéře. Nad ní, nad celou, jako dozorce, který sleduje své poklidné, dobře osvětlené království. Šerifův pomocník mu sdělil: tady je jenom jedna tyrkysová dodávka. Patří těm zatraceným ráfům. Jakým ráfům? Jsou to prasečkáři, celá ta pošahaná rodina. Strašně nerad tam chodím, jsou opravdu divní. Bensonhaver pohlédl na šerifova pomocníka. Byl to mladý muž s naducanou tváří, příliš mladý pro tuto práci. Jak divní? Zeptal se. Bensonhaverovi připadali všichni lidé divní, a nejvíc on sám. Hodně divní, pane. Na toho mladšího jsem totiž zrovna minulý týden dostal stížnost. Jmenuje se Oren. I ty jména mají divný. Jeden soused si na něj stěžoval, že si to rozdával s jeho psem. Pilot helikoptéry se zasmál. Bensonhaver očima sledoval dlouhou nedlážděnou příjezdovou cestu, vedoucí k čemusi, co mu připadalo jako náhodné seskupení chlívků a nejrůznějších hospodářských stavení. Takhle z výšky Aden Bensonhaver nedovedl určit, která stavení jsou určena pro lidi a která pro zvířata. Ten soused říkal, upřesňoval to pomocník šerifa, jako by to Bensonhaver nemohl pochopit, že to ten kluk Oren do toho psa strkal. Zkoušel jsem to vyšetřit, ale když jsem se tam dostal, byl už Oren pryč. A pes vypadal v pořádku. Jak sakra můžu poznat, že někdo opíchal psa? Měl se z toho psa zeptat. Zasmál se pilot vrtulníku, ještě mladší než šerifův pomocník. Nevěděl ještě, že se toho dnes směje naposledy. Nežvaňte a přistaňte, okřikl ho Bensonhaver. To už viděl tyrkysový pick-up. Ti idioti se ho ani nepokusili schovat někam do kůlny. V dlouhé ohradě se splašeně vlnilo stádo prasat vyděšených helikoptérou. Na rampě před chlívkem leželo rozvalené prase a nad ním se v podřepu skláněli dva hubení muži v monterkách. Když zvedli hlavy k helikoptéře, Bensonhaver i na tu dálku viděl v jejich tvářích něco, kvůli čemu zalitoval, že tato helikoptéra Národní gardy není vybavena kulometem.

0: jeli dál mezi nekonečnými poli. Hope Standishová a násilník Oren Raff. Teď už ani neviděla ven z pick-upu, protože jí Oren stále tiskl hlavu na svůj klín. Nejspíš proto, aby ji ze samot kolem cesty nemohl nikdo zahlédnout. Občas je dokonce minulo nějaké auto. Ale už brzy, myslela si Hope, se dostaneme někam, kde nebudou žádní lidé. A kde i ona přestane být živým člověkem. Hope si uvědomila, že natolik myslí na svou blízkou smrt, že na chvíli zapomněla na pravý důvod této hrůzy, na své znásilnění. To chce on přece především. Takže ona se musí snažit, aby k tomu došlo. Teď je hlavní věc přežít. Věděla, že to znamená přežít jeho. Že to znamená docílit, aby byl dopaden, nebo aby ho někdo zabil, nebo že ho musí zabít sama. Cítila na tváři drobné mince v jeho kapse. Přeska jeho řemene se jí zařezávala do čela. Rty se dotýkala mastné kůže jeho pásku. Rybářský nůž se nosí v pochvě na pásku. Ale kde ji má? Pochva. Pomyslela si trpce a mnohoznačně. Teď jde hlavně o pochvu. Jakoby opět uhodl její myšlenky, přes jeho promaštěné džíny ucítila, že mu tuhne penis. Její teplý obličej v klíně, ruka v jejich vlasech, to všechno na něho začínalo působit. Teď, pomyslela si Hope, zachraň se. Posunula obličej lehce po jeho stehnu. Nebránil jí. Zavrtěla hlavou, jako by si chtěla udělat větší pohodlí na nějakém polštáři. A ten hrbol pod jeho džínami narostl, aniž se ho přímo dotýkala obličejem. Ale mohla na něj působit dechem. Horkým a vlhkým dechem. Ale její jediná myšlenka byla chladná jako nůž. Já tě dostanu, ty grázle. Bylo zřejmé, že sexuální zkušenost Orena Raffa žádné rafinované jemnosti nezahrnovala. Začal se vrtět. Hope ale nespěchala. Když se vystupující hrbol na kyslých džínů dostal až k jejím rtům, obemkla její ústy, ale rty nepohybovala. Oren Raff cítil její horký dech, jenž pronikal drsnou tkaninou. Zasténal, co to sakra děláte? Hope mazlivě stiskla zuby. Oren zvedl koleno, přibrzdil, narazil jí přitom do hlavy a bouchl jí do nosu. Vsunul ruku do klína pod její tvář. Myslela si, že jí chce nějak ublížit, ale jen zápasil se zipem. Vzdychal.
1: Tohle jsem viděl jen na obrázcích.
0: Já sama, řekla. Aby mu mohla rozepnout poklopec, musela se trochu nadzvednout. Chtěla se hlavně podívat z okna. Pořád byli ve volném venkovském kraji, ale na vozovce byly namalovány pruhy. Otevřela mu poklopec a aniž se na něho podívala, vzala tu věc do úst.
1: Kruci,
0: vyjekl. Myslel, že se pozvrací a on ji zabije. Pojala ho tedy až dozadu do tváře a myslela si, že tam ho může držet dlouho. Ale on ani nezastavil auto, naopak jel pořád rychleji. Hope pokračovala velice pomalu a poslouchala projíždějící auta. Při první známce, že by odbočil ze silnice, bude muset změnit plány. Zoufale přemýšlela, dokážu tu hroznou věc ukousnout? Asi nedost rychle, aby ho to spolehlivě zabilo. Pak v dálce jakoby zaslechla houkání klaxonu. Zrychlila, nadzvedl klín. Najednou slyšela, jak se pod vozem rozstřikuje štěrk. Sevřela ho pevně ústy. Ne, nehavarovali, ani neodbočili ze silnice. Zastavil prudce u cesty. Motor stichl. Oren ji popadl oběma rukama za spánky. Stehna mu stuhla a narážela jí do sanice.
1: Já se tím udusím, pomyslela si, ale on jí zvedl tvář z klína. Ne, ne, vykřikl. Ano, řekla. Ne, ne, nemám přece nasazený tamto.
0: Udiveně pochopila, že má na mysli prezervativ. Vůbec nechápala, k čemu jej teď potřebuje.
1: ale on jí to netrpělivě vysvětlil. Jestli máte nějaký bacily, paní, tak vlezou hned do mě. Já nejsem blázen, se zvířatama si taky dávám bacha. Houb byla tak vyděšená, že to hned nepochopila. Zeptala se, s jakýma zvířatama? S jakýma asi, paní? Žiju přece na farmě, nemám prachy na nějaký děvky. Vy jako myslíte třeba prasata? Ale hovno, co si o mě sakra myslíte, že jsem nějaký úchyl? Nikdo to přece nedělá s prasatama. Omlouvám se, řekla Houb, já se v tom nevyznám. A on ji poučil. Ovce jsou na to docela dobrý, i telata, jenže bráši pak zuří, když pak ty zvířata zabiju. Ale přece se pak na ně nebudu dívat, no ne? Aha, řekla Houb. Zaskočilo ji, že ji neodvezl na nějaké skryté místo. Tak se svlíkněte, paní,

0: Když inspektor Bensonhaver a šerifův pomocník přicházeli od helikoptéry, ti dva muži z prasnicí pozorovali jen Bensonhavera. Jsou to idioti, pomyslel si hned. Poznal v Toledu všelijaké lumpy. Zákeřné, nevyspytatelně popudlivé, nebezpečné chlapy, zbabělé i drzé, chlapy, kteří vraždili pro peníze, i chlapy, kteří vraždili pro sex. Ale takové čiré spustlictví, jaké spatřil ve tvářích těch dvou ráfových, to snad ještě v životě neviděl. Až ho zamrazilo. Bylo mu jasné, že musí paní Standishovou najít co nejdřív. Když otevřel dvířka Terkisového pick-upu, hned uviděl přeřezanou podprsenku. Ale krev nikde žádnou. Teprve pak zamířil přes dvůr k šerifovu pomocníku, který už hovořil s bratry Ráfovými. Celý den prý kluka neviděli, oznamoval Bensonhaverovi. A že se Oren někdy na noc vůbec ani nevrátí. Zeptejte se jich, kdo jel naposled s tím autem, požádal Bensonhaver. Na Ráfy se opět ani nepodíval. Jednal s nimi, jako by mu ti dva v přímém styku nemohli vůbec rozumět. To už jsem se ptal, pane, prý se nepamatují. Tak se jich zeptejte, kdy v tom autě jela naposledy nějaká hezká ženská. Starší z Ráfů se rozchechtal. Leda tak hovno, v téhle káře, jak živo, hezká ženská na zadku neseděla. Řekněte mu, že je lhář, přikazoval Bensonhaver. Jste lhář, Veldne, vyřizoval šerifův pomocník. A vy jste kurva kdo, že sem lezete a chcete nás urážet? Arden Bensonhaver vytáhl z kapsy tři kusy podprsenky. Podíval se na prdící svini na zemi vedle obou chlapů a zeptal se, to je prase nebo svině? Teď už se chechtali oba Ráfové. Jeden z nich řekl, to snad pozná i úplnej vůl, že je to svině. A vyřezáváte někdy kancům koule? Zeptal se Bensonhaver. No jasně. A děláte to sami, nebo vám to někdo chodí dělat? Myškujeme je sami. My myškování rozumíme, na tom nic není. Stačí hodně ostrej nůž. A víte o tom, pravil Bensonhaver a pozvedl v ruce rozřezanou podprsenku, že totéž teď umožňuje nový zákon v případě sexuálních přestupků a zločinů? A co jako? Jakýkoliv sexuální zločin, pokračoval Bensonhaver, lze nyní potrestat kastrováním. Když se dopustíte styku s někým, s kým byste neměli, nebo kdybyste napomáhali tomu, aby se jiná osoba mohla styku dopustit, nebo byste se nesnažili takové věci učinit přítrž, pak vás vykastrujeme. Jeden ráf se znepokojeně podíval na druhého, takže si nevšimli, jak se šerifův pomocník udiveně podíval na inspektora. A pak ten ráf s krvavou skvrnou ve tváři posměšně řekl, děláte to sami na strážnici, nebo vám to někdo chodí dělat? Já bych to klidně dělal sám, řekl Bensonhaver, a klidně i tupým nožem. Ale dělají to doktoři Národní gardy. Proto taky máme helikoptéru Národní gardy, abychom ty podezřelé mohli rovnou dopravit do špitálu. Kolik vážíte, chlapi?
1: My jsme velká rodina, ozval se ten s krvavým znamínkem. Je nás hodně bratrů. Z jednoho dne na druhej nemůžeme vědět, kdo s kterým autem jede. Takže těch aut mají víc?
0: Zeptal se Bensonhaver šerifova pomocníka.
2: Jo, ještě jeden černý pick-up. A ten je kde?
0: Bratři se po sobě podívali.
2: Jeden prohlásil, nějak jsem ho neviděl. A druhý dodal, nebo ho může mít táta.
0: Bensonhaver byl ve střehu, i když se tvářil klidně.
2: Ještě pořád jste mi neřekli, chlapi, kolik vážíte.
1: A co je vám sakra potom?
2: Zajímá to našeho pilota. Aby věděl, jestli vás teď do toho špitálu vezmeme oba naraz nebo po jednom.
1: To je přece blbost. Přece nás teďko nikam nepolifrujete, co?
2: Jak už jsem vám říkal. Odvezem vás vrtulníkem Národní gardy do špitálu Národní gardy. A jestli najdeme tu ženu a bude v pořádku, zavezem vás zase zpátky domů.
0: Bratři Ráfové přemýšleli. Očividně jim to dalo dost práce. Svině nešťastně pšoukala.
1: A když třeba nebude v pořádku, dostaneme přece advokáta, ne?
2: Zeptal se jeden z nich, zatímco druhý už začínal vypadat vyděšeně. Takže Bensenhaver ještě trochu přitlačil. To platí v případě obvyklých zločinů, chlapi. Ale u těch sexuálních je to teď dost jinak, určitě už jste o tom četli. Tam probíhá všechno v takzvaném zrychleném procesu. Místo soudce stačí okresní šerif. Takže jestli se té ženské něco stalo, pak vás už budeme mít v tom špitále a půjde to všechno rychle. Vždyť víte, že je to hned. Šmik, šmik a za hodinu vás náš vrtulník zase hodí domů. Tak kolik teda vážíte? Máte tu snad nějakou váhu na prasata, ne?
1: Kurva! Hekl ten mladší. Já si vodních koule uříznout nenechám. Drž hubu, okřikl ho ten druhý. Ty drž hubu, vždyť já si s tou ženskou ani neškrt, já jí sotva...
2: Ale už nedopověděl, protože starší bratr ho nabral pěstí tak silně do žaludku, že se mladší svalil přímo na rozvalené prase. To zapištělo a úlekem se vykálelo. Mladší Raf zůstal ležet v těch páchnoucích hovnech, zatímco inspektor se pokusil kopnout toho staršího mezi nohy. Ale ten byl na něj příliš rychlý. Chytil Bensenhavera za nohu v koleně a zvrátil ho nazad, takže Bensenhaver padl taky na to nebohé prase a do jeho hoven. Šerifův pomocník vytrhl revolver a vystřelil do vzduchu, čímž všechny umravnil.
1: Jste v pořádku, inspektore?
2: Zeptal se. Bensenhaver seděl v hovnech vedle mladšího bratra a prasete. K praseti cítil větší soucit. Přesto promluvil téměř laskavě. Ještě pořád si můžeš zachránit koule. Stačí říct, kde je ta žena. Starší křikl.
1: Nic mu neříkej, nebo ti ty koule uříznu sám.
2: Bensenhaver se obrátil na šerifova pomocníka. Jestli ještě jednou otevře hubu, tak mu ty koule na místě ustřelte. Ušetříme si aspoň cestu. A zadoufal, že šerifův pomocník nebude natolik pitomý, aby to skutečně udělal. I když žádná škoda by to nebyla.
1: Jasný oren,
2: řekl ten ráv v prasečích hovnech.
1: Vzal si černý auták.
2: Kam s ní odjel?
1: To nevím, někam se s ní jel projet. Nejspíš se oni nechtěl dělit.
2: Ušklíbal se ten starší. Byla ta ženská v pořádku, když odtud odjížděla? Zeptal se Bensenhaver.
1: Řekl bych, že nejspíš jo, jen drobet vyděšená, ale řekl bych, že jí Oren ještě nic neudělal. Myslím, že jí dokonce ještě ani neměl.
2: Proč myslíte, že ne? Zeptal se Bensenhaver.
1: No, kdyby ji už vojel, na co by ještě u sebe držel, no ne?
2: Když odlétali, viděli oba bratry, jak se spolu zuřivě rvou mezi prasaty.

0: ta, že do ní nemůže vniknout jinak než násilím, tak byla suchá a stažená hrůzou. Když roztáhla nohy, díval se na ni tak překvapeně, že pochopila, že je možná první nahou ženou, kterou vidí na vlastní oči. První živou ženou, upřesnila si to. A dlouho už stejně živá nebude. On jí to potvrdil.
1: Když na mě budete hodná, tak já na vás taky, paní. Zabiju vás pak rychle, ani o tom nebudete vědět.
0: Natáhla se po něm, aby mu pomohla, a zjistila, že prezervativ je naštěstí zvlhčený lubrikantem. A on ten prezervativ stejně ani nepotřeboval. Protože sotva, že Hope sevřela jeho penis, aby jej do sebe zavedla, Oren Ráv zakňučel jako pes a byl okamžitě hotový. Snad rozkoší, snad vstekem a zklamáním jí kousl do ramene.
1: Kurva, zařval. Kurva, teď jsem ve vás ani nebyl.
0: Věděla, že teď by jí mohl zabít, ale ona ho ještě ne. A tak ho pevně objímala rukama i nohama a šeptala mu jako dítěti. Ale budete, uvidíte. Už brzy zase budete připravený. A pak to bude hezký. Strašně moc hezký.

Na Vltavě v předpůlnoční četbě s hvězdičkou uvádíme 31-dílnou četbu na pokračování z románu Johna Irvinga Svět podle Garpa a právě jsme si v podání Michala Bumbálka poslechli 24. kapitolu. Četbu z překladu Radoslava Nenadála připravil Ludvík Němec a natočil režisér Radim Nejedlý.

Slow Dance With Me a pozdrav z Los Angeles od americké basistky a zpěvačky Katie Tyrus. A zatímco jsme si s ní zatančili pomalý tanec, tak jsme dospěli k poslednímu pořadu sobotní programové nabídky Českého rozhlasu Vltava.

Nerušený poslech půl hodiny před půlnocí přeje Renáta Spisarová. Soudobá hudba opět na téma aktuálně z rozhlasové fonotéky. Tím aktuálním míním zpracované nahrávky z roku 2025 mladých skladatelů od nás i ze Slovenska. Dnes poznáme poměrně nová díla Juraje Kažmerčíka a Jana Mikesky. Juraj Kažmerčík, student ze třídy Luboše Mrkvičky Hudební akademie muzických umění v Praze, absolvoval hru na bicí nástroje a kompozici na konzervatoři v Banské Bystrici. V roce 2017 absolvoval hudební vědu v Bratislavě. Těžištěm jeho skladatelského zájmu je především snaha o zachycení, vytvoření svébytné hudební rétoriky s důrazem na akustickou instrumentální hudbu a také pro spojení vyjadřovacích prostředků staré, zejména předklasické hudby, se současným uměleckým jazykem. Příležitostně také vystupuje Juraj Kažmerčík jako hráč na bicí nástroje v oblasti soudobé hudby, alternativního popu a rocku. Jeho skladby se v případě koncertu s názvem Augenblick ujal vynikající hudebník mladé generace Štěpán Hón a hrát teď bude na vibrafon. Skladba byla součástí koncertu s názvem Augenblick, který se konal ve dvoraně Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a hlavním organizátorem byla pochopitelně Hudební akademie muzických umění v Praze. Co uvádí ke své skladbě Zugzwang Juraj Kažmerčík? Zugzwang je pojmenování situace v šachu, kdy je jeden z hráčů donucený zahrát nevýhodný tah. Pro skladbu se tato situace stala metaforou bezvýchodnosti, zacyklenosti se záměrem vytvořit ohraničený hudební prostor, z něhož není úniku. Jako prostředek jsem si k tomu zvolil repetitivnost, nepřetržité zhlukování nových motivů a omezený tónový materiál, podotýká skladatel. Kontrast je docílený rozezněním tónového negativu po určité časové době. Zpravidla se tak děje zdůrazňováním jednoho nového tónu mimo rámec původně zvoleného tónového výběru, čímž ve výsledku vzniká velmi jednoduchá třídílná forma. Juraj Kažmerčík.

Skladba Juraje Kažmerčíka Cugzwang v provedení Štěpána Hohna, poprvé uvedena na jaře roku 2025 na koncertě s názvem Augenblick. A díky spolupráci s Hudební akademií muzických umění ji má ve své fonotéce také Český rozhlas. Ten se snaží sledovat aktuální tvorbu skladatelů, nejen tedy těch mladých a spojených s našimi muzickými akademiemi, ale i nejrůznějšími festivaly. My se teď přesuneme na jeden z nich, a to do Ostravy. Srpen roku 2025 a nová skladba pro proslulé americké smyčcové kvarteto Mivos Quartet. Je autor, hudebník a mezioborový umělec působící v Praze Ian Mikiska je nazval Still Not Still. Mikiska pracuje napříč disciplínami. Tvoří například instalace, videa, kresby, texty, performance, ale často také spolupracuje s dalšími umělci, primárně z oblasti divadla, tance a výtvarného umění. Mikiska dále je uměleckým vedoucím například souboru Prague Quiet Music Collective. Still Not Still. Autor k této skladbě napsal: až zvuk zdrže se dost dlouho, aby se stal tichem, a pohyb trvá je dost dlouho, aby se stal nehybností. Tato skladba byla napsána pro Mivos Quartet a Festival Ostravské dny 2025, podotýká autor asi 19-minutové kompozice Ian Mikiska.

0: Ian McKiska, Still Not Still, skladba z roku 2025 pro vynikající Mivos kvartet. I tvorbu tohoto výjimečného umělce a organizátora, publicisty a překladatele sleduje Český rozhlas. V příštím vydání Soudobé hudby se zastavíme u skladeb dalších mladých umělců Štěpána Jenouška a Daniela Skály. Teď klidnou noc přeje Renáta Spisarová.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Čeká nás blok nazvaný České písně a tance. Nepůjde ovšem o tance lidové a písně lidové, tedy doslova půjde o oslavu české hudby a o letní blok věnovaný nejslavnějším českým skladbám a českým skladatelům. A začneme tou skladbou, která je vůbec nejznámější ze všech z díla Bedřicha Smetany. Bude to jeho Vltava z cyklu symfonických básní Má vlast a uslyšíme nahrávku s Bostonským symfonickým orchestrem pod taktovkou Rafaela Kubelíka.

Dozněla Vltava, symfonická báseň Bedřicha Smetany v podání Bostonského symfonického orchestru pod taktovkou Rafaela Kubelíka. A náš blok, který je letní poctou české hudbě, pokračuje lašskými tanci Leoše Janáčka. Hraje Státní filharmonie Brno, řídí František Jílek.

Známým tancem Pilky skončily lašské tance Leoše Janáčka, hrála Státní filharmonie Brno, řídil František Jílek. A teď nás čeká česká svita Antonína Dvořáka. Hrát bude Česká filharmonie pod taktovkou Libora Peška.

Dozněla česká svita Antonína Dvořáka, hrála Česká filharmonie, řídil Libor Pešek. A změníme teď žánr, uslyšíme klavírní cyklus Leoše Janáčka Po zarostlém chodníčku, jeho první řadu. Hraje Slávka Wernerová.

Dozněla pohádka Svita ze scénické hudby ke hře Radus a Mahulena od Josefa Suka. Hrála Královská liverpoolská filharmonie, řídil Libor Pešek. A nás teď čeká česká píseň, kantáta Bedřicha Smetany, hraná poměrně málo, ale je to neobyčejně výrazná skladba. Hrát bude symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, zpívá Pražský filharmonický sbor, provedení řídí Zdeněk Košler.